0: Tak.
1: Okamžitě mě puste. Musím mluvit s královnou.
2: Ani hned, kdo
1: je to nutné, viděl? Musíte mě pustit.
2: K tomu před východem tak slunce, no to
1: je... Pustíte mě konečně.
2: Hesno.
1: Cože, a tak konvalinky lípy.
2: Jak to víš? Ty od nás?
1: Na tom nezáleží, musím mluvit s královnou.
2: Ta spí, nesmíme jí budit.
1: Jestli ji neprobudíš teď, neprobudí se už nikdy.
2: Tak to je jediná, tak to pospěš, ale tiše, tiše. Je královna.
3: Kdo jsi? Jaké zprávy přináší?
1: Královno, sršni!
2: Sršni! Co budeme dělat?
3: Klid. A ty včelo mluv souvisle. Co se vlastně stalo?
1: Královno, odpust, není čas. Později ti všechno vysvětlím. Podařilo se mi utéct ze zajetí sršňů. Na úsvitu dnešního dne máme být přepadeni a vybiti. Ty sama máš být odvlečena živá.
2: Rome, pomocníci, ke mně.
3: Vyhlašuji platnost obraného systému číslo 1. Dávám minutu k provedení rozkazu. Kdo neuposlechne, bude o hlavu kratší. A tobě děkuji, malička. Zachránila si nás.
1: Královno, já chci taky bojovat.
3: Ale to není třeba. Mezi včelami našeho úlu není jediná, která by za ostatní nepoložila život. A je nás tu víc než 1000. Ty si jdi trochu odpočinout. Vždyť se ještě celá třeseš. Kassandro, odveď ji.
4: Májo, jsi to opravdu ty,
1: této Kassandro.
3: A teď z hůru do boje. Budeme se bránit.

0: Co se děje?
1: Královno, jsem poslední z prvního sledu. Ostatní jsou mrtví.
0: A kde jsou sršni?
1: V Lipové aleji.
0: Kolik?
1: Víc než 40.
2: Ani jeden z těch lupičů se nevrátí. Dejte pozor. Vchod z poloviny zazdít. Pak nechte útočníky pronikat jednoho po druhém. Dokud nezazní můj povel, nikdo se nesmí ani hnout. Pak se vás vždy 100 vrhne na každého sršně, který bude uvnitř úlu. A teď...

0: Jaká je situace?
1: Hlásím veliteli, že je to dobré. Celý úl spí. Ale vchod je napůl zazděn a nejsou tam stráže. Nevíme, co to znamená.
0: Všímat si, to je v pořádku.
2: Připravit k útoku! Vpřed!
3: Braňte úl! Braňte!

0: Co se to tam u všech všude děje? Proč jsou všichni ještě před úlem?
1: Další do útoku, ale všichni, ne po jednom, hlupáci.
2: Veliteli, jsme prozrazeni. Někdo je varoval. Do úlu mohl proniknout vždycky jen jeden sršej. Tak jsme to zkusili a...
0: Kde máš ostatní?
2: Mrtvi. Nebo zajati.
0: Mrtvi?
1: Zpět k lipám!

0: Včelí národ zvítězil. A teď přiveďte Máju.
1: Tady je naše královno.
2: Královno?
0: Májo, za to, že jsi nezapomněla na svůj domov, na náš včelí národ, a za to, že jsi nám zůstala vždycky v srdci věrná, ti oplatíme stejnou věrností a láskou. Ode dneška budeš pořád po mém boku, budeš mi pomáhat. Všechno, co jsi viděla a zažila, a také tvoje věrnost a statečnost ti k tomu dávají právo.
2: Děkuju ti, královno.
0: A jednou možná budeš také královnou úlu.
3: Ať je královna!
4: Hurá, hurá! A ať je Mája!
1: Ale Filiku, nekřič, to se nesluší. Já vím, že máš radost, já taky i ostatní včely. Tady aspoň vidíš, co všechno může včelka dokázat.
5: Když se učí a nepropadává.
4: Ale já už se opravdu učím. Vážně, Májo. Například z létání už mám 4 mínus. Tak vidíš, jak se učím.
2: Ale Vilíku, to nestačí. Musíš přidat.
1: Tomu říkám každou hodinu.
5: A zhubnout musí, je moc těžký.
4: Ale já denně cvičím. Podívej. Hop a vajs. Hop a vajs. Hop a vajs. Vidíš to?
2: Je, kdo ti to naučil?
4: No přece, hop.
2: Jú, to je ten milý koník, co dělá?
1: Před chvilkou jsem s ním mluvila před úlem. Sedí tam a ptá se po tobě, Májo.
4: Víš co, poletíme spolu za hopem, Májo. Smímete to, Kassandro?
1: Když s tebou poletí Mája, nemusím mít o tebe strach. Ale za hodinu, ať jste zpátky.
2: Ano, teto, už letíme.
4: Já taky, jo, vajs, zase ta lavice.
5: A vidíte ho, babulu.
2: Ho!

vidíte, děti, tamhle jsou. Někdo si možná řekne dvě obyčejné včelky. Jenomže chyba lávky, my přece moc dobře víme, že je to Mája a Vilík. Já vám povídám, že o těhle dvou ještě lecos uslyšíme. Jestli se bude Vilík trochu líp učit a jestli Mája bude trošku méně zvědavá, jistě spolu zažijí ještě mnoho zajímavého. A hop! Vždyť u nás v říši hmyzu je lecos k vidění a mnohé je to úplně jinak než u lidí. A hop! Však se z toho taky lidi leckdy mohou i poučit. A hop! Ale já už teď musím za nimi. Hop! Nebo mi Mája s Vilíkem zase uletí kdo ví kam. Tak hop! Naschledanou! Hop!

0: kopcem Šibeňákem u Jičína žil na chalupě člověk a říkali mu Šejtroček. Ve stáji mu stál pěkný kůň Hnědák. S ním Šejtroček oral a vozil a taky rád pomohl, když si soused řekl. Za chalupou měl Šejtroček kousek louky, kam chodili tancovat víly. A kterou trávu češou víly palečky, taková roste do výšky i do výživy. Po takové trávě se Šejtročku v Hnědáček leskl jako vyloupnutý a sílu měl, že se o tom povídalo. Doslechl se to taky jičínský starosta Humpál a vzkázal, aby k němu Šejtroček hned přišel na radnici. Šejtročkovi to nasadilo do hlavy starost. Až po Hradec se totiž vědělo, že pod čepicí Humpálovi sotva křeše, za to ale je poroučivý. Když chalupník Šejtroček přišel na radnici, Humpál už tam byl a povídá. Postavil jsem si Šejtročku dům, ale nevyšlo mi. A vede chalupníka k oknu. Okolo rinku stojí domy do kvartu, všecky pěkně v řadě, jen ten nový starostenský je o krok vzadu. A ty mi, Šejtročku, ten dům přivedeš na správné místo, na 3 kroky před ostatní, povídá starosta Humpál. Rád bych věděl, jak, řekl Šejtroček. Humpálovi se zdá, že není dost ochotný, a tak uhodil rukou o stůl. Máš přece koně Siláka, a tak toho koně zapsáhneš a vyvezeš mi dům víc do rinku. Šejtročkovi bylo dovyjevení. Dům se přece drží v gruntech, řekl. Když dobře zabereš, svedeš to, povídá starosta Humpál a uhodil rukou o stůl podruhé, že je poručeno. Šejtroček z toho měl těžkou mutaci. Bál se, že se mu Hnědák při takové práci strhá. Starostovi Humpálovi z toho bylo pořád víc do zlosti. Nakonec křikl. Buď mi popojedeš s domem jen o kousek, anebo vyvezeš svou chalupu až za Jičínská Humna, protože stojí na obecním. Druhý den tedy chalupník Šejtroček přivedl svého Hnědáka do Jičína na rink. Starostův dům už byl opásaný nejtlustšími konopnými provazy, co se jich našlo u provazníků. Máš přichystáno, povídá starosta Humpál. Přivěz postraněk a popožeň koně, aby zabral. Šejtroček přivěsil postraněk a připásal k němu Hnědáka. Humpál táhl po zemi holý čáru, kudy se má dům hnout. Je, povídá mírně Šejtroček. Na to mírné slovo Hnědák zabral, až se opěnil potem. Dům ale stojí, drží se v gruntech. Nepůjde to, starosto, povídá Šejtroček. Jak jsem řekl, nepůjde to. Podíval bych se, křikl Humpál. Postavil se Hnědákovi rovnou před oči, aby kůň viděl, že mu to poroučí sám starosta, a zamával holí. Je, nebo to speru po Uhersku. Na zlé si Hnědáček nezvykl. Zabral přes sílu, přešlo v něm, a už nikdy nebude do tahu. Zkazil jsi mi koně! A Šejtroček udělal ostrý krok k Humpálovi. Starosta jen ukázal sem, ukázal tam, byzici už jsou na skoku k Šejtročkovi. Radši vzal Hnědáčka za ohlávku a odvedl ho z města. Doma ho pustil na ten kousek zelené louky za chalupou, aby si koník užíval aspoň trávu a studenou rosu, když mu Humpál tolik ublížil. Šejtroček na svého Hnědáčka vzpomínal, kudy chodil. Kůň mu taky chyběl v hospodářství, nebylo koho zapřáhnout před vůz nebo k pluhu. A A tak šel jednou šejtroček silnicí, co vede druhou stranou po hrázi rybníka kníže. Najednou, jako by mu do smutných myšlenek zalehlo cizí naříkání. Šejtroček se podívá a on tam na dubové větvi sedí vodník Česílko, co v tom rybníce hospodařil. Taky naříkáš, povídá šejtroček. Česílko nadsedl na větvi, až se zahoupala.
1: Abych nenaříkal, jen si líp všimni.
0: Šejtroček se líp podíval a vidí, že větev roste rovnou z prostředka rybníka. Jak se tam dostala, diví se.
1: I vždyť k ní patří celý dub,
0: na to Česílko.
1: Stál na hrázi, převážil se a teď leží pod vodou.
0: Dál si vodník Česílko stěžoval, že mu dub zalehl celý rybník. Pro vodníka v něm není k hnutí a ryba v něm ani kloudně s křelemi nemávne. V takovém rybníce je opravdu těžké vyžití, pokýval hlavou šejtroček. Ale já tě toho zbavím. A vypůjčil si na kraji Jičína sekiru, osekal z dubu větve a vytáhl je na břeh. Česílkovi už bylo líp, ale ještě si stěžuje.
1: A co kmen? Leží na dně jako trám. Každou chvíli si o něj orazím hlavu.
0: S kmenem bude hůř, zamyslel se šejtroček. Na to by musel být kapitálský valach. Síly, aby měl nejmíň za 40, abych s ním ten kmen vyvlekl z rybníka. Česílko si to poslechl, chvíli přecházel pod ně, pak vešel mezi ryby a popadl kapitálského sumce. Byl to sumec jako Holdegrón. Pod bradou měl pěknou žemlovou náprsenku, jak už sumci mívají. Vodník Česílko s ním chvíli něco myklikoval a pořád silněji a ze sumce je valach. Pěkný valach žemlové barvy. Můžeš mu říkat žemlička. A síly má nejmíň za 40, povídá Česílko. Šejtroček hned valacha okšíroval jen tak do houžví a zapřáhl dubový kmen. Jen žemlička zabral, kmen vyběhl z rybníka jako tříska.
1: Zas je tu dobře k hnutí, vydýchl si Česílko.
0: A ještě povídá, za tu službu ti šejtročku půjčím žemličku do tahu. Nuzoval ses jako chalupník, teď si polepší jako forman. Formanský vůz se taky na dně rybníka našel. Co je takový rybník rybníkem, lecos do něho spadne. Šejtroček odtrhl z vozu řasu, zapsáhl k oji žemličku, poděkoval Česílkovi a vyjel poprvé po Formansku. U sedláře si koupil bič obíjený stříbrem a do města Jičína už vjeli s velikou formanskou fúrií.

Když přijeli na ring, starosta Humpál zas nespokojeně obcházel svůj dům. Jen zahlídl Šejtročka, křikl: Vida, zrovna mi jedeš do náruče. A s jakým pěkným valachem? Rovnou zapsáhni a ať už je můj dům na tři kroky před ostatními. Šejtroček jen trochu přitáhl šlajfek a vzdoruje: Už jsem kvůli tobě, starosto, strhal hnědáčka. S tímhle žemlovým to nedopustím. V tom se ale valach žemlička otočí přes plec a tichoučce pošeptá: Jen mě zapřáhni. A tak ho Šejtroček zapřáhl do Humpálova domu. Když pak chtěl žemličku pobídnout do tahu, starosta křikne: Počkej, já sám! A švihl valachovi holí kolem uší. Žemlička zabral takovou silou, že se starostův dům hnul. Jak ale ledaco překáželo, skřivil se ze všech stran. Zkazil jsi mi dům, křikl starosta. Šejtroček jen střelil bičem. Vyčítej sám sobě, kůň šel na tvé rozkázání. Když to řekl, zatočil Šejtroček pryč z rinku. Starosta Humpál se div nezajíkl žlučí nad křivým domem. A byl ten starostenský dům tak křivý, že si v něm Humpál už nikdy rovně nepostál ani nepoležel.

Lastura tří přání. Do veliké dálky až k nekonečnému obzoru se táhlo hluboké, temně modré moře, na jehož břehu žil chudý rybář. Byl doopravdy chudý. Měl jedinou síť a vedchou skromnou chaloupku. Bratrem a přítelem mu byl jen oceán. A rybář ani sám nakonec nevěděl, jaké by to bylo, kdyby nebyl tak úplně sám. Zvykl si na svou samotu. I když tu a tam zatoužil po nějakém slovu. Ale jen lekaví ptáci občas navštívili jeho příbytek a sotva dosedli, už se zase vznesli a ulétli jinam, snad doprovázet lodě, které brázdily vlny oceánu. Jednoho dne se jako jindy vydal rybář nachytat si pár rybiček k jídlu. Když pak na břehu vystoupil z loďky a vyprazdňoval sítě, zjistil, že mu mezi živým a zmítajícím se úlovkem uvázlo i cosi jiného. Vida, lastura, podivil se rybář. A jaký má v skutku neobvyklý tvar? Co kdyby v ní byla perla, napadlo. Ale pak se svému nápadu zasmál. Co by tady na pustém písku, kde k lidem jsou dva dny cesty, dělal s perlou? Prodat by ji nemohl, k jídlu se nehodí, tak co? Ale přece jen mu bylo krásné lastury líto a vzal si ji domů. Budeš mi aspoň pro parádu, rozhodl se rybář a postavil lasturu na dřevěný stůl doprostřed místnosti, v níž i spal. Najedl se a spokojeně ulehl na lože. Ale nějak ne a ne usnout. Stále ho cosi probouzelo, zvláštní a podivuhodná neznámá síla přitahovala ho k neobvyklému daru z moře. A o půlnoci se pak přihodila ta divná věc. Lastura se náhle otevřela a v tu chvíli nuznou chaloupku zalila jasná a teplá záře. Rybář se velice podivil a ještě více ho zarazilo, když uslyšel lidský hlas, který vycházel z nitra lastury. Dobrý člověče, slyšel rybář, máš velké štěstí, neboť si ze dna moře vysvobodil mě, lasturu tří přání. Chci se ti za to odvděčit. Po třikráte se otevřu a po třikráte vyslechnu tvé přání. Dobře si ho rozmysli, ať tě to pak nemrzí. Dnes v noci splním první z nich. Až zatoužíš přát si něco podruhé, řekneš jen, lasturo, otevři se. A já tak učiním. A teď přemýšlej, po čem toužíš nejvíce. Rybář byl zaskočen tou nenadálou událostí. Dokonce se mu chvíli zdálo, že se ocitl v pohádce, ale pak řekl, no, když je to tak, už vím, co chci. Jsem tady pořád sám a bývá mi smutno. Vyčaruj mi, prosím, přítele. Stane se, jak si přeješ, odvětil hlas a lastura se zavřela. A s tím rybář usnul a spal hluboce a beze snů. Ráno s prvním slunečním paprskem, který se opřel do okenní tabulky, se rybář probudil. A co nevidí? Na zemi u jeho postele leží velký, hnědý pes, s láskou na něj hledí a vrtí ocasem. Sláva, zajásal rybář,
už nebudu sám. Pes se skutečně stal muži nejlepším kamarádem. Všude ho následoval, pozorně naslouchal jeho slovům, naučil se i síť z vody přinášet a rybáři se rázem rozsvětlil celý svět. Ach, jak je krásné nebýt sám, radoval se rybář. Přešel však nějaký čas a rybáři opět začalo být tak podivně teskno. Mít psa a přítele je jistě velký dar, ale mnohem větší dar je mít někoho, kdo by mě miloval, kdo by o mě pečoval. A tak pravil: Lasturo, otevři se. Lastura poslechla a hlas zevnitř se zeptal: Co žádáš tentokrát? Dej mi prosím hodnou a mírnou ženu, aby mi bylo veselej. Stane se, jak žádáš, odvětila Lastura. Druhého dne z rána spatřil rybář překrásnou, prostě oblečenou ženu, jak k němu kráčí po mořském břehu. Jsem Ariana, řekla hebkým sametovým hlasem, a budu ti dobrou ženou. Opravdu, Ariana vařila muži lahodnou krmi z ryb, které jí denně přivážel z moře. Večer mu zpívala a povídala tisíceré příběhy o lidech a zemích, kde rybář v životě nebyl. A byla-li mu zima, zahřívala ho svým dechem a nádhernými medovými vlasy, které jí sahaly až po pás. Teď už jsem doopravdy šťastný, říkal si rybář. Mám přítele, který mě neopustí, a ženu, která mě má doopravdy ráda. Co víc bych si ještě mohl přát? Ale Lasturu tří přání si přece ještě ponechal pro strýčka příhodu. Jistého temného večera, když pršelo tak hustě, že bylo sotva na krok vidět, rozhodl se rybář, že vyjede na moře. A tak řekl ženě: Ariano, vypluji, nachystej mi sítě. Žena se převelice polekala. Co to povídáš? Zbláznil ses? V takovém nečase chceš na moře? Právě teď budou ryby nejvíce brát a možná, když jich dost nachytám, vypravíš se s nimi do města, prodáš je a budeme se mít lépe. Nestojím o takové potěšení, mračila se Ariana. Stane se ti něco zlého a budeš toho do smrti litovat. No dobrá, rozlobil se rybář. Nechceš-li mi pomoci, přece vypluji. Uvidíš, že můj pes věrně půjde se mnou. Ale i zde se mýlil. Pes nechtěl poslechnout a tahal svého pána za nohavici. V rybáři se čím dál více vzmáhala zlost. A tím více ho to pudilo na moře. Nedbal všech ženiných protestů a psího varovného štěkotu. Docela sám spustil loďku do divoké bouře a odrazil od břehu. Ale neuplynula ani kratičká chvilička, když se vzedmula mohutná vlna a ta jako domeček z karet rozkotala rybářovu loďku. Tak, že z toho sám rybář vyvázl se zdravou kůží. Notně rozezlen vrátil se promoklý a potlučený do své chalupy. A jako kdyby mu hloupost zaslepila oči, vykřikl na Arianu a na psa: Vším jste vinni vy! Ano, právě vy dva! Kdyby vás nebylo, nemusel bych se tolik trmácet a namáhat, abych ulovil něco navíc. Ariana byla smutná, a i pes schlíple stáhl ocas mezi nohy. A jak byl rybář v ráži, uchopil Lasturu a křikl: Však já vím, co udělám. Lasturo, otevři se. Stalo se a z hlouby se ozval tajemný hlas. Co žádáš,
člověče. Chci, aby si vzala zpět svoje dary. Nechci ani psa, ani ženu. Nepotřebuji je. Vystačím si sám. Stane se, pravil hlas. Rybář šel rozezleně spát a po celou noc se neklidně převaloval na lůžku, jako kdyby ho pálili a bodali tisíceré žhavé jehly. Jitro se vyspalo do růžova, slunce jásalo nad obzorem a moře bylo klidné jako beránek. Rybář se probudil a jako kdyby zapomněl na všechno, co se v noci přihodilo, hned se začal schánět po ženě. Hej, Ariano, kde pak jsi, ženuško moje? Odpovědělo mu jen ticho a vzdálené hučení moře. Rybáře to zarazilo, neboť viděl, že i plotna u kamen je prázdná, jindy se na ní vařila voda na čaj. Hej, příteli, pejsku můj, zkusil to rybář podruhé. Kde pak se schováváš? Ale ani tentokrát se odpovědi nedočkal. Chvíli přemýšlel a pátral v paměti, ale měl ji jako po prohýřené noci prázdnou. A poté padl jeho pohled na stůl a viděl, že i lastura tří přání je ta tam. Teprve tehdy se rybář rozpomněl, co v noci ve zlosti natropil. Marné bylo jeho volání, ani Arianu, ani psa svého jediného přítele už nikdy nespatřil. Od těch dob žil rybář zase docela sám. Ale ta samota byla tuze trpká a smutná, provázená výčitkami. Pozdě rybář pochopil, že zlost nebývá dobrým rádcem a že je-li štěstí na dosah, je třeba ho chytit za pačesy a držet a držet a nepustit. A tak zůstal opuštěný na břehu nedozírného, hlubokého, modrého moře a nepřestal doufat, že zase jednou vyloví lasturu tří přání a bude moci napravit, co způsobil. Jenže, kdo ví, moře je hluboké a cesty osudu zrádné.

Jistý Loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemravná, i když to císař pán spotřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Krz střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikej chci ratu cimbalí a cimbili. I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postela usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděli, že ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy, najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili.
Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše s fary rovnou do trafiky, zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendlil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha. Tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v kočáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku.
Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost noble,

který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A tenhle ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudel a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni uctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku uctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinyho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle, zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal podomek. No, no, no, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti

0: sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudal, aby nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím! Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no? Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklatno. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Jsem okopané. Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí. Úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. Ajajajajaj, to je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají, nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. A pozor! Pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to? Místo do míče kopl Dandy do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště. No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli. Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
3: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl otevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
1: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
3: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli 2 branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, kdy se v tom tak dobře vyzná.
4: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
1: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
4: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
3: Já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
5: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
3: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
5: A vymyslel jsi něco?
3: Už ne, já se strachem probudil.
5: No a naučila Aja krtky kopat?
3: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
5: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějakej parád.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavalanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A po tom povzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička. Horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli? Vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá.
2: Maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka Beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc Beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4. A kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jou, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice.
0: Smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: Hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance. Ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4. Ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
3: Já jsem ten slavný bratranec z druhého kolena. A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kraslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká: A pozdrav z Moravy, vidíte, majstro. A zajíc žongluje dál a dál a křičí: Pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
2: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí. Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
2: Koš ovčího síra, síra ovčího. Alenka vám dá 13 korun 30.
3: a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík sýra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
3: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
3: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu.
0: A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: Děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá:
1: Každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete.
0: A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za 3 neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo. Vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. 1 bude na tabák, 1 na kořálku, 1 na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil groš žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: 1 groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nacpávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc, voják ho zhlédl a skřikne šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním nad vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá – žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit. Ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert, skákal po sále, řičel a dupal, ale vojáci jako by nic, hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny. A už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta. Jaký to způsob takhle vyvádět? My tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem. Čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal. Šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas k uspaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A tu všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu. A hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl s na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam.
1: Štěstí se obrací.
2: Tudududududu, tada!
1: Míša Kulička zatím pořád utíkal a utíkal co nejdál od toho zpropadeného stavení. Utíkal tak dlouho, až únavou jen pletl nohama a konečně padl. V hlavě měl smutno a pusto a jenom jako z velikánské dálky se mu pomalu vracelo sladké pomýšlení na maminku. Ano, Barbora teď jistě někde Míšu už druhý den hledá a trne strachem, co se mu bez její ochrany mohlo všechno přihodit. Míša v duchu vidí, jak maminka pobíhá po všech stráních, dolinách a stržích. Připadá mu, jako by slyšel její volání a její nářek. Ale divná věc, zdá se mu, jako by sem opravdu zaléhal stále z jedné strany její bručivý a přece tolik milý hlas: Míšo, Míšo. Míša napěl sluch tím směrem, chvíli poslouchal a pak přes svou schvácenost vyskočil jedním rázem na všechny čtyři a rozběhl se v tu stranu. Nemohlo být pochyby, opravdu to tady někde volala Míšova maminka. Hlas ho vedl průsekem do protější stráně, nahoru k nížskému smrčí. Tam mezi prvními stromy vysokého lesa vedle smrčí spatřil podivnou společnost. Posměvačnou lišku, úlisnou lasičku, veselého srdečka a dokonce samotářského mrzouta, ale dobráka jezevce. Všichni čtyři pobíhali právě kolem toho místa, z kterého Míša teď už docela zřetelně slyšel maminčino volání. Teprve když dobíhal až na místo, viděl, co je. Barbora byla ve veliké a hluboké jámě spola pokryté větvemi a trávou. Marně volala na Míšu, aby dal pozor a zůstal nahoře. Medvídek skočil rovnou do toho náručí, po kterém tolik toužil. Chvíli neviděl a neslyšel nic než svou maminku, necítil nic než její teplé a měkce huňaté obětí. Až potom mezi jednotlivými polibky zaslechl zhora
3: Liščin smích. Ten si dal. Teď je v jámě i on a oba padnou Vasilovi do rukou.
1: Teprve teď si Míša uvědomil, co to provedl. Cesta dolů do jámy byla snažší než zpátky nahoru. Ani Barbora nedosáhla na kraje jámy, tím méně se z ní mohl dostat maličký Míša. Skákal chvíli marně podle stěn jámy, jak nejvíš dovedl, pak vyskočil Barboře na hrbet. Barbora se i s ním zdvihla na zadní tlapy, Míša se také natáhl, ale marně. Jáma byla příliš hluboká. Míša zkusil vyskočit, ale skulil se dolů na dno jámy a ještě si natloukl. Liška se dál chichotala. To jsou hloupí medvědi. Já bych si věděla rady, ale nepovím, nepovím. Pak se nahnula k lasičce a co si jí dlouze šeptala. Srneček se tvářil, jako by si jich nevšímal, ale zatím se k ním nenápadně přiblížil a zaslechl, jak Liška říká lasičce svůj nápad. Pověděl o něm jezevci a ten zavolal do jámy.
4: Poslechni, Barboro, zkus to ještě jednou v tomhle místě.
1: A ukázal tam, kde na okraji jámy rostl mladý doubek. Barbora se opřela pod ním o stěnu a Míša jí znovu vyběhl na ramena. Jezevec zatím opřel předními prackami o kmínek doubku a sklonil jej tak hluboko, až se ho Míša mohl zachytit. Znovu vyskočil, jezevec se senečkem doubek pustili a hop, Míša byl nahoře na zemi. Přehoupl se po pružném kmínku z jámy jako na kolovadle.
3: Liška měla zlost a zemsty kousla srnečka do zadního běhu. Srneček mlčky a klidně, ale důkladně klepl Lišku kopítkem do hlavy, skočil na druhou stranu jámy a už se Lišky nevšímal. V tom Míša vyskočil a napjal uši. Z lesa zaslechl nápěv a pak i slova Vasilovy písničky.
5: Tři talíře od hrnčíře, krása krásovci, tři talířky od hrnčířky, div to divovci.
1: Vasil se vrací z trhu a jde rovnou k jámě. S Barborou je zlé. Míša však musel pomýšlet aspoň na záchranu vlastní kůže a vběhl rychle do smrčiny, kam se už předtím skryl jezevec s ostatními. Všichni se přikrčili a dívali se potají, co se bude dít. Vasilův zpěv se ozýval už docela blízko.
5: Kdo je koupí, neprohloupí, mandel za zlátku, to je láce na hromádce, bratru za bábku.
1: Vasil se objevil na stezce mezi stromy s nůší na zádech. Najednou se u jámy zarazil v chůzi i ve zpěvu a radostí spráskl ruce.
3: A je, to jsou k nám hosti, no tak přece konečně.
1: No, však už jsem se bál, že ten kožik z tebe, Barbořičko, do zimy mít nebudu. A budu. A na pečínku z tvých tlap se těším. Počkej, jen co si přinesu z domova palici, pro vás a sekiru. A Vasil se hned vydal znovu na cestu dál k svému stavení. Zpíval si.
5: Chytrá hlava uchystala na Barboru pást. Hej se, obsa z mého obsa, nebudeš už krást.
1: Teprve za chvíli se Míša s ostatními odvážili znovu k jámě. Míša se rozběhl, vyskočil a zavěsil se do koruny stromku, po kterém před chvíli vyskočil z pasti. Doubek se sice sehnul do jámy, ale Barbora na něj nedosáhla. Míša nezoufal. Skočil k blízké borovici a začal zuřivě hrabat v zemi u její paty. Když odkryl její kořen, zahryzl se do něho a rval jej vší silou.
4: Ostatní nechápavě hleděli na jeho počínání, až jezevci svítlo.
3: Chlapče, to je nápad!
1: A hned přiskočil a jel se mu statečně pomáhat. Ale šlo to stuha. Kořeny byly houževnaté a práce šla pomalu kupředu. Liška s Lasičkou se jim posmívali, až se Míša dopálil. Zavrčel.
3: No tak vy tak, nepomůžete a ještě se vysmíváte.
1: Vyrazil na ně a obě posmívačky tak, že včas zmizeli ve smrčině, jen se po nich zaprášil. Míša se vrátil a poprosil Senečka.
3: Kamaráde, ty máš rychlé nohy, skoč pro kance, ať nám pomůže. Má na to silnější drapáky než my.
4: Srneček zmizel mezi stromy a jezevec s Míšou se dali znovu do práce, až se jim z kožichu kouřilo. Za chvíli se ozval z lesa šupot a dupot a vyřídil se kanec. Sotva pozdravil a začal rovnou rýt pod borovicí. Tečla práce rychleji kupředu, jeho silným tesákům žádný kořen dlouho neodolal. Brzy se borovice začala klonit a najednou rup a strom se s praskotem skácel. Jezevec, medvídek a kanec se do kmene opřeli a postrkovali jej, až spadl dolním koncem do jámy. Barbora hned vyběhla po kmeni z jámy a padli si s Míšou do náručí. Z radosti se dali do tance a Barbora se pustila dokonce i do zpěvu. Já v té jámě nezůstanu, já v té jámě nebudu, kdyby na mě Vasil přišel, vzal by na mě sekiru. Potom Barbora jezevci, kanci a srnečkovi pěkně poděkovala za pomoc a záchranu a rozběhla se s Míšou do lesa.

0: jak rákosníček vyzrál na nebeského střelce. Jednou seděl skřítek na hrázi a poslouchal rosničku Aničku, která hlásila večerní povětrnostní zprávy. Nad Brčálníkem bude tlaková výše, stále výše a výše, takže bude hezky, povídala. A žádná bouřka nebude, protože ani jediný mrak si nenasadil bouřkovou čepici. Děkuji. Rákosníček spokojeně pokyvoval hlavou, ale najednou se začal nespokojeně vrtět. To proto, že hladinou rybníka začaly křižovat ohnivé blesky a nebe se rozsvěcovalo žhavými plamínky.
1: Ja, co pak se to děje?
0: Divil se skřítek.
1: Rosnička přece říkala, že bude hezky, ale tohle vypadá na pořádnou srpnovou bouřku.
0: Když si chtěl ve vodním zrcadle ty záblesky pořádně prohlédnout, rozběhly se Brčálníkem vlny a najednou nebylo na co koukat. Zavinil to kapr Matěj, který si u jižního břehu nahříval hřbet a ploutvemi přitom cákal kolem sebe.
1: Mně hoří nebe nad hlavou!
0: Ploutvemi přitom cákal kolem sebe.
1: Mně hoří nebe nad hlavou!
0: Rozčiloval se skřítek.

0: mu ochotně pomohl. Skřídka ale žádné vlídné uvítání tam nahoře nečekalo, spíše naopak. Oblohou létaly ohnivé střely jedna za druhou, takže málem nestačil uhýbat. Nebyl ostatně sám, stejně jako on kličkoval před šípy nebeského střelce i hvězdný pták štěstí.
1: Ty halamo, ty kazi světe a rabiáte, spustil rákosníček, sotva popadl dech. Hned to střílení nech, nebo ti taky jednu střelím. To neumíš nic lepšího.
0: Umím, připustil hvězdný lučištník, ale zrovna teď chci ustřelit z toho ptáka jedno brko. A to si pak dám za klobouk, abych měl štěstí. Jenomže se pořád nemohu nějak trefit.
1: Taky, že se netrefíš,
0: povídal skřítek, ale potichu, aby ho ten halama neslyšel.
1: Víš co, já ti dám zaručenou radu, pokračoval už nahlas
0: a tvářil se přitom jako Mílius a přemýšlel, jak by tu lukostřelbu zastavil. Nápadů měl dost, ale žádný pořádný. Že by střelce přepral, to nepřipadalo v úvahu, vždyť mu byl sotva po kolena. Jenomže pak si řekl, že síla nebývá vždycky všechno, že mnohem víc než velké svaly platí chytrá hlava. A tu přece rákosníček měl.
1: Jdeš na to asi moc hurta,
0: poučoval hvězdného lučištníka.
1: A také je tě moc vidět. Nejlíp bude, když se schováš za obláčky a budeš tam sedět jako lovec na čekané, no? Na dormu se přece neříká, že kdo čeká, ten se dočká.
0: Takovouhle řeč střelec rád poslouchal.
2: Za tuhle radu máš u mě plný hrnek šlehané mlhy s mísou pocukrovaných hvězd,
0: sliboval a udělal, co mu skřítek poradil. Jenomže za obláčky si neviděl ani na špičku nosu, natož na ptáka štěstí, a tak to tam dlouho nevydržel. Když lezl ven, stěžoval si, jakou dostal špatnou radu, ale rákosníček ho přesvědčoval, že na to podruhé půjdou jinak a spolu.
1: Každý pořádný lovec má honce, který mu žene kořist rovnou do rány, že?
0: Povídal.
1: No, a toho honce ti teď budu dělat já.
0: Střelec tomu sice moc nevěřil, ale pak si řekl, že by to přece jenom za zkoušku stálo. Skřítek se potutelně usmíval a hned se do té honitby pustil. Dělal ale naschvál všechno obráceně. Když měl křičet, byl sticha, když měl mlčet, hulákal jako na lesy. A tak místo toho, aby ptáka štěstí nadháněl, před lovcem ho odháněl, takže nebeský lučištník zase ani jednou netrefil.
1: Teď už toho mám, ale právě dost.
0: Hromoval, až se nebe třáslo.
1: Víc se už od tebe za nos vodit nedám. A to brko do klobouku si vystřelím, stůj, co stůj.
0: Bylo zle, protože střelec se vstekal jako křeček a rákosníčka zrovna probodával očima. Ten nevěděl, kam před takovou zlostí uhnout a jak se tak rozhlížel, všiml si, že nebeskému lučištníkovi zbyl jenom jeden jediný šíp. Navíc nečekal, vytáhl mu ho z toulce a trochu ohnul. Tahle střela potom dělala na obloze pravé divy, protože byla do obloučku, létala do kruhu. Střelec na to chvíli udiveně koukal, ale když viděl, že se šíp vrací a míří mu rovnou do zad, začal utíkat jako o závod. Byla z toho nekonečná honička, ke které se nakonec jen tak z legrace přidal i skřítek.
2: zatočila se mu ale

jak hlava a sletěl rovnou do svého rybníčku. Nic se mu však nestalo a tak bylo zase všechno v pořádku. A na nebi zářily hvězdy, co jim lidé říkají střelec. Ale po ohnivých střelách z jeho luku už nebylo ani památky. Stejně mu nebyly nic platné. Štěstí se přece nedá ulovit. To si musí každý poctivě zasloužit.

0: Pohádka letešnická, štěstí za desetník. V jednom malém městečku měl v úzké uličce svůj krámek starý vetešník. Kupoval od lidí všelijakou veteš, věci, které už dosloužily, anebo je už nikdo nepotřeboval. Taky k němu chodili lidé v nouzi, když scháněli narychlo peníze a ti prodávali všechno možné i nemožné. A tak se v malém krámku kupili obrazy, příbory, zrcadla a vázy, staré šperky, nádobí, sošky a hračky, hudební nástroje, koberce a deštníky a vůbec všechno. Co kdysi někomu dělalo radost, co se mu líbilo a přestalo líbit, a teď to odložil. A sem tam přicházeli i jiní lidé a ti tyto věci zase kupovali. Vetešník měl uvnitř krámu na dveřích zavěšený malý měděný zvonek. Když se dveře otevřely, zvonek se rozhoupal a zacinkal. Smutně, když vstoupil někdo, kdo se chtěl nějaké věci zbavit. Vesele, když přicházeli ti, co chtěli něco koupit. Jednou, bylo to před Vánocemi, zacinkal zvonek obzvlášť smutně. Vetešník byl zrovna někde vzadu a v tom nejvyšším regálu něco hledal. Než slezl z žebříku a doštrachal se k pultu, v krámu už nikdo nebyl. Ale na pultu leží nějaká krabice. Vetešník sundal víko a koukne dovnitř. Na dně leží malá panenka. Krajkové šatičky má potrhané, jednu ruku ulomenou a pocuchané dlouhé vlásky. Chudinko malá, řekl s lítostí v hlase, kdo tě to sem přinesl? Když si s tebou hráli, byla si jim dobrá a teď, když tě už nepotřebují, odloží tě jako zbytečnou věc. A vetešník se hned pustil do práce. Přidělal panence ulomenou ručku, umyl a učesal dlouhé vlásky a vypral krajkové šatečky a zašel. Ale ten, kdo tě tady nechal, úplně zas tak bez srdce nebyl, bručel, když maloval vybledlou pusinku, aspoň, že tě nezahodil. Nakonec nalepil panence řasy a domaloval obočí. No vidíš, povídá, když odložil štětec, teď jsi zase jako živá. A posadil panenku na pult. Jak šel čas, chodili i lidé a měděný zvonek na dveřích vetešníkova krámu cinkal. Cink na uvítanou, cink na rozloučenou. Někdy veselé, někdy smutně, ale většinou smutně. Panenka sedí na pultu a je taky smutná. Lidé se na ní dívají, pokývají hlavou, ale nikdo ji nekoupí. Jednou se vetešník zase hrabe v regálu a něco hledá. Není se co divit, že nemůže nic najít, však tam toho měl taky požehnaně. Když tu najednou zaslechne tenký hlásek. Jak dlouho tady budu ještě takhle sedět? Vetešník šel dopředu ke kase, odkudže se to ten hlásek ozývá. Tady, na pultu, hned vedle kafemlejnku. A ona to ta panenka. Vetešník si posunul brejle na čelo, aby nablízko lépe viděl. Jak to, že mluvíš? Zeptal se překvapeně. Proč bych neměla mluvit? Našpulila panenka pusinku. Vždyť si sám říkal, že jsem jako živá. A co pak bys chtěla? Dej mě do výlohy, tam mě uvidí víc lidí. Fňukla panenka a popotáhla. A venku chodí taky děti, řekla a oči se jí rozářily. No, to je pravda, musel uznat vetešník a divil se sám sobě, že to neudělal už dříve. Posadil panenku do výkladní skříně, hned pod malý vánoční stromeček, který už tam měl nachystaný a co na něm každý večer rozsvěcoval malinkaté svíčky. A panenka sedí ve výloze pod stromečkem a tváří se, jak nejlépe umí, aby ji někdo koupil. Vetešník bloumá po krámu, přešlapuje a každou chvíli pootevře dvířka zezadu do výlohy a ptá se, už se někdo na tebe koukal? Nekoukal, vzdychne panenka a má pláč na krajíčku. Ale bude koukat, řekne vždycky vetešník a přivře dvířka.
1: jen aby koupil. Vzdechne znovu panenka a usmívá se, i když jí do smíchu vůbec není.
0: A najednou tu byl Štědrý den. Začalo sněžit. Lidé chodí kolem Větešníkova krámu, zachumlaní do kabátů, hlavy skloněné dolů, nikdo se do výlohy ani nepodívá. Větešník pootevřel zadní dvířka do výkladní skříně a zrovna se chtěl zase zeptat, jestli se někdo koukal, když tu vidí zvenku na skle takové zamžené kolečko a uprostřed malý rozpláclý nosík a dvě veliké oči pod naraženou čepicí a chundelatou bambulí. A ty dvě doširoka rozevřené hnědé oči září víc než svíčky na Větešníkově vánočním stromečku a dívají se přímo na panenku. A je slyšet, jak panenka ve výloze šeptá: kouká se, teď se kouká. Větešník vyšel z krámu. Na hromadě shrnutého sněhu, tak, že dosáhne ke spodnímu okraji výkladní skříně, se natahuje na špičkách malá holčička. Líbí se ti něco v mé výloze? Zeptal se starý Větešník a už předem věděl, jakou odpověď uslyší. Ano, vydechla holčička a sklo kolem jejího nosíku se ještě víc zamžilo. Ta panenka. Větešník pokývala hlavou. Tak se na ní pojď podívat dovnitř. Vyndal panenku z výlohy a posadil ji na pult. Kolik stojí? Ptá se holčička a šmátrá v kapse. A kolik máš? Zeptal se Větešník a bylo mu jasné, že tady žádný velký obchod neudělá. Mám desetník, řekla holčička a hlas se jí zajíkl obavou, jestli to bude stačit. I panenka sedí na pultu nějak ustrašeně, pozoruje Větešníka a v úpěnlivě rozevřených očích má vyděšené otazníky. Bude to stačit? Starý Větešník se dívá na ty dva tázavé obličejíky a vidí, že nemůže jinak. Obchod je sice obchod, ale tady se nedá nic dělat. Zalistoval v knize a dělal, jakože hledá cenu. Ano, tady to máme, řekl po chvíli. Panenka stojí rovný desetník. Děvčátko vydechlo úlevou, popadlo v panenku a přitisklo ji k sobě. Položilo desetník na pult, poděkovalo a vyběhlo do zasněženého podvečera. Měděný zvonek nad dveřmi za ním vesele zaklinkal. Větešník zahrašil kasou, ale potom si ten desetník dal do kapsy. Pro štěstí. Rozsvítil vánoční stromeček ve výloze, zamknul krám a šel domů slavit Štědrý večer. Ale ten největší dárek jsem vlastně už dostal, bručel si, když se brodil sněhem. Udělal jsem radost hned dvakrát. Panence i tomu dítěti. A tím vlastně i sobě. A starý Větešník se sám pro sebe spokojeně usmál a potichu dodal: vždyť člověk nemůže myslet pořád jenom na peníze. A našmátral v kapse ten desetník, byl ještě vlahý a sevřel ho v dlani. Pro štěstí.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
2: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmín 6, a taky pažitku.
2: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
2: No.
1: Ale nesmí se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnický,
2: no,
1: o růžičko voněvá.
2: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
2: No, si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku a těžký ročnost.
3: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
4: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
3: Dramaturgie Václava Ledvinková.
4: Hudba Zdeněk Zdeněk.
3: Produkce Jana Knapová.
4: Zvukové efekty Josef Plechatý.
3: Mistr zvuku Radek Veselý.
4: Záznam a střih Jana Fischerová.
3: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
5: Zahradníku?
2: Ano?
5: Zahradníku? Zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
2: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
5: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
2: Obyčejnou vodou.
5: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
2: Ovšem.
5: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
2: Jak poroučíte, jasnosti?
5: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
2: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U Mřížových vrat do zahrady.
5: Poslyš, ty tam?
6: Ano.
5: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
6: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
5: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
6: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
5: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
6: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
5: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
6: Aha. A co když se vdáte?
5: No a?
6: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
5: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
6: Vidět mě přeci nemusíte. Stačí zavřít oči.
5: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
7: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
6: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
7: Víc než včera? To tě chválím, synku.
6: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2x tolik.
7: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
6: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
7: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
6: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
7: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
8: Králi Olafe,
0: kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
7: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
0: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
7: Řeknu to, Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
0: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
7: Nesuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
0: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
7: Královna by na ní byla pyšná.
0: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
7: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
0: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
0: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
0: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
0: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
7: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
7: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
7: Ale holčičko, přece...
9: Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
0: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
0: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
7: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
0: Jí něco rozmlouvat? Olafe, Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
7: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda.
10: Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
11: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
10: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
11: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
12: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
11: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
10: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
13: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
10: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
12: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
13: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
12: A co takhle podívat se do stodoly?
11: Cože?
14: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
11: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
13: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku, to ode mě nemůžeš chtít.
10: No samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
11: Tak.
12: Ano, jak jinak. Jens, děvečka pro všechno.
15: Co vy tady, kolego?
16: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
15: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
16: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky, plesky.
15: Všichni víme, kdo vás kupuje.
16: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
17: Dámy a pánové, ztište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
9: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
18: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
15: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezníně rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
19: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
20: Karin! Neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
9: Dobře. Znamenejte si.
19: A jistě.
9: Já, princezna Karin, no. Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
15: Nádherná soutěž, vaše jasnosti, velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
9: Jako soutěžící?
15: O, nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
9: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
19: Měl bych dotaz.
9: Ale rychle, co chcete?
19: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
9: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
19: Jistě jasnosti, ale čím?
9: Čím? To jsem ještě...
20: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
9: Ano, je tomu tak.
19: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora, že, pane králi?
18: Bez pochyby.
9: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
21: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
22: Soutěž jako dělaná pro mě.
23: Jak jsi na to přišel, Svene?
22: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
23: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
22: Nebuď směšný, ty doremi fasola si do. Nejde o notu, ale notu.
23: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
22: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
23: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
22: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Knute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
23: No.
22: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
23: Já jsem chytřejší.
22: Já? A nestrkej do mě, Knute.
23: To ty do mě strkáš.
15: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
23: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
22: Taky se divím.
15: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
19: Pampara, pampara, pampara, pá, samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Já to vím.
1: No, asi máš pravdu. Mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaký jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin, ha?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak...
0: Ne. Musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: Páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
1: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na koráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
4: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu. V něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do re mi fa sol la si do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak tě říkají?
8: Já jsem knut.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
5: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne.
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne.
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
5: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
6: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
1: Karin, co to říkáš?
6: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
1: Nedělá si ta holka legraci.
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
9: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
3: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
5: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
10: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
10: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
10: Klima?
11: Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badián? Bazalka? Brambory?
11: Ano, ano. Badián, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
11: No přeci...
6: A ven! Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile! Odveďte ho! Ven!
12: To se povedlo!
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
3: To můžeme také zapsat, jasnosti?
5: Smíme?
6: Samozřejmě.
5: Podívej.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
13: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
12: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
5: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
5: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
13: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
13: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
12: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
0: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
13: Kolego, přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
5: To je váš problém.
12: A přestaňte opisovat.
13: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
13: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
3: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
5: Čtenáři budou nadšeni.
12: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
13: No, milý Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka! Protiva!
12: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rod.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
1: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se, hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida.
6: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře. Ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne!
6: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je, jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust taky zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida.
4: Kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal jsi hostinu.
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
8: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
8: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no to se...
0: Třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím.
1: No, tohle...
0: no prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji.
4: No, vy neustále
3: neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
1: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř, chci udělat prohlášení do novin.
1: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní.

0: To, co se stalo, bylo tak strašné, že tomu žáci Kopyto a Mňouk zprvu nemohli ani uvěřit. Stalo se to takhle.
1: Jednoho odpoledne přišel domů pan Kopyto a pravil.
2: Co bys tomu, maminko, říkala, kdybychom se přestěhovali do Pardubic?
1: Což o to, Pardubice jsou hezké město, je tam přece jenom víc možností než u nás, ale jak to vlastně s tím stěhováním myslíš?
2: Je to velmi jednoduché, maminko. Z Pardubic se má přijít nějaký inženýr, který si tu našel místo. Dojíždět takovou dálku nebude, to dá rozum. A protože má v Pardubicích domek, vyměnil by ho s někým, kdo má domek v městečku. No tak jsem si myslel...
1: To je výborný nápad, tatínku, ale bylo by potřeba se na ten jeho domek podívat, aby to pak nebyla nějaká barabizna na spadnutí. Náš domek je pěkně udržovaný. A když vyměnit, tak jedině pěkný za pěkný.
2: No to dá rozum, maminko. Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řekneš. Víš, že nerad něco sjednávám za tvými zády. V neděli pojedeme do Pardubic a příští neděli by inženýrovi přijeli k nám. Ani oni nechtějí kupovat zajíce v pytli.
1: O náš domek starosti nemám. Ten by mohl stát i v Praze na Ořechovce a ostudu by nedělal. A jaký je zvenčí, takový je i zevnitř. Čistý jako klícka.
2: Doufejme, že i ten jejich bude stát za to. A provedeme výměnu k oboustranné spokojenosti. Co mě se týká, docela se těším. V tomhle zapadlém hnízdě jsme byli dost dlouho, co, mámo?
1: Taky si myslím. V Pardubicích bude úplně jiný život. 3-4 biografy, divadlo, velké obchody, výtečné spojení s Prahou. Ani nevíš, tatínku, jak už se těším.
0: O to, zdali se také těší žák Kopyto, se rodiče nezajímali. Když začal nesměle protestovat, pravila paní Kopytová.
1: Ty mlč, protože tobě ta změna prospěje nejvíc. Tady v těch lesích si natolik zdivočel a zvlčil, že nad tebou ustavičně visí polepšovna. V městě budeš mít jiné zájmy a ušlechtilejší zábavy. No a potom přestaneš kamarádit s tím chlapcem Mňoukových, od kterého nic kloudného nepochytíš. Najdeš si kamaráda, který už má nějaký životní cíl a nemyslí pouze na skopičiny.
0: Rodiče byli zkrátka rozhodnuti a v neděli vyrazili do Pardubic.
1: Žák Kopyto se modlil, aby inženýr bydlel v nějaké chajdě na spadnutí nebo třeba v kozím chlívku, ale jeho modlitby nebyly vyslyšeny.
0: Rodiče se vrátili v růžové náladě a nad inženýrovou vilkou se doslova rozplývali.
2: Tak tomu říkám domek. Moderně řešený, vzhledný a udržovaný.
1: A je tam i ústřední topení.
2: Co pak topení, maminko? Ale všimla si z té zahrady. 39 ovocných stromů.
1: A jak je uvnitř čistěnko? Ta paní inženýrová se dovede v domácnosti točit, jen co je pravda.
2: No já si myslím, že u nás v neděli taky nebudou zklamáni. Jsem přesvědčen, že výměna proběhne hladce a nenajde se nic, co by mohlo být na překážku.
1: No doufejme, tatínku. A kdy myslíš, že bychom se mohli stěhovat?
2: Co nejdřív. Jestli to vyjde, tak za 3 neděle, nejdéle za měsíc.
0: V žáku Kopytovi, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, aby nedal nic najevo. Předstíral, že ho stěhování příliš nezajímá, ale v duchu se rozhodl, že této zvůli musí stůj co stůj učinit přítrž.
1: Za tímto účelem se také už časně odpoledne sešel s Mňoukem, který byl ovšem průběžně informován.
0: To ti řeknu, Kopyto, to je tedy situace. Už jsme spolu prožili ledaco, ale tomu neříkám katastrofa.
2: Co budeme dělat, kdyby ses alespoň taky odstěhoval do Pardubic?
0: To nepřichází v úvahu. Já jsem na kopce a lesy.
2: Já snad ne.
0: A potom, co pak si myslíš, že bych mohl být bez Sázavy?
2: A já snad ano. Pamatuj si, to stěhování bude poslední den v mém životě.
0: Nesmysl, k tomu stěhování nesmí vůbec dojít.
1: Kopyto zalapal po vzduchu. Ale jak mu zabráníme? Už 3 noci nespím a nemyslím na nic jiného a ještě mě nic kloudného nenapadlo.
0: Protože se nad tím moc rozčiluješ. K takovému ožahavému případu je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Jako by se tě to vůbec netýkalo.
2: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit...
2: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit na toho inženýra, aby vás

0: To se hezky poslouchá, ale neumím si představit, jak by se to dalo uskutečnit. Inženýr je vzdělaný člověk a hned tak na něco nenaletí.
1: Ovšem, jenomže co je vzdělání proti našemu důmyslu? Já jsem si například všiml, že ve věži kostela svatého Vojtěcha je spousta netopírů. Stovky, ne-li tisíce.
0: To ví každé malé dítě, ale co mají netopíři, co dělat s naším případem?
1: Hodně. A proto se taky do věže co nejdřív vypravíme.
0: Kopy to chvíli přemítal. Už to mám. Netopíry pochytáme a já je v neděli pustím v pokoji, aby si inženýrovi mysleli, že žijí u nás v bytě.
1: Něco tak primitivního by mě v životě nenapadlo. S takovým trikem bys to mohl zkoušet u nějakého žáčka z druhé třídy, ale ne u inženýra.
0: No tak co tedy? Už mě nenapínej, nebo ti na mou duši vrazím jednu do zubu a týden si budu vyčítat, že jsem zmrzačil kamaráda.
1: Tak dávej pozor, ty pardubičáku. Vypravíme se do věže a budeme chytat netopíry. Z přírodopisného kroužku víme, že netopír trpí stejnými cizopasníky jako člověk. A to zejména kterými?
0: Štěnicemi.
1: Správně, štěnicemi. Vědci se dokonce domnívají, že člověk získal tento hmyz od netopírů, když ještě sídlil v jeskyních. Hele, ať mají pravdu nebo ne, my potřebujeme pochytat co nejvíce štěnic. Pečlivě je uzavřeme do krabice...
0: A já je rozházím po bytě.
1: A ty jsi na Monuši ztratil rozum. Zamoříš celý domek štěnicemi a přitom není vůbec jisté, že některá vleze na inženýra nebo jeho ženu.
0: No tak jak to uděláme?
1: No, to zařídím já. Ty se budeš chovat jako vzorný synáček, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude v Pardubicích. A já zatím nasypu štěnice inženýrovům do auta.
0: Mňouku, ty jsi geniální. Až do dnešního dne jsem si to myslel o sobě, ale vidím, že jsem se mýlil.
1: No hlavně, že jsi to pochopil.
0: Žáci si přinesli z domova každý dvě prázdné krabičky od krému a vydali se na lov malých, leč krvežíznivých bestií.
1: Kostelík svatého Vojtěcha, jak známo, stál za městečkem vedle hřbitova, tedy ne právě na frekventovaném místě.
0: Hoši se nemuseli bát přehnaného zájmu veřejnosti, ale na druhé straně nebylo nijak jednoduché dostat se dovnitř.
1: Nejprve museli vylézt na hřbitovní zeď,
0: odtud na střechu bývalé fary,
1: a z ní už pro zdatné mládence nebyl problém vsoukat se vyraženým oknem na schodiště vedoucí ke zvonici.
0: Byl to mimořádný sportovní výkon, ale stál za to.
1: Mnohem těžší ovšem bylo chytat netopíry.
0: I když jich zvonice byla plná a žáci nebyli žádná motovidla, stavěly se jim do cesty různé překážky.
1: Prkna na podlaze byla spuchřelá.
0: Zábradlí nalomené a ustavičně hrozilo nebezpečí, že se při honu na kvičící a zoufale poletující netopíry zřítí dolů do chrámové lodi
1: a napíchnou se na nějaký křížek na oltáři. Ale pak si zvykli
0: a Kopyto ukořistil prvního netopíra.
1: Pečlivě prohledali jeho kožíšek
0: a našli dvě vypasené štěnice, které putovaly do krabičky od krému.
1: No výborně, jen do toho. Škoda, že si ti neinteligentní tvorové neuvědomují, že ten lov pořádáme v jejich zájmu a zbavujeme je cizopasníků. Já být netopírem, tak si ti sednu přímo na rameno.
0: Žádný z netopírů to ovšem neučinil a tak lov trval téměř 3,5 hodiny.
1: Ale vyplatil se.
0: 4 krabičky byly plné a štěnice v nich byly namačkány jako sardinky.
1: Tak a jdeme. Kořis vezmu k sobě a ty na každém kroku prohlašuj, jak se těší do Pardubic.
0: Ačkoliv byli celý zaprášení a potrhaní, loučili se s úsměvy.
1: A pak nastala neděle.
0: Kopytovi už od rána čekali vzácnou návštěvu. Maminka po generálním úklidu, který provedla v sobotu, ještě přelešťovala kliky a otec na sebe navlékl sváteční oděv. Vše zářilo čistotou.
1: Krátce před 10:30 zavrčel motor a před domem zastavilo béžové MBčko. Pan inženýr Mouchalík s manželkou si přijeli prohlédnout své budoucí sídlo.
0: Manželé Kopytovi jim okamžitě běželi naproti a také jim představili svého syna.
1: No to je rosto, milý chlapeček. Zašvitořila paní inženýrová a podala mu čokoládu. Jak pak se učí?
0: Pan Kopyto.

0: proto honem zamluvil a prohlásil, že jeho domek má tu výhodu, že okna ložnice směřují k jihu.
1: Pan inženýr zakýval hlavou a zeptal se kopita mladšího, jak se těší do Pardubic.
2: Těším se velmi, neboť jest tam více příležitostí ke vzdělání.
3: A co by si rád studoval?
1: Otázala se sladce paní inženýrová.
2: Mám zájem o všechny vědy, avšak zejména o matematiku. Hodlám se stát inženýrem.
3: No skvostné, jen tak dál, hochu. Inteligence je solí národa.
0: Ale pak už začala prohlídka domu.
1: Nejprve prošli inženýrovi zahradou a uznale pokyvovali hlavou.
0: Pak vešli dovnitř a doprovázení rodinou Kopitovou procházeli celým domem od sklepa až na půdu.
1: V té chvíli se přikradl k inženýrově automobilu žák Mňouk a po otevřeným oknem cosi sypal na sedadla.
0: Po exkurzi v domě nabídla paní Kopitová malé občerstvení
1: a zdálo se, že všichni jsou spokojeni.
4: Tak plácneme si, pane inženýre,
0: zeptal se pan Kopito.
1: No já se domnívám, že naší dohodě nestojí nic v cestě. Můj domek je pěkný, váš rovněž. Oba máme zájem na přestěhování a tak nezbývá, než dojednat nezbytné formality u notáře. Ve čtvrtek bych se u vás zastavil vozem, vše potřebné zařídíme.
4: Budu se těšit, pane inženýre,
0: pravil pan Kopito a paní Kopitová zářila jak rozsvícený lustr.
1: Pak se inženýrovi rozloučili, paní pohladila Kopita po vlasech, nasedli do auta a odjeli.
4: Haha, a je to v cuchu, maminko. Za měsíc už budeme občané pardubičtí.
0: To jsem ráda, že to vyšlo, tatínku.
1: Usmála se paní Kopitová a obrátila se k synovi.
0: A tebe musím taky pochválit. Choval ses opravdu vzorně. Je vidět, že ti na tom přestěhování záleží.
1: Nálada byla opravdu slavnostní a trvala až do čtvrtka, kdy měl přijet pan inženýr. Místo něho přišel pouze listonoš Houně a přinesl následující telegram.
5: Od výměny odstupujeme. Stop. Inženýr Mouchalík. Stop.
1: O několik hodin později pravil Mňouk. Tak vidíš, Kopito, jak je důležitá znalost přírodopisu. Kdybys například uměl brilantně otrojmocňovat a nevěděl, že netopíři mají štěnice, tak už by se stěhoval do Pardubic.
2: Už jsem ti řekl, že plně uznávám tvou genialitu,
1: řekl s obdivem Kopito. Pak se zamyslel a dodal.
2: Zvítězili jsme na celé čáře, avšak za cenu neštěstí druhých. Inženýrovi mají zřejmě domek plný štěnic a vsadil bych se, že se z toho paníčka zhroutila. Naši chodí jako bubáci, protože už se viděli v Pardubicích. A nejhůř na tom bude pan učitel Pěnička, který včera povídal.
6: Tak prý se nám, chlapče, odstihuješ. Ještě by měli všichni čerti vzít Mňouka a dalo by se v té škole vydržet.
1: Debatu uzavřel Mňouk.
3: No Kopito, takový už je život a zákony přírody. V přírodě silnější požírá slabšího a my jsme díky své genialitě silnější. Na nás si hned tak někdo nepřijde.
7: Na nás si hned tak někdo nepřijde.

0: Jak se měli na pouti? Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové, starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti, ale dočkali se. To bylo slávy, boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, boudy s kokosovými špalky a tureckým medem. A všude tlačenice jako o pouti.
1: Hele, střelnice, na tu se podíváme zblízka.
0: Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Jak se nakláněl nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch, spadl do kotlíku. A za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. A Václav měl co dělat, aby ho z té cukrové koule vysvobodil. Když se jako malí kluci vydováděli na houpačkách, potkali Veroniku s balónkem nad hlavou.
2: Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balónek.
0: Josef se otáčel za Veronikou a jakoby přitom četl i Václavovi myšlenky.
1: Jasně, s balónkem si užijeme.
0: Fronta před stánkem z balónky nebrala konce.
2: Prosili bychom jeden červený,
0: povídá Josef, když na něj přišla řada. A Václavovi se to nelíbilo.
1: Počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý.
2: Proč žlutý? Červený je hezčí.
1: Žlutý je hezčí.
3: Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás.
0: A Josef s Václavem se dohadovali.
1: Ty si koupíš červený a já si koupím žlutý a hotovo.
2: Chytráku, jeden balónek je za korunu, dva balónky za 2 koruny. A když máme jen 1 korunu, nevíš, kde seženeme druhou?
1: Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balónky.
0: Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt.
3: Vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy, nebo šimrat pod nosem.
0: Pak se mu však rozsvítilo.
3: No vlastně, to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balónků a potom vám tu korunu slevím.
0: Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balónky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavač jen prodával a prodával.
3: Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balónek. Nafouknete mi ještě 100 a potom se dohodneme.
0: Nafoukli 200 balónků a prodavač měl pořád málo.
3: Ještě 50 a budeme vyrovnání.
0: Jenomže pouť už pomalu končila a balónky z prodavačovy ruky najednou ne a neubývaly.
3: 233, 234, 235.
0: Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Balónky ho vytahovaly vzhůru. Při 237. se vznesl z balónky nad stánek.
3: Pomoc! Pomoc! Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi!
0: Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš.
1: Docela pěkně letí, vy?
2: Co pak o to letí? Ale přece ho nenecháme uletět úplně.
0: Na to se oba kosové zvedli a namířili si to za pestrým hroznem balónku. A klop, klop. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase snášel zpátky na zem. Pak žbluňkl doprostřed rybníka, Leknutím pustil z dlaně provázky a balónky se rozletěly k obloze. A zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balónky dohonili a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav

dalekém carství, v dalekém panství, za devaterými zeměmi a devaterými řekami, žili kdysi car a carevna a tím se jednou narodil syn, carevič Ivan. Chůvy ho kolébali, ale ne a ne ho ukolébat. Zavolali tedy matku, pojď, carevno panovnice, ukolébej svého syna. Matka ho kolébala, ale nic platno. I běžela k carovi, care, velký panovníče, pojď a ukolébej svého syna. Car kolébá a povídá, spi, synáčku, spi, miláčku. Až vyrosteš, dostaneš za ženu krásu nesmírnou. Dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. A carevič Ivan usnul, jako když ho do vody hodí. Za 9 dnů se probudil a řekl, Sbohem, tatíčku, jedu si vyhledat krásu nesmírnou, vezmu si ji za ženu. Co tě to napadlo, děťátko, kam pak pojedeš? Vždyť je ti teprve 9 dní. Pojedu, kdybys mi nevím, jak bránil. I jeď si, jaké pak s tebou pořízení? Carevič Ivan se uchystal na cestu a šel hledat koně. Kousek od domu potkal stařečka. Kam pak máš namířeno, mládenče, jdeš volky nebo nevolky? Ale dědečku, volky, nevolky, byl jsem ještě malý chlapec, když mě otec kolíbal. A tenkrát mi slíbil za nevěstu krásu nesmírnou, dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. Dobře činíš, mládenče, ale pěšky tam nedojdeš. Krása nesmírná žije tuze daleko. A kde? Ve zlatém carství, v podslunečném panství, až na konci bílého světa, kde sluníčko vstává. Co si teď počnu? Bez koně sedlaného, bez bičíku hedvábného. I co bys? Tvůj tatíček má v konírně 30 koní. Jeden hřebec jako druhý. Rozkaž čeledínům, ať je napojí u synného moře. Jeden vleze do vody až po krk. A když bude pít, rozbouří se vlny na synném moři, že budou narážet do strmých břehů. Toho koně si vem. Děkuji ti za dobré slovo, dědečku. Carevič udělal, jak mu stařeček poradil. Jel daleko, předaleko. Sluníčko se níží, noc se blíží. A tu carevič spatří dvůr velký jako město, chalupu pevnou jako hrad. Dojel k zápraží. Přivázal koně ke zlatému kroužku a vešel síní do světnice. Tam, na 9. dlaždici, leží v koutě na peci Baba Jaga kostlivá noha. Baba Jaga zvolala silným hlasem, ty opovážlivý člověče, železného kroužku nejsi hoden a přivážeš koně k zlatému. Dobrá babičko, tak se nezlob, však mohu koně odvázat a přivázat jinam. Tak co, dobrý mládenče, nahnala jsem ti strachu, neboj se o svou hlavičku, sedni si tuhle na lavičku a povídej. Zda si rodu vznešeného a z kterého města vzdáleného. Byl jsem ještě malý chlapec, když mě otec kolíbal a slíbil mi za ženu krásu nesmírnou, dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. Prokaž mi tu laskavost, babičko, a pověz mi, kde žije krása nesmírná a jak se k ní dostanu. To já sama nevím, careviči. Už se mi krátí 300, ale o té kráse jsem jak těživa neslyšela. Jen spí, spí. Zítra ráno svolám své služebnictvo, třeba o ní někdo ví. 2. dne časně ráno stařena vstala, umyla se, vydrála se do běla, pak vyšla s carevičem Ivanem na zápraží a zvolala bohatýrským hlasem, zahvízdala mládeneckým hvizdem, křikla na šíré moře. Ryby a vodní hadi, pojďte ke mně. Hned se syné moře zakolébalo.
Sešly se ryby velké i malé, schromáždili se roztodivní plazy a potvory mořské. Všichni táhnou k břehu v takovém množství, že zakryli vodu. Kde žije krása nesmírná, tří matek, dcera, tří babiček, vnučka, devíti bratrů, sestra, zeptala se stařena. Všechny ryby, všichni plazy, všechny mořské potvory svorně odpověděli. Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde krása nesmírná přebývá. Zvolala stařena k podnebesí. Slétni se, ptactvo nebeské. Letí ptáci, letí, jako mračno slunce zakrývají a všichni sborem odpovídají. Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde krása nesmírná přebývá. No, teď už nemám koho se ptát, řekla Baba Jaga. Vzala cariče za ruku a odvedla ho do chalupy. Sotva vešli do chalupy, přiletěl pták Mogul. Klesl k zemi a za okny se rázem setměl. Ach, ptáku Mogule, kde jsi lítal, kde jsi byl, proč se tolik opozdil? Strojil jsem krásu nesmírnou. Šla na návštěvu. To zrovna potřebují, prokaž mi věrnou službu, dones tam cariče Ivana. Jak poroučíš, babičko? Carevič usedl na ptáka Mogula. Ten se vznesl a vyletěl vysoko, převysoko. Letěl 3 roky, až doletěl na zelené louky, kde roste hedvábná travička, kde voní blankitná kvítečka. A tam klesl na zem. Támhle jsou bělokamenné paláce, kde žije krása nesmírná. Carevič vstoupil do města a procházel se po ulicích. Jak si tak vykračoval, došel až na náměstí a vidí, že tam katovi pacholci tlučou nějakého muže karabáčem. Proč ho bijete, zeptal se. Za to, že je našemu carovi dlužen 10 000 a včas nezaplatil. Ale kdo ho vykoupí, tomu kostěj nesmrtelný unese ženu. I zželelo se ho cariči Ivanovi a rozhodl se, že muže vykoupí. Ženu nemám, pomyslil si, kostěj mi nemá koho vzít. Zaplatil výkupné a šel pryč. Ale ten muž se za ním rozběhl a volá: děkuju ti, cariči Ivane, budu ti věrně sloužit. A jak pak ti říkají? Mně říkají udatný Bulat. Dobrá, půjdeme dobývat krásu nesmírnou. V tu chvíli vyšla právě krása nesmírná na zábraží. Sotva ji cariči spatřil, hluboko se uklonil a promluvil k ní laskavou řečí. Po synném moři však připluli lodě. 30 bohatýrů přijelo, aby se zasnoubilo s krásou nesmírnou. Ti všichni se cariči Ivanovi posmívají. Dej pokoj, dřeváku vesnický, co pak je taková krasavice pro tebe? Nestojíš ani za její malíček. Strkají se jeden přes druhého, aby mu krásnou nevěstu přebrali. To cariči Ivan nestrpěl. Mávl rukou. Vznikla ulice. Mávl druhou, vznikla ulička. Tu udatný Bulat uchopil krasavici za pravou ruku, posadil ji na koně, pak popadl cariče za levé rameno, posadil ho za krásnou panu, sám se chytil třmenu a rozjeli se z města, co koni síly stačili. Tak jeli a jeli, až je stihla tmavá noc. Postavili bílý stan a krása nesmírná ulehla k spánku. Udatný Bulat spal na prahu a cariči Ivan stál na stráži. Stál a stál, ale brzy ho přemohla únava. Oči se mu klížily. Usedl vedle stanu a usnul bohatýrským spánkem. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl kostěj nesmrtelný
a unesl krásu nesmírnou. Jenom stuha z copů zůstala na zemi. Za svítání se carevič Ivan probudil a co nevidí? Po kráse nesmírné ani potuchy, jen stužka leží na zemi. Hořce zaplakal, hlasitě zanaříkal. Udatný Bulat se probudil a ptá se. Proč pláčeš, careviči Ivane, proč naříkáš? Jak nemám plakat? Někdo unesl krásu nesmírnou. Jak pak si tedy hlídal? No, hlídal jsem, ale spánek mě přemohl. Teď je pozdě bycha honit. Dobře vím, kdo to udělal. Kostěj nesmrtelný. 3 roky musíme hledat jeho smrt. Kostějova smrt je ve vejci. To vejce v kachně, kachna v soudku a sud pluje po Sinném moři. Co dělat? Oba pobratimové se tedy vydali k Sinnému moři. Šli den, po dnu týden, po týdnu měsíc. Kráčeli rok, kráčeli 2. Sotva se vlekli, tak byli vyčerpaní, unavení a hladoví. V tom letěl jestřáb. Carevič Ivan popadl pevný luk. Hej, jestřábe, zastřelím tě a s ním. Nejes mě, careviči Ivane, v nouzi se ti budu hodit. Udatný Bulat spatřil medvěda. Hej, medvěde, zabiju tě a s ním. Nejes mě, udatný Bulate, v nouzi se ti budu hodit. Šli dál. Došli až k Sinnému moři a tu vidí, jak se na břehu zmítá štika. Už tě máme, štiko zubatá, a teď tě sníme. Nejeste mě, mládenci. Radši mě hoďte do moře. V nouzi se vám budu hodit. Náhle se Sinné moře zakolébalo. Voda se rozbouřila a zalila břehy. Přivalila se vysoká vlna a vyhodila na břeh dubový soudek. Přiběhl medvěd, zvedl soudek a udeřil jim o zem. Soudek se rozsypal, vyletěla odtud kachna a vznesla se vysoko až pod oblaka. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl jestřáb. Chytil kachnu a roztrhl jí vejpůl. Z kachny vypadlo vejce a rovnou do moře. Tam je chytila štika, doplula k břehu a dala je careviči Ivanu. Ten je uložil do záňadří a zamířili ke kostěji nesmrtelnému. Carevič Ivan vyndal ze záňadří vejce a ukázal je Kostějovi nesmrtelnému. Co je tohle? Kostějovi se skalil zrak, hned skrotl jako beránek. Carevič přendal vejce z ruky do ruky a vida hodil tak Kostějem z kouta do kouta. Udatný Bulat popadl vejce a zmačkl jej. A to byla Kostějova poslední hodinka. Carevič Ivan a udatný Bulat si vzali z konírny 3 koně, na jednoho posadili krásu nesmírnou a vydali se na cestu. Jeli dlouho, předlouho. Dostihla je tmavá noc. Postavili bílý stan. Krása nesmírná spala ve stanu. Carevič Ivan u prahu a udatný Bulat stál na stráži. O půlnoci přiletělo 12 holubic. Udeřili křídly o zem a zvolali silnými hlasy. Udatný Bulate a careviči Ivane, zabili jste našeho bratra, unesli jste naši švegrušku, za to se nedočkáte štěstí. Až přijde carevič domů, nechá si vyvést svého nejmilejšího psa, ten se psovodovi vytrhne z rukou a careviče roztrhá. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten po kolena skamení. Sotva to dopověděli a odletěli, přilétlo 12 vran.
Nedočkáte se štěstí, mládenci. Až carevič přijede domů, rozkáže čeledínům, aby vyvedli jeho nejmilejšího koně. Ten careviče ukope. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten popás z kamení. Sotva to zněli jejich hlasy, připlazili se hadi. Carevič pohladí svou nejmilejší krávu a ta ho utrká, zasyčeli. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten z kamení od hlavy k patě. Hadi se odplazili, ale udatný Bulat stál u stanu a proléval hořké slzy. Brzy z rána za svítání vyrazili dál. Zadlouho za krátko přijel carevič domů a oženil se s krásou nesmírnou. Uplynul týden. Tu řekl carevič mladé ženě, ukážu ti svého nejmilejšího psa. Udatný Bulat si vzal meč a stoupl si u zábraží. Už vedou psa. Ten se vytrhl psovodovi a rovnou k zábraží, ale Bulat mávl mečem a psa vejpůl rozťal. Carevič se na Bulata rozhněval, ale za staré služby mu odpustil, neřekl ani slovo. Druhého dne nařídil, aby čeledínové vyvedli jeho nejmilejšího koně. Kůň přetrhl provaz, vytrhl se čeledínovi a přímo k zlatému zábraží. V tom udatný Bulat vytasil ostrý meč a utěl koni hlavu. Tu se carevič strašně rozhněval a nakázal, aby Bulata chytili a pověsili, ale krása nesmírná to nedopustila. Na staré služby celý život nezapomínej. Kdyby nebylo Bulata, nikdy bys mě nedostal za ženu. Třetího dne carevič rozkázal, aby mu přivedli nejmilejší krávu, ale udatný Bulat i té utěl hlavu. Tehdy se carevič rozhněval, víc už nikoho neposlouchal, zavolal kata a nařídil mu, aby Bulatovi srazil hlavu. Ach, careviči, careviči, když mě chceš dát popravit, to raději zemřu sám. Dovol mi jenom, abych ti o Trojím pověděl. I vyprávěl udatný Bulat, jak přiletělo 12 holubic a co říkali, a skameněl po kolena. Vyprávěl o 12 vránách a skameněl po pás. Vyprávěl o 12 hadech a celý se proměnil v plačící bílý kámen. Marně plakal carevič, marně prolévala slzy krása nesmírná. Postavili bílý kámen do zvláštní světnice, každý den tam chodili a smutně plakali. Uplynulo mnoho let. Jednou carevič stál u bílého kamene a v tom slyší podivný hlas. Proč pláčeš a naříkáš? Vždyť já sám se tolik trápím. Jak bych neplakal, věrného přítele jsem zahubil. Můžeš mě zachránit, careviči Ivane. Máš dvě milované děti. Odveď je do hlubokého lesa, ať je tam roztrhá dravá zvěř. Carevič se zarmoutil. Pověděl o tom kráse nesmírné. Tesknili, hořekovali, smutně si poplakali. Pak zavedli milé děti do hlubokého lesa a tam je zanechali. Když se vrátili domů, vyšel jim vstříc udatný Bulat, ještě krásnější než dřív. Muž a žena ho objímají a radují se a přitom prolévají hořké slzy. Je vám líto dětí, vidíte. Je nám jich tuze líto, udatný Bulate, ale aspoň máme před tebou čisté svědomí.
Nenaříkejte dřív, než je čas, řekl Bulat. Pojďme do lesa, podíváme se, co se tam s dětmi děje. Šli do lesa. A tu vidí, že děti spí pod keřem. Matka medvědice je zahřívá teplým kožichem. Liška od nich mouchy odhání. Děti jsou živy a zdraví. Panečku, a hned byla velikánská hostina, až se stoly prohýbaly. Trvala 3 dny, 3 týdny a 3 měsíce. Byl tam blízko kopec. Na tom kopci zvonec. Na ten zvonec zazvonili. Pohádkám je konec.

Vyprávění první. O zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík ji zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

Rybník. Bude tomu letos právě 100 let. Ale u nás na vsi si dosud povídají, jak mlynář Benda vyzrál na vrchního ze zámku. Bendové sedí na kačáku dodnes. Pořídili si turbínu a osvětlují celou ves elektřinou. Nejlepší selská pole jsou u nás v údole na Humeném. Těžká žírná půda, radost na úrodu se podívat. To ostatní, co tehdy patřilo sedlákům, byl úhor. Hotová bída snouzí. Humenné živilo celou ves. Jednou jel vrchní ze zámku na koni podél kačáku a všiml si, že by se z Humenného dal udělat krásný rybník. Ze tří stran přirozená hráz, stačí vykopat strouhu, zahradit výtok vody a zřídit čap. Sotva dojel domů, dal si zavolat rychtáře a oznámil mu, že vyvlastní selská pole na Humeném a zřídí tam panský rybník. Na vsi bylo z toho pozdvižení. Rychtář si nevěděl rady. Šel se zeptat mlynáře Bendy. Bendův mlýn byl svobodný, měl už tehdy vlastní náhon a své vodní právo. Benda si ze zámku nedal poroučet, a leckdy řekl vrchnímu své mínění do očí. Jak viděl jít rychtáře přes lávku, věděl už, kolik uhodilo. Ani nečekal, co mu poví, začal hned sám. Myslím na to už tolik dní, mám ovšem své právo, ale to víš, jaké pak soudy s pány. Nějaká klička se vždycky najde. Leda, že by se nás zastal nějaký vyšší pán proti vrchnímu. Rychtář mínil, že pán od pána nebude, ale mlynář se usmál. Bude to stát peníze, ale snad se přece pomoc najde. Rychtář sliboval, že se dědina třeba zadluží, jen aby odvrátila to neštěstí. Mlynář jen mávnul rukou, doprovodil hosta a šel se podívat k splavu. V neděli zapřáhl mládek do bryčky, mlynář oblékl sváteční kabát, mlynářka hedvábnou sukni. Jeli do města, že navštíví hrob mlynářových rodičů. Šli na Hrubou, potom na hřbitov, ze hřbitova rovnou na děkanství. Stařiček děkan je srdečně přivítal. Měl Bendu rád. Oba odbírali musejník a všecko, co tlačil vlastenec Pospíšil v Hradci Králové. Mlynář oznámil děkanovi, že chce založit fundaci na počest svého patrona, svatého Václava. Bude mi letos právě na můj svátek 60. Děti jsem vybavil, tak bych rád postavil na svém políčku uprostřed Humenného sochu svatého Václava a udělal nadání pro věčnou paměť, aby tam bylo každoročně na můj svátek sloužena polní mše za celý můj rod a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval mlynářovic k obědu. Po obědě pan kaplan sestavil spis o tom nadání, do Prahy napsal list, aby svatý Václav byl do posvícení hotov, mlynář vysázel řádku tolarů, ale před odjezdem prosil, aby to zůstalo pod pokličkou. Chce obec překvapit. Když se vrátil z města a sousedé zvídali, co je nového, chlácholil je, že bude dobře, ale neprozradil nic. Vrchní zatím povolal komisi, páni obešli Humenné, všecko změřili a zapsali, sedláků se ani neptali, zajeli jen do mlýna k mlynáři, nemáli námitek. Mlynář pohostil komisi a řekl, jaké námitky proti zámeckým pánům, když vždycky prosadí, co chtějí. Ve vsi byl z toho nepokoj. Starý muzika, co nemohl na nohy, rozhlašoval o mlynáři, že je zrádce, drží s pány. Mlynář toho nedbal. Povolal dělníky,
dal na svém políčku právě uprostřed humeného dolu vysadit dvě lípy, mezi nimi srovnal půdu a podezděl cihlami. Počase složil forman Ulva na císařské silnici několik beden. Mlynářův čeledin je odvezl na pole. Celá ves hořela zvědavostí, co to bude, ale nedověděla se nic. Přes noc bedny zmizely a mezi lipami se objevilo dřevěné bednění. Prášek je hlídal a odháněl kluky, když chtěli nahlížet dovnitř. To bylo den před svatováclavským posvícením. Mlynář oznámil richtáři, že pan děkan je zván o posvícení na zámek k obědu, ale předtím navštíví mlýn a povede z mlýna procesí, aby se přichystali. Na vsi se divili, každý věděl, že mezi panstvím a děkanstvím je nevůle, proluka na maninách a zádušní les. Ráno byla celá ves vzhůru. Děti v nažehlených šatech, družičky vysypali cestu zemlí na gumenému rákosím, muzikanti z nezamyslic od rána vyhrávali v hospodě. Napřed přijela fůra z ministranty a zpěváky, pak kočár s panem děkanem a kněžími. V mlýně se připravili, pak šlo slavné procesí k humenému, ve vsi nezůstala ani noha, i starého muziku vezli vnuci na vozíku sebou. Na mlynářově poli stál přenosný oltář, za ním mezi lipkami vysoká socha svatého Václava s nápisem Léta páně 1830. Svatý Václave, chraň naši zem. Pan děkan sloužil mši, ministranti přisluhovali, zpěváci zpívali, po mši děkan měl řeč, velebil patrona země české, pochválil mlynáře, že uctil jeho památku a odevzdal richtáři sochu do opatrování. Prášek se stárkem vypalovali mezitím v rokličce dragounskou pistoli do prázdného sudu, až se na silnici plašili koně. Když bylo po všem, odešel lid do hospody, duchovní se vrátili do mlýna a odjeli na zámek k obědu. Ve mlýně slavili posvícení, že nebylo pamětníka. Každý, kdo přišel, mohl jíst a pít dokola. Chasa roznášela i těm, co přišli k oknům načuměnou. Na zámku zatím vyhlíželi netrpělivě pana děkana a když konečně přijel, sedli k obědu. Při polévce se mluvili jen líbeznosti a zdvořilosti. Potom pivo a víno rozvázalo jazyky, každý hleděl ostatní pobavit. Pan vrchní se smál sám napřed, když vypravoval o svém rybníku. Vyvlastnění pozemků mám už slíbeno, ale nejvíc mě těší, že jsem skrotil toho rebelanta Bendu. Ani nepípl, když se ho komise ptala, co chce za své vodní právo. Ani se neodvážil žádat náhradu. Pana děkana mrzelo, že pan vrchní nazval Bendu rebelantem. Obrátil se k němu a pravil: Benda je řádný muž. Socha svatého Václava, kterou postavil v Humenném, svědčí, že je ducha v pravdě křesťanského. Vrchní ho jako když píchne vosa. Zrudl až po nákrčník, zakuckal se a pravil: Důstojnost ráčí žertovat. Na Humenném nemůže přece stát socha, když tam bude rybník. Pan děkan střihl po panu vrchním očima a odpověděl suše: Rybník sem, rybník tam. Račte si udělat rybník třeba kolem dokola, ale svatý Václav zůstane stát tam, kde jsem ho dnes vysvětil. Sálem zalehlo ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Po chvíli počal pan revírní klíčit, jak minulý pátek zastřelil jednou ranou zajíce s kolčavou, ale všichni hleděli si jen jídla. Nikdo neposlouchal.
Sotva bylo po obědě, pan děkan se poroučel a pan vrchní se pánům omluvil, že ho bolí hlava. Posvícení v hospodě nestálo za nic. Sousedé neměli ani potuchy, co znamenalo pro ně procesí. Nemluvilo se o ničem jiném, než o panském rybníce. Večer přišel k muzice hajný jelen ze Žďáru a vypravoval, jak se pan revírník chechtal, když přijel odpoledne od zámeckého oběda. Jelen uměl povídat, líčil to sousedům jako divadlo, jak pan revírník volal už z kočáru na paní Málku, paní revírníkovou, co si řekli vrchní s děkanem, jak popisovali celé raní procesí a mlynářovu chytrost povolat si svatého Václava na pomoc proti vrchnímu. Když byl jelen se vším hotov, zakončil moudře: jo, kam pak se hrabe vrchní na svatého Václava? Už má s rybníkem amen. Dejš to, nebeský pánbu, odpověděli sousedé sborem a pochopili teprv, co mínil mlynář, když řekl richtáři, že se jich ujme vyšší pán než vrchní. Svatý Václav opravdu nad vrchním vyhrál. Stojí na humeném podnes a chrání selskou zem.

0: Jednou dopoledne, zrovna když se svačilo, přijel na motorce pan Balcárek, přivezl dědečkovi penzi a mezi řečí povídal.
1: Tak nám včera přijel do města cirkus. Moje žena jde s dětskama na odpolední představení. Prej to mají cvičený koně a dokonce i slona.
0: Takže sotva pan Balcárek odjede, Šebestová okamžitě spustí. No ne, podívejme se, tak on přijel cirkus, to by mohlo být zajímavý, jeď se na to podívat, co říkáš, babi? Jenomže babička řekne, to tak, já se budu trmácet autobusem, abych viděla nějaký koně, jak klušou pořád kolem dokola, jestli má děda chuť a s váma jede, já zůstanu doma. A opravdu to tak nakonec dopadne. Dědeček, Mach a Šebestová se vypraví na odpolední představení. Babička zůstane doma s Rekem a Jonatánem. Autobuse kodrcá k městu, na polích pracují lidé, vedro je k padnutí. Dědeček se ovívá kloboukem, ale Machovi a Šebestové horko nevadí. Představují si tu nádheru, až do cirkusové manéže přiběhnou akrobati v stříbrných kostýmech. Reflektory na ně budou svítit, hudba přestane hrát, bude slyšet jenom malý bubínek, diváci přestanou dýchat, budou se dívat do výšky a sledovat salto mortale, čili salto smrti. Pak se ale ukáže, že to je všechno úplně jinak. Cirkusový stan je docela mrňavý a samá záplata. Před pokladnou stojí pár lidí s dětmi, lístky prodává sám pan ředitel, který pořád vzdychá a tváří se utrápeně, což se brzy vysvětlí. Ve stanu sedí asi tak 15 diváků a kdo ví, jestli program ne a ne začít. Pořád se čeká, že ještě někdo přijde a když se konečně ozve fanfára, přijde ten utrápený ředitel a oznámí, že číslo se slonem bohužel odpadá, protože zvíře vážně onemocnělo, načež nějaký pán s holčičkou řekne nahlas. Nehrajte s náma habaduru, radši kápněte bočkou, že žádného slona nemáte. A potom začne představení. Přijde kluk ve fraku, starý asi tak jako Mach, za ním přiběhnou tři koně a běhají pořád dokola, úplně přesně, jak to říkala babička. Kluk ve fraku švihá dlouhým bičem a koně běhají a běhají, skoro nikdo se na to nedívá. Lidé šustí papírky od bonbonů a baví se mezi sebou, potom koně odběhnu a přijde paní ředitelová, usmívá se a dělá hadí ženu, všelijak se kroutí, ale na hadí ženu je moc tlustá. Po ní přijde ředitel s cylindrem, ten zas dělá kouzelník a vytahuje z cylindru barevné kapesníky, což viděl každý aspoň stokrát a pán s holčičkou se už neudrží, hlasitě se směje a říká, Evičko, tohle je cirkus za všechny peníze, že jsme se vůbec chodili. A Machovi a Šebestové je těch cirkusáků líto, jak se snaží, jak rádi by se divákům zavděčili, je na nich vidět, že mají starosti, i když se pořád usmívají.
2: Je to hrozný, řekne dědeček, člověk by jim rád pomohl, ale jak?
0: A Šebestová se podívá na Macha a když Mach kývne hlavou, řekne Šebestová. Dědečku, my bysme věděli, jak těm cirkusákům pomoct. Počkáme do přestávky a pak za nimi všichni tři zajdeme. A o přestávce se všichni tři seberou a jdou dozadu, kde se všechna ta cirkusová čísla připravují. Jenomže tam stojí takový zvláštní člověk s malou hlavou a dlouhýma nohama a ten na ně začne křičet.
3: Kampák, kampák, sem je přístup zakázaný, je tady tabulka, neumíte číst.
0: A dědeček musí vysvětlovat, že jdou za panem ředitelem a jak to tak vysvětluje, objeví se ředitel a říká,
4: pane Pichl, pusťte je.
0: Takže za chvíli sedí všichni v ředitelské maringotce, kde pláče paní ředitelová, hladí po vlasech toho kluka ve fraku a říká,
5: je to s náma čím dál horší, bože, bože, kam jsme to dopracovali?
0: a ředitel dědečkovi vysvětluje, že se jim minulý týden vdala krasojezdkyně, která dělala i hadí ženu. Předevčírem musel odjet krotitel tchýni na pohřeb a včera ještě ke všemu onemocněl slon.
4: Tolik smůly.
0: A včera ještě ke všemu onemocněl slon.
4: Tolik smůly. Cirkus asi nepřežije.

0: to nikdy neviděl. A potom té ředitelské rodině spolu s Machem vysvětlí, jak se se sluchátkem zachází, co všechno sluchátko dokáže, ředitel, jeho žena i syn jsou z toho úplně vedle, zvlášť když jim Mach předvede, jak se pomocí sluchátka dá klidně udělat šestinásobné salto dopředu i zpátky. Ředitel se z toho nemůže vůbec vzpamatovat, ale musí, protože do dveří strčí hlavu ten zamračený zřízenec Pichl a řekne:
1: tak co je? Přestávka návno skončila.
0: Nače se ředitel cirkusu uklidní a řekne: jde se na to. A potom začne druhá půlka představení, ale ta se s tou první nedá vůbec srovnat. Ředitel přijde, ukloní se, řekne:
2: velvážené publikum, teď uvidíte znovu drezuru koní, ale trochu jinak.
0: A do manéže přijde ten kluk ve fraku, nad hlavou drží dřevěnou desku, velikou jako podlaha v předsíni, potom přiběhnou tři koně a hop, skočí na tu desku, zůstanou stát na zadních nohou a ten kluk drží nad hlavou desku s třemi koňmi a běhá s ní kolem manéže. V hledišti nikdo ani nemukne, všichni mají oči na stopkách, jenom ten pán s holčičkou šeptá: probohkvičko, to snad není vůbec možný. Ale to už drezura koní končí a do manéže přichází ten zřízenec Pichl s malou hlavou a dlouhýma nohama. Nese obyčejné dveře, které vysadil z pantů v maringotce. Za ním se blíží tlustá paní ředitelová, usmívá se, ukáže na dveře, které drží zřízenec a říká:
2: dávejte prosím pozor, pokusím se prolézt klíčovou dírkou.
0: A potom opravdu tou klíčovou dírkou prolézá. Jde jí to trochu stuha. V hledišti je takové ticho, že je slyšet šeptání toho pána s holčičkou, jak se ptá:
3: Evičko, taky vidíš, jak ta paní prolézá klíčovou dírkou? Nebo se mi to jenom zdá?
0: A Evička šeptá: ano, tatínku, ta tlustá paní právě tou klíčovou dírkou prolezla a už je na druhé straně. A publikum je tak ohromeno, že není schopno ani zatleskat. Ale už je tady znovu ředitel cirkusu, nese si kouzelnický cylindr a říká:
2: velmi vážení, doufám, že se vám tentokrát moje číslo bude líbit.
0: Zaklepe na cylindr, řekne:
2: kintili vantili, leďte bílí motýli.
0: A z cylindru vyletí asi tak 500 bělásků. Seřadí se ve vzduchu do 4 stupů a létají nad publikem jako dlouhý bílý závoj. Ale to není všecko. Ředitel řekne:
2: tintili vantili, leďte žlutí motýli.
0: A z cylindru vyletí 500 žluťásků a už je tady druhý závoj, který létá nad diváky. A když k těm dvěma závojům přibude ještě třetí, tentokrát ze samých modrásků, a když se ty tři dlouhé závoje ve vzduchu všelijak proplétají, ozve se výkřik toho pána:
3: Evičko, já omdlím. Něco takového jsem v cirkuse ještě neviděl. Zítra sem přivedeme všechny lidi z našeho věžáku. Takovou nádheru musí vidět každý.
0: A když představení skončí, potlesk nebere konce a Mach s Šebestovou a dědečkem si jdou dozadu pro sluchátko. Ale paní ředitelová si před nimi klekne na zem, sepne ruce a řekne:
4: zítra budeme mít určitě vyprodáno. Všichni budou čekat ty krásné čísla a budou strašně zklamaní, když je neuvidí. Půjčte nám to sluchátko aspoň do neděle. To už bude slon zdravej a krotitel se vrátí z pohřbu. Pak už to zase nějak půjde.
0: A pan ředitel se na dědečka podívá takovým zvláštním prosebným pohledem a řekne:
2: zachraňte nás, dobří lidé.
0: Takže Mach, Šebestová a dědeček se na sebe podívají, vzdychnou si a řeknou:
5: no, tak jo.
0: a večer se všichni tři vrátí do chalupy a všechno to vypráví při večeři babičce.

0: se, jak to bylo na začátku ubohý a jaký to vzalo po přestávce obrat, jak ti cirkusáci prosili o sluchátko a jakou měli radost, když jim bylo vyhověno, načež řekne babička dědovi. Nevím, jestli jste udělali dobře. Co když vám ten ředitel to sluchátko nevrátí?
1: Jenomže dědeček se zasměje a řekne, to víš, babičko, nějakýmu podvodníkovi bych jen tak neskočil na špek. Jenomže já se vyznám v lidech a můžu ti říct, že většího poctivce, než je ten cirkusový ředitel, jsem už dlouho neviděl. Slíbil, že to sluchátko v pondělí ráno přiveze a já dám na to krk, že svý slovo dodrží.
0: A potom utíkají dny jeden za druhým. Pan Drmola, který musel do města nakoupit nové pulitry, vypráví v lokále, že všude se mluví jenom o cirkuse, sjíždějí se tam lidi z celého okolí, každý den mají v tom cirkuse jiný program.
1: Samý neuvěřitelný věci,
0: říká hostům pan Drmola, zatímco čepuje pivo,
1: projít tam vystupuje nějaký malý kluk ve fraku a ten dá koním povel a oni běhají po předních nohách kolem manéže, no tomu říkám vrch. Chol dražůry,
0: načež pan Tláskal dopije pivo, utře si vousy a řekne,
1: jestli je to pravda, tak se na to v neděli pojedeme podívat i s malou Irenkou.
0: A to je dobře, protože v neděli se ty neslýchané věci dějí v cirkuse naposled. Hned v pondělí dopoledne se objeví u šebestů na dvorku ředitel cirkusu, zaklepe a pak celý šťastný vypráví, jakou měli v posledních dnech náramnou tržbu, vrací sluchátko a taky řekne, že krotitel se vrátil z pohřbu, slonže se uzdravil a že dokonce sehnali na inzerát novou krasojestkyni, která bude dělat i hadí ženu.
1: Zkrátka, vytrhli jste nám ten z paty,
0: říká ředitel cirkusu a potom už jenom děkuje a děkuje, dokonce se rozpláče, až mu dědeček nakonec řekne, že nemá smysl tolik děkovat, lidé si přece mají pomáhat a mach s šebestovou kývají hlavami a ředitel se loučí, utírá si slzy a odchází. A Mach, Šebestová a dědeček se za ním dívají, usmívají se a mají radost, že vykonali dobrý skutek a zachránili cirkus a s ním i pár poctivých lidí. A pak čas ubíhá, až kolem 10. povídá babička Machovi a Šebestové.
2: Tak jsem chtěla dělat k obědu kynutý knedlíky, ale ve špajzu není ani kousek droždí. Neskočili byste k panu Skaličkovi, máte mladý nohy, pědeka bude stačit. Hlavně si pospěšte, ať máme oběd včas.
0: Ale Šebestová se usměje, zvedne ukazováček a řekne,
2: to se ví, že bychom si mohli pospíšit a skočit k panu Skaličkovi, jenže my máme po dlouhý době zase sluchátko.
0: A Mach kývne hlavou. Správně, to je ono, už se mi po něm stýskalo. Načež řekne do sluchátka, my bychom prosím potřebovali pědeka kvasnic, jenže představte si. Ze sluchátka se neozve žádné,
1: ale prosím, jak si přejete.
0: Ze sluchátka se neozve vůbec nic. V kuchyni je úplný ticho. Šebestová se dívá vyjeveně na Macha a Mach na Šebestovou, až řekne babička,
2: tak se mi zdá, že je tu nějaký porouchaný nebo co.
0: A když potom přiběhne z dílny dědeček a uslyší, že sluchátko nefunguje, řekne,
1: to bude asi tím, že ho v cirku se moc namáhali, že mu dávali samé těžké úkoly.
0: A dá sluchátku úplně jednoduchý úkol, poprosí, aby udělalo úplně malou kaňku na papír. Ale sluchátko neudělá ani to. Žádný hlas se neozve, žádná kaňka se neobjeví, takže všem je jasné, že se sluchátkem je navěky konec. Machovi a Šebestovi je z toho úplně do breku. Radši se seberou a jdou pro kvasnice k panu Skaličkovi a když odejdou, řekne babička dědovi.
2: Tak to na světě chodí. Jiným jste chtěli pomoct a ty to máte. Pro dobrotu na žebrotu.
0: A dědeček si dlouze povzdechne a řekne.
1: Tak.
0: Tak. A pak se v poledne obědvá a večer se večeří, ráno se snídá a tak pořád do kolečka. Zpočátku se nemluví o ničem jiném než o sluchátku, ale mluví se o něm čím dál míň. Mach s Šebestovou vyvádějí u rybníka, pomáhají babičce na zahradě, chodí nakupovat, sem tam zajdou do lesa na houby, hrají si s Jonatánem, jsou veselí jako všechny děti o prázdninách. Jenom někdy před spaním si na sluchátko vzpomenou a řeknou si, škoda, že už nefunguje, škoda, že se s ním nemůžeme hrát. Ale nakonec usnou a když usnou, tak se jim o sluchátku skoro vždycky zdá.

0: Bylo, nebylo. V jednom dávném království žili lidé i král v klidu a míru. V sousedních zemích však vypukla válka. Mladý král musel i se svým vojskem vyjet bránit svou zem. Nerad se loučil se svou mladou ženou, královnou, které se mělo brzy narodit děťátko. Věděl, že válka bude dlouhá a může při ní přijít i o svůj život. Odjel a zanedlouho po jeho odjezdu se královně narodila dvojčátka a oba to byli chlapci. Jeden ke druhému se však nepodobali ani ve tváři, ani, jak se později ukázalo, v povaze. Zdraví byli, rostli, ale ten, co přišel na svět o chviličku dříve a byl tedy starší, měl se čile k světu. Sotva povyrostl, byl co chvíli na dvoře nebo v zahradě. Rád také chodil do královských stájí, kde se mazlil s malým koníčkem a zářil štěstím, když ho čeledín na koníčka vysadil. Ten koník byl stejně starý jako on. Narodil se jako hříbátko zrovna v den, kdy se narodil malý princ. A tak už od malička spolu vyrůstali jako dva kamarádi. Mladší princ, jeho bratříček, byl takový, jak se říká, bojácné nedochůdče. Nejraději jen v komnatách, po kobercích hopkal, stále kolem matky se batolil a jejich sukní se chytal. Za nic na světě by sám na dvůr nevyšel, stále byl z něčeho ustrašený. Když bylo chlapcům na sedmý rok, ozvali se z hradní věže dlouho očekávané radostné fanfáry. Král se vracel z války živ a zdráv. To bylo najednou radosti po celém zámku. A král sotva z koně se skočil, vesele volal.
1: Ahoj, kde jste, moji milí? Kde jste, drahá ženo? Drahá ženo! A to jsou tady moji synáčkové, o kterých jsem jen odposla slyšel. Ach, pojďte, pojďte, ať vás všechny obejmu. Bože, jaké štěstí mě dnes potkává. Válku jsem vyhrál, živ zůstal a šťastně se shledávám s rodinou.
0: Děti se s úctou dívali poprvé na svého otce a mladší se začal schovávat za matku. I starší tentokrát jen stál a s údivem se díval na otce.
1: No tak přece, pojď sem. Pojď, který z vás je starší a který mladší?
0: Stalo se něco nevídaného. Královna v domnění, že se manžel ptá proto, aby věděl, který z nich má být jeho následníkem trůnu a příštím králem, předstrčila k otci na místo staršího prince svého mazánka. Ten však začal natahovat muldánky a jen se rozbrečel.
2: Ale prosím tě, pojď blíž, přece bys neplakal a neboj se.
1: A co ty druhý? Co ty? No, co stojíš tak celý zaražený? Budu vás mít přece oba stejně rád.
0: A co řekl, to také plnil. Král miloval své syny stejnou měrou. Když ale princové dorostli do mládeneckých let, slyšel jednou ten starší a rozuměl už tomu, že mladší jeho bratr má být namísto něho budoucím králem. Přišlo mu to líto. A když si pak vyjel na svém koníčku, tiše si mu posteskl.
3: Co mám dělat, můj zlatý koníčku? Bratra mám rád, ale také vím, že otcovým nástupcem mám být já. Jsem přece silnější a království, když bude třeba ubráním. Co mám dělat, příteli můj? Nejraději bych z domova někam daleko do cizích krajů odešel.
0: A tu se stalo něco nečekaného. Kůň promluvil lidským hlasem.
4: Když se ti doma nelíbí, jdi do světa. Ale bez otcova dovolení nechoď ani na krok. A dám ti dobrou radu. Neber žádného sebou. A na jiného koně nesedej, než na mne. Bude to k tvému štěstí.
3: Proboha, koníčku můj, slyším-li dobře, ty mluvíš lidskou řečí. Ty jistě nejsi obyčejný kůň. Ty jsi dobrý čaroděj. Jak je to možné? Kdo tě vybavil takovou mocí?
4: Na to se neptej. Je mi určeno, abych byl tvým rádcem a ochráncem. Pokud mne neprozradíš a mé rady budeš poslouchat, dobře se ti povede.
3: To ti rád slibuji. A teď hurá zpátky domů.
0: A tak se rychle vrátili do zámku. Princ nemeškal a ihned se odebral ke králi.
3: Otče, matko, jsem už dospělý a mám k vám velkou prosbu. Rozhodl jsem se poznat cizí země. Pustíte mě do světa.
2: Co tě to, synu, napadlo? Je ti snad u nás zle?
3: Je mi tu dobře, tatínku, ale už jsem tu všechno poznal, všechno tu znám. Rád bych poznal, jak žijí lidé i jinde. Za hranicemi království.
0: Tu královna řekla manželovi, aby mu nebránil, že má svou hlavu. A jen ať jde zkusit své štěstí do světa.
2: Budíš tedy, ale nepojedeš sám. Vezmeš sebou družinu vojáků na svou ochranu.
0: Ale princ byl pamětliv koníkovi rady.
3: Děkuji ti, otče, ale sám se všude ubráním. A nechci, aby mě všude s družinou hned za prince považovali. Stačí mi něco peněz a sám pojedu na svém koníkovi.
0: Král tedy nakonec svolil, ale matce to bylo najednou přece jen líto a prosila prince, aby dal o sobě brzy vědět a vrátil se z té ciziny živ a zdrav.
3: To vám rád slibuji, ale teď už mi dovolte, abych se šel připravit na cestu.
0: Za nějakou hodinu už koník klusal s princem v sedle daleko za městem. Jeli pak ještě dlouho. Už jistě i hranice království překročili a princ stále nevěděl, kam ho kůň nese. Tu se kůň přece jen uhnul z prašné cesty a zamířil k lesíku, nad nímž strmá skála čněla. Když tam dojeli, kopnul kůň nohou do skály, ta se otevřela a oni vyjeli dovnitř. Byla tam připravená, pěkná, pohodlná stáj.
4: Tady mě nyní nech a jdi do blízkého města ke královskému dvoru. Musíš se ale vydávat za němého. Všechno, co bys chtěl říci, musíš ukázat rukama, nebo písmenka naznačíš pomocí prstů. Však to dokážeš. Král tě do služby přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš. A když nebudeš vědět, jak dál, přijď si ke mně pro radu. Stačí na skálu třikrát zaklepat a ta se ti otevře. Mě tu vždycky najdeš. Teď si vezmi na sebe šaty venkovského chlapce a šátkem si zakryj jedno oko a jdi.
3: Ale jak se mám u krále ohlásit, když nesmím promluvit?
4: V bráně hradu potkáš komorníka. Dej si před ním pravou ruku na srdce, to, že si poctivý. Pak mu ukaž ruce, jakože s nimi dovedeš pracovat. A nakonec si polož prostřední prst levé ruky na čelo a pravou rukou luskni. To znamená, že nejsi hloupý. A teď už jdi a dobře pořiď.
0: Tak se také stalo. Když komorník přivedl prince ke králi, ten viděl, že je němý. Zlitoval se nad jeho mladostí a přijal ho do služby. Brzy se přesvědčil, že dobře udělal, neboť ho může ke každé práci a službě potřebovat.
5: Dokázal bys osedlat mého koně?
0: Princ už chtěl něco říci, ale jen zamumlal. Král se usmál a brzy viděl, že hoch se opravdu dokáže postavit ke každé práci, ať už to bylo u koní, v zahradě, na dvoře nebo na lovu. Jednoho dne ho vyzkoušel i jako písaře. A když viděl jeho pěkné písmo a všechno bez jediné chybičky, zeptal se ho.
5: Kde ses naučil tak dobře psát?
0: Princ zas ukázal rukou kamsi dodaleka, pak s ní zakýval, jako když píše, a nakonec položil si prostřední levé ruky na čelo a pravou lusknul, že není hloupý.
5: To už vím, že nejsi hloupý a rozhodl jsem se proto seznámit tě s mými dcerami. Pojď, Pojď se mnou. Škoda, že nemluvíš, ale i tak bys jim mohl dělat společníka, však ty už se s nimi nějak domluvíš.
0: Král měl 3 dcery, jednu krásnější než druhou. Nejstarší to byla Zdoběna, druhá byla Budínka a ta nejmladší se jmenovala Slavěna. Princ na tu královu řečin zakýval hlavou, měl radost, že konečně pozná ty 3 princezny, o kterých už slyšel a z dálky je i viděl. Těšil se na setkání s nimi, ale trochu se bál, aby se při nějaké hře s nimi přece jen neprozradil a nezačal mluvit. Však také, když ho král k princeznám přivedl, nejstarší Zdoběna se ho hned zeptala, jak se jmenuje. Chlapec zase už jen tak chtěl něco říci, ale dostal ze sebe jen...
3: Já.
0: Princezny se rozesmály a od té doby mu všichni jinak neříkali než Bajaja. Bajajo sem, Bajajo tam, Bajajo pojď s námi do zahrady, Bajajo vylez na strom pro jablíčka a Bajaja vždycky ochotně vyhověl. U těch 3 dívek byl teď nejraději. Král mu dovolil, aby s nimi na kraj lesa zašel. Vždyť byl němý, s šátkem přes oko a asi poloslepý, králi ani na mysl nepřišlo, že by se některé princezně zalíbil a že by sám Bajaja si začal na některou z nich myslet, tomu také nevěřil. Stále cítil, že v tom chlapci je něco vpravdě rytířského. Dny a týdny utíkaly. Princezny si Bajaju už dávno oblíbili a on jim byl stále na blízku. Naučil je vít věnce i košíčky z vrbového proutí, vázat růže do kytic, kreslil pro ně koně i ptáky i rozličné květiny jako vzorky jejich vyšívání. Té nejmladší Slavěně ale sloužil nejraději. Co pro ní udělal, bylo vždy nejkrásnější a sestry v žertu Bajaju už kádlili. Slavěna byla však učiněná dobrota a nechala si všechno od sester líbit. V klidu pokojíku, který mu král vykázal, přemýšlel Bajaja, jaký vzkaz a po jakém poslovi by domů k rodičům poslal. Zasteslo se mu najednou po domově a nejraději by krále požádal, aby ho na pár dní propustil ze služby a on sám se k rodičům podíval. Ale když přišel druhý den ke králi, našel ho s hlavou v dlaních celého ustaraného a zamyšleného. I zeptal se podle svého způsobu otazníkem vepsaným prstem do vzduchu, co krále trápí. Král pochopil.
5: Milý hochu, jak se nemám trápit, což pak nevíš, jaké neštěstí a zkáza mé rodině a celému království hrozí, jaké 3 hrozné dny jsou přede mnou.
0: Bajaja zavrtil hlavou, že neví, a sám se králova smutku polekal, ale král pokračoval.
5: Tak ti tedy povím o svém trápení. I když vím, že ty mi nemůžeš pomoci. Před 10 lety, když byly mé dcerky malé, přiletěli k městu 3 draci. Jeden měl 9 hlav, druhý 18 a třetí, ten nejhroznější, měl těch hlav s tlamami plných zubů, dokonce 27. Žrali všechno na potkání. Kdo se objevil za branou města, zpátky se už nevrátil. Lidé jim nabízeli svůj dobytek, krávy i ovce, ale jim to bylo stále málo a pořád hrozilo, že přelezou zdi i brány města a pustí se do lidí. Co jsem měl dělat? Nikdo se proti ním ani mečem nemohl postavit, ty obludy by ho jistě také zhltly. Dal jsem zavolat kouzelnici a ta, že mi snad poví, jak a čím ty obludy od města odehnat. Ano, přišla a řekla, musíš jim slíbit něco, co máš na světě nejraději. A to jsou jistě tvé dcerušky, princezničky. Slib jim, že až dívky dospějí, budou jejich. Oni si dají říct, a i když těch hlav mají draci přes 50, třeba na ten tvůj slib zapomenu a nikdy se už tady neobjeví. Ach, to byl hrozný slib, ale byla v něm i naděje. Souhlasil jsem s tou neslýchanou obětí. Má žena, královna, ale hořem zemřela. A dcery se o tom do dnešního dne nikdy nedozvěděli. Tehdy draci opravdu zmizeli a po celá léta po nich nebylo ani slechu. Už jsem doufal, že na slib opravdu zapomněli. Včera však přiběhl pastýř celý bez sebe, že draci jsou zase v té skále za městem, co kdysi byli, a že ukrutně řvou. Já, nešťastník, zítra budu muset obětovat své první dítě pro záchranu země, pozítří druhé, a nejmladší dcera má padnout v oběť třetí den. Co si pak počnu? Pak se těm dračím nenajedeným tlamám nechám sám sežrat. S výčitkami svědomí dál už žít nebudu. Ne, potom už nechci žít.
0: Tak bědoval král a Baja jemu v té chvíli ani nedokázal naznačit, co by se proti drakům dalo dělat. Ale vzpomněl si na svého koníka a ten mu jistě poradí. S touto myšlenkou šel Baja jak princeznám a snažil se je nějak potěšit. Princezny byly oděny v černé, smuteční šaty, jedna vedle druhé si stírali slzy a plakali nad svým osudem. Baja je chtěl utěšit a napsal jim na lísteček, že se jistě ještě najdou stateční rytíři, kteří je od draku osvobodí. Ale princezny propláč ani číst nemohli a Bajajovi nevěřili. Do smutku se zahalilo i celé město. Každý královskou rodinu litoval a nad osudem tří princezen kdekdo naříkal. Bajaja už na nic nečekal. Tajně opustil město a honem přes pole a lesík ke skále, kde byl koník ustájen. Třikrát se zaklepal. Skála se otevřela a on vešel šťastný, že zas svého přítele vidí.
3: Koníčku můj milý, přicházím k tobě o radu a pomůžeš-li mi, budu navždy šťastným člověkem. Ve městě panuje strach a smutek. Tři princezny mají být obětovány drakům a já je mám rád.
4: Nemusíš mluvit dál. Všechno vím a rád ti pomohu. Přijď zítra ráno ještě za soumraku, dřív než vyvedou první děvče k drakovi. Řeknu ti, jak budeš moci draky přemoci.
3: Opravdu? Děkuju ti, koníčku. Děkuju, budu tu včas. Moc ti děkuju. Děkuju.
0: S velkou radostí běžel Bajaja do zámku a hned zase do komnaty k princeznám, aby je rozveselil. Moc se mu to nepovedlo a tak nakonec sám z toho smutný zašel do svého pokojíku, aby vyčkal do prvního, ještě setmělého rozbřesku dne. Strach, aby nezaspal, ani si nelehl. A dřív, než první kohout zakokrhal, byl už zase u skály a u svého koníka.
4: Jsem rád, že jsi přišel včas. Budeš muset splnit velký úkol. Napřed však zdvihni kámen pod mým žlabem. Je těžký, ale ty to dokážeš. A vyjmi z jámy všechno, co tam nalezneš.
0: Bajaja to hned všechno provedl a z jámy vytáhl truhlu z dubových prken a ocelovými pásy pobitou.
4: Otevři truhlu a řekni, co vidíš.
3: Vidím troje krásné šaty, rytířské přilby, dlouhý meč i postroj s uzdou na koně. Ty první šaty jsou červené, stříbrem a diamanty vyšívané. A k ním přilbice z lesklé oceli s bílým a červeným chocholem.
4: A co ten druhý oblek?
3: Dál tu jsou krásné bílé šaty. zlatem vyšívané brnění a přilbice ze stříbra s chocholem bílým a zeleným. A ve spodu truhly jsou šaty překrásné, celé světle modré a také vyšité stříbrem a bohatě diamanty a perlami zdobené. Přilba má bílý a modrý chochol. A ke všem oblekům je tu jeden meč, ale takový, jaký jsem nikdy neviděl. Jeho pochva se také drahým kamením svítí.
4: Vytaz meč z pochvy a zamávej s ním.
3: Je delší než jiné meče, ale lehký jako pírko.
4: A na jeho ostří raději ani nesahej, poranil by ses. A teď mě poslouchej. Všechny ty šaty a přilby jsou tvoje. Dnes vezmi na sebe ty červené, osedlej mě a vyjedem. Bude nejvyšší čas. Pojedem na prvního draka, ale to ti povídám, nesmí se ho bát a ze mne nesmíš se sednout, jen sekej do té příšery a spolehni na svůj meč. A teď si pospěš, ať přijedeme včas.
0: Tak přikazoval koníček, než vyjeli ze skály. Kůň šel sám bez pobízení a na severní straně za městem se ukryli do hustého lesa. Zatím v zámku proběhlo první přesmutné loučení a zástup lidí vyprovázel princeznu zdoběnu z města. Když byli blízko osudného místa a princezna uviděla draka, jak se sápe ze skalní díry, omdlela. V tu chvíli z nedalekého lesa tryskem pádil k ním kůň s rytířem v sedle, s barevným chocholem na přilbě a hned přikazoval.
6: Zdvihněte princeznu a odneste ji do bezpečí. A sami tu také nepostávejte. Běžte pryč, máme tu cosi na práci.
0: S radostí ho hned poslechli a usadili se dál na malém vršíčku, kde měli pěkný a bezpečný pohled k dračí skále. Princezna otevřela oči a v tu chvíli se otevřel celý vchod dračí skály a devítihlavá obluda vylezla celá ven. Drak se začal svými hlavami otáčet na všechny strany a hledal svou kořist. Pajaja nezaváhal, kůň přiskočil rovnou mezi dračí hlavy a jeho jezdec poprvé mávnul meče.
6: Tak, a první tři palice máš pryč. Kde jste další? Jen pojďte blíž. Až vy! A další tři hlavy jsou dole. Aspoň poznáš, jaký mám meč. Vždy jednou ranou tři dračí hlavy skolí.
0: To padly i tři hlavy poslední. Bajaja, když viděl, že drak už je neškodný, obrátil koně a ujížděli, odkud přijeli. S údivem za ním hleděla zdoběna a všichni lidé kolem ní. To bylo otázek, kdo to byl a kde se vzal. Nikdo na to nenašel odpověď. Rychle se princezna zdoběna s družinou vrátila do zámku, aby svou radost otci i sestrám vypověděla. O záhadném rytíři zachránci řekla. Tu i mladší sestry začaly doufat, že se i jim objeví včas záhadný a krásný rytíř a draky přemůže. Když se před nimi po chvíli zas objevil Bajaja ve svém prostém šatě, s radostí se mu se svou nadějí svěřovali. A Bajaja se jenom usmíval. Druhý den byla z města vyvedena princezna Budinka. Tak jako první den sestře, stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, spatřili přijíždět rytíře, tentokrát s bílým a zeleným chocholem na přilbě. Ani dnes mu nebylo prostažené hledí vidět do obličeje. A nikdo by si ani nepomyslil, že by to mohl být jejich Bajaja. Ten ani koně nemusel pobízet, sám se dal do útočného cvalu proti draku. Princ zase jen mával mečem, tu vlevo, napravo. Vždycky tři hlavy drakovi utěl a po chvíli i tato obluda se zhroutila mrtvá na zem. Lidé začali radostí tleskat. Budinka se mu chtěla aspoň z díky poklonit, ale kůň s jezdcem se jen mihli kolem nich a zmizel jim z dohledu. V zámku se zas všechny princezny s otcem králem sešly a král jen litoval, že rytíř vždy hned zmizí a nelze ho ani pozvat na zámek a poděkovat mu. Ale nebyl ještě všem dnům konec. Podle králova slibu měla být obětována i nejmladší Slavěna. A na tu čekal drak nejhroznější. Tu princezna, když slyšela, jak všechno probíhalo, pravila.
7: Vy jste, sestřičky, neměli ani čas rytíři poděkovat, ale já zítra, přijede-li i mne ochránit, kleknu před něho a poděkuji mu i za vás a poprosím ho, aby se mnou na zámek jel. Věřím, že ho sem přivedu.
0: Vajaja, který už byl zase zpět v zámku, se málem rozesmál. Začal se kroutit jako v tanci a dával tím najevo, jak se také na toho rytíře těší.
8: Blázínku, ještě tu rytíře nemáte, zítra pojedu ke skále také, abych sám viděl, jak je statečný, a Boh dá, že ho tady se Slavěnkou uprosíme, aby s námi do zámku jel.
0: Ráno třetího dne vyjel tedy král s princeznou Slavěnou k dračí skále. Nebohé dívce se srdíčko strachem třáslo a stejně úzko bylo i králi, když pomyslel, co se s ní stane, jestli tentokrát rytíř nepřijede. Ale přijel. Z dálky od lesa už ho lidé poznali podle vlajícího barevného chocholu na přilbici. A kůň zas rovnou s rytířem k dračí noře. A kdyby lidé slyšeli, co si ti dva povídají, nevěřili by vlastním uším.
4: Ani dnes se princi neboj. Drak má sice těch hlav tlamatých 27, na každém krku sedí 3. Stačí sekat rovnou do krku a začni těmi uprostřed. V těch má drak největší sílu, s ostatními si pak už poradíš.
6: Máš příšero, ochutnej a šostrý je můj meč. Raz, dva, a ještě jedno. A máš dost. Teď pozor, pozor se zadu jich, jde na tebe dalších asi 10.
0: Řekl kůň a sám uskočil tak, aby Bajaja hlavy několika šami mečem skol. Zbývající dračí hlavy se ještě chvíli sápali na Bajaju. Plivali oheň, ale i s těmi si rytíř poradil. Jeho meč šel ještě několikrát švíhem vpřed, drak bez hlav klesnul do trávy. Byl mrtvý. Koník s rytířem na chvíli postáli, aby nabrali dech. V tu chvíli k ním král se Slavinou přiběhli a prosili rytíře, aby s nimi do zámku jel, kde mu díky vzdají a bohatou odměnou se mu odvděčí. Rytíř však ani zde slovo neřekl, potrhl trochu uzdou a jen zvířený prach pole za nimi zůstal. Vrátili se tedy sami, ale šťastní, že i Slavina je zachráněná. Král, že byl zbaven nešťastného slibu a všichni budou moci zase žít v klidu a míru. Zas bylo tedy na zámku i ve městě veselo. Ale kde je Bajaja, ptal se král.
8: Vždycky po ránu, kdy dcery vezli k drakům, ten chlapec zmizel a přiběhl, když už bylo po všem. Snad se ze strachu někde neschovával.
0: Bajaja se i tentokrát po chvíli objevil a jakoby nic vyzval princezny k učení tance. Všichni se teď zase usmívali. Král nařídil kuchařům připravit slavnostní oběd. Všichni i lidé ve městě se radovali a stále jen mluvili o záhadném statečném rytíři. Bajaja byl dál němý a ze všech lidí byl asi nejšťastnější. Bajaja dál pomáhal králi poctivou službou. Princeznám vymýšlel různé hry a taškařice. Zdálo se, že už nic nemůže skalit jejich pokojné dny. Leč ani tyhle dny klidu a míru netrvaly věčně. Na draky se skoro už zapomnělo, když království postihlo nové neštěstí. Ze země za třemi horami, kde sídlil zlý král, přijel cizí posel a předal králi výzvu k válce. Zlý král chtěl 3 hraniční hory pro sebe a byl připraven si je válečnou silou přivlastnit. To král, otec 3 princezen, nemohl připustit. Hned dal Bajajovi rozepsat listy a poslové je roznesli na všechny strany. V listech zval král knížat a pány k poradě, aby s nimi rozhodl, jak nejlépe se útočnému nepříteli postavit. Když se panstvo sjelo a král je o pomoc ve válce požádal, slíbil těm nejstatečnějším své dcery za manželky. Kdo by nad takovou odměnou váhal? Vojsko tak bylo brzy pohromadě a král byl přichystán vést ho do boje. Poslední večer při večeři s pány, kteří své vojáky pod jeho velení přivedli, rozloučil se s dcerami a Bajajovi přikázal, aby dal na všecko pozor. Druhý den za svítání se vojsko vydalo bránit hraniční hory. Bajaja plnil všechny úkoly, které mu král přikázal. Princeznám se staral o zábavu i poučení, ale všem bylo bez krále teskno. Nikdo nevěděl, jak si jeho vojsko ve válce vede. Strachovali se o krále, ale z bojiště stále žádné zprávy nepřicházely. Tu Bajaju napadlo, aby zašel zase za koníkem. Ten snad by mu mohl něco o králi povědět. Ulehl s hlavou ve dlaních a dělal nemocného. Když mu chtěla Slavěna doktora zavolat, odmítl to, že si sám do hájku za město pro léčivé byliny dojde. Princezny ho měli za blázinka, ale nechali ho odejít. Bajaja však z háječku zamířil přímo ke skále, ke svému věrnému koníkovi. 3krát zaklepal na skálu a koník ho uvítal slovy.
9: Dobře, že jdeš. Je nejvyšší čas. Královo vojsko pod velkou přesilou prohrává. Neváhej, vezmi na sebe bílé šaty, brnění a meč a já už tě ke králi dovedu. Pojď, pojď, pojď.
0: Bajaja mu radostí zlíbal lisinu na hlavě. Rychle se oblékl, nasedl na koníka a vyjeli. Jeli celou noc, v níž král dával rozkazy k poslední bitvě. Vypravil i jednoho z vojáků jako posla domů k dcerám a s nařízením pro Bajaju, co vše se má stát, kdyby v boji padl. Ráno se stavili zbytek vojáků v šiky a vyrazili proti přesile. Trubači troubili, bubeníci bubnovali, střely počaly létat z obou stran, veliký křik a hlomus se všude rozléhal. Tu se do středu nepřátelského vojska vřítil malý rychlý kůň s rytířem v bílém šatě a bělomodrým chocholem na helmici. Rytíř hned dlouhým mečem začal rázně do cizích žoldáků sekat. Těm se zdálo, že snad nějaký ďábelský duch do nich kýjem mlátí. I královi vojáci, když to spatřili, hned statečnému rytíři se po bok postavili. Nepřátelé začali couvat. A když bílý hrdina i jejich vůdce zlého krále z koně srazil, dali se všichni na útěk a prchali jako stádo bez pastýře. Zlý král se však na zemi ještě ve smrtelné křeči po rytíři ohnal mečem a lehce mu zranil nohu. Jeho bílé rouko mu krev do ruda zbarvila, ale zlý král byl mrtvý. Jakmile to král, otec 3 princezen, spatřil, seskočil z koně, roztrhl svůj plášť a rytíři nohu nad kotníkem zavázal. Ten však stále v sedle svého koně jen pohledem poděkoval za obvaz, pobídl koně a byl ten tam. Zmizel tak rychle, jak se objevil. Král si uvědomil, že je to ten samý rytíř, který už draky pobil a jeho dcery zachránil. A ani tentokrát se mu nepodařilo za pomoc poděkovat. Na druhý den se vítězný král vracel s velkou slávou domů. Všude ve městech ho s jásotem vítali a doma na zámku princezny se samou radostí rozplakali.
5: Utřete slzičky, mé drahé dcerky, hlavně, že jsme zas všichni pospolu. A co ty, můj správče Bajajo, jak si řídil dům, když jsem byl pryč?
7: Musíme ti žalovat, otče, na tvého Bajaju. Byl neposlušný. Začal stonat a odmítl lék od našeho lékaře, že se sám vyléčí, a do hájku utekl pro nějaké byliny. Nepřišel noc a den. Když konečně přišel, byl celý schvácený, na jednu nohu kulhal a ještě teď je víc nemocen, než byl dřív.
0: Král se na Bajaju obrátil, ten se však jen usmál a zatočil se na patě levé nohy, aby ukázal, že mu vůbec nic neschází.
5: Dobře, jsi zdrav, postarej se zas, aby kuchaři připravili velkou hostinu. Cerušky si při ní vyberou za manželi pány či knížata, kteří mi věrně po boku v boji stáli. Škoda jen, že tu není ten nejudatnější, který vás draků zbavil a mě vyhrál válku.
0: Tu Slavěna zas promluvila za své sestry.
7: Tatínku, a co když ten bílý rytíř přijede a jednu z nás si za manželku vyvolí?
5: Oh, kéž bys měla pravdu, dcero, ale já musím plnit své sliby. Sám nevím, kterému knížeti vás dát. Vy si budete muset sami vybrat. Je jich pět. Budete mít tedy z čeho vybírat. Každý z nich mi v boji statečně pomáhal. Budou to dobří manžele.
7: Tatínku, jak si máme vybírat, když pány neznáme? A když jednoho zvolíme, druhý se urazí. Ať rozhodne los, nebo nějaká šťastná náhoda.
5: Dobře tedy, jinak bude.

0: Král se pak obrátil k družině knížat.
1: Přátelé moji, jak jsem vám slíbil, vy, kteří mi budete ve válce nejvíce pomáhat, dostanete jednu z mých dcer za ženu. Vás je ale 5 a já mám jen 3 dcery. Proto bych nerad někomu ukřivdil. Myslím, aby za nás rozhodl osud. Šťastná náhoda. Postavíte se, prosím, do řady a každá z mých dcer shodí z balkónu zlaté jablko. Ke kterému z vás se jablko zakutálí, ten se stane manželem princezny. Ha! Jste s tím svolni?
0: Všichni souhlasili. Král to oznámil i dcerám a i ty se s tím museli smířit, aby otce v hanbě nenechali, že královské sliby neplní. Odešli do svých komnat, každá si oblékla ty nejhezčí šaty, vzali zlatá jablka a vyšli na balkón. Pod balkónem už stála řada knížat a mezi diváky u samých knížat postával i Bajaja. Nejdříve hodila své jablko z doběna. Jablíčko se kutálilo rovnou k nohám toho němého diváka. Bajaja udělal krok zpět a jablko se dokutálilo k nohám hezkého mladého knížete. Ten je s radostí zdvihl, uklonil se princezně zdoběně a z řady vystoupil. Potom házela budínka a jako předtím jablko si to zamířilo k Bajajovi. Ustoupil opět o krok a udělal tak jablku cestičku k druhému sličnému pánovi. Ten se pro ně rychle sehnul a pak vítězně pohlédl k balkónu na vyvolenou nevěstu. Na řadu teď přišla Slavěna. Chvíli váhala a pak jablíčko schodila, jako by o něj nestála. Zlaté jablko se nyní zastavilo přímo před Bajajou. Ve mžíku je ze země sebral a rozutíkal se na balkon, kde před Slavěnou klekl a ruku jí líbal.
2: Tebe, němého si mám vzít za muže. Mám tě ráda, ale za manžela tě nechci.
0: Vytrhla se mu a běžela do svého pokoje, kde padla na lůžko a hořce se rozplakala. Král se zlobil, co se ten Bajaja vedle knížat motal. Páni knížata, na které se jablíčko nedostalo, reptali. Ale co se stalo? Nedalo se už odestát. Osud tak rozhodl a nedalo se už nic napravit.

0: Na to byla převeliká hostina, při níž se stoly dobrým jídlem a poháry vína prohýbaly. Princezny zdoběná budínka už seděly vedle svých ženichů, jen Slavěna chyběla a nechtěla vyjít ze svého pokojíku. A Bajaja? Ten také někam zmizel. Král pak, chtěje rozptýlit chmurnou náladu, oznámil, že dal připravit velké rytířské klání. Při něm odvážní rytíři budou na koních a s dřevci v ruce soutěžit, kdo dříve toho druhého z koně srazí. Když se Slavěně doneslo, co se bude dít, objevila se také u stolu, nechtěla o tu podívanou přijít. Když byla první dvojice rytířů připravena a klání mělo začít, přiběhla od brány stráž a králi hlásila. Venku je rytíř na malém koni a žádá, aby byl ke hře také vpuštěn. Král svolil a na písčitou planínku vjel na koni rytíř v modrém a stříbrném šatě, na hlavě s přilbou, s vlajícím barevným chocholem.
1: Přece se k nám vrátil. Je to náš zachránce.
2: Jen aby nám zase hned nezmizel.
0: Rytíř se uklonil králi, princeznám i pánům a připravil koně k prvnímu klání. Srážel jezdce jednoho po druhém hned při prvním setkání jejich koní. Když neznámý rytíř srazil posledního soupeře, byl jasným vítězem. Král se obrátil ke Slavěně.
2: Věž a ozdob ho vítěznou královskou šerpou.
0: Slavěna ochotně vyskočila, seběhla dolů a nesla rytíři nejvyšší cenu. Zlatý pás. Rytíř před ní klekl a ona mu zavěsila tu zlatou stuhu přes rameno.
1: Děkuji ti, statečný pane, za sebe, za sestry i za tačička krále. Škoda jen, že tvou tvář zakrývá hledí přílbice.
3: Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme.
0: Král i další dvě nevěsty sešli dolů, aby rytíře pozdrželi a za vše se mu odvděčili. Ten ale v rychlosti na koně nasedl a kůň vyrazil branou tak, jak přijel.
2: Přece nám zase prchnul, nestihli jsme ho. Co to je, co ho od nás stále žene, jakoby nesmírné tajemství před námi skrýval.
0: Slavěna myslela už jen na slova, která jí rytíř před chvilkou pošeptal.
3: Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme.
0: Otci však ani sestrám o tom nic neřekla. Nastal večer. Měsíc se mezi mraky prodral. Za městem v lesíku si zas Bajaja s koníkem povídali.
4: Teď svlékni svůj rytířský šat a vezmi na sebe všední oblečení. To rytířské roucho a co k tomu patří, vezmi sebou do zámku a ukryj. Budeš ho ještě potřebovat, až princezna Slavěna tě za manžela přijme. Jdi ke své nevěstě. Jdi. A zůstaň vždy takový, jaký jsi přišel. Mé tajemné kouzlo končí. Dnes mizí i má stáj ve skále. A i já musím zas jinde sloužit. Ty už mě nebudeš potřebovat. Rád jsem ti pomáhal. Jdi a zůstaň poctivým člověkem.
0: Bajaja políbil věrnému koni lisinku na hlavě, pohladil ho po krku a poděkoval mu za vše, co pro něho koník udělal. Ten vesele zařektal a ve chvíli zmizel z lesa. Princezna Slavěna dlela zamyšlená ve svém pokoji. Tu Bajaja potichu vešel a stejně tiše se zeptal.
5: Ty se hněváš na svého ženicha, že před ním zakrýváš svou tvář?
1: Ty nejsi můj ženich. A cože najednou mluvíš?
3: A přece jsem. Před tebou stojí tvůj dodneška němý Bajaja. Ten, co ti nejhezčí květiny ze zahrady nosil, který zbavil tebe i tvé sestry zlých draků a králi ve válce pomohl. U mne se zastavilo tvé jablko. Já jsem tvůj ženich.
1: Ty se jen za pravého hrdinu vydáváš.
3: Jak tě mám přesvědčit? Copak si mi dnes nedala ten zlatý pás? A já ti přitom snad nezašeptal, nevěsto krásná, ještě dnes se uvidíme?
0: Teprve teď Slavina uvěřila a všechno pochopila.
1: Bajajo, můj drahý. Pojď, představím tě hned otci jako svého budoucího manžela.
3: Počkej prosím ještě chviličku, jen co se ve svém pokojíku na tu slávu trochu lépe obléknu.
0: Za chvíli už oba vešli do hodovní síně, kde ještě král s přáteli víno popíjel. Bajaja byl oblečen ve svém rytířském šatě se zlatou stuhou přes prsa. Všichni v údivu zmlkli a Slavěna otci i všem kolem oznámila.
1: Tak, to je můj pravý, vyvolený ženich, kdysi němý Bajaja. Právem zvedl mé zlaté jablko.
0: To bylo překvapení pro všechny. To bylo najednou radosti po celém zámku. Král už nepochyboval, že Bajaja je ten tajemný rytíř, ale přece jen chtěl vidět tu zraněnou Bajajovu nohu, kterou mu v boji obvázal. Rána byla už skoro zhojena.
2: Sláva, je to on!
0: Teprve teď nastala ta pravá pohoda. A Bajaja vyprávěl o svém kouzelném koníkovi s lidským hlasem. Brzy se konaly tři svatby princezen a Bajaja hned po svatbě odjel už se svou ženou Slavěnou domů do otcova království. Sotva však na místo dorazili, viděli, že celé město je černým suknem zakryto. I zeptal se princ lidí.
3: Co znamená ten smutek všude? Zemřel snad král, můj otec?
0: Tu řekli mu lidé popravdě. Zemřel nám mladý následník trůnu, který už měl brzy popravdě. Zemřel nám mladý následník trůnu, který už měl brzy po otci království převzít.

Polští manželé radostně vítali Bajaju i jeho ženu Slavěnu. Prvního syna měli už dávno za mrtvého, když nedal o sobě tak dlouho vědět. A toho vyprávění, co bylo. Do hradu se zas přestěhovala radost. Černé sukno bylo staženo a namísto něho zavlály všude bílé, červené a modré prapory. Princ Bajaja se stal brzy králem a se Slavěnou tam pak šťastně žili dlouhá léta. A ve vzpomínkách lidí tam žijí.

jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víc, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se mašil v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytrakslovat v okně pukrlátku, protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky. Je, kde jste ty rybičky vzala? Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá. A rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si to všimla a křikla na koně. Je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána. Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy. Spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17. Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali, jo? 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně,

0: a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno.
1: Kymalér, povídá kníže pán, a kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání?
0: Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko. Prr! Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas. A už utíká s kloboukem vrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s třikrát děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá, 16 zlatých a jedna douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen. Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami. Taky humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lorňonek, přepočítala humpálčiny rybky a křikla přes rýnk.
1: Ty, jen 10 rybiček, ale zlatých, chtěla jí fleknout humpálka. Jenže kněžna na ní rovnou ré. Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce. A kněžna,
1: no jo, a moja až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte kněžno tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí sezení. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. To už se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemiklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže humpálka si sahla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce.
1: No, teď se vám kněžno strhal mlejn.
0: Co? Křikla humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Šenská, vždyť ty vaše rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rýnk na humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelkfler?
0: Starostka humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovečkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcajs rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan. a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Runcaj z první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Bolšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí s křelemi a tajným slovem se přemiklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžniných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných. Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů. V tu dobu se Cipísek zeptal Runcajse.
1: Už se můžu pustit rostlé skály?
2: Můžeš, povídá Runcajs. A běž se zeptat Veverky, jak se brousí ouška. To, aby z podruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

O dobré a o zlé moci. Ondro, Ondřeji, volal někdo přes dvě strouhy a potok rukáv hučel a hučel horní jez, protože kolem v jednom kuse pršelo, protože proudem lilo. Tu a tam jako z konve, tu a tam jako z putny. Dlouhatý, hustý, fialkový déšť. Až tomu mládenci, co stál tu mezi stromy, se samým mokrým světlem usmívali oči. Babičko, počkej, já už jdu, jen zvednu stavidlo. Pohnul se mezi vrby a v kleče nad propustí obejmul tlustou zdrž a táhl ji mermomocí vzhůru. Voda se vyhrnula jako splašená, dmula se, kroutila, stříkala po šutrech. Ondra v ní bosý stál a ruce do kořán, smíchy se rozkřičel, že asi upadne, že ztratí rovnováhu. Jenže jak otočil se po vsi, po promoklých chalupách viděl, že konec hry. Že s milým deštěm bude brzy konec. Nebe se trhalo, jako by z papíru. A z liáku byl kapičkový vánek. Škoda ho, deštíčku, vzdych nahlas mládenec. Svět si jen pobrečel a už se zase směje. To jsem plakala já, řekl někdo za Ondrou. A náhle odzadu k němu kdo přistoupil a studenýma rukama přikryl mu obě oči. Kdo je to? Rozesmál se Ondřej. Smržovic Svatava? Ne, Bětka Skřivanovic Zemlejna. Ukaž se. Cukl sebou namáhavě do strany. Jak by byl spoutaný, jak by mu hlavu z nenadání zalehla jakási sladká tíha. Ohlíd se, máchnul slepě doleva i doprava. Však ruce prázdné, nikde nic. Jenom ty vrby stály před ním, vlasaté hlavy nakloněné nad vodu, v okrově zeleném, svítivém proutíčku ukápla sem tam krůpěj. Schováváš se, durdil se na vše strany Ondra. Neschovávám, podívej, ozval se zblízka udýchaný hlas. A jak se vrbí houšť stříbrně pohnula, jak jeden přes druhý napřáh se tenký prut, Ondra v tom křehkém bytí zahlíd z nenadání stín. Něžný a štíhlý, bledý dívčí stín. Až se mu úlekem v mokřině zabořily nohy. Pro pána, kde jsi se tu vzala? Vše podle vody bylo samý třpit. Vším vítr zlehka houpal, takže jen po kouskách vidět jí do tváře. Jednou se zatáhli, jednou se v metličkách na chvíli odkryly hluboké, dobré oči. Jsi hezká, hrkl Ondra, aniž chtěl. Ještě jsem nikdy nikoho takového neviděl. Jo? Podívej, jak vypadám. Uvzdychaná, uplakaná, jenomže jaká pomoc? Pořád je mi smutno, na zemi i na nebi. Na nebi? Ondra si promnul oči, jako by jim nevěřil. Ano, jsem dešťová pana. Dešťová pana? Ondra se pohnul o krok k ní a ona o krok ucouvla zpátky. Blíž nechoď, to ti uteču. Nesmím být lidem blízko. A jak se pohnula a jak se usmála, zachvěl se v Ondrovi kdekterý lísteček z toho rokitového proutí. Ohnul se k potoku a nabral plnou hrst, neboť mu připadlo, že voda blízko ní je jistě taky plná světla. Takže ty nejsi odsud ze světa? Vítr najednou zesílil a vrbí pače si smíkly se po vodě, že to až světle šplouchlo. Byla jsem jako ty, jenže jsem chodila jak tělo bez duše, tak mě náš pán vzal do služby a já, když poručí, pomáhám nebi plakat. Ale proč, vykřik mládenec, to já se pořád směju, ať třeba jak chci dřu. Zvlášť, když je jako dneska, když voda čistí svět. Okamžik bylo ticho, jen povzdychla si ves. Kdyby ses se mnou rozdělil, hlas najednou byl smutný, snad, že ubýval, snad, že ho bylo čím dál míň. Smích by nám možná
stačil pro oba. Ano, vykřikl Ondřej. A hlava nehlava rozběh se do tmy vrb a paže před sebou a ruce samou hrst rozvíral šmahem kolíbavé houští, aby ji zachytil, aby ji podržel zde dole, mezi domy. Stromy se kývaly, voda se tloukla o hrbatý břeh. Chlapcova náruč byla beznadějně prázdná. Ondro, Ondřeji, volala babička od někud zdaleka. A Ondra zůstal udiveně stát, jak by se budil po vteřinách ze sna. Stál, hleděl po jezu, po říčce rukávu, po plotech, po dvorcích a po pustince návsi. Co si ho ledově sevřelo u krku? Co si, co málo znal? Co si, jak samota? Co si, jak teskné bání? Ondříčku, znělo to vysoko, ohlíd se po nebi. Ondříčku, neboj se, ještě mě uvidíš. Já už ti nepůjdu z hlavy. Znělo to daleko, ohlíd se po světě. Byl kousek za vsí. Hoch si ho doposud nijak zvlášť nevšímal. Teď, jak tak po něm hleděl, kam až moh, po chlumech v mlze, po úvozech, po vrších, zdál se mu tajemný a plný temných čar. Tichl v něm krásný křik a němým úprkem táhla v něm za hory krajková oblaka, z nichž jeden na konci, ten ze všech poslední, jak by měl rozpřažené ruce. Bylo čistě modro. Bez větru, bez mráčku, jako už kolikátý den. A babička, jak tam tak stála u přivřených vrat, zazdála se v tom žáru Ondřejovi ještě drobnější než dřív. Až mu jí přišlo líto. Vždyť má jen ji. A když ji tady teďka nechá samotnou, držet tě nebudu. Jsi velký, musíš poznat svět. Poškubla rameny, jak by mu odvrat četla rovnou z hlavy. Ale proč vybral sis dešťovou panenku? Kde pak ji budeš v tramtárii hledat? Kde to jen půjde, babičko? V zátokách, na hrázích, u mlýnských stavení, všude, kde velká voda. Musím ji najít stůj, co stůj, jinak mi bude smutno. Ztratil si hlavu, to je to. Stařenka zvedla ruku, měkce ho pohladila po zádech. Hlavně dej pozor, nemám už příliš času tady na světě, tak se tam pro nic za nic nezdržuji. Chci se tě ještě dočkat. Ondřej šel a mával, dokud vidět náves. A pak si honem začal hvízdat do kroku, snad aby zapomněl, že je to první vandr. Šel, hleděl po svazích a myslel na stařenku, že teď už asi klečí v zadní světnici a rovná bylinky na květovaných tácech. Šel, hleděl po čistotných nebesích a myslel na panu s dobrýma očima, že teď, kde zdaleko jde možná po lesích, a sticha nabírá k usedavému pláči. Šel celé dlouhé dny a darmo vyhlížel mrak nebo přeháňku, vše kolem vypráhlé, i zem, i řečiště, v nichž rostlo kamení a ubývala voda. A nepršelo, just a just, jak by ta přelíbezná pana před Ondřejem prchala. Šel horama, šel rovinou a myslel na to, jak se uměl smát, nahlas a upřímně, až často koprněla ves, že mu snad straší v hlavě. Vidíš, a teď jsem potichu, jak pěna večberu. Zpomalil Ondra prostřed skal a vzhlédl vyčítavě vzhůru. To všecko ty. Já tě jdu zachránit, a ty mi prcháš někam na kraj světa.
Škrábal se stezičkami na kamenný vrcholek. Myslel jsem, že tě odnaučím plakat. Ondřej svlík z keře prut a švihal do větru. Však jestli půjdu takhle bez konce, spíš sebe sama odnaučím smíchu. Po nebi přelít pták, po zemi přeběh stín. Proč jsi na mě tak zlý? Cukla se drobná suť, jéminku na rinku. Z Ondřeje v jeden ráz byl mezi šutry nejstrmější kámen. Panenko, kde pak jsi? Nikde tě nevidím. Vysoko, převysoko, Ondříčku. A plakat chodím skoro na kraj světa. Ale proč? Ondra se ohnul k zemi a dral se skalami o 5-6 kroků výš. Snad, aby byl jí blíž, snad, aby slyšel každý šelest v nebi. Můj pán se rozlobil za to, že jsem se s tebou sama dala do řeči a že jsem se ti ukázala živá. Ondřej, jak se zas schýbl a jak popolezal dál, zahlédl najednou v kamení divný třpit. Padla mu do očí nějaká loužička, nějaká v prohlubni stojatá vodička, nad kterou náhle skoro bál se dýchat. V té vodě totiž, jako v zrcadle, plavala krásná panenčina tvář, jak si ji pamatoval ze vsi. A ještě možná hezčí, vždyť ji teď prvně viděl celou, bez mžení a bez prutů. Panenko dešťová, pro pána, kam mám jít, abych tě brzy v širém světě našel? Obraz se na vodě třaslavě rozkýval a krásné stvoření kdesi až v modré mze si rukou od srdce zakrylo kvapem tvář a odvrátilo od pahorku hlavu. Jdi, najdi si mě, spěchej za vodou, jenom mě, Ondříčku, už nikdy nevolej, bolelo by mě srdce. Ondřej stál na pahorku. Otáčel se za hlasem. A když pak sklonil hlavu, zahlédl přes křoví, že z hůrky do rovin vynese útlá nekonečná cesta. Nebyla to cesta, byla to jen strouha. Vodička v ní úzká, ale tuze dlouhá. Ondřej šel podle ní přes pole, přes luka a mlčky hlídal její klopítavý běh, který den po dni hlasitěl a sílil. Však mi neutečeš, usmíval se. Viděl jsem ti počátek, uvidím i konec. To už ji ale sotva přeskakoval. To už se radši zul a šel jí po prostředku. Blátivý šlápoty, pískový šlápoty. Ráno ryby, večer žáby prchaly mu z cesty. Dny byly pořád jasné, vysoké. Přeprchalo jen tak šeptem někdy pozdě v noci. Ondřej v tu ráno vyskakoval ze sna jako splašený a zíral do nebe, do blikajících hvězd, zda někde nezaslechne povědomý hlas či nezahlídne tvář, za kterou spěchal. Zbytečné těšení. Deštíčky byly němé, studené. Ani nezasvitly, ani nezašpitly, jen se tak rinuli po listí, po trávě. Ondřeje napadlo, že v nebi pláčou ještě jiné pany. Ráno se probouzel a často mračil se. Už mu to bylo dlouhé. Už měl podezření, že vybral špatný směr. Co když ta voda nikam nevede? Co jestli jednou zmizí někde ve skalách, jak se v těch prvních kdysi narodila? Šel zvolna jen co krok. A jednou popoledni sotva se prokličkoval roklí a proběh řídký háj, začal se potok z nenadání drobit. Začal se zvolna dělit do tří korejtek. Do tří, pak do pěti. A pak se najednou vše břehy zalily a všecek bledý prout, co přiběh potokem, pobrala velká, široširá voda. Ano, Ondra se zastavil, protože nemohl dál. V cestě mu ležela obšírná hladina, světelná,
poklidná. Tu a tam syrý pták, tu a tam varhánek. Darmo ji oblížel z kleku i ze stoje, jako by neměla konce. Nezbylo, než jít podle ní, nežli ji ze břehu provázet očima a přijít se potichu, zda je víc zelená či křišťálově modrá. Obzor byl v dálce plný hor. Však tady, na Ondrově straně, všude jen rovná zem, všude jen rákosí, písek a křovina. Vše sotva nad vodou, nizonké pusto, prázdno. Už bylo k večeru. Už slunce do ruda plavalo po vodě a přivíralo oslnivé oči. Ondřej v tom písku sotva už táh nohy. A tak se rozhlížel po nízkých návrších, po stržích, po stromech, kde by mohl na noc v klidu složit hlavu. Vystoupil po břidlici ke košaté olšině. A jak se ohlížel naspátek po vodě, uviděl před sebou u kraje hladiny ke kůlu přivázený člun. A 20-30 kroků od něho chatrná převoznická bouda. Najednou běžel, čertvem bez naděj a únavu. Něco volal, něco zvídal skrz sklo v okně a když ticho vně i uvnitř, kvaltem stiskl kliku. Na posteli v těsné jizbě ležel starý, statný člověk. Bílé vlasy, bílé vousy svítily mu z šera. Dobře, že jdeš. Od včera od rána tu ležím jako Lazar. Něco se vám stalo? Zvedl jsem vesla, že pojedu k úžině a v tomto ve mně chruplo jako v kivadlových hodinách. Sotva jsem do les do vlastního domku. Nebojte se, o všechno se postarám, sliboval Ondra a už otevíral okno, vymetal smetíčko a ubrus prostíral a svíčku zažíhal a scháněl, co kde k jídlu. Všeho tu dost. V dešťovém dvoře na mě nešetří, jako bych patřil k tvrzi. V mládenci zastavil se dech. V dešťovém dvoře? No, vozím jim tam ryby, bůh ví, kolik let. A oni zas mi snesou kde co z kuchyně. To víš, přívoz nic nenese. Kdo pak by teď kam jezdil? Ondřej stál prostřed jizby, hleděl po voskovém knotečku, nad kterým třás se oranžový plamen. To jsem tu asi dobře, šeptal úžasle. To mě jsem asi vedl dobrotivý proud. A začal muži od přívozu dopodrobna vyprávět, proč trmácí se světem. Venku už byla tma. A voda u břehu, jak by se vzbudila, začala temně varhanově šumět. Teplonký vítr ošlehával dům. Dešťové pany, ty tu jistě jsou. Slyšel jsem párkrát, jak je dešťový pán hubuje. Převozník kýval, ruce založené za hlavou, aby měl menší bolest. Jenže je neuvidíš. Jako nikdy nikoho. Dešťový dvůr je neprůhledný od věže až po sklepy. Jen za dlouhými lijavými provazy zahlídneš tu a tam rozpitou postavu či rozsvícené okno. Dlouho do noci přikládal Ondřej hostiteli horké a ledovaté obklady. A od chvíle, kdy starý řekl, nemáš se co bát, jeď zítra do dešťové tvrze místo mě. Věděl, že toho do úsvitu příliš nenaspí, že mu ta slova sotva půjdou z hlavy. Půjčím ti síť a řeknu co a jak. Nachytáš ryby v úžině a odvezeš je na hradební schody. Znělo to pod mě trochu neskutečně, však čím blíž kránu, nevěděl Ondra, proč by převozníka neposlech. U vody rostl od malička a když to pomůže dešťové panence, děj se vše příští, jak to osud chce. Noc
zdála se mu dlouhá a celé jitro, nežli usadil se do člunu, vlastně taky, jenomže bylo třeba postarat se o starce a o chudobný dům, který už od samého úsvitu byl plný zlatých škvír a dlouhých černých stínů. Ondra vše poklidil a spěchal ke člunu. Nikam se nežeň, dešťové jezero samotě ponese, volal ještě převozník. A pánu tvrze nelži, stejně všecko ví. Za radou ticho. Pak už rozkýval se člun, smíkla se vesla, rozhrnul se prout a Ondru oslepila nekonečná šíř, synavá, zlatá, kam otočil hlavu. Plul pomalu, člun němě poslouchal, vesla si přívětivě skřípala, drobonká sprška letěla jim v patách. Nebyly vlny, vítr skoro stál a v dlouhé úžině na konci zálivu, kde voda jakby natáhla se k nekonečné dřímotě, všecinko přesně tak, jak stařec předpovídal, v dešťovém jezeře až ke dnu průsvitno. A ryby pod kameny jedna za druhou duhově táhly do schozené sítě. Nebylo ještě poledne, Ondra vše splnil, jak si rybář přál. Teď už jen zbývalo odevzdat úlovek. Chlapec se rozjel vzhůru, v zádech opuštěné pobřeží a náhle neklidný, čím dál víc zrychloval a náhle nervózní, zahlédal před sebou jakousi bledou stěnu, jakýsi bílý, neprůhledný mrak, který se k němu vztyčen na hladině blížil. Váhavě zpomalil a oči navrch hlavy pomalu rozeznával v bledé obří mlze vysokánskou věž, jakési tlusté zdi od vody po nebe, jakési schodiště, jakési ochozy na hradbách a na šancích. Vše v hustém liáčku, který se věčně lil kolem té mocné stavby. Takže ji zacláněl, takže ji světle kryl bělostným heboulinkým pancířem, skrz který sotva vidět. Dešťový dvůr. Ondra si úzkostlivě vzdychl a pak se naklonil ke krajům schodiště. Loď se s ním celá třásla a teplou vláhou zamžil se mu zrak, jak zlekle kladl ryby jednu po druhé na orosený kámen. Uši měl nastražené, na každý hlas i zvuk, na každé hnutí vnitru temné tvrze. Děkujeme. Hlas, co se po ochozech rozlil, byl krůpějově třeslavý, však ledový jak žula. Přišel si místo převozníka. Ondřej se v kleče vylekaně napřímil, div se s ním nepřekotil člunek. Ano, pane, je nemocný. Najednou zazdálo se, že tvrz ožila. Nějaké hlasy v dálce, nějaký táhlý průvan, boty na kamenném dláždění a v bledých patrech místy rozpila se světla. Ale ty nepřicházíš jenom tak. Ondřej se při těch slovech ulekaně narovnal. Ne, pane. A kousek od věže zahlédl náhle skrz déšť obrovitý stín. Jak by se opřel v nebi ohrazení člověk. Hledám jednu dešťovou panu. Má dobré oči, krásnou tvář. Chtěl bych ji odnaučit plakat. Hluk uvnitř tvrze možná zesílil. Slyšeti dveře, jak se otvírají, zavírají v poschodích, slyšeti něčí křik a smích. Daleko kdesi možná valili se sudy. A jak se jmenuje? Jak pak jí říkají zde na dešťovém dvoře? Ondra se zachytil roubení schodiště. To nevím, pane. Však vládnete-li na dešťové tvrzi, znáte ji jistě dobře sám. Vše uvnitř zvolna potichalo. Jen velká voda nějaká šplíchala v domě, až to dutě tlouklo.
a průvan na šancích si pronikavě hvízdal. Ano, jsem pán všech dešťů a všeho pršení, co jeho po zemi. Dešťové pany, co tu ve službě, jsou mi jak vlastní dcery. Ondřej se pustil schodů, bez děky se uklonil. A chceli si kdo odvést jednu z nich, chceli ji navrátit lidskému životu, musí znát jméno, které jsem jí dal, a jména jejich sester, jak jdou po řadě. Jinak je marné hrozit mi, či prosit. Znělo to chladně, tvrdě, ale beze zloby, bez ozvěn. Déšť šeptem kanul, obrys majestátné postavy se blízko věže ponenáhlu tratil. Smíš přijít ještě dvakrát, víckrát ne. Buď s tebou dobrá moc, ať tvoje cesta nevede sem marně. Pršení zhoustlo, však všude kolem křišťálový vzduch. V čistotném nebi místo uhrazení znenadání prázdné. Ondřej se ohlédl po mokrém schodišti. V koutě, kam složil ryby, ležel zavalitý raneček, bělostné cípy na dvojitý uzel. Po krátké noci dlouhé ráno. Svítalo pomalu. Slunci se na nebe nějak moc nechtělo, jak by ten včerejšek ležel i jemu v hlavě. Řekni mi znova, jak to bylo. Slovo od slova, mračil se převozník, smutný a pomlklý, neboť ho bolest nepouštěla z lože. A Ondra, taky zamračený, podrobně znova líčil tu svou neveselou pouť a šilhal oknem k vodě. Vítr ji drsně hladil. Odněkud zdaleka šla vlna za vlnou, na nízkém nebi ani cípek slunce. A to je všechno. Pak už se jen loučil. Buď s tebou dobrá moc, křičel, ať tvoje cesta nevede sem marně. Stařec vzdych námahou, vzepřel se na loktech. Co? On ti řekl dobrá moc? Buď s tebou dobrá moc? A zmužen bolestí padl zas na postel a napřáhl se po Ondrově ruce. Jestli máš kuráž, už se stroj. Pojedeš na křídový ostrov. Mládenec ucukl a rovnal polštář pod starcovou hlavou. Co bych tam dělal? Bručil. Však už usedal k starému na pelest a pomáhal mu obrátit se k světlu. Ten ostrov, ten je někde uprostředku jezera. A málo kdo tam byl, prej se ho všichni bojí. Rybář si hledal nejrovnější polohu. Ondra se mlčky zvedl, rozešel se přes světnici k vyhlídce. Jezero bylo tiché, sem tam jen faldíček na modré hladině. V nebi už plno jasu. Žijou tam prej dvě sestry, zlá a dobrá moc. Jednou jsou starý, jindy mladice, a rozeznat je těžší, než k ním doplout. Někde na střeše domku naskok zastavil se pták. Snad ďobal do krovu, křehce to chrastilo, jak by kdo klíčkem odemykal nebe. Ondra se ohlédl. A ty dvě všecko vědí, vidíte? A začal rovnat židle, stůl a začal vytírat podlážku u kamen. Ty přece musí vědět všecko, zlá a dobrá moc. A začal rychtovat talíře, hrnečky a z rance na uzel soukal, co svázáno, a pokládal to podle hlavy lože. Přemozník na něj hleděl. Běžel mu přes oči kanýrek sluníčka. Budeš-li s nimi mluvit, zeptej se taky na mě. Zda z toho vyzdravím, zda mě ta chromá kalvárie přejde. Ten pták se asi pustil. Dozněl šramotivý zvuk. V okně se zhouplo samo sivé pírko. Ondřej, jak kýval, couval ke dveřím. Jdi, nech mi otevřené dveře, říkal převozník, budu se za tebou dívat. A chlapec kýval dál a couval pospátku až na břeh jezera. A couval poslepu k veslům a ke člunu,
kde teprv zastavil a ohlédl se po obšírné vodě. Říkal jste uprostředku jezera? Dům chvíli mlčel, jak by sbíral sílu. Ano, vidíš ty hory na opačné straně? Dej se za nimi, narazíš cestou na křídový ostrov. A jak by konec řeči? Zvedl se z nenadání vítr, mírný, jen tak, že vál, a přivřel v domku otevřené dveře. Ten malý člun byl brzy jako tříska. Skoro se ztrácel na nesmírné hladině, tenounká za ním nezřetelná stopa. Však plulo se v něm dobře, stačilo se jen srovnat s vlnami a s povětřím a přimět vesla, aby poslouchala ruce. Ondra si tiše hvízdal. Ty hory naproti zdály se čím dál blíž, leč nikde před nimi ani jen skvrna, ani pruh, co by mohl v dálce připomínat ostrov. A voda byla divná. Sice rovná, sice mírná, však kdesi pod hřebínkem pěny, jak by v ní rostl jaký stemný proud. Jak by jí hýbal němý dlouhý neklid. Chlapec se ohlížel úkratkem po slunci. Bylo taky divně kalné, divně žluté, jak jen sáklo z popelavých mraků. Trochu zrychlil. Šlo to stěží. Vítr se točil, kroužil po dešťovém jezeře a když se rozběh přímo proti člunu, Ondřej se usilovně schýbal níž a níž a napíral se ze široka do vesel, až špička lodě přímila se k nebi. V tu chvíli náhlá vlna nadzvedla ho do výšky a jak se hrbil před studenou přepržkou, zahlédl před sebou na konci obzoru bělostný okraj země. Ondřej zved vesla nad hlavu a chtělo se mu potřeštěně křičet. Však jak se narovnal a jak si znova prohlíd blížící se zem, co si ho sevřelo vysoko pod krkem a ruce svesly sami spadly k vodě. Od toho běloučkého ostrova hrnuly se sem vlny jako hrady. Už bylo vidět, jak se křivě tyčí jedna přes druhou. Už bylo slyšet, jak jim všecko malé. Chlapec se přimkl celým tělem ke člunu a čekal první vlnu. Kdy se dýchavičně přivalí, kdy se mu přeleje přes záda, přes hlavu, chtivá ho spláchnout z prohlubiny lodě. Čekal snad vteřinu a všecko vydržel. Jen jedno veslo vzpříčilo se pod tělem a jak chtěl mermo vrátit do roviny loď, prout mu je vytrh z napřažené ruky. Na chvíli vydechl, vědom si náhle, že mu není pomoci, ať pluje dopředu a nebo naspátek, čeká ho zápas s pomatenou vodou. Nebe už bylo nízko, slunce pryč. Ve chvíli, kdy se ohnal lichým veslem po vlně, voda mu vrkla dozad, podrazila člun. A ať se jak se tiskl k postranicím, k ledovému dnu, hurtem ho zvrhla z kymácivé loďky. Zatápal kolem sebe a sotva podplaval nejbližší z nově blížících se vln, vztekle se vzepřel v hromovité tmě a začal tlouci lokty, začal se zdlouha napřehovat výš a výš a slepě pátrat, kam se mu člun ztratil. Zahlíd ho 10-12 metrů za sebou. Obrácen vzhůru, chvíli se cukal v propadlištích hlubiny, chvíli se zmítal na hřebenek tříště. Ondra se potopil hluboko pod vodu a co měl síly, napřel se rukama, nohama do proudu a po zlých troškách sunul se v tu stranu. Jak dlouho plaval? Pánbu ví. Teprve po dlouhatých minutách nahmátl prsty o třískané dřevo. Přimkl se k němu, tisk ho na tělo, co moh. Snad se mu to jen zdálo, ale té dravé vody bylo o poznání míň. Jako by ubývala, jak by ji znavil pominutý překot. Ondřej zdvih stěžka hlavu přes bachraté dno a kousek před sebou zahlédl bílé skály, bíle pískovanou zem.
Poslední kruhy vysokánských vln se strmě tloukly o křídový ostrov. Znaveně vydechl a ruce před sebou opřel se do člunu a zvolna tlačil ho po štipkách ke břehu. Nohama bijícíma vzepřen v temné vodě, která se dosud nevzdávala, která si dosud hrubě hučela tu svou a kývala se sprutka sem a tam, jak by jí zatěžko vejít se zpátky do jezerních břehů. Ondřej už nemohl. Však ještě naposled rozmáh se zlostně vzpřaženýma rukama a člun se zhoupl na křídový útes. Chlapec si už klekal, už chtěl pokolenou za lodí, když ze všech poslední prohlubeň příboje mu náhle u dna podrazila nohy. Voda mu chrstla do úst, po hlavě, pospátku řítil se do hlubin. Bezvládné ruce vylítly mu vzhůru, Ježíšku na křížku, jíkla v něm pošept mu malinká dušička. Neboť ho napadlo, že teď už nemá čím se ještě bránit. Polikal vodu, mával ze sláblýma rukama. A v tom, kde snad ním, kde si v tom bublinkovém dechu, co mu uletoval nad hlavou, ach Ondro, Ondříčku, truchlivě cosi útle zaplakalo. Zlekle se vzepřel z posledních svých sil, na mžik se probral z bezmoci a tísně. Mám jenom tebe. Slyšíš? Já nikdy nikoho na světě neměla. Znělo to daleko. Však pláč byl čistotný, až ho to bolelo. Až ještě naposled vstyčil se ve vodě a s hroznou námahou vlíkl se výš a výš a hlavu naskok nad rozbitou hladinou hladově hltal po křídovém vzduchu. Takové tupé ticho, taková dlouhá, neústupná tma. Otevřít oči dařilo se hůř, než pootočit hlavou. A když to Ondra přece jenom dokázal, honem je zase ulekaně zavřel. Kde co se kolem z ničeho nic rozžalo oslňujícím světlem. Zahlédl bílé stěny, bílý stůl. A když si potom namáhavě zvykal, viděl i bílý kámen pod sebou, tesaný v koutě do podoby lože. Bál se i hnout. Skřehonké plavé křídy vyrůstal kdesi nad ním zvláštní, převeliký dům, plný cest a volných prostor, plný děr a prázdných oken, plný ticha, plný světla od nebe až po zem. Co tady dělám? Říkal si pro sebe, kde jsem se tu vzal? A zaslech zblízka vodu, jak se převrátila v jezeře. A zaslech z dálky ptačí křik, jak by se kymácel na osikovém stromě. Pomyslel na dešťovou panenku. Jak prve zoufanlivě volala, jak chudák přišla zachránit mu život a honem vstával, honem se zvedal z lože. Ale nezvedl. Ruce a nohy měl jak ze železa. Jen tak jimi pohnul o kapánek výš, jen tak svedl aspoň podložici hlavu. Zase zavřel oči. Myslel na vesla, že kdesi daleko tlučou se po vlnách a myslel na starce, že po všem, co si krásně malovali, veta. Lež, řekl někdo. Lež, odpočiň si, řekl útlý, skoro usměvavý hlas. Do první tmy máš ještě hodně času. Ondřej otevřel oči a spatřil nad sebou dvě vetché ženy, krásné, drobně pokreslené starobou a, pane bože, pohleď, mají stejnou tvář a stejné vlasy, stejný šat, dvě k nepoznání podobné si sestry. Tak to tu zvykem, říkala ta druhá, že večer musíš zase naspátek. Tenhle ten hlas byl vážný, skoro starostlivě truchlivý,
Sem na křídový ostrov smí se jenom jednou a jen na jediný den. V tu chvíli obě vstáhly stejnou ruku a stejně pohladili chlapce po tváři a po čele, až celý zatrnul od vlasů k chodidlům, jak by z něj táhli všecku strašnou tíhu. Rychle se na kameni posadil. Však to už obě odcházeli kamsi do třpitu a do mlhy. Stejná hebká roucha, stejné kroky, stejné vlasy, sivé, dlouhé, na uzonkých zádech. Bylo to k neuvěření. Ta mimika, ta podoba, nebýt řeči, nebýt těch hlasů dvou, z nichž každý jinačí, nebyly ženy vůbec k rozeznání. Ondřej šel prázdným, zotvíraným domem z běloskvoucích skal, sínkami, halami, prostými brankami. Jedna je dobrá, druhá zlá, říkal si v duchu. Jedna div nevzdychá, druhé spíš do smíchu. Jenomže které věřit? Šel, ani neviděl, kde stůl, kde lavice, kde štíhlé brčálové stromy prorůstají skalami a šeptem šumí prostřed pokojů a dvoran. A proč jsi přišel? To byl ten tenký, usměvavý hlas. Ozval se náhle po Ondrově pravici, jakmile vkročil do nejdelší schodeb. Spěšně se ohlíd a civěl vyjeveně do okna, kde zvenku, ve čtverhraném rámu, stála jak svislý obraz jedna z těch dvou žen. A možná se i nepatrně smála. Jenomže, můj ty bože, jak by ubilo jí let, jak by jí ubilo vrásek i únavy. Byla krásná. Vlasy za ní zleva zprava černé jako uhel. Ondra klek uctivě na jedno koleno. Ucítil droboulinký písek a taky slunce, co v něm nastřádáno od rána. Země ho hřála pod opřenou dlaní. Rád bych se dozvěděl, kolik má dešťový pán dcer, řekl. A jak se jmenují, zvlášť jedna, ta mi milejší než druhé. Chodba to dutě nesla dál. A hoch teď poprvé zaslech i jezero. Asi se hýbalo ze strany na stranu. Po krátkých pauzičkách vracel se z dálky kolébavý hukot. Žena si rukou odhrnula vlasy. Světlo rozžalo jí tvář. Kolik panen z dvora dešťů? 8 přece, zasmála se. Neboť to byla jistě ta, co prve promluvila první. Poslouchej, jak jdou po pořádku. Hlavou se opírala o skalnatou zeď a Ondra zašmátral po písku před sebou, po mušli, po kameni, po snídce, po třísce. Co by psala? Přeháňka, mžitka, kropenka. Ondra psal prstem do pískové podlážky a sám si všecko opakoval po svém. Vlažička, rosa, liánka a Ondra nahmát rozpálený střep a písek pod ním začal ostře sykat. A moldánka a sprška. Kde co zmlklo, střípek skřípal. Z ženy v okně už jen úsměv. Jen ještě ohlídla se do chodby a schýbla hlavu pod kamenným rámem. Až ti své dcery otec ukáže, tu svou už najdeš, však si ji už viděl. Mládenec dopsal, okno bylo prázdné. Však kousek za ním, jak tam ještě klečel, ozval se tentýž stejně tajuplný hlas, jenomže nižší, o tón smutnější než prve. Ta tvá je nejmladší v dešťové pevnosti, vždy bývá poslední v řadě. Mládenec sebou škubl, zlekle vstyčil se a couvl o pár kroků, neboť ta samá žena, co mu před chviličkou zmizela, co po ní v okně ani stín, stála teď za ním. Krásná, mladistvá, v přivřených očích nepatrný úsměv.
šla zvolna k němu. A on, jak stěna, divže nevykřik. Šla po těch jménech. Šla po tom křehkém písmu, po písečných slovíčkách, z nichž brzy za ní zbýval jenom prach. A sem tam klikyhák, a sem tam křivá ryska. Jak by to nevěděla? Jak by jí lhostejné, co na kvap napsáno? Jen náhle zvedla ruku a na krok od něj podala mu pugítek, pár drobných kvítků v červenavém svazku. Vezmi si na pomoc tuhle tu kytičku. Třeba ti k něčemu bude. Ondra vzal smutně kvítí, bez řeči se uklonil. Už je to jasné, říkal si. A jak se narovnal a ohlíd po chodbě, viděl, že nikde nikdo, že je sám. Už je to jasné. Všecko mi zničila. Všecko mi pošlapala, abych nepřečetl nic. Tamta mi chtěla pomoct. To je dobrá moc. A tahle zlá ta s vážným hlasem chtěla všecko zkazit. Začal se tiše zajíkavě smát. Jenomže já mám čistou hlavu. A šeptem zkoušel si ta jména za sebou, jak mu je prve dobrá paní řekla. Šel zvolna naspátek. Sýnkami, halami, prostými brankami. Na vodě stálo tmavorudé slunce. Pro boha, brzy bude tma a nemám vesla, vylekal se najednou a honem utíkal za hlasem jezera a hledal v dálce oblý obrys člunu. V tom si však vzpomněl na starého rybáře. Počkejte, paní, otočil se do šera a křída za ním neslyšně se smála. Odpusťte mi to, ještě naposled. Nějaká neviděná lampa nebo pochodeň na zlátle vzplála na prostředku dvora. A ve dvou stromech, ve dvou rozložitých korunách pohnul se větýrek, vykasal lupení a v nízkých větvích kousek nad zemí seděly zpříma dvě mladičké ženy. Ženy? Snad děvčátka. Napadlo Ondřeje a už křiklavě žadonil o pomoc pro nemocného starce. Byly jedna jako druhá, stejně bledé, stejně hezké, stejný šál a stejné stužky v černých dlouhých vlasech. Ukryj ho před sluncem, tma, ta ho vyléčí, smála se hlasitě dívčinka nalevo. Ale ta napravo skoro se mračila a skoro ve stoje napřáhla přísnou ruku. Vynes ho na světlo, chybí mu sluníčko. A jak to dořekla a jak zas sedla si, vše bylo náhle pryč. Stromy i dvojčátka i slunce do ruda. Křídové stavení, pusté a vysoké, čnělo tu bez hnutí. Jen sem tam ve vejšce kanula po stěnách poslední stružka světla. Ondřej se obrátil a běžel ke břehu. Uprostřed člunu, co tam na mělčině vězel na krok od vody, ležela křížem dvě ztracená vesla. Noc byla k plavbě jako stvořená. Noc byla k plavbě jako stvořená. Spíše sivá, spíše bledá,

Leovie hlavě šumělo to víc. Ty dvě ženy jedné tváře, ty dvě moci, zlá a dobrá, pořád se v ním tiše přeli. Jedna druhou popírala, jedna druhé odmlouvala. Které věřit? Kterou zahnat? Které přiznat pravdu? Vesla jen šplouchala. Měsíc se chvíli mračil, chvíli smál. Leč čím blíž k boudě v převoznické zátoce, tím víc se Ondra utvrzoval, že platí co dřív. Že mu ta usměvavá žena nelhala, že je to dobrá moc a že teď ráno, jen co dovesluje ke břehu, utěsní ve stavení každou mezerku i šrám a okna zabední a dveře zatáhne dekou či laňtuchem, aby měl stařec v domku tmu, jak dobrá moc si přála. Pak zvedl ode dna červenou kytičku, co dostal od zlé moci. Zkusil zda voní a když usoudil, že ne, hodil ji kruhem do jezerní pěny. Ať vše, co od zlého, jde pryč. Tak mu to v hlavě všecko hrálo, že ani nevěděl, že už je u břehu. Převozník už byl vzhůru a na vše namáhavě kýval, se vším souhlasil. Jen potom dlouze volal z domu, aby šel Ondra aspoň chvíli spát, že proplul celou noc a spěch, že špatný pán. Ať trochu odpočine. Rybáři, smál se chlapec zas už jednou nohou ve člunu. Mně v hlavě prší liliovej déšť, mně žádná pomoc, musím pro dešťovou panu. Den jen skvěl se, voda taky. Jenom chatrč tmavá po zem. Ondra ji obešel čtyřikrát dokola a vzpomněl čtyřikrát s povděkem na dívku, co mu to se smíchem dnes v noci poradila. A pak už nedbal, pak už jel. Ráz a dva. Člun hnal se proudem, ráz a dva. Pár vesel v boku řítilo se střemhlav do vln, tříštilo je, poráželo. Až se vpředu špice třásla, až ten trysk ji celou zvedal. Ondra to neviděl, ramena skloněná, koleny zaklesnutý u dna. Zavíral oči oslepené svítáním a v jednom kole nahlas odříkával osmero svých slov, osmero divných deštíčkových jmen, co pro něj znamenala všecko. Dvakrát ho cestou předběh stín. Dvojí mrak, co jen letěl. Ondřej se po něm ohlíd, náhle bláhově si jist, že nebe promluví, že se mu ozve povědomým křikem. Leč ani hláska, ani zmínka. Mrak byl na to tata pryč a kdesi vpředu zakalil se den, jak by kdo dýchl neviděn do vezdejšího okna. V Ondrovi rázem zatajil se dech, neb vše, co střásínek, najednou jako led. Vše prchající z nenadání stálo. Otřel si čelo, ruce poklesly mu do klína. Už rozeznával šance, křivé ochozy a věž. Zdi deštěm sem tam svisle, sem tam nakřivo tisíckrát přeškrtány. Nikde se nesvítilo, ale tu a tam myhl se podle hradeb rozmazaný stín, co vypadal jak člověk. Pane, vykřikl Ondřej, neboť mu připadlo, že cosi při věži se hromotlucky hýbá. Dešťový pane, jsem tu podruhé, jdu prosit o panu, po které se mi stýská. Lijáček trochu stichl, ale mrholilo dál. A ty už víš, kolik je dešťových panen. Kdyby byl kámen živý, kdyby se usmíval, asi by mluvil právě tímto hlasem. Ano, pane, je jich osm. Chcete, abych je všechny vyjmenoval? Ondřej vstal ve člunu a hleděl ke věži, kde kdosi rozpitý a hrozně veliký, jako by taky vstával. Mluv, chlapče, poslouchám tě. Ondřej zdvihl levou ruku, počítal si na prstech. Přeháňka,
Mži.

Nitka, kropenka, vlažička, rosa, liánka a moldánka a sprška. Takhle jdou, pane, za sebou. A jestli mi své dcery na mžik ukážete, řeknu vám jméno pany, co bych si rád odvedl. V tu chvíli smíklo se odněkud povětří a hustá dlouhá krůpějová síť se zlehka zazmítala nad vodou i nad zemí, až chlapci připadlo, že šňůry deště propletly se v pádu. Protřel si oči. Jak by z nenadání neviděl, však sotva svěsil ruku, zůstal jak v uhrančivém pozoru. Na prvním ochozu v duhové řadě stály vedle sebe pany líbezné jak sen. A všecky v deštíčkových barvách. V modré, fialové, zelené. Takže až zářili, takže je před ním darmo zastíral ten lijavcový závoj. Tak, která je ta tvoje? Řekl mramorový hlas. A Ondra přikryl si obočí dlaněmi a letěl očima od jedné ke druhé, nejdřív jen narychlo a potom po kouskách, podrobně, zrak i tvář. A ještě usmání, a ještě vlasy, víčka, rty. Leč, pane Bože, žádná, jak je to možné, ani jedna z nich, žádná z těch panen nebyla ta pravá. Ona tu není, ptal se dešťů pán. A Ondra pohrblý zavrtil hlavou nešťastně, že ne. A dívky z ochozu se mlčky tratily, jak by kdo v patře škubal černou stórou. Nebuď smutný, řekl vládce. Špatně si hádal. Já mám 9 dcer. 9? Ondra zdvih udiveně hlavu. A smutně zrazený nadých se k výkřiku. Však dešťů pán mu nedovolil mluvit. Jedna z mých dcer tu schází. Chceš-li ji získat, najdi pro ní jméno. Však přijít hádat smíš už jenom jednou. Na širé vodě můžeš křičet vstekem nebo lítostí. Na širé vodě můžeš mlčet jako ryba. Obojí stejné. Nepomůže nic. Promění-li se náhle víra v beznaději a stěšení je z ničeho nic smutek. Takhle se zmejlit, špital si Ondra v duchu. Jak by se nahlas styděl i sám před sebou a zlostně rázoval dešťovým jezerem a kvaltem pospíchal hlavu až u kolen, aby co nejdřív dovesloval k rybáři a kde co zotvíral, co ráno zavřel do tmy. Všechno je špatně, volal jen co rozběhl se po břehu. Spletl jsem si je k motře, zlou a dobrou moc. A honem vynášel latě a prkínka a houně, laňtuchy a staré kabáty, kterými ráno ucpal každou díru. Pak povytáhl postel s převozníkem ke dveřím a otevřel je do kořán a okna jak by smet. A blahořečil sluníčku, že dům zas plný světla. Jak se tak zadlouho zas trochu radoval, najednou zůstal v chůzi zaraženě stát a rukou třískl do prvního trámu. Nemám tu kytku, ten bordo pugítek. Vždyť mi ho vlastně dala dobrá moc, že prej mi k něčemu bude. Stařec nic nechápal. A tak to Ondřej znova dopodrobna vyprávěl. Jak mu ty červené květinky podala, jak tenkrát věřil, že to je zlá moc a jak je při návratu hodil do vody, aby se honem všeho zlého zbavil. Já musím za babičkou, ohlíd se chlapec umanutě po křovích a po pláni, odkud jsem kdysi přišel. Ta jediná ví o bylinách všechno. Třeba mi pomůže, třeba jí něco napoví ten purpurový kvítek. Byla to poslední naděje. A tak se nakrátko rozloučil se starcem,
vše schystal, poklidil a dal se zpátky po dlouhaté říčce. Tentokrát, jak by ubývala rychleji, nežli mu tehdy před očima rostla. A i to kamení jako by prořídlo. Bylo to vůbec zvláštní. Pořád si liboval, Bůh ví, kde ve světě až je, a náhle se ta převoznická bouda a to jezero člověku zdály divne za humnama. Babička byla o pár vlásků starší, však oči smály se jí v okně samou radostí, jak mladici. Červená bylina? Chodila před vnukem Lukama zahradou, pěstičku sevřenou u spánku pod bradou, a kdo ji málo znal, řekl by, že se spravedlivě mračí. Hadí kořen? Sladké dřevo? Vlčí mák? Či mateřinka? Brodila se hustou trávou, vyhlížela mezi stromy růžové i fialové barvy. A nebo zeměžluč? A nebo babí hněv? Ondra šel mlčky za ní, rád, že jsou všichni venku na polích, že skoro prázdná ves, alespoň nikdo ze sousedů nevidí jakousi přivetlítost. Zůstali s babičkou pod střechou zápraží. Třaslavě držela mu ruku, tenounce ji svírala, ale v tom stisku všecka její síla. Už nevím, Ondro. Hlavou se opřela o jeho rameno. Pak ještě venku, spíše na suchu, je hvozdík. Slzičky Panny Marie, ty rostou v polích, někdy u lesa. Taky kartouzek, taky kropenatka jim říkají. Ondřej se ohlíd po stařence. Co? A vyvlík prsty z babičina sevření a rázem objal ji a políbil ji na šedivou hlavu. Ondro, co blázníš? Na oko bránila se slaboučkýma rukama, jenomže to už Ondra běžel z otevřených vrat a dlouze otáčel se, dlouze mával přes hloží a přes ploty. Možná se pletu, ale zkusím to. Říkala přece, že jí pořád smutno. Mládí zatrolený, ani neví, že má nohy, kaboněla se za Ondřejem stará žena, z půlky smutná, že zas letí, z půlky pyšná, že jí přáno radovat se z vnuka. Mladej blázen, smál se rybář, když se ohlíd proti slunci, když ho zahlíd prostřed pláně, jak se ušlej zaprášenej vrací podle vody. Dělá divy, dobré skutky, ani o tom neví. Vy už neležíte? Vítr tím mládencovým křikem cloumal, zvichřený písek drobně kamínkoval dům. Rybář se odstrčil od dveří do kořán a paži na zádech schrbeně vyšel Ondřejovým směrem. Ještě to bolí, ale za pár dní... Co to vzít spolu k dešťovému dvoru? Chlapec ho objal. Párkrát se spolu ještě projedeme. Přes vodu letěl houf. Šli vedle sebe hlavy skloněné. Hoch držel muže pod ramenem, aby ulehčil mu krok. Povětří prchle lomcovalo okny. Já ale musím do pevnosti hned a možná naposled. Takže mi přejte dobrou cestu. Stařec si sedal na lavici před domkem. Takže už víš to jméno? Ondra vzal vesla, nakročil si do vody a prudkým nápřahem vyklápil z člunu vodu. Kdo ví, musím to zkusit. Převozník vrtěl hlavou, ohnutý se smál, však jedním okem pořád pošilhával po loďce, jak odráží se od mělkého břehu. Už jste někdy slyšel takový jména? Ondřej se rozmáchl a veslem zrozevíral prout. Kartouzek nebo kropenatka? To už byl pěkný kousek od břehu.
takže už neslyšel, jak převozník se kucká, jak se zajíkavě směje, s úpěnlivou starostí, aby si smíchem nepřivodil bolest. A to mají být jména pro holku? To snad spíš pro křepelku, nebo pro víra. Kde už v tu chvíli Ondra byl? K rybářské úžině bylo to po větru, takže se plulo jako v nažehlených krajkách. Odbočit vpravo dokázal už po slepu. Nešlo to dneska snadno. Urputný vítr z boku šejdroval ho do strany a cákal po něm ledovými hrstmi. A polikal mu dech a házel lehkým člunem sem a tam. Bylo to horší nežli prvně, nežli podruhé. Však když už skoro ležel, rozpřežený námahou, stál náhle před ním tichý, průsvitný, ten majestátně neprůhledný mrak. Ta strmá, bledomodrá stěna, tentokrát plná rozmazaných lamp. Vše divé vání, kodrcání ustalo. Ondra zdvih hlavu. Leč nikde na ochozech, nikde na cimbuří přísvit ani stín, co by se zdál jak člověk. Ani dnes žádné hlasy, žádný popěvek či smích, jen sem tam hlomos, jak by v domě roztloukali led. A sem tam skřípot, jak by napínali lana. Už chtěl Ondra volat, ale nevolal. Bylo to po třetí, bylo to naposled. Nějaká divná úzkost přisedla si do člunu a mlčela s ním dlouze jako pěna. Přijel si po třetí, lijáček jak by polkl. A věž se náhle v mlze celá obnažila. Každá vrázka spára na ní čitelná až hrůza. Ano, pane, řekl Ondřej. A zas ho napadlo co prvně, po druhé, že zde i kámen hovoří jak živý. Však už tě čeká ta dešťová panenka. Stačí říct její jméno. Chvěl se ten strmý mrak, chvěla se hladina a člun se pod Ondrou houpavě tetelil, jak by měl zimnici, jak by mu voda malá. Chlapec se rukou opřel o roubení schodiště a můj ty pane, div, že ustrnutím nevykřik, div, že se leknutím nepřevrh do hlubin. Na prvním stupínku těch dlouhých mokrých schodů, ano tam, skoro nahoře v útrobách hradiště, stála ta ze všech nejkrásnější dívka, kterou kdy chlapec Ondřej z prostřední vsi uviděl. Ta pana dešťová z Vrbiček u jezu, co se mu o ní od té doby zdálo. Hleděl vzhůru, stál v něm jásot. Tichý jásot, že je při ní, ač byla vysoko, ač ani neviděl, jestli se směje nebo potichonku nabírá, jestli jí nestojí podvíčky. Slzička, pane, křikl do mlhy, co moh. Myslím, že říkáte jí slzička. Vteřinu bylo ticho. A pak, co z popatrech začalo sborem hlučet, kasat se a smát. Divá změť hlasů, mživých, lijavých i dešťových. A někde břinkali na zvon či na činel, a někde tisíc lžiček bylo o stříbrný hrníček či tác. Ta pana z první příčky, ta, co jí mládenec dal jméno Slzička, šla zpříma po schodech vedoucích k jezeru a ruce před sebou hrnula do stran provázkový déšť, aniž by krůpěj dotkla se jí vlasů. Hádal si dobře, řekl kamenový hlas. Vem si ji na zem, odnauč ji plakat. Z hlomozu, z hluku, z nenadání zpěv. A Ondra napřáh ruku do průsvitné mhy a pana Slzička již tipkou políbila.
Ondříčku, řekla. Ondro. A už nic, neboť se bála, že by mohla plakat. Tak ji vzal do náruče, nesl si ji ze schodiště do člunu a na to místo, kam ji spolehoučka posadil, hleděl pak celou cestu šťasten, že už nefouká. A to jméno, co kdy měla, neboť se smát neuměla, utíral jí z tváře. Políbili se teprv na břehu. Převozník po něm mašíroval zas už jako mladý.

0: o chytrým Honzovi. O hloupým Honzovi už jsem vám toho napovídal, až mi huba bolí. Proto vám dnes povím pohádku o chytrým Honzovi a ta se vám jistě bude líbit. Tak, jednou přišla sem k nám nějaká tuze zlá nemoc. Lidi ani nestunali a padali jako mouchy. Taky Honza ztratil tátu s mámou. Lítostí nevěděl, co si počít, až mu někdo poradil, aby šel sloužit. Tak se tu s náma všechníma rozloučil a vydal se do božího světa. Šel a šel, šudíž se ptal, šudíž hledal službu, ale žádnou nemohl najít. Myslil si každou chvíli, že pádne a víckrát nestane, když najednou viděl před sebou náramně velký město. Hamíl štěstí. Zrovna ve bráně potkal krále. Šel na procházku a Honza ho hned poznal, protože měl na hlavě korunu, v rukách zlatou hůlku s jabkem a na ramenou plášť, zrovna tak, jako ho vidíval vymalovanýho na obrázkách. Pane králi, já jdu k vám, zastavil ho hned Honza. Cák ode mne chceš? Optál se ho král. Nějakou službu. Táta s mámou mi umříli, nemám žádný domovo, rozpovídal se Honza. Tak si hledám službu a nemůžu žádnou najít. Vy jste můj král, tak vy mi musíte nějakou dát. Když musím, tak dám, bul král hned svolný. Dnes je pondělí, tak se to zrovna šikuje. Tu máš stádo prasát, tak jestli chceš, můžeš je vyhnát na svinský plac a pást je. Ale to tě povídám, jestli nehupaseš, jestli tě bude scházet na večer jediný jedno, budeš vo hlavu kratší. Jestli je halehaž do neděli všecky hupaseš, dám tě služby, co sám budeš chtít. To by bylo, abych je nehupás, přím Honza beze všeho službu. Král mu dal do kabzy pořádný krajíc chleba, máslem tlustě namazanýho, k tomu flaši vína zapít, do ruky hůl s bičem, přes ramena pytel, vorevříl chlív a milý Honza s pánem Bohem ponejprv vyhnal. Prasata trefili na svinský plac poslepě. Rovnou tam běžíli, sotva jim Honza postačil. Tam hned rýjili, v blátě se váleli, rochali, nů, pásli se dost hadost. Táhlo k polodnímu, čas k obědu, tak Honza si sedl na mes, vytáhl z kabzy klín chleba a těšil se, jak si po dlouhý době zase jednou pochutná. Ještě si nehuří s kudličkou ani první soustoha vidí, jak z lesa naproti němu vyskočil šedivý vlk, velký a chlupatý jako čert. Stáda se ani nevšim a rovnou k Honzovi. Tak jen pojď, chlupáči, myslí si Honza a šikuje se s kudličkou v ruce, že se s ním pustí do křížku. Ale tu se vlk na krok před ním zastaví a promluví lidským hlasem. Honzo, dej mi jedno prase. Jo, kamaráde, zasmír se Honza, tuto já nesmím. Prasata nejsou mý, ale královo, a z cizího se nesmí rozdávat.
1: Jen mi přece jedno dej, král to nepozná, dinoval vlk.
2: Cák tě to jenom může napadnout, rozněval se pasák, dyť by mě to stálo hlavu.
1: Jíčko vycenil vlk zuby. Tak sežeru tebe, protože mám velký hlad.
0: Honza viděl, že to jde do živýho, tak radši obrátil a povídá.
2: Nu, dyť nemusí být hned zlé. Posvačíme spolu a já tě teda jedno prasátko vyberu.
0: Oba si sedli pěkně vedle sebe na mez a jídli.
1: Vlk hukusoval,
0: Honza hukrajoval a když dojídli, vytáhl Honza vína a řek.
2: Musíme zapít.
0: Nahnul si pořádně, hutřil si hubu a podal vlkovi.
2: Dopij, kamaráde, je dobrý.
0: Ten hned popád flašku do předních pacek, strčili do tlamy, zdvih hlavu do výšky. V tom Honza vyskočil jednou rukou, vrazil mu flaši do krku, jak nejdál moh, a kudlou v druhý ruce mu proříz chršťál.
1: Vlk zachroptíl, převalil se na znak, zatřepal nohama a bulo po něm. Tu máš,
2: Vodych si Honza, hoří mu hlavu, skoval si do pytle a tělo hodil prasatom. K večeru jakoby nic hnal Demu. Když viděl v zámku krále vyloženýho z okna, zastavil stádo a křík vesele. Tak si je spočtěte, esli jsou všecky. Král je spočítal, a když nechybala ani noha, podivil se, pochválil Honzu, museli mu dát dobrou večeři a Honza si šel lehnout. Ráno procit odpočinutý a čerstvý jako břen a zase vesele vyhnal stádo na svinský plac. Půl dne uteklo, slunce stálo Honzovi nad hlavou, taky žaludek se hlásil vo oběd, tak si Honza set na mes, vytáh krajíc a nůž a napádlo mu, esli padne zase někdo přijde. Jedva si to pomyslil, vyskočí naproti z lesa vlk, ještě větší než včera a běží jako vítr přes všecko rovnou k němu. Honza ho zase pozval k obědu, dal mu napít, hufík mu hlavu, skoval si do pytle a tělo hodil prasatom. Tak se to opakovalo každý den, až přišla sobota. Honza už měl v pytli 5 vlčích hlav. Nevěděl, co si s nima počít. Zahodit je přece nechtíl. Čekal, že se král voptá, co v tom pytli má. Ale král ho jenom vždycky pochválil a víc ani nemůk. Ještě dnes počkám, huminul si Honza, a po obědě hodím i ty hlavy prasatom, abych měl v pondělí místo na nový. Zakrojí do chleba, koukne k lesu.
1: Ha, pane, Ičko se přece otřís. Cítil, že mu běží zimomáry po hřibetě. Vidí, jak z lesa vyrazil takový obrovský vlk, jakýho jak těživ neviděl. Na krku měl místo jedné hlavy 2 a rovnou zaměřil si na Honzu. Honzo, dej nám 2 prasata, jedno na dnes, druhý na zítřek. Mluvili v obě hlavy najednou. Ho, ho, ho, ho, jen pomálu, pomálu, chlácholil je Honza. Napřed se najíme a potom tepřiva si o tom promluvíme. To můžem, přikejp vlk a už si sedal bedle Honzy na mes.
2: Ta kerápa hlava bude pít první, voptal se Honza, když si sám přihnul.
1: Pravá, povídá vlk a vorevřil tlamu jako vrata do kořán.
2: Honza nemeškal, vrazil do ní flašku, druhou hlavu mu přimáč k zemi a než se vlk zpamatoval 1, 2, hufík mu krk, jen to chrustlo. Tělo hned hodil prasatom a hlavy strčil do pytle. Bůl tak plný, že už ho nemohl ani zavázat.
0: Demu se s tím neponesu, dopálil se Honza, popád pytel za dolejší konec a vytříz ho.
1: Ičko, jste to hale míli vidět?
2: Hlavy pravda vypadly z pytle, ale než mohli vepři po nich chňapnout, jedna za druhou hupovala zpátky k lesu.
1: Honza se dívá celý vyjevený, co se to díje, až se najednou rozkřík. Mortete, to by mi ještě scházelo, aby zas přirostli nějakým vlkom a já se zase musel s nima dělit v oběd. To bych nebyl do smrti hotov.
2: Popád hůl a pustil se za nima rovnou do lesa. Už se schýb a šmák pojedný, když najednou se mu ztratili, jako by se do zemi propádli a na tom místě neviděl nic jinšího než
1: zlatý klíč se 7 zubama. Zdvihne ho a myslí si, to bych rád viděl dveře, který se tím klíčem odvírají. Jen si to pomyslil, už vidí v zemi vrata, teky celý jako ze zlata, vorevřou se do kořán. Pár schodů vedlo pod zem a tam se objevil nový svět. Na náramným dvoře po jedné straně stály samý klenutý maštale a kolny, v nich stojí řechtá a hrabe řada koní, jenom je zapříst do kočárů a ject.
2: Tuto se mi líbí, povídá Honza. Přešel dvůr, stoup do jedních dveří a ona tu náramně velká sence, plná šelijakých šavlí mečů, litířskýho brnění, herbábných šatů, tříbrem zlatem vyšívaných, premovaných čepic a všelijakých klobouků s peřím.
1: Himoles, tuto se mi ještě lepší líbí,
2: poliboval si Honza a kráčel ke druhým dveřím. Vokázala se mu ještě větší sence, plná truhel, a ty truhly vrchovatý dukátů, kronů a drahých kamenů.
1: Chvíli to trvalo, než si oči zvykli na tu zář, a než rozeznal ve zdi naproti třetí dveře. Zmáčkne kliku, dveře se vorevřou a Honza vidí kulatý stůl, na stole 7 krajců namazanýho chleba, 7 flaší vína a okolo stolu 7 šedivých starců s vlčíma hlavama.
2: Všichni se na Honzu usmívali jako na starýho známýho a volali jeden přes druhýho. Vítáme tě, Honzo, je to dost, že už jdeš, teď my tu na tebe čekáme už 100 let.
1: Ten největší starec podal Honzovi ruku a povídá. Jíčko, tě děkujem, že si nás vysvobodil. To jsou mý syni a já jsem jejich táta. Jak nás tu vidíš, všichni jsme ještě před 100 lety krádli, loupili a vraždili. Pásli po nás vojácí i sedlácí, páni i kmáni, ale žádnej nás nechytil a nepověsil, jak jsme zasloužili. A tak se z nás stáli po smrti vlcí, museli jsme dál krást, ale jenom prasata a žádný jiný nás nemohl vysvobodit než chudý, ale silný a poctivý mládenec, jako ty jsi. Tak všecko, co tu vidíš a co tu najdeš, je íčko tvý a my najdem pokoj v hrobě.
2: Jen to dořek, Honza vidí místo 7 vlků 7 hromádek šedivýho popelu. V okno se samo vorevřílo, zdvih se vítr, sebral šechen prach a popel a odnes ho v oknem někam, hdovíkam.
1: Honza si klek, pomodlil se za ty neboštíky a potom si řek. Ičko, muším zpátky, sluníčko už se začíná skovávat, muším hnát demů.
2: Král už čekal před zámkem, přepočítal hned prasata, potřepal Honzu po rameně a povídá. Takovýho chlapíka jsem ještě nemíl, sobota je tu, tak si řekni, jakou chceš odměnu.
1: Žádnou jinou, než abych mohl u vás dál sloužit a pást prasata, zasmíl se Honza.
2: Tuto se králi ještě víc líbilo, že Honza nespích a nepřeje si jako jiný stát se hned ministrem nebo generálem, že je spokojený s tím, co umí a čemu rozumí, že se nestydí za práci, ani si nestěžuje na plat, tak mu zatřepal na druhý rameno a řekl. To je přece jenom moudrá řeč. Nebuj, chlapče, já na tebe nezapomínu.
1: Honza jako jindy zavřil stádo do chlíva, najít se leh a o nic víc se nestaral. Ale když v neděli ráno stál, hned viděl, že se dnes bude v zámku něco dít. Zastavil si jednoho starého lukáje a optál se ho. Cák se stálo, že se všichni tak plašíte?
2: Lukáj byl povídavý, jako já, tak si s Honzou sedl do chládku na lajčičku a vypravoval.
1: Náš král už je tůze starý, lidi ho čím dál tím víc zlobí, proto se nabažil vlády. Chlapce nemá žádnýho, aby mu to mohl předat, má jenom jednu dceru, tak chce, aby se na to vdala a sám, že půjde na výmluvu. Naše království není k zahození, tak má princezna tůlik ženichů, že sama neví, kterýho si vybrat. Tak řekla, že dnes v pravý poledne vyhodí z okna zlatý mlíč a kdo ho chytí, toho, že si veme za muže a ten, že bude králem. A proto se dějou ty přípravy. Íčko, to všecko víš, já jsem si drobet odpoč a musím zpátky jít po svým.
2: A takový je to, vízci Honza.
1: Sebral se, šel rovnou do lesa, vorevřil si bránu, oblík si ty nejpěknější litířský šaty, zapřích 2 páry koní do zlatého kočáru a ujížděl k městu. Přijíl před zámek, tam se tlačilo, strkalo a pralo plno ženichů, všelijakých princů, každý chtěl stát hodně blízko k oknu, aby byl na ráně. V tom začnou hodiny být, v okno se rozlítne, princezna natáhne ruku a mlíč se zablískne. Honza ho v letu zachytil, zasmíl se a ujížděl, až se za ním kouřilo.
2: Všichni si myslíli, že obrátí, půjde ke králi, poví, kdo Havotkajt je, protože takovýho litíře tu žádný neznal. A všichni podle jeho šatu i strůje koní a kočáru hádali, že to musí být nějaký tuzeslavný a bohatý mocnař. Honzovi to ani nenapádlo. Zajel zpátky do lesa, převlík se do svých šatů, zlatý klíč s mlíčem strčil zas do pytle a v pondělí ráno hnal prasata jako jindy. To se ví, že po celém království byla náramná scháňka po ženichovi. Do hubu míl každý o něm mluvil. Honza to všecko slyšel a jenom se huhyňával. Až se toho všichni všimli, a nejvíc princezna. Nevěděla sama proč, ale nemohla si pomoct. Hajď dělala, co dělala, musela od neděle furt na Honzu myslit, musela se na něho dívat, když ráno vyháněl, i když se z pastvy vracel. Když už třetí den minul a s mlíčem žádný nešel, povídá královi, že ten mlíč má náš sviňáček, on se tak smíje, jako by nás všecky vodil za nos.
1: Cák tě to jenom napadá, vadil se s dcerou král. Dyť jsme přece všichni viděli, že ten princ kučíroval s dvouma párama koní. Hdepa by je náš sviňáček vzel? Nebuď tak hloupá.
2: Ale pro jistotu si ho zavolal k sobě a hudeřil na něho.
1: Poslouchej, cák se furt tak jihňáš, snad nemáš ten mlíč?
2: Honza se nehumíl přetvářet, ani zapírat, a řek rovnou, mám, šmák do pytle a podal králi mlíč.
1: Neptýjte se, jak se král lek, nebo mít za zeta místo prince sviňáčka, tuto není malá věc.
2: Ale slovo dělá muže, tím víc krále. Míl taky zlost na dceru, že si tak vybírala, proto ji nechal hned předvolát a oznámil jí.
1: Kdo dlouho vybírá, přebere. Co si chtíla, ičko máš. Královský slovo musí být splněný. Tudle stojí tvůj ženich. A vokázal na Honzu.
2: Čekal, že se princezna bude spříkat, ale ta se pěkně zasmíla, podala hned Honzovi ruku a řekla vesele, to jsem ráda.
1: Tuto slyšet Honza. Najednou sebou škubha hupaloval rovnou k lesu. Tam si vorevřil svůj zámek, převlík se hned do litířskýho brnění se šavlí, vyskočil na koně a jel ke králi.
2: Jak ho viděla princezna, hned mu pádla vokolo krku. Král ho taky pěkně přivítal a hned se šikovali na svatbu. Honza přestal pást prasata a začal poroučet lidom. Všichni ho míli rádi, ale někdy ho taky zlobili ještě víc než celý stádo dobytka. Proto si chytrý Honza až do svý smrti vzpomínal a nejradši povídal o tom, jak se stál ze sviňáčka králem.
1: Já to mám taky z jeho huby. Povídal mi to jednou, když mi tůze bolíly zuby. Íčko už mě nebolí a Honza odpočívá v pokoji.

0: ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky.
1: Dli, dli, už, už,
0: pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku.
1: Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka.
0: Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda.
1: Ba ne, nejsou ještě všichni.
0: Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody.
1: Ní, ní, volala.
0: A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče.
1: Ba ne, to není krocan, říkala si kachna.
0: Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je moje mládě. Ostatně je v jádře přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš.
1: Lí, lí, pojďte pěkně se mnou.
0: Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mně, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku.
1: Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá, hí, no. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, aby si je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chalupce bydlila stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A to se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řekl kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, jen nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Ba, člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí s dlouhými ohebnými krky. Byli to labutě. Vyráželi nesmírně podivuhodné zvuky, rozpíjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené, nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla a rozmáchla se a kačátko vletlo do máselnice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené, kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda, odvažují se k ním přiblížit, ale ať. Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny, a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly.

Všichni říkali, ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněly. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak ji pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: doma sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na 7 píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo, a po stráních sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit.
1: Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly.
0: Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto od pečení a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v Nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro poleto nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce.
1: Jaké pak radostné Vánoce?

0: Vánoce, když tu s námi nebude, povzdychlo Léto. Mám toho právě dost, jdu pro ní, řeklo Jaro a vykročilo ke dveřím.
1: V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je Podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a kam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe, pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, potom mohu jít.
1: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní, jen pojď.
0: Pověděl na to Podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli Podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva Podzim a zima vešli do dveří, už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
1: Koho voláte?
0: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
1: Podzim.
0: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
1: Není, topíme, zatopte si taky.
0: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonili rolničky,

0: Jak kuk a skok spadli na paseku. V chaloupce pod Jalovcem bydlel tatínek Brouček, maminka Beruška a jejich 10 dětí. Broučci v noci svítili lidem, Berušky hospodařili doma a všichni se měli rádi. Ti, co byli doma, každý den čekali na tu chvíli, až se Broučci s tatínkem vrátí. Někdy to trvalo dost dlouho, až si maminka potají vzdychla, jen aby se jim nic nestalo. Ale pak se na nebi mihla světýlka a snášela se k chaloupce. Už letí, volali všichni a maminka se usmívala. Všichni se políbili a maminka odběhla vařit večeři. Broučci zatím i s tatínkem čistili lucerničky. Z komína se za chvíli vesele kouřilo a maminka volala, pojďte honem, večeře. O, to bylo radosti. Všichni se hnali do chaloupky, odkud voněla zelná polívčička. Kdo pak nám tu ještě chybí? Přece poutníček. Ale ten už byl taky tady ve svém pomuchlaném kloboučku a s torničkou přes rameno. Když se navečeřili, šli všichni ještě chvilku před chaloupku. Poutníček si sedl na lavičku, děti okolo něho. Poutníčku, vypravujte nám, pěkně vás prosíme, vy to tak pěkně umíte, žadonili děti. Poutníček se usmíval po dvou si. Dám vám hádanku. Jestli pak víte, co je na světě nejvzácnější? A děti volali, rosa, lucernička, zelená polívčička, sedmikráska, houpací koník, šáteček. Kde pak, samá voda, tak to já vám musím vyprávět, než půjdete spát. Jednoho dne z rána stala se na pasece zvláštní příhoda. Bylo právě jaro, všecko vonělo a paseka zatopená stínem se najednou vyjasnila jako zázrakem. Vzduch se chvěl, jako by někdo hrál potichoučku na varhany. Dva roháči se tahali o větvičku, tráva se mírně vlnila v raním vánku a všechno bylo jako vždycky. Jen paní Kapradina u strouchnivělého pařezu starého dubu tušila, že je dnes zvláštní den. Paní Kapradina sotva stačila mrknout svým kapradím okem, když se to stalo. Se slunce sjeli do pařezu dvě zlaté kapky. Klubíčko paprsků se rozmotávalo a zamotávalo, až spadlo do pařezu. Z jeho díry zazářilo jakési podivné světlo. Kapradina se divila, co se to jen stalo, proč tolik záře, až mě bolí mé kapradí oko. I roháči se přestali dohadovat o větvičku a zvědavě se dívali na vykotlaný pařez. V tom z pařezu vyskočila podivná bytůstka, celá v barvě duhy. Naklonila se nad pařez a vytáhla z něj druhou bytůstku, celou zlatou. Na krku se jí leskl zářící kamínek. Bytůstky se udiveně rozhlížely kolem sebe. Kde pak to jsme? Přece u nás na pasece, odpověděla paní Kapradina. A to je na zemi? Ptali se. Cvak, cvak, hehe, a kde jinde by to mělo být? Pochechtávali se roháči. Kapradina se zavlnila a zaševelila. A kdo pak jste vy?
1: Já jsem sluneční skřítek Kuk a tohle, co mám na krku, je můj sluneční kamínek. A já jsem skřítek Skok.
0: Na důkaz, jak umí skákat, vyskočil vysoko nad pařez a přistál zase lehonce na jeho okraji. Paní Kapradina se vlnila údivem a byla samé o a a. A roháči cvakali klepety cvak, cvak a divili se právě tak, jak paní Kapradina. A co tu děláte?
1: My jsme ze sluníčka a to nás poslalo vypátrat, co to tu u vás na zemi tak krásně září,
0: odpověděli jasným hláskem skřítkové. Pod listy byl schovaný svižník, známý lupič a tiše se chechtal. To bude jistě něco moc vzácného, když to ani na slunci není. Možná, že poklad. Ta stvoření já nesmím spustit z očí. Paní Kapradina jim nabídla list a že je pohoupá.
1: O, víte, co by to mohlo být? Rosa.
0: Tu na slunci nemáte. Vidíte, jak krásně září, bez ní bych zahynula žízní. Cvak, cvak. A co naše rohy? Jsou nejblízkavější a nejsilnější na celé pasece. Proto se jmenujem roháči. Skřítkové se na sebe tázavě podívali a sklouzli z listu paní Kapradiny.
1: No, možné to je, ale třeba je to docela něco jiného, šeptali si skřítkové. Musíme pátrat dál.
0: Svižník si pod listem mnul nožky.
2: Rosa a rohy, to tak, ale zlato a drahé kamení, ta u nás hledají. Budu jim pořád v patách a nakonec poklad bude můj.
0: Uchechtával se starý prohnaný svižník a hned vyrazil z podlistu. Pánové, slunce už zapadá a jistě jste unavení. Svižník jméno mé, pronajímám svůj pokoj velmi lacino. Je pohodlně zařízený, určitě se vám bude líbit. A už chytil skřítky za ruce a šup s nimi do svého doupěte.
1: Marně se paní Kapradina vlnila a volala, nevěřte mu, je to známý lupič a podvodník. Ale skřítci ji už neslyšeli. Jak jsou důvěřiví, naříkala paní Kapradina.
0: Svižníkovo doupě mělo daleko do slíbeného pohodlného bytu. Ohniště v peci bylo vyhaslé, nikde nic, jen kupička suchého listí. Svižník obíhal blesku rychle místnost.
3: Udělejte si pohodlí, pánové, přinesu vám něco k jídlu. Ráno se zase vydáte za svou cestou za pokladem, že ano, pánové?
0: A už byl pryč. Oba skřítci si prohlíželi doupě. Kuk svítil svým slunečním kamínkem na všechny strany. Nikde nebylo nic podezřelého.
1: Žádný přepych tu sice není, ale přespat se tu dá, říkali si.
0: V tom skoka napadlo vzít za kliku. Ale bylo zamčeno. Dveře držely jako přibité a nikde ani skulinka, kterou by se dalo uniknout.
1: Jak se teď dostaneme ven? Svižník nás podvedl. Určitě tu zahyneme. Zdá se, že naše pouť po zemi skončí dřív, než začala,
0: naříkali. Strach o skřítky nedal však paní Kapradině pokoj. Zavolala na roháče. Přestaňte se už konečně tahat o tu svou větvičku, vy rohatí uličníci. Měli byste použít své rohy na rozumnější věci. Utíkejte ke svižníkovu doupěti. Zatím si svižník se svými kumpány brousili kusadla o kámen a podupávali velkýma botama.
2: Dup, dup, honem za nimi, oni nás dovedou k pokladu. Konečně budeme boháči.
0: Všichni se radovali a nadšeně dupali.
2: Dup, dup, dup, jdeme pocholem vchod.
0: Skřítci se ve svižníkově doupěti marně snažili otevřít dveře. Nakonec únavou usnuli. V tom je probudili rány na dveře.
1: Svižník!
0: Vyděsili se skřítkové a zalezli do nejčernějšího kouta. Dveře se rozletěly a roháči vpadli do doupěte.
4: Nikdo tu není. Přišli jsme zřejmě pozdě.
0: Ale v tom se v nejčernějším koutě něco pohnulo.
2: Skřítci! Jsou tu! Utíkejte rychle pryč, dřív než bude pozdě, volali roháči.
0: Skřítci byli v mžiku pryč.
2: Ha, to se bude svižník divit, chechtali se roháči.
0: Zamkli zase dveře a vrátili se k paní Kapradině, aby jí pověděli, jak pořídili.
5: Poutníček to vyprávěl a děti byly podivně stichlé. Jen broučík, který byl z dětí nejodvážnější, vyskočil na špalek a volal:
6: Já jsem silný roháč, svižníci, utíkejte!
5: V tom se špalík pod ním zvrtnul a broučík se svalil na zem. Všichni se mu smáli, ale broučík se nedal.
6: poutníčku, vidíte, že skřítky zachránili roháči svými silnými rohy.
5: Poutníček si přivinul Broučíka k sobě. Broučík má pravdu, ale nebýt paní Kapradiny, která roháče za nimi poslala, kdo ví, jak by to s nimi dopadlo. Nikdy by pak už nemohli najít, co je na zemi nejvzácnější. Malá Beruška Anínka vrtěla hlavičkou.
7: A co to tedy je? Je by přece jen nějaký poklad?
5: Poutníček se usmíval. Kdo ví? Přemýšlejte sami. Příště si povíme víc. A teď už hajdy spát. Děti se rozloučili s poutníčkem, ten si narazil na hlavu svůj klobouček a zmizel v travinách. V chaloupce pod Jelovcem všichni usnuli. Nad ní se vyhouplo červené slunce, pro Broučky nastala noc. Všude kolem chaloupky zářila rosa jako granáty a přecházela až do Zlatova. Možná, že právě o ní se Broučkům zdálo.

0: trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž sfukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena a dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla pod sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No já bych to rozdělila na tři díly. No jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem Vlámům a Vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko v pořádku. Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že je něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě? To je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce do duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak hone, Marie, do postele a potit, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací. V ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a roztluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub. Hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůk. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do červice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim květlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No, kdo se usnesli? Preláti, proboští, jáhnové, no.
3: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
1: No to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
1: sakra, ale pozor. Vždyť já neumím latinsky. Jen tak, že se umím podepsat. A se čtením to mám špatný, to sama víš. No to ti přijde samo. Oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
1: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si rouchá, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
0: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
1: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas, o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
0: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem práskl, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem. A slyšela, jak se Jan u pumpy myl, a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje a co ten jeden talíř na stole. Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Letí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jené můj? Večeřet nebudeš ty, já budu.
3: No, to jsem teda zvědavej, proč?
0: No, protože mrtví nevečeří.
3: Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
0: Jene, co pak jsi zapomněl?
2: Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
3: Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad.
2: Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlopěne.
3: Konec pitomostí, tak se podívej.
2: Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul.
3: Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem.
2: Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil.
3: A že jdu.
2: Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno. Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš. Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít.
3: Hrnaj s Bárou, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle.
2: Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve.
3: Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel?
2: Víš, že nevím.
3: A byl u mě doktor?
2: Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou, ještě si chtěl něco říct, zmodral si a byla jsem vdova.
3: A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili.
2: Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku.
3: Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráků, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod zákrskem tam nad Miskrubnou.
2: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček.
3: To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem.
2: Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí.
3: No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju.
2: Chvilku ještě hovořili, pak dohořily svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal,
3: kolik je fúnus, abych nezaspal.
2: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův.
3: Amen, dodal.
2: A pak zaslechla, jak si povídá.
3: Modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
2: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu.
0: Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. S farizaním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Uberci doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránici, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to vcelku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester, ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.

do světa. Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesl Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal, u nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal s čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad.
a hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se ťuk. Třeba neměl čas, hájil bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zlé, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeně zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hudný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. V tom se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál, těšil se, ještě krok, ještě krouček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za to čmeláčkům bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží.
Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Druhá loupežnická pohádka. Je tomu už náramně dávno, tak dávno, že ani neboštík starý Zelinka, dej mu pánbu věčnou slávu, se na to nepamatoval. A ten přece se pamatoval i na mého neboštíka, tlustého pradědečka. Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějíčky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí, nebo ke Kostelci, nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni, pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřel nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Maršova byl druhý a to byl jen žabař proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandově loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než leckterý rytíř, ano i továrník. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník.
1: A co, dám ho někam na štulie, ať už to stojí pár tisícovek. Já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitšin a žemuzim a na piano hrát a tancovat šotiš nebo kvadrilu a jíst starýře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sic jsem jen loupežník, ale můj syn, ať je jako nějakej hrabě. To už jsem to řekl a basta.
0: Řekl to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostrohami šel rovnou k páteru Převorovi.
1: Velebnosti, řekl tlustým hlasem. Tady vám nechám tohohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pitšin a žebuzim. A všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady je na to pytel dukátů, luizů, florinu, piastru, rupí, dublonu, rublu, tolarů, napoleondorů, guinejí, hřiven stříbra a holandských zlatek a pistolů a sovrínů, aby se u vás měl jako princátko.
0: To řek a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti.

Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat Pitschen a Gorza Madiner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské très charmé a s'il vous plaît. A pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan regenschory Kraupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj a ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozoun, jeriská trouba, piston nebo automobil, tak, jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem, tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to loupežníci dělají. Zkrátka mladý Lotrando vzkvétal vědomostmi a uhlezeností a zrovna když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopyta před broumovským konviktem a z koně skočil jažatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátní vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mladého pána Lotranda, že jeho pantáta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci Benediktýny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na Brendy, přemítaje, jakou to živnost mu otec chce odkázat a slibuje si v duchu, že ji povede bohulibě, vznešeně a s příkladnou zdvořilostí

0: Ozval se těžce.
1: Vedeš už mého kluka?
2: Drahý otče.
0: Zvolal mladý Lotrando Klekaje.
2: Kéž vás Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních a nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu,
0: řekl starý raubíř.
1: Dnes pojedu do pekla, nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hromaby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta.
2: Ach, otče,
0: vzdychl mladý Lotrando.
2: Neměl jsem tušení, že strádáte.
1: No jo,
0: bručel starý.
1: Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.
2: Drahý otče,
0: řekl mladý pán horlivě.
2: Přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš s vlídností,
0: zavrčel starý.
1: Já jsem to dělal tak, že jsem zapíchl jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí?
2: A jaká je, drahý otče, vaše živnost?
1: Loupežnictví,
0: řekl starý Lotrando a skonal.

0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí Pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ježatý pacholek Vincek, že už prý není co jíst a že prý Jářku se musí zase začít s pořádnou prací.
1: Drahý pacholku, musí-li tak v skutku býti?
0: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese nadívané holoubě. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel po silnici, no dejme tomu na silnici u Baťňovic. Tam se položil do zálohy a čekal, až tudy pojede nějaký kupec, aby ho oloupil. A skutečně, za nějakou tu hodinku přijížděl po cestě pláteník, co vezl Plátínka do Trutnova. Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl. Pláteník se podivil, že ho zdraví takový pěkný panáček, a smekl taky a řekl:
1: Na věky, mladý pane.
0: Lotrando přistoupil blíže, smekl znova.
1: Dovolte,
0: řekl sladce.
1: Doufám, že vás nevyrušuji.
2: Ale božinku, to ne,
0: povídá pláteník.
1: A čím pak bych vám mohl posloužit?
2: Prosím vás, pane, co nejsnažněji.
0: Mluvil dál Lotrando.
1: Byste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brand.
0: Pláteník byl mazaný a nelekl se ani trochu.
1: A hele mi, já jsem totiž taky loupežník. A to krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Nemám tu čest.
0: Omlouval se Lotrando rozpačitě.
1: Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
2: Aha,
0: řekl pláteník čepelka.
1: Starého Lotranda z Brenže, jo?
2: To je stará, renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Ale víte co? Já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka Pantáty. Tuhle jsme se potkali a on povídá: Víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli. Víme?
2: Ach, prosím tisíckrát za odpuštění.
0: Omlouval se zdvořile mladý Lotrando.
1: Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
2: No, pro tentokrát nevadí,
0: povídal na to

0: Pepelka.
1: Ale váš pan táta ještě řek. A víš, krvavý Čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí jen páchne nohou, tak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že to je tvá silnice. To řek váš pan starý partika a dal mi na to ruku.
2: Je-li tomu tak,
0: odvětil mladý Lotrando,
2: musím vás co nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosým pérem a tento kabátec z anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
1: Tak dobrá,
0: povídal na to Čepelka.
1: Dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koníčky. S pámbíčkem, pane Lotrando.
2: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane.
0: Volal za ním mladý Lotrando a vrátil se na Brandy nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu tak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchnul a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy formant s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal.
2: Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil.
0: Forman padl na kolena, modlil se a přemýšlel, jak by z té šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý očenáš a pořád ho nic chytrého nenapadalo. Už se modlil 10. a 20. očenáš a pořád nic.
2: No tak, pane,
0: zvolal mladý Lotrando, dodávaje si přísnosti.
2: Jste už připraven na smrt?
3: Kde pak?
0: Řekl forman, jak ta je zuby.
3: Já jsem totiž strašně velký hříšník, 30 let jsem nebyl v kostele, klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a hřešil na každém kroku.
1: Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pánu hřichy odpustil a neuvrh by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
2: Dobrá,
0: souhlasil Lotrando.
2: Já tedy zatím počkám u vašeho vozu.
3: Jo, a vy mě prosím vás, půjčte svýho koníčka, abych byl dřív zpátky.
0: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je na pásce na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník a ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny se hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor a tak zdvořilý loupežník se vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice zajel si Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu jede vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne.
2: Člověče, vzdej se, já jsem loupežník.
0: Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nadzvedl plachtu u vozu a řekl dovnitř.
1: Stará, je tu nějaký pan loupežník.
0: Tu rozhrnula se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá paníčka, založila si ruce v bok a spustila na mladého Lotranda.
1: Ty ancikriste, ty arcilotře, ty babinsky, ty bandito, ty barnabáši, ty baši bozuku, ty cigáne, ty čerchmante, ty čertolokvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty ferino, ty goliáši, ty... Hasačerte, ty herodesi, ty hrdlozeze,
3: Ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chákare, ty indiáne! Co se to opovažuješ takhle přepadat poctivé a slušné lidi?
2: Promiňte, madam,
0: zašeptal Lotrando zdrcen.
2: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
3: To se ví, že je, pokračovala trhovkyně. A jaká dáma, ty jeden, ty jedáši, ty kajnety, kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordíři.
2: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní.
0: Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.
2: Très charmé, madame, s'il vous plaît. Ujišťuji vás svou nejpokornější lítostí, že...
3: Pakuj se, necito! Křičela ctihodná dáma, nebo ti povím, že si nekřesťan, nelida, netvor, nezdoba, neznaboch, úkladník, partikář, pirát, poberta, pohan, postrach a prachkujón, rabiát, raubíř a Rinaldo Rinaldini, satanáš, šlota a sprostopášník, šelma, šibeničník, šidolit, šizuň, škareda a špatenka, taškář, tatarturek a tygr a ukrutník.
0: Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až v Brendách, a to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedlník a vyvrhel, zabiják a zbojník, zlej duch, zloděj zlodějská, zlosin, zlotřilec a zuřivec a žhář. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinckem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mlátka do Hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana převora u Benediktínu v Broumově, který ho mýval tuzince rád a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl a plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem, ale že je vychován ve zdvořilosti a laskovosti a že tedy nemůže a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan převor na to 12krát šnupl a 12krát se zamyslil a pak řekl. Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš, jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale, abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice, a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 grejcary mejta. No a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici v Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník, mejtním na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan převor bričkou do Úpice na návštěvu k panu faráři. Už předem se těšil, že umejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu umejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nadzvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot. A tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem.
1: No tak, bude to? Jak pak má člověk dlouho čekat, než dostane Ty dva nový.
0: Pan Převor se hrabal v měšičku a povídá. Ale já nemám krejcary, prosím vás, človíčku. Proměňte mě za šesták.
1: A hrom do vás!
0: Rozkřikl se Lotrando.
1: Když nemáte krejcary, tak co vás sem čerti nosí? Buď to sem dáte dva krejcary, nebo táhněte naspátek.
0: Lotrando, Lotrando, řekl pan Převor lítostivě. Nepoznáváš mě? Kde jsi nechal svou zdvořilost? Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana Převora. I zabručil něco moc šeredného, ale přemohl se a řekl.
2: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý. Viděl, kdy někdo mejtného, mostného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
0: To je pravda, řekl pan Převor. To ještě nikdy nikdo neviděl.
2: Tak vidíte.
0: Zabručel Lotrando.
1: A teď už se jděte ke všem čertům.
0: To je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel. Ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech. A poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, i když nemají proč. A to by nemělo být.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka Metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100. Ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvuk, zvuk, až bláto stříká. Ale jsou zase takový nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Krojcman, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Krojcman. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Krojcman zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho nemenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Krojcman. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl toho Lenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník, kvakva, kvokoax, a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kvakvakvokoax se zamiloval. Kvakvakvokoax viděl princeznu Kuakuakunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuakuakunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu. A byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
1: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
0: No, co by bylo? Kuakuakunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvakvakvokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak.
1: A co udělal kvakvakvokoax? Ptal se Zelinka.
0: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvák. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kvakvakvokoax byl první.
1: A co udělal ve vzduchu?
0: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kvakvakvokoax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kvakvakvokoax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu.
1: Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: kva, kva! Neboť jí kva, kva, kvokoax přinesl modré z nebe. A co bylo dál?
0: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
1: A kdo to dokázal?
0: Kvakvakvokoax.
1: Ať žije kvakvakvokoax!
0: A kuakuakunka.
1: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si: to dnes ty žáby kvákají. I popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho.
0: Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: jak Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč. Dneska padlo na skřítka zlé tušení, které našeptávalo, že něco není v pořádku. A také nebylo. Já tedy žasnu, divil se Rákosníček. Do rybníčku padají buď hvězdy, nebo něčí ohnivé slzy. Jestli ovšem hned nezasáhnu, dočista mi to propálí brčálník. Jako na zavolanou se nad vodou zvedl vítr a proletěl Rákosím. Potom sklouzl na hráz, roztočil skřítka jako čamordu a vynesl ho do oblak. Ležel tam na nich hvězdný drak a brečel tak, že nebyl vůbec k zastavení. Že se nestydíš, káral ho Rákosníček. Co pak se sluší a patří takhle brečet jako mimino?
1: To já vím, že nepatří, vzlikal drak. Ale když od mě nikdo nemá vát a žádný si se mnou nechce hlát.
0: A zase mu z očí padala slza za slzou.
1: Tak už nebůl, konejšil ho skřítek. Já si s tebou rád zahraju. Tak jo, radoval se drak. Třeba na tohle.
0: Chytil Rákosníčka za ruce, točil se s ním a přitom zpíval.
1: Kala, kala, mlínský, záš tebe lidský, kala se nám polámalo, polámalo, polámalo. A teď přijde to nejlepší, udělalo bát.
0: Hned poté se nebe otřáslo v samých základech. Kdyby někdo sepisoval všechny škody, které to bác udělalo, musel by napsat, že za prvé spadl duhový oblouk, za druhé popraskala mléčná dráha, za třetí měsíce odkutálel buchví kam, za čtvrté malý vůz se srazil s velkým vozem a za páté hvězdy se sesypaly na jednu hvězdokupu.
1: Ach jo, to se teda nedivím, že si s tebou nikdo nehraje,
0: povzdechl si skřítek.
1: Vždyť ty jsi jako hrom do police.
0: Drak jenom smutně přikývl a začal znovu natahovat moldánky.
1: Zas mě nemá nikdo vát a žádný si se mnou nechce hlát.
0: Naříkal tak silně, že se nebe opět trochu zatřáslo.
1: Zadrž, volal Rákosníček, okamžitě ustaň, neboť něco spolu vymyslíme.
0: Hvězdný drak přestal, jako když utne, a s nadějí v hlase povídal.
1: Tak to já bych zase něco věděl. Co kdybych pouštěl vachejtle, to by přece byla moc kvásná hla.
0: Skřítek si o tom sice myslel své, ale protože byl dobrák, nechtěl mu kazit radost.
1: No jo, tak to zkus s těmi svými rachejtličkami, povídal. Třeba to nebude tak špatné.
0: Pro jistotu se ale schoval za nejbližší obláček. Odtamtud pak s úžasem pozoroval, jak drak dělá nebeský ohňostroj. Nejdříve jen tak na zkoušku vyfoukl barevný kouř a potom už s otevřené tlamy chrlil jednu raketu za druhou. Ze začátku to byla podívaná, jak se patří, protože všechny ty petardy, světlice a rakety krásně vypadaly. Ale pak přišla pohroma. Poslední rachejtle se totiž moc nepovedla. Místo toho, aby sršela pestrými jiskřičkami, padaly z ní černé, mastné saze. Za chvíli to na nebi vypadalo jako v komíně. a rákosníček tam mohl dělat komíníka, tak byl umouněn. Hvězdní drak na to boží dopuštění rozpačitě koukal a pak začal znovu naříkat.
1: Teď už mě vůbec nikdo nebude mít vád a vůbec žádný si se mnou nebude hvát. Ale to snad ani není možné, žasl skřítek. Takové trdlo, tak dost. Teď to vemu do ruky já a budeš zírat, jak tě za chvilku budou mít všichni rádi.
0: Drak se nestačil divit, co s ním rákosníček vyvádí. Nejdříve ho protáhl do větší štíhlosti i délky, potom stočil do kolečka a nakonec mu na zádech udělal z obláčků pohodlná sedátka. Zkrátka předělal ho na Lochnesku. Hvězdnému drakovi se nad tou proměnou radostí rozářily oči, takže opravdu vypadal jako pouťový kolotoč. Skřítek kolem ještě rozvěsil barevné lampiony a začal vyvolávat.
1: Velevážení, drak, co býval dříve k zlosti, je tu nyní ku radosti. Ať nikdo neotálí, ať nikdo neváhá, právě začíná první jízda na nebeské Lochnesce. Ten, kdo vstoupí, neprohloupí, jen račte, prosím, račte.
0: Hvězdy se nejprve sice trochu upejpaly, ale za malou chvíli jich tam bylo plno. První se osmělili nejmenší hvězdičky, pak větší a při třetí jízdě už se svezly i ty největší. Rákosníček se chtěl vozit také, ale když naskakoval do rozjetého kolotoče, špatně si to vypočítal a skočil vedle. A jak tak padal dolů, říkal si, že to přece jen stálo za to. Protože na chvíli zas byl v rybníčku klid a na obloze vozil veselý drak hvězdy na nebeské Lochnesce. A na nějaký pláč už neměl ani čas, ani pomyšlení.

Princezna na hrášku. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který by se rád oženil. A tak poprosil svého otce o nevěstu. A toto přání ti rád splním, synu, řekl král. Ale nehodí se, aby si vzal jinou než opravdickou princeznu. A tady není žádná široko daleko k mání. Proto to nechám rozhlásit a možná se přihlásí nějaká nevěsta zdaleka. A tak vešlo ve známost, že princ hledá nevěstu. A netrvalo to dlouho a na královský zámek se hrnulo princezen, až by jim jeden mohl dláždit. Skoro každý den nějaká dorazila, ale když se jí ptali na původ a urozenost, tak se ukázalo, že to žádná princezna není. A tak jí poslali zase domů. Když to tak půjde dál, řekl princ smutně, tak nakonec žádnou nevěstu nedostanu. Uklidni se, synku, řekla královna. Dříve, než se naděješ, tak je tu. Štěstí stojí často přede dveřmi, jen je člověk musí otevřít. A bylo to opravdu tak, jak královna řekla. Bylo to jednoho větrného a deštivého večera, ve kterém by jeden psa nevyhnal, když někdo zabušil na bránu královského paláce. Sluhové otevřeli a vešla překrásná dívka, která žádala, aby ji hned dovedli ke králi. Král se té pozdní návštěvě podivil a ptal se jí, odkud přichází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A jsem dcera mocného krále. Když do říše mého otce dorazilo vaše oznámení s obrazem vašeho syna, ihned jsem se do něj zamilovala a vydala se na cestu, abych se stala jeho ženou. To mi přijde trochu podezřelé, řekl král. Také mi nepřipadáš jako princezna. Odkdy cestuje princezna sama bez doprovodu a v hadrech? Doprovod by mě jen zdržoval, odvětila. Barvy na mých šatech vybělilo sluníčko a vymyl déšť. Nevěříte, že jsem princezna, tak pošlete zprávu mému otci. Inu, to by ale bylo na dlouhé lokte, řekl král. Žádné poselstvo by nedokázalo cestovat tak rychle jako ty. Potřebovali by k tomu čas a přešli by roky, než by se zase vrátili. Neumíš-li dokázat jiným způsobem, že jsi opravdová princezna, tak to ti tu pšenka nepokvete. Uděláš lépe, když se vydáš rovnou cestou domů. Čím dříve, tím lépe. Jen ať to zůstane, řekla královna. Já si ji sama vyzkouším a brzy uvidíme, zda je princezna nebo ne. Královna vystoupila nahoru na věž, kde nechala v nádherné komnatě připravit pro princeznu postel. Když přinesli madraci, položila na ní královna 3 hrášky a poručila, aby na to naskládali dalších 6 měkkých madrací, pak jemné prostěradlo a podušku s kajčím peřím. Když bylo vše hotovo, zavedla dívku nahoru do ložnice. Po tak dlouhé cestě jsi jistě unavená, moje dítě, řekla jí. Vyspi se. A ráno si opět promluvíme. Sotva se rozednilo, vystoupala královna opět do věže. Myslela si, že dívku najde v hlubokém spánku, ale princezna byla vzhůru. Vyspala ses dobře, dceruško? Zeptala se jí. Bídně, paní královno, opravdu bídně, odvětila princezna. Celou noc jsem nezamhouřila oči. Proč pak, mé dítě? Nebyla ti ta postel dost dobrá? Takové posteli jsem ještě v životě nespala, paní královno. Byla tvrdá od hlavy až k patám, jako bych ležela celou noc na hrachu. Vidím, řekla královna, že ty jsi opravdová princezna. Ihned ti pošlu královské šaty, perly a drahokamy. A ty se vyspíš jako nevěsta. Ještě dnes
bude svatba.

0: Jednou odpoledne, když už v pokladně nikdo není a vrata z logické zahrady jsou zavřená, jde pan Veverka z práce domů a jak tak kráčí kolem všech těch klecí a výběhů, slyší samé chrápání. Tady spí pan Tygr, tamhle pan Šimpanz, o kousek dál paní Medvědová, zkrátka je to jako v noclehárně. A pan Veverka se zastaví u klece, kde si zrovna pan Gorila obléká pyžamo a strašlivě zívá, zastaví se a povídá.
1: Tak tohle teda nepochopím. Co to s váma jenom je? Jak zmizí poslední návštěvník, hned máte všichni půlnoc. To vás to s paní tak baví? Mě by to teda nebavilo.
0: A jde dál a kroutí přitom hlavou. Tak v tomhle máte 100% pravdu, pane Veverka. Ozve se mu po boku a když se pan Veverka podívá, vidí Žovku orangutánovou, jak šlape vedle něho, jak k němu zvedá oči, bere ho za ruku a pokračuje. Mě teda s paní vůbec nebaví. A řeknu vám, jak táta s mámou a dědečkem zavřou oči, v tu ránu jsem v tahu. A můj kamarád Emil Tučňák, zrovna to samý. A Květoslav Slon, zrovna tak. No řekněte sám, pane Veverka, kdy se máme kamarádit, když ne večer? Přes den to přece nejde. Copak si můžu jít po obědě popovídat se Standou Klokanem? To je přece zakázaný. Paní ředitelka říká, že když je na kleci napsáno Klokan, nemůže tam být taky opice, lidi by to pletlo. Ale tuhle jsem objevila prázdnou klec po neboštíku panu Pásovci a tam se večer slejzáme. Ale pane Veverka, nikomu ani můk. To se ví, že jí to pan Veverka slíbí, je to dobrák od kosti, dá jí na to ruku, projde bránou, zamkne za sebou a ještě Žovce zamává. To už v té kleci čekají Květoslav Slon, Bořivoj Panda, Emil Tučňák, Standa Klokan a Karolína Mišová s cigaretou v puse a Bořivoj Panda volá. Ahoj Žovko, no konečně, kde jsi takovou dobu? A tak začne porada, co si jako dneska večer podnikne, kam se půjde a tak dále.
2: Poslyšte pánstvo,
0: řekne Květoslav Slon.
2: Což takhle vniknout do pavilonu B? A sežrat v akváriu pár rybiček, to by bylo žuž, no.
0: Ale Žovka zavrtí hlavou. To suhát, podívej se na sebe, seš jak burst a my tě v tom budeme podporovat. Načež Karolína dodá. A kromě toho, je to k pavilonu B do kopce, to radši půjdem sbírat špačky, ne? Nejsi náhodou praštěná pavlačí? Zeptá se jí Žovka. My ti budeme sbírat špačky, to určitě. A vůbec, dej s tím kouřením pokoj, kdo má ten smrad porád čichat. A vezme Karolíně cigaretu a vyhodí ji ven. Ale v tom se ozve Standa Klokan a povídá. Což takhle jít do kanceláře na televizi a dívat se na Macha a Šebestovou. A všichni řeknou, to by šlo, a tak se tedy jde. A jak tak jdou na ten večerníček, uslyší všichni nějaké hrozné funění. A tak pro jistotu rychle zalezou do křoví, ale potom, když už je zase klid, povídá Emil Tučňák. To nic, to byl náš strejda Oskar. On takhle běhá každý večer kolem celý zoologický zahrady. A Květoslav Slon řekne.
2: Pěkný cmok, se mi zdá, ty máš nenormální příbuzenstvo, Květouši.
0: Ale Žovka ho utře. Ty chytrej, kdybys to dělal taky, nebyl bys jak bublina. Jenže zatímco Žovka tohle povídá, ozve se. A strýc Oskar je tu zas a jak zahlede synovečka prchajícího do křoví, spustí celý udýchany.
3: Co to má znamenat? Je večer a ty si klidně trajdáš. Tohle řeknu tátovi.
0: A Emil je hned celý schlíplý.
2: Prosím tě, strýčku Oskare, nic hroznýho se přece neděje, jdu akorát s kamarádama na televizi.
0: A Žovka s partou vyleze z křoví a dodá. Na Mach a Šebestovou. Jenže strýc Oskar se ušklíbne.
3: To je teda pěkně hozená zábava. To uznáte přece z paměti. Pojďte se mnou radši cvičit. To je stokrát užitečnější.
0: A Žovka se na chvíli zamyslí, načež lustne prsty a řekne. A víte, že jo? To je náhodou bezvadný nápad. A tak začnou všichni cvičit hned vedle na trávníku, nejdřív prostná, raz, dva,
3: 3, 4, strýc Oskar přecvičuje. Raz, 2, 3, 4. Ale pak řekne, dost. Teď si dáme něco zajímavějšího. A sice skok přes koně.
0: A hned zajde do výběhu pro pana koně Převalského, je to Oskarův nejlepší kamarád, trpělivě stojí a nechá se přeskakovat, všem to jde dobře, Standovi k Lokanovi dokonce skvěle, akorát Karolina má trochu potíže, protože je malá, ale snaží se jak může, strýc Oskar jí trochu pomáhá, takže si jí to nakonec přeci jenom podaří a všichni volají výborně, bravo, hurá! Jenže tohle právě dělat nemají. Tohle volání je vyložená hloupost. Nesmíme zapomínat, že celá zoologická zahrada má už dávno půlnoc. A když má někdo půlnoc a vy ho probudíte, tak se nezná. Takže ze všech stran se ozývá strašné hubování. Z jedné strany je slyšet řev pana tygra, z druhé křik pana pštrosa, ze třetí nadávání paní medvědové, která volá já tam na vás půjdu a pak uvidíte. A Žovka tiše šeptá, navrhuji vyklidit pole. S čím strýc Oskar souhlasí a řekne, i víte co, budeme si raději zaběhat. Tak tedy běhají po všech cestičkách zoologické zahrady. Karolina je zase poslední, nemůže popadnout dech, to víte, není to žádný jelen, je to myší slečna. Žovka si však neodpustí poznámku, že je to z těch cigaret, ale ostatní Karolinu povzbuzují, volají do toho, jenže to je zase ta stará chyba. Ostatní zvířata mají půlnoc a když má někdo půlnoc a má poslouchat samé do toho, pak se prostě neovládá a řve. To přestává všecko, to už je podruhé, co je to za pořádek, já si budu stěžovat. A přesně takhle huláká do večerního ticha pan Gepard a ostatní ho svým ručením podporují. A ráno si opravdu zástupci zvířat stěžují u paní ředitelky na strýce Oskara, že provozuje po pracovní době nepřístojnosti, pro které si zvířata nemohou po službě ani vyspat. Navíc k tomu navádí i děti, tedy mláďata a tak dále, za kterou už to činnost by měl být pachatel co nejpřísněji potrestán. Ukončí svou řeč pan Gepard, a pan Pštros s paní Medvědovou, kteří ho doprovázejí, kývnou rázně hlavou. A paní ředitelka utrápně vzdychá. Zas už nějaké potíže, zas už nějaké nepříjemnosti, že v téhle zoologické zahradě nemůže být ani chvilku klid a mír. Pošle pana Veverku pro strýce Oskara a když je pak jmenovaný předveden, chystá se mu vyslovit důtku s přísným zákazem rušení nočního klidu. Ale právě když je tato důtka s přísným zákazem udílena, objeví se ve dveřích Žovka s celou partou a řekne. Pardon, vážená paní ředitelko, nic nám do toho není, je to čistě vaše kompetence. Ale tak se nám zdá, že tuhle důtku by měl dostat někdo úplně jiný. Například všichni ti lenoši, co se pořád jen válejí a kteří neumějí nic jiného než spát. Vy říkáte, vážená paní ředitelko, že když je na kleci napsáno Gepard, tak tam má být Gepard. Ať mi zde přítomný pan Gepard promine, že užívám zrovna jeho příkladu, ale což pak náš pan Gepard je opravdický Gepard? Pokud se nepletu, Gepard je nejrychlejší zvíře na světě, jenomže tohle o našem panu Gepardovi dávno neplatí. O tom se může našemu věčně vospalýmu panu Gepardovi jenom zdát. Nemám pravdu. Načež se pan Gepard příšerně rozčílí a řve. Co si to ta opice dovoluje? No tohle už vážně přestává všecko. Ona si myslí, že mě může takhle urážet. Ona si dovolí tvrdit, prosím, že nejsem nejrychlejší zvíře na světě. Ačkoliv se všechny děti v hodinách přírodovědy o mě učí, jako nejrychlejším tvoru světa. A vedení této zoologické zahrady proti těmto urážkám ani nezakročí. To je prostě... Dovolíte, řekne paní ředitelka, čímž pana Geparda taktně přeruší. Kdo říká, že dávám těmto urážkám volný průchod? Žovko, já tě vyzývám, abys pana Geparda okamžitě odprosila a abys odvolala. Jenže v té chvíli přeruší paní ředitelku Žovka tím, že s úsměvem zvedne ruku a řekne. Jestli dovolíte, paní ředitelko, měla bych takový menší návrh. Když se pan Gepard tak rozčiluje, že jsem si dovolila pochybovat o jeho schopnostech, tak ať nám laskavě ukáže, co dovede. Nic nám přece nebrání uspořádat závody, kde by všechna zvířata z naší zoologické zahrady předvedla, co umí. A když pan Gepard vyhraje, já i celá naše parta, i s panem Oskarem Tučňákem se mu rádi omluvíme. Co vy na to? A paní ředitelka chvíli přemýšlí, mne si bradu a pak řekne: a víte, že to není tak špatný nápad? V pondělí je zavřeno, proč bychom nemohli uspořádat sportovní den, jen tak čistě pro sebe, tedy s vyloučením veřejnosti, řekněme v 10:00. A tak dojde v pondělí k velikému závodu kolem celé zoologické zahrady. Slečna pokladní dělá pořadatelku, pan Veverka napíná přes cestičku mezi stromy velký transparent, na jedné straně napsáno start a na druhé cíl, paní ředitelka má v ruce píšťalku a v ruce stopky, před bílou čarou se to hemží závodníky, pan Pštros, paní Medvědová, pan Gepard, kterému pan Gorila masíruje lítka, který se směje: haha, mám vítězství v kapse, jen blázen se může pokoušet se mnou závodit, ha, ha, ha, ha. Směje se pan Gepard a dívá se pobaveně na ostatní zvířata, která si navlékají na prsa veliká čísla. Pan Mravenečník má 12, paní Lenochodová 27, pan Činčla 55, také pan Oskar Tučňák si připíná číslo, slečna pořadatelka ho postavila až do poslední řady, aby ho nebylo moc vidět, působí totiž velmi směšně a mohl by narušit důstojný rámec velkého závodu. A už je tady 10:00. Paní ředitelka pískne na píšťalku, závodníci vrazí. První je samo sebou pan Gepard. Ujme se vedení jediným velkým skokem vpřed, jenže ouha, sotva skočí, lupne mu v kotníku. Pan Gepard zařve jako raněný gepard a kulhá ze závodní dráhy pryč. Vedení se ujímá pan Pštros, ano, je to pan Pštros, to víte, dlouhé nohy jsou dlouhé nohy, ale gepard a kulhá ze závodní dráhy pryč. Vedení se ujímá pan Pštros, ano, je to pan Pštros, to víte, dlouhé nohy jsou dlouhé nohy, ale copak, copak, pan Pštros se

Večer v zimě v létě běží docela lekce, je to pro ně úplná hračka, daleko za ním supí a funí ostatní, paní Vedevr má úplně propocený kožich, pan Dikobraz má tváře celé červené jako před mrtvici, a kde si vzadu leze paní Želva, dělá co může jako všichni ostatní, kteří se marně snaží dostihnout stříčka Oscara, který už se blíží k cíli, ještě 10 kroků, ještě 5, 2, 1, Oscar Tučňák probíhá cílovou páskou, ozývá se ohromný jas, odvolání, sláva vítězi, ať je stříc Oscar! Je to randál, jak se patří, o co se snaží celá parta s Žovkou v čele. Květoslav troubí chobotem jako na trubku, Standa zasypává strýčka Oskara květinami, které nabírá plnými hrstmi ze své velké kapsy, Bořivoj drží tabuli s nápisem, ať je strýc Oskar, mistr naší zoologické zahrady, a Žovka jde, zatahá paní ředitelku za sukni a ptá se, tak co? A paní ředitelka říká, tak si měla holka pravdu. Člověk by tomu nevěřil, co dokáže takové lenošení. Byla to přímo hrůza, jak dopad chudák pan Gepard a s ním ti ostatní. Ale Žovka se mile usměje a řekne, jenže, vážená paní ředitelko, nikdy není pozdě. A tak od toho sportovního dne pokaždé, když se zavře v zoologické zahradě hlavní brána, všechna zvířata nastoupí na trávník, strýc Oskar přecvičuje, raz, dva, tři, čtyři, a všichni cvičí, raz, dva, tři, čtyři, vesele se přitom usmívají, a proč ne? Je to rozhodně větší legrace, než se povolovat někde v pelechu, zvláště když jim k tomu Žovka hraje na bendy.

0: Kája a Zdeňa jdou na kočičky. Ve čtvrtek před květnou nedělí se Kája se Zdeňou vydali na kočičky. Zdeňina maminka jim předtím dala snídani v hrnečkách s jeleny a se zlatým pruhem a řekla: uvařila jsem vám kakao, pěkně se najeste a do 11 ať jste doma. Na talíři, který měl okraj propletený podivnými kvítečky, ležely do výšky narovnané malinké koláčky. Kája si vzal jeden, dva, čtyři a protože se ostýchal vzít si jich víc, tak pil raději jen to samotné, jak si v duchu řekl, kako. Zdenčina maminka si ho všimla. Proč pak si nebereš, Kájo?
1: Já se přece jen stydím, je to jako nic. Já bych toho moc snědl. Nedělejte si škodu, vzácná paní, rádo se stalo.
0: Paní lesní polkla smích. Maminka dělá větší, byť?
1: No co pak naše maminka? Ta peče koláče jen o posvícení, ale myslím, že z jednoho maminčina by se víc než 10 těhle mrňavých udělalo. Já bych se třeba doma zeptal, jak to maminka dělá a vyřídil bych vám to. Jako ty vaše se nerozplíznou, ale víc se člověk nají. A hrnečky máme taky větší. Ale my v nich máme polévku a ne kako. Tenhle hrneček je tak malý, že mám strach, abych ho nespolkl.
0: Paní lesní se dovtípila a přinesla z kuchyně objemný hrnek. Zmůžeš tohle, Kájo?
1: Jako nic, prosím.
0: A teď si teprve jak náleží pochutnal.
2: Zdeňa jen tak udrobovala z koláčků. Víc drobtu měla v klíně než v puse.
0: Jen tak usrkla z toho hrňoulku, jak si Kája myslel.
1: Paní lesní, Zdeníčka má asi moc malý žaludek, nic víc než žížala. Musí víc jíst. No, my se teď proběháme a ona dostane chuť. Umíte, paní lesní, dělat rozpíčky?
0: Obrátil oči po paní lesní. Ta zavrtěla hlavou, neumím, Kájo.
1: A to je škoda, řekl. To naše maminka je umí tuze dobře, vevnitř jsou trnková povidla a jeden je velký jako talíř. A když někdo umře, tak už nikdy nemůže jíst rozpíčky. Já bych moc nerad umřel.

0: Pojď, Zdeňo. Kája se Zdeňou vyšlapovali cestičkou a zašli do březového lesa.
1: Kájo, neškrábou.
0: Kdo? Ptal se Kája.
1: No kočičky. Řekl jsi, že půjdeme na kočičky a naše minda mě včera škrábla, hele.
0: A natahovala prst, na němž teprve po důkladné prohlídce našel Kája malou stopu mindy na drápku. Dal se do smíchu.
1: Tak ty jsi myslela, že jdem chytat koťata? No to je vidět hloupý holkovský rozum. Každý kluk ví, že jít na kočičky je jít na jivové pruty. Já nevím, Zdeničko, jestli tě vychovám podle svého. Jehleď, tady už máš pruty kočiček.
0: Čerstvé jehnědy se leskly jako stříbro a jak je Zdeňa prstem přijela, byly hebké jako maminčiny parádní šaty.
1: Tak to jsou kočičky, no kdo by to byl řek?
0: Kája opatrně lámal pruty, složil je pod keř a řekl:
1: půjdeme ještě dál, tamhle pod strání jistě už najdeme podlešky.
0: Šli a našli. Drobné kvítky srovnal Kája v kytičku, svázal je a podal Zdeně.
1: To dáš mamince. Tvoje maminka je taky moc hodná, ale neumí rozpíčky a to je škoda. Ty vaše koláčky, víš, ty jsou tuze dobré, ale ty je neumíš jíst. Kousneš do něj, rozdrobí se ti a nic ti na jazyku nezůstane. Máš je jako já, strči do pusy celé. Necháš koláček na jazyku, on se začne rozplývat a potom ti sám sklouzne do ledvin. Jenže já bych jich snět k tomu kako aspoň 50.
0: Zdeňa zatrnula nad těmi ledvinami.
1: Kájo, odvážila se namítat, tatínek říká, že co s ním přijde do žaludku a ne do ledvin.
2: No jo, ohrnul Kája rty. Bramboračka, česnečka, loupané brambory, to přijde do žaludku. Ale rozpíčky a jahelník a ty vaše koláčky, no ty jdou ještě níž do ledvin, protože je to tuze dobré.
1: Když jednou naše maminka stonala, řekl pan doktor, to je níž než v žaludku, to bude v ledvinách. A od té doby vím, že všechny dobroty jdou žaludkem rovnou do ledvin. A hele, špačky bys chtěla vidět? Jo? No to chtěla,
0: usmála se Zdeňa radostně.
1: Tak jo, ale buď sticha.
0: Vrátili se k polednímu, když už je vzácná paní vyhlížela a Kája hned hlásil.
1: Zdeničku jsem v pořádku dovedl. Kočičkových prutů jsme přinesli dost, tak opatruj pámbu. Maminka asi bude pomalu doma. Máme dnes jarskou s bramborama. To je moc dobré. Ale do ledvin to nejde.
0: A mrkl přitom na Zdeničku.
1: A mléko? Mléko bys nechtěl?
0: Určitě máš žízeň.
1: Rádo se stalo, ale to bych prosil.
0: A jaké chceš? Teplé, studené, svařené, syrové, sladké nebo kyselé?
1: A to prosím je mi jedno. Já doma, co mamince zbyde. Tatínek říká, mléko půl živobytí, chléb půlka druhá.
0: Kája dostal hrnek nezbíraného sladkého studeného mléka a začal pít. Když paní lesní viděla, že bez přestávky pije, řekla, Kájo, ne najednou, mléko se ti srazí v žaludku a bude ti škodit. Ale Kája už dopil, utřel si pusu čistým šátkem a řekl,
1: je, tak tohle šlo také rovnou do ledvin. To bylo moc dobré. Kde pak taková dobrota, paní lesní, že by mohla uškodit?
0: Zdeňa sebou zavrněla.
1: Maminko, já chci taky mléko.
0: Ty, Zdeňo,
1: vždyť je nikdy nechceš, divila se paní. Ale když Kájovi tolik chutnalo.
0: Paní lesní přinesla i jí. A ku podivu, Zdeňa se neušklibovala jako jindy, ale vypila naráz celou sklenku.
1: Opravdu, to mlíčko šlo rovnou až do ledvin.
3: Tak už je květen měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vidím v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí a oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky, dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása, to byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju, ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť, jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho, vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zlé a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct s těžineckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprojskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
4: Děkuju,
3: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

Sedmero krkavců. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Počase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile, ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky, povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvalořeč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou navěky ztraceni? Ztraceni? To snad ne. Ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti?
Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský. Vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni, to je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou. A zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy. Já vím již, co vás trápí. A chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po tři noci ten krkavec povídal. A já nyní vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen, jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, také tebe máme želet, máme ještě poslední radost ztratit. Ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu, láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají. To byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila, než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce,
Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla, co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho jí silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptat se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. No, rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj Slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k Slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl. Vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr Slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula a když noc přecházela, přijel Slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam ji zlatovlasý mládenec z vozu sesadil, řka. Nyní si pomoz sama, a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně
ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli zlovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten, musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři divý ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezitím, co semeno vscházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese anebo krášlila své obydlí vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě a ač věděla, že jí to bratři nosí,
Přece žádného neviděla. Brzy by len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo načas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích a otec jak všelico zpovídal a nebo čítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu, a budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby do zítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo na blízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá panna překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane, a odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán pln radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všecek len, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejich paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučel, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to jí, ale také nikdo nemiloval, výjimouc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád a celé hospodářství jí svěřil.
Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Vydělat dobře, že ji miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla. Pilně předla a ani tenkrát té slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chce-li být jeho ženou. Oni si však i beze slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel, sa celý blažen poroučil sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala, ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučila nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodění. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být, ale ona si to vymluvit nedala. A konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby ji nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě.
Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jít bálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo. Ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil? Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila. Ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot, lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se od švagrů dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnouti mohla, vzali ji za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili.
Již byla ztracena, když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on ji káral řka. Děkuji Bohu, že nás ji zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil. Ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování, sednuv na koně, byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všechno zapomeňme, vždyť jsme šťastní, odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl s ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené, pokládané vrátili. A s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti?

0: kde se líhnou pohádky? Inu, jako mají kuřátka svou kukaňku, kde se líhnou z vajíčka, tak mají pohádky svou malovanou truhličku. Tak jako je kuřátko ve vajíčku a vajíčko v proutěné kukani, tak jsou krkonošské pohádky v malované truhličce a truhlička v dřevěné chalupě po prababě. Když venku nastala zima a krkonoš přikryl pole, les i louku sněhovou peřinou, zatopila prababa v peci, všichni se stulili do tepla a prababa vyprávěla pohádky, aby se zima dala přečkat do jara. Pootevřeme truhličku po prababě a poslechněme si krkonošovskou pohádku. A nelekněte se, děti, hudrování a rámusení, to je jen pán Strautenberka, který svým hospodářstvím sousedí s Krakonošovým a zlobí se na Krakonošovo počas.
1: To je zima, brr. Sotva jsem vykročil na zápraží po bavčici z fajfky, koukám, co mi to rachotí po kožeše, a on to zmrzlej čut, krucinál element. Chci si odplivnout na takovým počasí a jen to oprák zazvonilo. Chci zasakrovat Himmelaudon, ale Donnerwetter mi zmrzl pod knírem a s nimi zaflákal hubu. Hanče! No, Hanče!
2: Hned jsem tady, jemnost, pane.
1: No.
2: Neráče jen dělat mokrý ťápoty v síni. Vezmu pometlo a opráším jim z kožichu sníh.
1: Ale ti...
2: Však nám letos posílá Krakonoš šikovnou na dílku.
1: No, takovou vánici by se Krakonoš nezmohl. To snad ďábli v pekle točejí žentourem a fofrujou vo ves. Ha, lítá to jako ledové plívy mocným povětřím.
2: Pan táta Krakonoš má prej mít ve své usedlosti jarmaru na počasí a v šuplatech všelijakou sortu. Sníh, kroupy, krupky, kapky deště.
1: Ach, tak to tedy povytáhl šupe se sněhem, víc než by se slušelo. Vždyť máme jarní pouk před dveřmi. A nebo zřímnul a zapomněl přibácnout šuplík se sněhem. Taky už je dědek zapomnětlivej libercák, starým mechovatej.
3: Cože? Co si to povídal o mě, Trautenberku?
1: Anče!
2: K službám, jemnost, pane. Jen co postavím pometlo.
1: Nechat ty ťápoty a rozfajrovat vec, ať rozmrznu. Kubo!
4: Tady, jemnost, pane.
1: No, nanosí dříví k peci a nemotat se s košíkem mezi dveřmi a nevyvrzat teplo.
4: Hned jsem tu s dřívím, však ho před zimu ubilo.
1: Že ubilo? Hajnej!
5: Radšej poroučet, jemnost, pane.
1: Postarat se, ať vystačíme s dřívím do jara.
2: No. Však s dřevem šetřím, jemnost, pane, aby bylo napečení na koláče o pouti. Ubejvá ho jak v komoře mouky.
1: Že ubejvá? No tak to si půjdem pro dříví do Krakonošova. Hajnej!
5: Což mám?
1: Vypucovat flintu, jo? Když nebudou opouti koláče, bude zaječí pečinka. Však Krakonoš nemá ty ušáky spočítány. A kdyby, je to splátka za škody s dlouhou zimou.
5: Na zajce do Krakonošova? Jemnost, pane, to by mi museli zamrznout broky v laufu.
1: A jalovec na jalovcovou pečení i na kořaličku tam taky roste. A to je na úroky za všechny ty škody s počasím.
3: Cože? Já, že zůstal lidskému plemeni dlužen... Však já si na tebe došlápu, Trautenberku, a sám se podívám, jak si za mého krakonošování lidi žijou.
4: Někdo se dobývá do síně.
2: Nejspíš poutník vymerzlej, vyfoukanej z toho povětří.
1: Nechat za dveřma, vyvrzal by teplo.
5: Ale dveře se sami rozlítly, to ten vítr.
3: Bylo by tady v domě přístřeší pro poutníka.
5: No však je tam činěnice, že by psa nevyhnal.
3: A hrd něčeho teplého pro zahřát.
1: Ne, dříví ubylo a v komoře mouky taky. Plýtvat nemůžeme.
2: Jemnost, pane. Postavila jsem na plotnu hernet s vodou, aby mi ladíš po zádělu na chleba. Kdybych těma pomíjema zaklechtala žhavou vodu, vosolila a přidala pro chuť kmín. Však studánka dala vodu zadarmo. Louka kmín, houby v lese jsme taky neplatili. Můžu nalejit promerzlýmu poutníkovi do misky polívku za klechtačku a neschudnem.
3: Počkej, panenko. Všechnu vodu po chlebovém kvásku netřeba pro zahřátí jednoho poutníka. Šetříte v tomhle domě, tak odlij trochu do hrničku a nech něco na zítra. Podej mi třeba tamhle ten hrníček z police.
2: Ten kvítkovanej? Ten mám parádní, po prababě z pouti. Šetřím ho do vejbavy. Je to můj pucláček přemilej.
3: Odlej do něj vody po chlebovém kvásku a já ti ten tvůj pucláček pohladím. Postav na teplé místo a do rána bude znovu plný chlebového kvásku. Budeš mít pro chasu i pro toho, kdo zaklepá na dveře. Krakonoš, nezůstane nic zlužen. Krakonoš, nezůstane nic zlužen.
2: Panenko Svatoňovická, taková návštěva pod střechou a my neměli pána hor čím uctít. Já zaklechtala polívku pomíjema. Div divoucí, z kvítkovanýho herníčku mi neubylo. Je zas plnej chlebovýho kvásku.
4: To jak si Krakonoš ohřál dlaně v omisku tvý polívky, Anče, a pohladil herníček s kváskem, narostlo kvásku požehnaně.
2: Bude polívky pro pátek jako pro svátek.
4: A pohladil herníček s kváskem, narostlo kvásku požehnaně.
2: Bude polívky pro pátek jako pro svátek. A pro všechnu chas.

0: Rumlaj hladem, dudy. Bude polívky pro všechny chudáky.
1: To se Krakonošovi podobá. Nasadit mi chudý pocestný do baráku. Kdyby rač pohladil prase v chlívku, aby ho přibylo na váze. Nebyl by ho pouti k zahození, takový ovar s křenem.
0: Co pak okřen? Ten roste u studny.
1: Polívka, takové kysel pro chudáky. A že pro pátek jako pro svátek? A nakonec jeho pouti? Ha, jde pak mordionský hrnek. Ale že já se na to Krakonošovi kysel dopálím spravedlivým trautenberským hněvem, poletí hrnek oknem ven, tamhle, tam, do křenu i s tím požehnaným kváskem.
0: Jemnost, pane, nedělají to! Mankote, hernek letí v oknem. Chudák můj herníček, památeční spouti po prabábě.
2: A je po něm. Dopad na obruben studny do křenu.
0: A já teď, abych sbírala pod studněj střepy, hrabala jej spod sněhu ze zmerzlýho křenu. To budu mít bezucháč zdrátovaný. A kdo ví, jestli to dá nějakej dráteník dohromady?

0: chudák Anče sbírala střepy svého hrníčku do večera. A když se šla ještě ráno podívat, jestli nenajde ouško, zůstala v údivu stát. Křen se vytáhl spod sněhu a křenové listy vyrostly do rána málem v palmový háj.
1: Jemnost, pane, ráčej se podívat na ten div, co udělal s křenem krakonošův kvásek.
2: Odkud to na mě koukáš, Ančem troufalý?
1: Tady, jemnost, pane, z křenovýho háje. Jsem v těch listech dočista ztracená.
2: Na moutě? Krucaj se, element. Ten křen jak si povyskočil. Jak pak veliký má asi kořen. No ale to se před poutí hodí. Bude na párky křenu do starost. Věru mohl ten krakonoš pohladit prase v chlípku místo hrníčku, když je tolik křenu.
1: Co s tím převelikým křenem uděláme, jemnost, pane?
2: No, co se dělá s křenem? Nakoupeme! Alo, máš šír pro čeledina, ať vezme Kuba motiku.
1: Kubo, Kubíčku.
3: Tady se manče. Je, mine, to nám vyrostl pašácký křen.
2: Nedivit se, zbůj darma a popadnou z motiku.
3: Ale tak veliký křen já sám nezmůžu, jemnost, pane. Ten je nejspíš kořenem zarostlý do té studny, za ten točkovaný do betonového skruží.
2: Kuba kopne do křenu, Anče popadne Kubu za kšandy a tahat. Tak, hej, rup, hej, rup, hej, rup.
1: To rupli Kubovi kšandy. Křen tam sedí dál?
3: Tenhle křen snad ani není zelenina, jemnost, pane. To není křen, ale sosna. Terčí to vzhůru jako strom.
2: Jako strom? Přizvat hajnýho. Hajnej!
4: K službám. Jemine, co nám to narostlo u studny? No tady růstal křen.
2: Naložit s křenem jako se stromem. Tak, o čeho máme hajnýho? A čeleď, ne?
3: Radil bych na to, co kouká nad zem, vzít pilu jako na strom. A kořen vzít střelným prachem, jako se dobývají pařezy.
4: Ale takový šus by rozbil u studny betonový skruží.
1: Ale ty křenový kořeny nemůžou ve studni zůstat. Nabírala bych místo čistý vody křenovou polívku.
2: No jo. Tak zapřáhnout za křen vola.
4: Já bych radši zapřáhl pár koní a půjčil přípřež u dřevařů.
2: Jo?
5: Milačku,
6: koukněte
5: lidi.
6: Je,
5: lidi, podívejte, co se koná na tamborském dvoře.
2: Nekoukat, neokounět a taky tahat. Kuba motykou na křen, Ančen za Kubu. Hajnej, za Anče a ostatní čumilové přípřež. Já sám. Hej!
1: Hej!
0: A bylo na Trautenberském dvoře okolo křenu Rámusu jakoby dobře.

0: bývalý hrad. To nepadl Křen, to jen Trautenbergovi luplo v zádech.
1: Au, aj, so, jo, jo, jo, jo, jo, morcet
0: tahali, hadry, tahali, pár koní zapřáhli i přípřež od dřevařů a tahali a povykovali, co se jich okolo Křenu zběhlo. Křen pak Kuba s Hajným řezali pilou na prkna a vesnické tetky si nabírali Křenových pilin do nůší a chválili Krakonoše. Budou mít o pouti k párkům Křenu dost a jak čerstvého a štiplavého. Jen Trautenberg nikoho nechválil.
1: Kdyby se nesebihlo tolik lidí čumilů a očmerdačů, mohli Kuba s Hajným naložit Křen po prknech na vůz? No, a prodávat po hospodách.
2: Jemnost, pane, to by se mnoho neutržilo. Když je něčeho habaděj, lidi si nevážejí. A všechno tetky neodnesly. Zbylo dost, abych udělala z Křenových pilin jemnost pánoj Křenovou placku na bolavej hřbet. A...
0: Křenová placka valně nepomohla. Trautenberg hekal a vzdychal.
1: Mord je pout přede dveřmi a já marot? Copak můžu se ukázat hospodě kulhavej na obě nohy, shrbený jak bába pod nůší, oholý jak dědek?
0: Ba, pouť už vyhrávala. Na rinku flašinetář, u houpaček orchestrion, muzikanti v hospodě a lidu jako máku. Bylo potřeba po zimě dokoupit ledacos a kramáři se předháněli.
3: Ne, račte vstoupit! Račte vstoupit! Kdo k nám vstoupí, neproloupí! Pojďte lidi, pojďte, pojďte, k mému krámu prodám rád. Co nedostanete nikde snad? Pojďte, pojďte.
4: Hec, iškupky, hejdlo, vidle, pojďte. Tabák, nošny, fajfky, židle, kaničky.
3: Za tři kačky do kapačky. Vstupte, prosím, vstupte. Srdce z lásky, svíček, žíce. Kanafa, synohavice, písničky.
4: Parem dětkům, kulichy a panenkám, ženichy.
3: Račte vstoupit, račte vstoupit.
4: Pro tetičky, pro paničky, jemné plátno na šatičky.
0: Kde pak si asi postavil boudu kořínkář Burclvince? Ozvali se mi po zimě klouby, mám verzání v kolenou, a kořínkář mívá masti na bolesti a medikamenty, balzámy a elixíry. Aha, však už je ho slyšet a lidi se hrnou. Vždyť je zdravý nejvzácnější zboží.
5: Účinek na kuřování. Je v něm zámořská tinktura benzoe, skořicové dřevo z Ceylonu, dovezené od slonu, balzámy z Peruánu a Tolutánu a květinových esencí ze zahrad samotného Krakonoše. Pousy z Aaronovy brady jsem tam stříhal a čertův čpár zadarmo přidal a jestli na tom kořínka ztratí pámbu nebeský, mu to vrátí. Kupte si u mě koření, účinné pro všechno stvoření. Dědek si to klůtne po ránu a bába si tím namaže záda. Všechno mám, koření svatého ducha, slouhovité, svatojánské kadeře, jestřavý krev, vlčí jazyk, boží fousy, andělský traň, kozí routu, psí lebedu do kornoutu.
6: Pálečku, tomu se jazyk čele merská v hubě.
7: Čím máte pomazané driáčníku, že se vám tak čerstva otáčí?
5: Kápnul jsem si na něj derškánům, tuze oučiné archánům. Máli kramář obstát na tom světě jarmarku. Koupe si toho pasecký mlinář flaštičku, pomazal tím mlínská kola a mlín mu jede na čtyři složení. A mašin týra toho vláčku, co jezdí od Hrabečova do Rokytnice, tím lokomotivu pěkně kropí, když vzdychá do kopečka. Pojď mi pomoct, pojď mi pomoct. Jestli jde mládenec k muzice, Měl by si tím podváznout podrážky, až půjde s panenkou dokola a měl by zbot boty tanculky.
2: Ale to ne, milej kořínkáři. My, co děláme u trautenberského pána, potřebujeme spíš nějakej vix na boty do roboty, aby nám jeden vydržel od pondělka k neděli.
5: Taky mám, pěkná panenko. 7mílovej šuvix jsem připravil ve svém laboratorium. 7 sádel jsem tam mísil, aby boty tím šuvixem namazané šlapaly co krok, to 7 mil. 7 dní jsem tavil a mísil sádlo gumáří, žabí, ještí, liščí, velčí, hadí a vembloudí. Ale to mám jen pro samotného krakonoše jako úplatek za to, že můžu sbírat v jeho zahrádkách čarobejlí. A to za zdáhojivé síly lidu obecnému.
1: Cože to tady vykřikuje ten driáčník?
2: Že má masti na bolesti.
7: Že má 7mílovej šůvix pro pantátu krakonoše.
2: Třeba by měl i nějaký oučinej vix na jemnost pánů v bolavej hřbet, když ta křenová placka nepomohla.
1: No, tak to tedy ne, to ne. Driáčíku, máš boudu na trautenberský půdě a zboží schováváš pro krakonoše, jo? Tak mě naváž zrovna ten kunštament, co máš pro krakonoše.
2: Jenže to není driák jemnost, pane. Je to jen šuvix na boty, teda leštidlo na krakonošovy holínky. Potřebuje 7mílovej šuvix na svýho štýblata, aby překračoval z nás hory a údolí.
7: Má toho pantáta krakonoš k hlídání velikánský revír a lidi jsou banda pytlácká.
1: A my taky máme revír. A hajnýho troubu dobrohloupýho. Driáčíku, pocem, mě na vaš do větší pixli libru toho 7mílovýho šuvixu.
5: No, sloužím každému rád, jemnost, pane, když je to k užitku. Ale ten 7mílovej šuvix má svoje ouvej.
1: Když prodáváš krakonošovi, věz, že Trautenberg na svém zboží není menším pánem. Tak. A přijel si se svým furbergem po trautenberský cestě. Dostanu 7mílovej šuvix, jako se vybírá na mostě mýto, víš, jo? Vybírali krakonoš vstupné do své čarovné zahrádky, vybírá Trautenberg taky.
5: Posloužil bych váženému zákazníku se vší úctivostí, ale jak jsem pravil, má to své úskalí. Ten šuvix účinkuje, jen když jim naleští boty vlastní ruka. A pašnosta není uvyklý čistit boty. Na vojně měl na to vojáka pod fleka a doma služku.
2: Jemne, to já jemnost pánovi posloužím. Co by ne?
1: Děvečka si tím přimázne taky svoje střevíce, aby měla k muzice boty tanculky. No, a já se čeleji nedohlídám. Tak, ten 7mílovej šuvix si namažu na holínky vlastní rukou.
5: Jak je ctěná libost.
1: Jo, jo.
5: Ale upozorňuji, že to má ještě jedno úskalí. Navixované boty poslechnou na zaříkadlo.
1: Má paměť není děravej cedník, aby nepodržela nějaké to ententiky.
5: 7 mil je míra jako 7 dní v týdnu. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek. Neděli jakožto den sváteční do čarování nemícháme. A u toho vomastku mají boty svou značku 7 míle. Uhánějí od míle k míli. Když nejsou boty kale vyčistěny, kouzlo se může zadřít jako od řízku. Tak, tady je ta pixla pašnosti.
1: Já. Anče? Donést můj 7mílovej šuvix do světnice a připravit kartáč a stoličku. Já sám. A pospěš si, morce z hadry. No tak honem.
0: Já to dál vypravuju tuze nerada, ale zrovna takhle se to přihodilo. Trautenberg, pouť nepouť, usedl na stoličku, popadl kartáč, šuvix a moje boty Vio.
1: Vio! Pondělí, úterý, středa, hurá, funguje to. A už jsme z Trautenberga nad Maršovem. Čtvrtek? Pátek? No, a už jsme feci pod Sněžkou. A vy jo, na Sněžku důru. Povídám. Pátek? Čestek? A boty nic?
8: Pěkně vítám v našem revíru, sousede. A co to, že u nás, když je v Trautenberku pouť? Já sám jsem si naleštil boty 7milovým šumixem, abych si skočil u sousedů při pouťové muzice a trautenberský pan soused je u nás na Růžové hoře.
1: Pátek? Čestek? No co to? A boty dál nejedou.
8: A kouzlo se nejspíš zadrhlo o nějakou zapomenutou špínu. Asi nebyly vycíděné, jak mají boty být.
1: Co to? Co to? Boty? Boty bio! Jo! Bomastek!
8: Svou značku 7 míle mají boty 7 mílky naoze na Sněžce. Snad aby je pan soused vyzul a dočistil.
1: Vyzuju, vyzuju. Podívám se, kde ještě zůstalo bláto. Kde je to? Kde to je, oč se kouzlo zadrhlo? Co to? No tak boty! Boty prr! Morionský boty, praxec skodrnec, uskákali z hůru sami.
8: Běželi na svou značku 7 míle. Když pan soused nechce přijít o své boty, haha, musí za nimi.
1: No jo, jo, ale jak? Já? A pěšky na Sněžku?
8: No, hrabačovský vláček tam nejezdívá. Jenom šlapců.
1: Prachcet skodrnec. Himlaudon.
0: Donner Wetter vzal vítr Trautenberkovi u huby.
1: Donner Wetter, kde jsou všichni? Anče, Kubo, hajnej. Snad všichni netancujou u pouťový muziky.
7: Tady, tady, k službám. Muzikanti už dohráli, skládají instrumenty.
1: A ten dryáčník už taky složil krámek?
7: Ale kde pak? Ještě prodává panenkám masti na vohnětený pánce a obvazuje chasníky, co se poprali u muziky.
1: A kde je Kuba s Ančetem?
2: Tady je mnoz, pane. Aha. Já musela pospíšit k dojení. Krávy potřebujou svůj pořádek.
1: Jo.
2: Kuba čistí v chlívě.
1: Aha, to je dobrý. Anče, pozor. Vezmeš pixlu se 7 mílovým šuvixem a vrátíš ničemnému mastičkáři jeho nanicovaté zboží. Že si to s ní vyřídím, až nebudu tak, no, tak upachtěnej. 7krát jsem doháněl boty od značky ke značce. Ať se mi neobváží vkročit na Trautenberskou cestu. Já mu ukážu pátek, šestek, omastek, jo. Broky mu našiju do klobouku.
0: Anče šla, byla zvyklá poslechnout a takhle pořídila.
2: Milej kořínkáři, náš jemnost pán se dává poroučet. A jak se porád máte? Tuhlečky posílá tu pixlu, že mu 7 mílovej šuvix nějak neslouží k uzdraví. Vrátil se tu za upachtěnej. A že až se vydejchá a vzpamatuje, takže se spolu potom nějak vyrovnáte.
9: Ale děvenko přemilá, já přece nežádám doplatek. Vyřiď, že jsme si s pánem kvit. Já, jakožto ochránce zdraví, připravil jemnost pána na možné vedlejší účinky, jak to dělají doktoři. A svědomí mám čisté, jak alabastr. Ale abys neměla marnou štrapáci, tuhle mám pro tebe dárek. Je to flaštička 7krásné vody. Dodávám to komteskám na Hirschberg, když hledají ženichy. Tak ať ti taky tak slouží.
2: Děkuju, milej kořínkáři.
0: Je, mine. A co teď Anče počne s tou 7krásnou vodou? Šla s tím o radu na Kubu. A ten se rozparádil.
10: 7krásná voda? Aby mi z mýho Ančete udělala komtesu? Ančátko, přemilý, pro mý oči seš krásný dost a já nechci, aby se o tebe starala zase rvačka u muziky. Taková krášlivá voda přivodí i jiný myšlení. a hledala bys pak nějakýho prince. Je to panská věc, tak ať si s tím jemnost pán poradí.
1: No jo, to je moudrá řečku. Sedmi krásná voda není pro děvečku. Dostala by fajnový ruce a hra by jí dřeli a pometlo hnětlo.
7: A my dva jemnost, pane, jsme už dva starý koháti. A co mi s tou krášlivou vodou? A taky není jistý, jak to účinkuje. Já bych to zkusil na nějakým živáčkovi.
2: Když už to máme, mělo by to k něčemu bejt.
1: No jo, no jo.
2: Což tak s tím pokropit kozu? Mercha, málo dojí. Třeba by se líp prodávala, kdyby byla sedmi krásná.
1: Aha, no jo, no jo, no. No jo, tak sedmi krásná není to pravé slovo. Sedmi kráska je kvítko, drobounké, ztracené pod člověčí botou. Jo. Kdyby po sedmi krásné vodě narostly naší koze delší chlupy, byla by z ní koza sánská. Srdce hedvábná, rohy jak ze slonoviny a brada jako rýbrsou. Hajnej, hajča!
7: Poroučej, jemnost, pane.
1: Zůstalo ještě stát pódium po pouťově tancovačce?
7: Ještě jsme to nestačili uklidit.
1: Tak nechat stát. Pódium je jako dělané pro výstavu zvířectva. A bude v Trautmerku sláva. Co jen prodávat kozu na jarmarce a čekat, až bude někde zas jarmark. Koza v sedmi krásné vodě skropená je na medaili. Mis sánská koza. A hned ve stánku, takhle vedle, by se prodávaly sánské kozí homolky.
7: A kdo ví, jak by chutnali. Jemnost, pane, a co pak s kozou po vší slávě? Jestli bude zinačená, kozy na pastvě ji mezi sebe nevezmou. Těžko mi to leze z huby, ale i oni sám, jemnost, pane, jsou pro lidi ve vsi ne soused, ale krsty urozený pradědečky, jemnost, pán. No a já mezi dřevařema panskej hajnej. Kdo ví, jak by chutnali homolky z mlíka smutný sánský kozy?
10: Což to zkusit na něčem menším, třeba na králíkách. I doktoři prej zkoušejí léky na pokusním králíkoj. A kdyby ta sedmikrásná voda pokropila všechny králíky, co jich máme v králíkárně, byli by všichni angoráci a nemuseli by jeden druhýmu závidět. Yeah. Jako když třeba jeden ze vsi vyhraje v lotérii a pak se vozí v kočáře.
1: Anče! Anče, přinést konev, vylejt do konvetu flaštičku a vypustit králíky z kocu do zahrádky pod okny, jo? Pokropit je, takhle, jako kytky na záhoně. Já sám budu z okna přihlížet.
2: Jak si přejou, jemnost, pane. Kubo, Kubíčku, pojď mi pomoct přenosit ty králíky.
0: Jen pohádka vypoví, co se stalo. Jaký div divoucí stropila Wurzel Winslova sedmikrásná voda.

0: No vidá, jak to fungovalo. Hajné, spočítat, kolik máme těch angorských králíků. Anče, kolik sedmi krásné vody zbylo v konvi?
1: Jen dostane, já něco ušetřila, ale že zaleju...
0: No, nejspíš Mirtu na svatbu s Kubou, což? Jenže to nepospíchá. A taky ten kořínkář dluží mně. Takže ta sedmikrásná voda je moje zboží, jo? Přivez kozu ven z chlívka.
1: Mankote, kozu do zahrádky? Jemnost, pane, regiment králíku nenadělá tolik škody v zahrádce, co jedna koza. Tohle to nedopadne.
0: Když sedmikrásná voda proměnila králíky v angoráky, vylepší i kozu v sámskou. Vždyť to byla voda pro komtesky na Hiršberg.
2: Což pak o komtesky, na těch není co zkazit. Žijou si na zámku v Hedvábí a houby je jim po lidech ze vsi. Ale ta koza bude na pastvě chuděra mezi ostatníma kozama.
0: Na moje zodpovídání a přikázání. Kozu do zahrádky a pokropit ji sedmikrásnou vodou.
1: Jenom na jejich zodpovídání a přikázání, jemnost, pane.

0: je to. Tak. Máme sanskou kozu. Mis mezi kozím plemenem a 100 angorských králíků. Kubo, Kubo, připravit pódium a bude v Trautenbergu výstava ušlechtilého domácího zvířectva. A sezvat muziku na fanfáry.
1: Panenko Svatoňovická, mis koza ukousla poupěru, že 100 lístky. A místo mé volá po zámecku mundie.

0: a v Trautenbergu zas muziky vyhrávali. Nebyla to muzika k tanci pro všechny. Trubač vytroubil fanfáru pro vítěznou Miss Kozusánskou a pak byla maršparáda angorských králíků. Pak teprve veselice pro obecný lid. A všichni se veselili, jen jedna osoba ne, chudá Anče.
1: Všechnu dřinu odnese vždycky jenom panská děvečka. Ale já už to tak nenechám. Zatím poběžím, kdo tohle spískal. Pospíchám za ním do háju. Tam ho nejspíš najdu. Vzácnej kořínkáři.
2: Oh, bať, že kořínkáře najdeš nejspíš v háji. Moje pilinky se svolením samotného pána hor dávají hojivou moc těm, kdo potřebují pomoc. Co pak potrefilo panenku? Sedmikrásná voda nepřivábila ženicha? Panenka potřebuje kornout laskavce?
1: Právě, že sedmikrásná voda účinkovala až...
2: Až jak?
1: Až nepatřičně moc.
2: Jistě, že měla účinek. Vždyť jsem pro její výrobu přisypal do kádinky i pil zlatého kapradí. Holubým pírkem pilová zrnka stíral z květu o svatojánské půlnoci.
1: Milost pán to zkoušel na králíky. Máme 100 králíků angoráků a sánskou miskozu. Miskoza sežrala pelargonii v okně, mou svatební myrtu. V zahrádce spásla i koniklec a okousala stolistou růži. Nemeká mé, meká po zámecku mondie. A ti angoráci žerou jenom 4 lístky. Aby nevyhubli, než je jemnost pán z peněží na trhu, lezu kolenačky větelišti a hledám jim 4 lístky. Je tohleto život pro děvečku? Mám taky vařit, dojít krávy, prát, smejčit s koštětem a tak jsem nechala všecko stát a běžím za nima, moudrej kořínkáři, bo pomoc. Neměli by ve svým zboží oubyťovou vodu, myslím, aby toho kouzla ubejvalo.
2: No, jistě, že mám ve svém laboratorium i oubyťovou vodu. Putuju dost dlouho po uzonkém chodníčku mezi bolestí a nadějí v pomoc a pozbyl jsem kuráž říct tomu, kdo žádá o pomoc, že nemám. Jistě, že mám i oubyťovou vodu, která odebírá, co překáží. Mám oubyťovou vodu na bakule a spuchletiny a smáčím v ní obkladky na oteklé oudy. I měsíček nebeský ji ode mě odebírá, když ho má ubejvat, aby si odpočinul od koukání na lidi a lidi od marných snů. Ale záležitost s Miss Kozou a plukem králíku angoráku patří spíš do účtování mezi Trautenbergem a Krakonošem. Začalo to přece šůvixem pro Krakonošovi 7mílové boty. No, tam by se měla obrátit o pomoc, děvenko.
1: Mankote, co všechno musí děvečka oběhat? A 7mílový šůvix nemá. Já se mám tejrat do hor za Krakonošem, když se všecko semlelo, protože se náš jemnost pán s Krakonošem trumfovali.
3: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek, boty, co tady stojí, Žanče, jak 7 drahejch let? Kdo pak za tebe podojí Miss Kozu? A kdo natrhá 4 lístky pro angoráky, když si děvečka brouzdá po hájích?
1: Pán táto Krakonoši, já už si nevím jinou radu, než poprosit o déšť, abys měl 7 krásný kouzlo z naší kozy a králíků, ať jsou zas obyčejný, jak byli. A měli by, prosím, pan táto Krakonoši poslat veliký špláh, protože májovej deštíček regiment králíků nevomije. Venkoncem z té války mezi pan tátou Krakonošem a naším trautenberským jemnostpánem jsem vyšla potrestaná jenom já. A to není spravedlivý.
2: Jenom, Tak je to s každou válkou mezi potentáty, děvče.
1: Ale nemuselo by to tak bejt, kdyby byli potentáti trošku soucitní.
3: Kozinkáři, zbylo-li ti něco sedmimílového šúviksu v pixle? Pomázni tím tůlečky Aničce střevícem. Ať je doma dřív, než pootevřu šuple s deštěm a spustím na Trautenberg šplát.
1: Na 100 000krát děkuju, pan táto Krakonoši. Už běžím. Letím. Pondělí, úterý, středa, šestek, vomastek, boty, prr. Pane jo, tohle je. Kubo, hajnej, honem, pojďte sem. Pomozte králíky ven z králíkárny a kozu z chlívka ven taky, na déšť. Prší. Ne, počkat, Kubo, přines ze síně štandlík a necky. Ať se ta sedmikrásná voda nezmaří. Co oprší z králíku a kozy, to nachytám a omliju s tím jarmaru, truhlu i starý štáklový po babičce.
0: Inu, Anče je z rodu šetrných horských hospodyň. Nezmaří ani vodu. A stará jarmara i truhla tou vodou zkrásněly, jako by je vymaloval. I ta truhlička má na víku malovanou stolistou růži. A právě z ní jsem tu starou pohádku vybrala. Než se sluníčko rozehřeje naplno, poseďme ještě chvíli při teplé peci a poslechněme, jak si chtěl Trautenberg přičarovat bohatství.

0: Medí si takhle jednou Trautenberg po dobrém obědě, vykuřuje Viržínko a přijde mu podívat se oknem ven.
1: Anče?
2: Radšej poroučet.
1: Tady koukám, že se zas nějaký ptačí darmožrout přitovarišil do našeho slepičího hejna. Ode dneška se bude slepicím sypat zrní namlad pod střechu a ne na dvůr, jo? Nebudeme sousedovi Krakonošovi krmit jeho ptačí čelátku.
2: Na moutě se slepicema zobe černý pták? Ale není to kos, ani vrána. Hřebínek má jako kohout, ale to není kohout. Vždyť kvočí jak slívka, když hledá kam sníst vejce. Až půjdou večer slepice na hřad, chytím ji a vrátím do Krakonoše.
1: Ne. Se slepicema se tu nazobala, tak snese vejce do naší kukaně.
0: Když šla ráno Anče prohlížet kukaně, leželo mezi bílými vajíčky vejce umouněné jako ocazí. Anče nad podivným vejcem mudrovala.
2: Vajíčko pěkný, veliký, jak málem husí, jenomže černý, jako by je podržel v ruce kominík. Rozklepnout je do těsta, kdo ví, jestli by nebyly nudle z takového vejcete, taky umouněný. Strýčku Heine!
3: No?
2: Koukněte na tohleto vejce.
3: Která pak slípka snáší takhle vyvedený?
2: Zmizela. Nejspíš přelítla zpátky do Krakonošova. Vejce tu nechala v kukani.
3: Děvenko, tohleto vejce nebude od poctivýho ptáka. Žlůva snáší vejce kropenatý, ořešák zelený a dohněda frekatý, podobný na krkavce. Kde pak? Tohleto vejce se nepodobá na ptačí hnízdo v Krakonošově revíru. Ale třeba by věděl víc kuřínkář. Brousí po háji a zná všelijakou vzácnost i neplechu.
0: Když šla Anče do háje na klestí, vzala sebou do šátku to umouněné vejce. Věděla, kde najít kořínkáře. Právě sbíral po jaru plicník pro svou apatiku boží.
2: Moudrej kořínkáři, kdybyste se mi na tohleto vejce podíval, jdu za vaší moudrostí a zkušeností. Snesla to u nás jakási cizí černá slípka. Zmizela. A nechce to mezi svoje vajíčka, ani kvočna, ani husa. Ta to vystrkala z hnízda ven?
4: Sám nevím, děvče milé. Ale zeptám se lesních ptáků, jestli by někdo z rodu pernatých přijal takové vejce do svého hnízda.
0: Vurcel Vincel zatočil holubým pírkem třikrát dokola. Slétly se divocí holuby, lesní hrdličky i kukačky, a Vurcel Vincel chvíli naslouchal jejich vrkání a cukrování. Pak zakroužil sovým brkem a zeptal se nočních lovců.
4: Povím ti, děvče, co jsem se dozvěděl od ptáků. Ptáci, kteří vítají na oblohu sluníčko boží, černé vejce neznají. Ptáci, kteří krouží v nočních temnotách, vejce od černé slepice tulačky poznali. Nikdo z nich by je nepřijal do svého hnízda. Nevylíhne se obyčejné holátko či kuřátko, ale chramostejl.
2: Mankote! Inu, jsou všelijaký slípky. Chocholatý, kropenatý. My máme i slepice leghornky. Třeba jsou i slepice chramostejlky.
4: Vyřiď tomu, kdo tě za mnou poslal o radu tohle. Zakopejte chramostejlí vejce daleko od svého prahu pod zem a zatočte se 7krát dokola na podpatku, abyste zapomněli, kde jste tu neplechu zakopali.
0: Když Anče vyřídila Trautenberkovi radu moudrého kořínkáře, nešlo Trautenberkovi chramostejlý vejce z mysli.
1: Když kořínkář neví, tváří se, jako by s tím nechtěl nic mít. A jestli je v tom něco z černých čar a kouzel, měla by o tom vědět Ježíš Baba z Černý hůry.
0: Trautenberg se vypravil jakoby na obhlídku svého panství, ale doopravdy zamířil s černým vejcem v kapse do Černého lesa k ježibabí chalupě na Černou hůru.
5: Pěkně vítám vzácného pána. Kocoure, dej taky pozdravení. Suvo, ty taky.
1: Já potřebuju radu.
5: Ale vždyť vím. Kocour přinesl, co kocouři vymňoukali na kočičím sněmu. Jak si jemnost pán utejral nohy krstaho taškáře Wurzel Vincla. Mám na vašnostovi nohy pomoc, toť se ví. Až měsíček nebeskej začne couvat, a na místo kulatej se ukáže srpeček rohatej. Platí okoupat nohy v chlapici a říkat přitom:
4: Sviť měsíčku dvou rohej, ať mě nohy nebolej.
1: Já nedám na nějaký huhlání. Já tohle to potřebuju vědět. Pozná tvá sova chramostejlý vejce?
5: Povídá tohleto. Slepice tulačka se zobne sem tam i semínko koukolu s pšenicí a leda s jakou jedovatou bobolí. Tohle vejce by nepřijal do hnízda nikdo z ptáků. Jen člověk, kterého posedla zvědavost, může svým teplem probudit život v chramostejlým vejci. Kdyby jemnost pán počkal, polistuju v černým receptáři. Písmeno Chramostejl, tu to máme. Stojí psáno muří nohou v knize Čar a kouzel. Kdo chce vysadit vejce od černé slepice, musí to vejce zahřívat 9 dní pod levou paži.
1: Pod levou?
5: Pod levou.
1: No to by šlo. Protože na práci rukou mám čelátko.
5: Ale má to podmínku. 9 dní se nepřevlékat, nemít ani nemodlit.
1: No, tak voják se v zákopek taky nepřevléká, že jo? A za kanonády je rám, že modlitbu ani pámu nahoře neslyší.
5: A taky se nesmí po 9 dní promluvit slůvečko.
1: Jo? No, to už je horší. Kdo by komandoval chasu? Dával příkazy? To bych se musel ohlásit jako marot.
5: Když bude svrbět jazyk, je povoleno huhlat si za říkadlo. Nečesanej, nemitej, smolnou dratví zašitej, zavázanej černou nití, počítám si do 9. Kdyby to jemnostán zkusil huhlat, mohl by pak dál počítat, čeho je 1, co jsou 2, no a dál až do 9.
1: No tak to jo, počítat ještě dovedu. 1 je kolečko u trakaře, 2 jsou kolečka u káry.
5: U čísla 3 pozor,
1: co?
5: Svatý 3 krále do toho nemíchat.
1: A to jo, tak 3 kola u vozu, když 4. upadlo. A 4 kola, když to 4. přibyli. A 5. kolo do trefy, i kdyby se některé zas pochroumalo. A 6 dní je robota.
5: 7. neděli taky nejmenovat, to je ten sváteční.
1: Aha. No, tak žaludská 7. u Mariáše. 8. rota kanonýrů byla u jičínskýho pluku. A 9 je kuželek.
5: V černé knize stojí psáno. 9. den, les chramostejle z vejce ven.
1: Aha, jo. A teď bych rád věděl, jak ten chramostejl vypadá a co přinese užitku, když dá jeho líhnutí tolik starání.
5: Požehnaná i propadená lidská zvědavost. To ona žene lidi, aby se vrtali v podzemí až k permoníkům a hledali křídla, kudy vyletět nad mraky. Víc říct nemůžu, než že je marné vymlouvání, koho ta zvědavost posedne. Ale varuju jemnost pána. Za zvědavost se platí.
0: protože Trautenberga posedla zvědavost, ta družka lakoty, co se může vylíhnout z tak podivného vajíčka, nezakopal vejce pod zem, ani je nehodil se skály, ale vložil pod levou paži a zalezl s ním pod peřinu, aby bylo v teple.
2: Jemnost pán chytil průvan na tý pouti na Sněžku. Mám uvařit lipový té?
1: Jedno kolečko u Trakaře, dvě kolečka u Káry.
2: Co poudaj? Že by byl lepší plicník? A nebo tvaroh do tejla, jestli mají horkost?
1: 3 kola, 4. upadlo, 4 kola u vozu a 5. do trefy.
2: Co to melete jemnost, pane? Kubičku, jemnost pána chytá fantas. Hajnej! Co si počneme?
3: No co, budeme dělat, co jsme dělali. My s Kubou půjdeme na dříví.
4: A Anče podojí v chlívě.
0: Tak přečkal Trautenberg v teple pod peřinou všech 9 dní. 9. dne to ve vejci luplo a černé kuře se vyhrabalo ven. Usedlo na pelest postele a děkovalo hospodáři.
6: Děkuju vám, hospodáři, komu sloužím, tam se daří. Já se umím odvděčit, budu pro vás chramostit.
2: Pro pána Jána, kuře se nám usadilo na posteli, jedeš? Huš, huš!
1: Počkej, tohle kuře Anče opatrovat náležitě.
2: Nenechám kuře, jemnost pane, dělat do peřin nečistotu.
6: Nehudrujte na čelátku, co nazbírám ve volátku, složím u vás na hromádku. Nejsem vrána ani hejl, já jsem šotek chramostej.
1: Anče, Anče, tohle vzácné kuře nezavírat na noce slepicemi. Dostane ve storole vlastní bydýlko.
0: A měli pod střechou chramostejla. Nesedal v kurníku po slepičím zvyku. Když šli slepice spát, chramostejl ožíval a vzlétal. Za dne na svém bydýlku ve stodole dřímal a klímal, zavěšený hlavou dolů jako netopír. Se slunce západem vzlétal s nočními lovci, sovami a víry do temnot noci. S rozbřeskem se vracel s naplněným volátkem, co kde sezobal a nalovil a schramostil, skládal hospodáři ve stodole na mlatě.
2: Kubičku, podívej, zas přibylo přes noc ve stodole hromádka ovsa, hromádka žita a hromádka ječmene.
4: Jen jestli z tohohle obilí namele mlynář poctivou mouku.
2: Ptáku zatrachtilej, kde pak ty si nazobal přes noc tolik zrní?
6: Kikiriký kokodák, já jsem tuze mocnej pták. Kikiriký ricipic, namelete mouky víc.
2: Ale jestli si to zrní nazobal na cizím.
6: V temné noci zboží zmizí, teď je tvé, co bylo cizí. 9krát buď tomu rád, chramostejl pro tebe krat. Po práci mě nechte spát.
2: Ani ta neplecha nespí jak poctivej pták, zavěsí se dolů hlavou jak netopejr.
4: Třeba přespí zimu jako netopejři a bude od něj pokoj.
2: Ale co když ne? Co bude v zimě chramostit, když lidé sklidí z polí obilí? Kubičku, vždyť já ani na borůvky nešla na cizí mes a do Krakonošova na houby se chodilo jen s Krakonošovým dovolením. A co ti chudáci, kterým chramostejl ubírá z úrody, aby přidával na Trautenberkovo? Proč taky nenosí kamení, když toho se tady na poli rodí víc než zrní?
4: Co ty se trápíš, holka? Vždyť to jde na pánovo svědomí. On si tady pořídil toho ptáka.
2: Já se jen bojím, co bude chramostejl chramostit, až pole a bandořiště zasype sníh.
0: Když byly všude po vsi už brambory ve sklepě a jablka v komoře a polní úroda ve stodolách, šla se Anče podívat, jestli chramostejl za prvního sněhu usne spánkem netopíru.
2: Kubičku, hajnej! Jemnost pane, pojďte sem honem! Chramostejl spí zakuklenej do křídel, ale podívejte, pod bydýlkem mu svítí hromádka čehosi.
6: Kikiriký kokodák, Já jsem tuze pilný pták. Snáším na tři hromady z hnízda stračí poklady.
2: Kdyby jen stračí, straka se bere sklíčko, střípek. Ale tohle to? No, Kubíčku, hajnej, jemnost pane, rádžej se podívat. I ty jedna neplecho, jaký pak tohle to jsou stračí poklady? Což pak by straka unesla v zobáku hodinky našeho pana starosty? Bať, že jsou to starostovy hodinky. Tenhle řetěz se mu klimbá na břiše, když kráčí v neděli do kostela.
7: Uvážeš šátek, vezmeš lepší zástěru a půjdeš je starostovi vrátit. Ale co je tohleto? Radši si podívat sám, jemnost pane.
3: Počkat, tohleto vypadá na nějaký tuze starodávný klíč. Jestli to nesebral ten ptačí daremník samotnému hraběti Harachovi od truhlice pokladů. Ale harachovský erb ten klíč nenese.
1: Chásko zvědavá, málem nepustí pána, aby se taky podíval. Okay. Aha. Na klíči pravda není erb. Ale je to stuze starodávný dílny. Spíš to udělal kdysi pradědek našeho kováře pro armaru po parabábě.
6: Ukradl jsem do zobáku, co nesvede nikdo z ptáků. Děkujte mi za dary, je to klíček z jarmary, kde má pán hor, déšť a sníh uzamčeny v šuplících. Já jsem zamkl do basy krakonoší počasí.
2: Manko,
3: prach a prochy.
7: Vrom do škopku.
1: Morcet samec, no to je trefa do černýho. Anče, až půjdeš na obec vracet panu starostovi hodinky, vyřiď, ať mi pošle bubeníka. Dáme vybubnovat po všem v úkolí, že se od dnešního dne roku toho a toho přiděluje počasí na Trautenbergu. Tak, ať si lidi podají žádost. A hajnej s Kubou dojedou do Krakonošova pro tu jarmaru. Protože jen my, vrchnost pán z Trautenbergu, máme od ní klíček.
0: A tak to vypadalo, že se na Trautenbergově dvorci zařídí úřad přes počasí. Hajný dostal příkaz připravit pero a papír, až se začne s lidem obecným úřadovat a zapisovat žádosti o příděl sluníčka či vláhy a vybírat poplatky. A Anče měla vydrbat podlahu pro úřední síň. Jenže Anče praštila hadrem, přehodila přes ramena šátek a v těch střevících, co měly ještě podmazány podrážky zbytkem sedmimílového šubiksu, ubíhala k Černé hůře.
5: Pěkně vítám k nám, Anče. Kocoure, dej pozdravení. Souva taky. Však už jsem čekala, že se někdo z Trautenbergu objeví, až se ukáže, co je chravostejl zač. Já jemnost pána varovala.
2: Což pak jemnost pán, ten si pomohl. Černýho ptáka si pochvaluje.
5: Panenko, štěstí má na rubové straně lidskou závist. To už si peklo vybírá takovou daň. Kde pak oupis na duši, to si dnes peklo nežádá. Semínko závisti přinese peklu sklizeň za sedmero hříchů. V slzavým oudolí platí. Poctivě vydělaný peníz si žádá pot a mozouly. Za lehko nabité bohatství se platí jinak. Lidi si závidí, prsknou i jedovatou slinou a užírají se navzájem ten, kdo má, i ten, kdo nemá. U větších pánů to splodí ještě větší patálie. Nechci vidět tu bouřku na horách, až se budou jemnost pán Trautenberg s Krakonošem přetahovat o klíček k jarmaře s počasím.
2: Proč jste jenom vážená, Ježibabo, dávala jemnost pánovi radu, jak chramostejla přičarovat?
5: Má živnost je Ježibabí živnost a chalupu mám na Trautenbergu. Berským zboží.
2: A nestojí náhodou ve vaší černý knize, jak chramostejla odčarovat?
5: I to tam stojí, psáno. Chramostejla se zbaví ten, kdo mu uloží ukrást něco, co se nedá schramostit na poli, v kapse, v měšci, v truhlici ani v komoře. Když chramostej nedokáže splnit přání svého pána, odletí chramostit jinam, je na to zaříkání. Kdo se chce zbejt chramostejla, postaví se pod vidýlko a řekne:
8: nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černý pták.
5: My jsme teďka tvoji páni, musíš splnit naše přání. A teď už je to na vás, lidi, abyste si pomohli a vymysleli něco, co chramostej splnit nedokáže. Protože Trautenbergovi už splnil přání přetrumfnout mocného krakonaše.
0: Anče si cestou k Trautenbergu opakovala, aby to nestratila z hlavy. My jsme, Ničko, tvoji páni, musíš splnit naše přání. Jenže co si přát, aby to byl větší úkol, než přinést krakonošu v klíček od jarmary s počasím.
2: Kubíčku, lidi se už houfujou jak před úřadem. Zašlapou vydarbanou podlahu. Uvážou se na kdo ví co. Pomoz vymýšlet, co si mám přát. A rychle, než jemnost pán s hajným ty žádosti vyříděj.
7: A co by si přála, Ančátko rozmilý?
2: Víš, před poutěj jsem si přála, abys mi koupil srdce z perníku. A s nápisem z lásky.
7: A já si přál od tebe hubičku za to srdce. Já o sladším zboží nevím.
2: Tak honem vymýšlej. Co si přát, než lidi obrátějí celý Trautenberg v dobejvanej hra?
7: A lidu pořád víc. Každej se žádostěj o počasí. Mordy, joune, teď bych potřeboval hůl našeho kaprála na vojně, aby se to nějak spořádalo.
2: Je mi ne hůl. Chramostejl ti nese hůl.
6: Já jsem tuze pilnej pták. Já nelítám jenom tak. Seš teď kaprál, jak jsi spřál, abys to tu spořádal.
7: Lidi, na můj rozkaz pozor, vlevo v bok, do kola dvora, levá, levá, levá, ke vratům přímo a ze vrat ven.
2: Zblásnil ses, Kubo, což pak se takhle řve na lidi.
1: Co pak se to tady koná? Lidi, kam pak, kam pak?
2: Když on si, Kuba jemnost pane, přál kaprálskou hůl.
1: To je Kubovi podobné. Chudák si chce rád na kaprála. Když hůl, tak maršálskou.
6: Když maršálskou mají být, teď se bude teprv být.
1: Kaprále Kubo.
7: Rozkaz, pane maršále.
1: Sešikovat lidi v kumpánii a potáhneme na Krakonošovo zrekvírovat jarmaru na počasí.
2: Tak když si tu každý přeje, tak já taky. Král je víc než maršálek. Já chci královskou korunu.
6: Hned se chopím toho činu, jen si trochu odpočinu.
2: Kde pak? Ne, ne. Přines hned královskou korunu. Protože maršálka zastaví jen královský příkaz.
7: Poslušně hlásím, pane maršále, že sem letí něco zářivýho. Usadilo se to na hlavě našeho Ančete.
2: Pane maršále, zastavuju válčení. Protože vojáci všechno jen rozbijou. Vědí spíže a komory. A kdo pak má po nich uklízet ten nepořádek a sajrajt? A vy, kaprále, pospěšte napojit koně a dát jim obroku.
7: A co ty lidi na dvoře?
2: Lidi, ty vědí, co a jak. Pán Bůh ví, proč se zdravým rozumem neřídějí. Ty přece taky víš, že máš napojit koně.
7: Od královny to chci mít na papíře. A jsem zvědavej, jak si v tom králování dál povedeš.
2: Nejspíš budu mít v hlavě jako v oule. A ta koruna je na palici těžší než hernec povidel. Můj šátek byl lehčí. Přála bych si počínat tak, abych mohla mít klidný spaní.
7: Teď si na to káplá, královno, co si přát. Chramostejle, nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černej pták. My jsme teďka tvoji páni, přineseš nám klidný spaní.
0: V tu ránu se Chramostejl zvedl, zamával křídly a už ho neviděli. Nejspíš se zase někde toulá, jak slepice tulačka. Sem tam se zobne zrnko koukolu nebo jedovatou bobuli a hledá, kam by měl snést Chramostejlí vejce. A všechno se vrátilo ke svému pořádku. A Krakonoš má zase klíček k jarmaře na počasí.

0: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajnej.
1: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprás všechno. Od Sněžky až po Jilemnici.
2: Trautenberkovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
0: Povídala ponikelská bába Kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
1: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
2: No, milost pán je milost pán.
0: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
2: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vichřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
2: Milost pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a korobtve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, z pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout na...

0: na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane. To mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: a už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jeleni, panáčkují zajíci, koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Andělé, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hrůzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěn. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hora, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarostřelec on není, tak ale na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březňáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Hervot, to mi Krakonoš dělá na schvál, zrovna když mám dobrou mušku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr, kusajs.
0: O krkonožskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně! Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený vláku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat! Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole!
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechává něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankote, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají popás. Už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá. A pořád se sypou.
1: Caj se, Leben, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já věděl, že to Krakonoš tak nenechá.
1: Já se sem udusím, Himmel, Hergot!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe!
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma Koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, Srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha, inu, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká, cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o kterých jste třeba ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět.
1: To bylo tenkrát, když ještě prababička nekupovala chleba u pekaře, ale pekla pecný chleba doma, v peci. Ach je, mine pec, vytopená pro pečení chleba. Na té bylo pospáníčko v teple. Na peci si lebedil i Honza a vůbec se mu nechtělo slézt z pece dolů a vysvobozovat princeznu. No a od těch dob se říká takovým lenochům pecivál. Ale já vám povím, že pecivál bylo i potřebné a kalé řemeslo. Pecivál byl řemeslník, který vymetal, opravoval a vymazával pece, aby pec dobře pekla. A o tom prvním z nich vám teď povím. V tom čase, kdy je lidem dobře doma u teplé pece, se venku čerti žení. Z pekelné brány vyjede čertí svatba na větrných koních, aby si čertí svadebčané tancovali na hořejším světě rejdováka. Hrom k tomu rachotí na mračné bubny a meluzina se svými pišci hvízdá k tanci po všech komínech. Ach je, mine, když se čerti žení, vtrhne s nimi na svět prazlotřilé počasí. Toť, že na takový rej berou čerti jen lovce světa znalé, neskušené neberou. Darmo žadonilo jedné čerti svatbě malý čerti kučedník na pekelného topiče. Vezměte mě sebou, braši, na ten čertí bál. Když nevzali, chytil se zvědavý čertík za oca z větrného koně a tak se propašoval na hořejší svět. Letěl s čertí svatbou nad poli a lukami, nad rybníky i kostelíky, nad chalupami i nad dvory. A když se čertí svatba roztancovala nad paloukem v černém lese, už se čertík na větrném ocase neudržel a spadl dolů, jak šiška se stromu. Nepolámal se. Vždyť spadl do sněhu jako do peřiny. Jen zima s ním zatřásla, až mu vstaly všechny čertí chlupy na kožiše jako hřebíky. A tak se v té zimě na hořejším světě chytil proužku kouře a tepla a doputoval sněhem až k loupežnickému ohništi.
2: Je to ježek? A není to ježek, dohadovali se loupežníci nad čertíkem. Má to chlupy jako ježek, oči svítivé jako rys, kozlečí rohy a páchne to na 100 honů jako tchoř.
1: Špekulovali nad čertíkem, kam ho zařadit, až jejich vůdce rozhodl, ať je to, co je to, je to maličké a protáhne se to, kam se velký loupežník nedostane. A my si ho vyučíme na otvírání komor a spíží. Tak se čertík z učedníka na topičské povolání stal učedníkem na loupežnické řemeslo. Zprvu se mu to docela líbilo, v loupežnické sluji to čpělo lotrovinou jako doma v pekle a loupežníkům se zamlouvalo, že je učedník černý jako tma a na loupežnických cestách málem neviditelný. Čertík si z pekelné školy pamatoval ještě všelijaká čarovací zaklínadla a to se hodilo. Řekl hárum, fárum, žížalárum a protáhl se jako žížala klíčovou dírkou do komor a spíží, kde to vonělo vůněmi, jaké doma v pekle nepoznal. U starostů viseli v komoře klobásy a špeky, Ve mlýně voněly pouťové a svatební koláče a v chalupě u prababičky, kde pradědeček dělal a na sítech sušil kozí syrečky, to čpělo paprikou, kmínem i pepřem, až lahoda štípala čerta do jazyku. Lidé se dohadovali, jaká škodná jim vybírá z pižírny, ba i v kurnících pytlačí na vejcích a na drůbeži. Marně však líčili nástrahy a pasti. Čertík jen zašpital zaříkadlo, sezame proso žito, pust mě a nebolí to. Nastražená past hned pustila čertí drápek či ocásek a loupežníci mohli sypat do pytlů, co v komorách bylo. Máme ve vsi set sakramensky mazaného škůdníka, hudroval pradědeček, když našel v pasti u svých syrečků jen pár čertích chlupů. Nejspíš nějakej mlsnej a převelikej černej kocour, se udělá prababička. A že si na toho mlsouna arci žrouta počíhají. Prababička napekla voňavých koláčů, aby to lákalo, a pradědeček uchystal na síto syrečky peprné na jazyku. Prababička si uchystala pometlo a pradědeček hůl a číhali. A dočkali se. Bylo před poutí. Loupežníci by taky rádi něco smrsli a tak vyslali do vsi svého otvírače komor na lup. Čertík šel, ve tmě ho vidět nebylo, hárum, fárum, žížalárum, protáhl se do komory, kde to nejvíc vonilo, a už byl u syrečků a mlsal, jen mu oči svítily. A máme tě, lumpe kočičí, křikl pradědeček a ohnal se po svítivých očích holí a prababička s pometlem za ním. Čertík se tak vylekal, že zapomněl tu chvíli všechna zaklínadla a utíkal jako splašený, uskakoval před holí a před pometlem, až našel dveře z komory do síně. V síni hořela roztopená chlebová pec. Čert šup do ohně, tamtudy povede cesta do pekel. Šup z ohniště do komína a komínem nahoru, jenže to už vstávalo sluníčko boží a rozsvítilo modrou oblohu do jasu, jaký čert neznal. Ulekl se slunce a šup zpátky do komína a komínem dolů. Vykutalil se prababičce k nohám a s ním se vyvalil mrak sazí a popela. Pradědeček popadl čertíka za rohy a už ho měli. Jenže co s ním s neplechou? Ať je to, co je to, je to choudě nedorostlé, mudrovala prababička. No ale co s ním u nás v chalupě, staral se pradědeček. Pomůže mi s ohněm a popelem, bez tak se drží pořád při té peci. Má chlupy jako kominická štětka a jak prometl pec, pekl se chléb tuze vydařeně. Přitom zůstalo. Čertík přešel z loupežnického řemesla zpátky na topičské. A přece jen, když jednou letěla nad vsi zas čertí svatba, chytil se větrného ocasu a letěl s čertími svatebčany k pekelné bráně domů. Ale oubej vrátný ho dovnitř nevpustil. Tenhle není od nás, voní božidárkem. Inu čert při té službě upecí načichl chlebovou vůni a co tedy zbývalo jiného, než vrátit se k lidem. Přiučil se i lidské řeči a službě okolo pecí. Vysloužil si jméno, říkalo se mu Peciválek. Dobrou noc.

0: Kateřina se toulala lesem. Šla jen tak, trošku se podívat kolem, jak říkával myslivec. Dostala se na vzdálený kopec, proti ní malé údolíčko. Lehla si do trávy a dívala se. Co pak je to tam naproti za zvíře? Protřela si oči, jestli nespí. Byla to bílá srna. Kateřina natáhla ruku.
1: Pojď sem.
0: Srna se pomalonku blížila. Byla ještě malá.
1: Neboj se, jak se jmenuješ?
0: Albínka.
1: Já Kateřina.
0: Chvíli se na sebe dívali. Kateřina byla unesená albínčinou krásou.
1: Jak to, že jsi bílá, albínko?
0: Moje máma měla ráda bílou barvu, vysvětlila albínka.
1: A proč máš růžové oči?
0: Moje babička měla ráda růžovou.
1: Ach tak. A proč ses mi neukázala dřív?
0: Protože se bojím. Jsem moc vidět.
1: Buď ráda. Jsi taková zvláštní.
0: Já nejsem ráda zvláštní, přiznala se albínka. Radši bych byla hnědá. Mohla bych všude chodit s ostatními. Nikdo by si mě nevšímal. Nemusela bych pořád dávat takový pozor. Vždyť já nemám chvilku pokoje.
1: Nenaříkej si, albínko. Nikdo ti nic neudělá. Podívej, upletu ti věneček z jetele a dám ti ho na hlavu.
0: Proč mám mít jídlo na hlavě?
1: Cože? Jídlo? Aha, vlastně no přece pro ozdobu.
0: Se zvířat je někdy těžká řeč. A co já bych, vňukala albínka, co já bych zase měla mít nějaké zvláštnosti?
1: Žádné zvláštnosti. Já to budu mít taky.
0: A opravdu. Holčička upletla pěkné růžové věnečky z jetele a nasadila jeden sobě, druhý albínce za ouška. Albínku to rozesmálo a Kateřina byla ráda. A skotačili a tancovali si takový taneček.

0: Albínce se to líbilo. Když se zastavili, zeptala se trochu udýchaně: Poslyš, Kateřino, jak to, že se tě nebojím?
1: Já mám zelenou krev,
0: pošeptala jí holčička. A tak si hráli až do večera. Večer se Kateřina loučila.
1: Buď klidná a nic se neboj,
0: domlouvala srně.
1: Můj táta tě nikdy nezastřelí, to ti slibuju.
0: A přijdeš zase?
1: Přijdu,
0: řekla holčička.
1: To se ví, že přijdu.
0: A zase bude jídlo na hlavě?
1: Bude,
0: slíbila Kateřina slavnostně. A večer, když se ukládala ke spánku, zeptala se nenápadně táty:
1: Tatínku, víš, že bys nezastřelil bílou srnu?
0: Nikdy, zvolal myslivec. Nikdy ani já, ani můj táta, ani můj dědeček, ani dědeček mého pradědečka, zkrátka, žádný myslivec na světě od věků do věků by nikdy nezastřelil bílou srnu. A holčička v posteli se blaženě schoulila do polštáře.

Vyprávění 13. O Vojtově letu se psem Konciánkem a o tom, jak se pes dostane domů. Děti chodili na letiště s obědem každý den. Babičku Kozelkovou píchat v nohou nepřestávalo. Byla ráda, že může dědečkovi aspoň vařit. Jednou poslala rajskou omáčku, po druhé placky z povidly a po třetí nákyp. Mezitím bývaly často škubánky, protože ty jedl dědeček nejraději. Na děti byl dědeček stále velmi přísný. Nepouštěl je ani k hangáru, ani na letiště. Nevěřil jim. Byl nejraději, když se vraceli s černým kastrůlkem zpátky na pekla. Tohle všechno Vojtu mrzelo. Pořád šilhal po letadélku Káněti. Byl by se k němu rád přiblížil, ale pokaždé se mu něco postavilo do cesty. Nejčastěji děda Kozelka nebo pilot Hejduk, který teď létal s Kánětem každý den, nebo vrata hangáru, kde se letadélko občas skrývalo. Jednoho dne dědeček hned po obědě usnul. Nákyp ho tak zmohl, že ještě ani pořádně nedojedl, hlava mu už klesla na prsa, lžíce vyklouzla z ruky a dědeček spal jako o půlnoci. Anežka na něho mluvila, ale děda neslyšel. To bylo něco pro Vojtu. Vyskočil, jako když do něho střelí, a hnal se ke Káněti. Letadélko stálo uprostřed letiště docela opuštěné. Pilot Hejduk odešel a dědeček spal. Za Vojtou běžela Anežka a v patách jí byl Pepíček Slámů. Jen Kociánek se trochu opozdil, musel sežrat zbytek nákypu z dědečkova kastrůlku. Když už v hrnečku nic nebylo a také lžíce byla dočista olízaná, upaloval Kociánek za dětmi k letadelku Káněti. Doběhl tam ještě včas. Vojta už seděl uvnitř a rukama zkoušel páčky. Anežko, křičel, já tě svezu. Tváře už mu hořely rozrušením a ruce a nohy mu jen hrály. Už chtěl s letadelkem vzlétnout. Ať jde nejdřív Pepíček, volala Anežka, já půjdu až po něm. Ale Pepíčkovi se do letadelka nechtělo. Bál se i pouhého pomyšlení, že by se měl vznést do takové výše. Co kdyby se něco stalo a letadelko spadlo? Pak by se třeba odřel ještě víc, než kdyby spadl z kola. A to by zase bylo doma křiku. Pepíček si vzdychl a řekl nahlas, ať jde první Kociánek, já půjdu až po něm. Tak se stalo, že do kabiny za Vojtova záda vskočil Kociánek. Nejdřív všechno očichal a pak si sedl. Byl docela spokojený. Seděl přece za Vojtou. Jen ho mrzelo, že má pokroucený ocas. Když se rozvrčel motor, začal vrčet i Kociánek. Rychle se rozhlížel, kde je ten nepřátelský pes, který na něj takhle vsekle vrčí. To se rozumí, že žádného nenašel. Letadelko Káně se začalo mírně otřásat, pak už se měkce pohupovalo a nakonec je neviditelná síla vytáhla do výše. Vojta napětím sotva dýchal a Kociánek štěkal. Nevěděl, co se s ním děje, jeho psí bouda s ním nikdy nelétala. Potom se uklidnil, vždyť před ním seděl Vojta. A s Vojtou se nemohlo Kociánkovi nic stát. Jednoduchým pohybem ruky sklonil Vojta hlavice vrtulí a Káně se rychle hnalo kupředu. Vojta to stočil směrem k domovu. Chtěl se podívat, jak vypadají pekla zhora. Uviděl je za malou chvíli. Letadélko se řítilo vzduchem jako opravdové Káně. Vojta opět napřímil hlavice vrtulí a letadélko se s tichým broukáním snášelo k Tomešovic chalupě. Nevysoko nad ní se téměř zastavilo. Vojta se podíval dolů. Uviděl dvorek za hranicí dříví a vozík přichystaný k odjezdu. Maminka pojede na trávu, pomyslel si.
Na střeše si hověl kocouru rozum a blízkavé oči otáčel po letadelku káněti. Chvilku nevěděl, co má dělat. Číhal právě na nějakého ptáčka, ale ten, který se zrovna snášel dolů, se zdal kocourovi rozumovi přece jen trochu velký. Kocour si nebyl zcela jistý, jestli by ho dokázal zakousnout. Kromě toho tenhle velký pták protivně vrčel. Kocour rozum se tedy raději zdvihl, přeběhl střechu a zmizel v půdním vikýři. Hůňatý ocas za sebou táhl jako královskou vlečku. Při tomhle útěku přes střechu ho zahlédl kociánek. Rozštěkal se, protože se s kocourem rozumem neměli rádi. Kociánkovi připadal moc černý. Kociánek chtěl dokonce vyskočit z letadla na střechu a kousnout rozuma do nohy. Ale to dost dobře nešlo. Stěna kabiny byla sice průhledná, ale ven nechtěla kociánka pustit. Na dvůr vyšla Vojtova maminka. Zastínila si oči a dívala se na letadélko, které viselo ve vzduchu jako ozdoba na vánočním stromku. Vojta dostal strach, aby ho snad nepoznala, a proto se raději vznesl o něco výš. Ale maminku Tomešovou ani ve snu nenapadlo, že by mohl být uvnitř letadelka Vojta a dokonce se psem kociánkem. Jen se podívala, pak popadla vozík a jela pro trávu. Vojta byl šťastný, jak krásně létá a jak všechno dobře vidí, ale kociánek spokojený nebyl. Štěkal a chvílemi vil, uviděl Tomešovic chalupu a chtěl domů. Už se mu v letadelku nelíbilo. Chtěl mít pod nohama obyčejnou pevnou zem. Kociánku, okřikoval ho Vojta. Nebylo to nic platné. Kociánek si stále mlel svou. Mermo mocí chtěl dolů a domů. Vojta tedy poodlétl zastavení a přistál s kánětem na louce. Pootevřel kabinu a kociánek z ní vyrazil, jako by mu za ocasem hořelo. Upaloval k domovu a ani jednou se neohlédl. O létání už asi nestál.

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
2: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
0: A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem.
2: Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá.
0: Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula.
2: Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice.
0: A z kapsy u zástěry vyhrabala notes.
2: Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula.
0: Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
2: Je to pravda?
0: Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
2: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
1: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto,
0: hubovala vrchní čarodějnice.
2: Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
1: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože?
0: Vykřikla vrchní čarodějnice.
2: Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
2: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.

0: tlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne domdlo. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka partě, já jsem z toho Janek, to se mám jako vdát nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolina řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nače Žovka řekne, tak to zase ne. Viděla jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá. Víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou opici bych si nevzal, to by bylo pod mou úroveň. Jenže vy jste ředitelka, madame, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře pračku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schodky a zábradlí, to je hrůza. Ale Žovka řekne, jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama a zavede Harryho tam, kde bydlívali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne, no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon dieu? A Žovka řekne, pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Větoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Vyšovou, ale Sir Harry řekne, cože, já se mám stýkat s nějakou myší. Promiňte, to není společnost pro mne. Ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant, diamantový, paní Liška, stříbrná, pan Hrozníš, královský a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá. Výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedá se mi žaludek, když se musela jíst totež, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, vy? T Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka se svou partou. Načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální, pozvat toho opičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan Hrozniš Královský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzi se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekl dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být?
2: To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry, ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst.
1: A pan Veverka řekne,
3: to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu.
1: Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně.
2: Načež sir Harry zařve, o co to má znamenat?
1: A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné. Aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: potlačit, přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umama, umama, umama, umama.
1: Jednou, bylo to zrovna v pátek 13., došlo v zoologické zahradě k strašnému maléru. Tak se mi zdá, povídá slečna pokladní, že se tady krade.
2: No vážně, paní ředitelko, říká pan Veverka, určitě tu máme zloděje.
1: No to snad ne, povídá Žovka, to bych se na to podívala. A tak se na to jdou všichni tři opravdu podívat. Jdou do skladiště, kde se ten hrozný malér stal. Pan Veverka odemkne a v tu ránu je Žovce jasné, že je to s tou krádeží pravda pravdoucí. 5 konzerv zajíce na smetaně je pryč, je to jasné jako facka. Ještě včera, prosím, pěkně tu byli. Tak ono se u nás krade, povídá Standa Klokan, když se parta večer sejde. Kdo pak toho zajíce na smetaně asi tak čmajzdl? Že by pan Lev nebo pan Zubr? Že by paní Medvědová nebo pan Ptakopisk? Ale Žovka řekne, o těch pár konzerv ani tak nejde. Horší je, že jestli se to nevyšetří, přestanem si všichni navzájem věřit, což by byla tragédie. A Karolína řekne, to je teda fakt. A zatímco parta takhle smutně uvažuje, na druhém konci zahrady je veselo. Pan Nosatý slaví své životní jubileum, k večeři mají zajíce na smetaně, hostům náramně chutná, je to na nich vidět, vůně se táhne až do vedlejší klece a paní Pštrosová povídá. Cítíš to, Gerharde, zajíc na smetaně, to musí být dobrota, kde to asi vzali? V tom ale slyší, jak pan Nosatý povídá.
3: Ta pitomá Žovka dlouho ředitelkou nebude, to mi věřte. Ředitelem budu já, mám k tomu všechny předpoklady.
2: Správně, no ano, bravo, to je ono. Podle nosa poznáš kosa.
1: Volají nadšeně hosté. To bude Žužo, až bude táta ředitelem, pochvaluje si Eman. A tak ta slavnostní večeře pokračuje dlouho do noci. Ale druhý den sotva začne Žovka úřadovat, vtrhne k ní Karolina a řekne. Teď se podrž. Potkal jsem Emana, toho kluka obnosatý. A představ si, že je samý vlek od smetanový omáčky. To je přece důkaz jako hrom. To není důkaz, to je na nejvíc stopa, řekne Žovka. To by chtělo svědky. A Karolina řekne, když svědky, tak svědky. A jde rovnou k Pštrosovu. Jenže paní Pštrosová, když slyší, o co jde, zavře ji rovnou před nosem.
2: To tak, Gerharde, pan Nosatý se stane ředitelem a pak si to s náma vysvětlí. Žádný svědky dělat nebudem. Vyhnem se maléru a uděláme tohle.
1: A jsme v háji zeleném, řekne si Karolina. Teď už z nich nikdo nevypáčí ani slovo. A večer, když se parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni jsou celý schlíplí a dokonale bez nálady. Škoda, mohli jsme odhalit zloděje. Měli jsme dokonce svědky. Jenže s těma Pštrosovejma nikdo nehne. Je to jejich starý trik. Strčí hlavu do písku a vyhnou se odpovědnosti. Ale Žovka z nenadání řekne. Jenže vážení, my je převezeme. Jde se. A hned tak jdou, ale strašně potichu, aby nikoho nevzbudili. Manželé Pštrosovi spí, pravda, trochu nepohodlně. Nemají vůbec ponětí, co se děje. Květoslav má sílu jako pravý slon, takže to jde hladce a pak začne veliké stěhování za naprosté tichosti, což pokračuje, věřte, nevěřte, celou noc. Takže ráno, když vyjde sluníčko nad obzor, vypadá to u Pštrosů jako před malováním. Ale to už se míří pan Veverka s větrákem, což byl samo sebou taky nápad Žovky. Pštrosovi si řeknou, Hergold, nějak se zvedá vítr. No, taky se ochladilo, vezmeme si něco na sebe. Jenže pak vykulí paní oči.
4: Gerharde, pro pana Jana, koukni se, někdo nás přes noc vykrát.
1: Vypadá to tak, řekne pan Veverka.
2: Měli byste to hlásit, aby se zahájilo pátrání.
1: A pštrosovi běží hlásit krádež, běží, co jim nohy stačí, a když doběhnou, volají.
4: Paní ředitelko, to je hrůza. Byli u nás zloději a vzali nám, co mohli. Nemáme nic, ani kartáček na zobák.
1: Ale Žovka řekne, ba ne, já vám nevěřím, že by se v naší zoologické zahradě mohl vyskytovat nějaký zloděj. Tady žijí pouze zvířata poctivá, která by neocizila ani jednu zaječí konzervu. Natož celé bytové zařízení, s tím na mě nechoďte. A ti dva si řeknou, bližší košile než kabát, a tak paní křičí, co jednu, pět jich ukradli, no víď, Gerharde, my jsme svědci, ten zloděj je pan Nosatý, abyste věděla, paní ředitelko.
2: A pan Nosatý se nakonec přizná, má z toho náramnou ostudu, ale od toho dne si celá zoologická zahrada zase navzájem věří.

0: nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Mama, mama.
1: Jednou, zrovna když má Žovka nejvíc práce, otravuje jí celé dopoledne moucha Irča. Nedá pokoj a nedá pokoj, až se Žovka rozčílí a povídá. Irčo, ty si koleduješ o malér, to by tě mohlo set sakramensky mrzet. Leď si hrát někam jinám, radím ti dobře. A Irča si říká.
2: Koho bych tak mohla otravovat? Takhle pana tapíra s rodinou, zkusím to, la la la.
1: A opravdu u tapíru otravuje a otravuje, takže to netrvá moc dlouho. Pan tapír je v ředitelně a rozčilně povídá.
3: Teda já jsem klidil s paní ředitelko, vy mě znáte, ale jestli nám ta otravná Irča nedá pokoj, pak, tak za sebe vážně neručím.
1: A tak, když se večer sejde parta v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka. Poslyšte, vážení, co kdyby si někdo z vás vzal na starostu Irču, co věčně otravuje v klecích a výbězně? Nebylo by marný naučit jí slušnému chování, než jí někdo něčím praští? Načež řekne Květoslav. No a co? Tak bude ho jednu mouchu míň. Ale Karolína na něj vyjede. Ty jsi teda pěkný sobec, Květoslavi, jen co je pravda. Jestli si myslíš, že jenom velcí tvorové mají právo na život a ti mrňaví ne, tak seš vedle jak ta jedle. A Žovka řekne, správně, Karolíno, právo na život se centimetrem neměří. Příští den dojde k maléru, jaké se občas v zoologických zahradách stávají. Stačí maličkost a je zle. Paní vůbec netuší, že něco vyvedla. Je to hrůza. Tentokrát na to doplatí Zbyněček tapír, chudinka malá, kdo ví, čemu ta hloupá dáma pokazila přes hrůza. Tentokrát na to doplatí Zbyněček tapír, chudinka malá, kdo ví, čemu ta hloupá dáma pokazila příško. Pan doktor Slepička je

0: To speciální léky, paní ředitelko, nejlépe z Jižní Ameriky, kde tapíři žijí. Já s tím bohužel asi nic nesvedu. Pan doktor Slepička se vrací zpátky k Zbiněčkovi a Žovka uvažuje, jak to zařídit s tím lékem z Jižní Ameriky. Ono to není tak jednoduché, pane bože, taková dálka, uvažuje Žovka, a jak tak uvažuje, dostane nápad a zavolá Irču. Potom čeká, dokud moucha nepřiletí, a když se objeví, řekne jí: koukej, Irčo, ty nemáš co dělat, pořád jenom otravuješ. Nechci zaletět do Jižní Ameriky a něco tam zařídit? A Irča celá nadšená letí na letiště. Žovka jí všechno vysvětlila, takže stihne přímou linku do Caracasu. Všechna místa jsou bohužel obsazena, ale Irče to nevadí. Sedne si hezky na strobe hned vedle lampičky, seznámí se tam s jednou starší mouchou, je to paní Alžběta. Letí už po třetí za dcerou, ve všem se vyzná, říká Irče: tak, a teď si dáme něco na zub. Leď hezky za mnou. A pak spolu hodí v kuchyňce, kde je připraveno jídlo pro pasažéry. Cesta příjemně ubíhá, hodiny letí, než se Irča naděje, Jižní Amerika je tady. Jsme na letišti v Caracasu, toto uteklo, že ano. Obě mouchy vystoupí, ale než se rozloučí, zaletí paní Alžběta s Irčou někam, kde je plno much, vyhřívají se u moře hezky na sluníčku. Irča se tu seznámí s exotickou mouchou jménem Dolores, je to hodná holka, slíbí, že Irča pomůže, zaletí s ní do pravé jihoamerické džungle, kde žije mnoho tapířích tatínků a maminek, kteří mají plno dětí, chlapečků a holčiček a moc dobře vědí, co mají dělat, když nějaké tapíří děťátko onemocní. Jenže právě tohle pan doktor Slepička neví a Zbiněčkovi je proto hůř a hůř. Vystřídal už všechny barvy a paní tapírová prosí:
1: zachraňte nám ho, pane doktore, proboha živýho, dělejte něco. Teď dostal další barvu a ta vypadá obzvlášť nebezpečně.
0: A opravdu, tohle je nepěkná barva, zřejmě se blíží konec. Pan doktor Slepička je z toho chudák na mrtvici, přibíhá i Žovka, poslala ji pro ní. Nedá se nic dělat, paní ředitelko, říká pan doktor. Ale zrovna, když tohle povídá, vrací se Irča z Jižní Ameriky, sotva dechu popadá a řekne:
2: abyste věděl, pane doktore, tak ten speciální lék se jmenuje Hermánek, Hermánek.
0: A tak paní tapírová vaří celou noc Hermánek, ta nemocná chudinka ho pije a pije, a když ráno vyjde sluníčko, Zbiněček tapíruje úplně fit jako rybička. A Žovka si pozve celou partu k sobě a řekne k Větoslavovi: tak vidíš, ty chytrej, i ten nejmenší tvor na světě může být někdy někomu dobrý, jako ta malá Irča, co nás všechny sem tam otravuje. A pamatuj si, kdo je nějak užitečný, ten má taky právo žít. Načež to Květoslav pochopí a řekne:
3: jasný.

Je právě 1. července, venku je jako v ráji. Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, brouká si veselou písničku. Když v tom někdo zaklepe na dveře, je to pan Fenek, pozdraví, bez říkání se usadí a začne číst ze svého notičku prapodivné věci. Tak například 3. června nadával pan Mandril na pana Veverku. 18. června řekla paní Medvědová, že oběd se nedá jíst. A 25. řekl pan Jaguár, že Žovka je na napito

0: A Žovka kouká jako spadlá z višně a pak se ptá, proč jí to pan Fenek Klindy Pindy povídá.
1: Mám nejdelší uši a všechno slyším. A co slyším, to hlásím vždycky prvního na ředitelství. Vaše předchůdkyně vás prosím, jak si neinformovala. To je chyba. Vždycky jsem za to prosím dostával buchtu cukrem bohatě sypanou.
0: Žovka zalapá po dechu, pak se ale uklidní a zavolá do kuchyně, aby připravili buchtu pro pana Fenka. Nače se pan Fenek s úklonou odporoučí. A když se večer parta sejde a Žovka vypráví, že pan Fenek je prach zprostý donašeč, Květoslav řekne, no to je hrozný. A Bořivoj řekne, no to je strašný. A Emil řekne, no to mě podržte. To musí být teda příšerný charakter. Akorát Karolina řekne, ne, ne, s tím by se měl něco dělat. Aby se to ten Fenek odnaučil. S tím ovšem Žovka vřele souhlasí a řekne, výborně, panstvo, tak něco vymyslete. A potom plynou krásné červencové dny jeden za druhým. Parta přemýšlí, jak odnaučit Fenka donášet, ale ať přemýšlí, jak přemýšlí, nikoho nic nenapadá. Dokonce i Karolina, přestože sežrala tolik knih, je dokonale bez nápadu. To jsme vážně taková parta zabedněnců, říká si Emil, je to vůbec možný? Taky Žovka je pekelně nervózní, zítra je totiž prvního a pan Fenek zase přijde. V tom se ale objeví Standa a šeptá, mám nápad. Zavře okno, aby ho pan Fenek těma dlouhýma ušima náhodou neslyšel a sdělí Žovce, že k tomu nápadu potřebuje akorát dvě buchty cukrem bohatě sypané, což Žovka okamžitě zařídí, Standa si dá buchty do kapsy a řekne Žovce, dnes za náma nechoď, ale drž nám palec. A odpoledne zajde Bořivoj k panu Fenkovi, pozve ho na kus řeči večer v prázdné kleci po panu Pásovci. Pan Fenek slíbí, že určitě přijde, takový zájem o jeho osobu mu pochopitelně lichotí. Doma si poznamená, že se ta mládež tajně schází v té a té kleci a večer se do té klece vypraví. Po sezení je to velice zajímavé. Jeden říká to a druhý zase ono. Karolina vypráví o krutovláci Neronovi. A v tom na to Standa povídá, poslyšte, to mi připomíná naši ředitelku. To je taky pěkný krutovládce, ten Nero je proti ní hadr. Přitom je pitomáš běda, řekne Květoslav. A jak je drzá, řekne Emil. A jak je chamtivá, řekne Bořivoj. A zrovna když se pan Fenek modlí, jen aby to pro Boha všecko nezapomněl, povídá Standa, doufám, že to na nás neřeknete, pane Fenku. To by byl malér, zhrozí se Květoslav, ale pan Fenek se málem urazí. No dovolte, mládeži, co si o mě myslíte? Načež mu za to mlčení dá Standa dvě buchty cukrem bohatě sypané. A pan Fenek si v noci pochutává na buchtách a říká si, to bych byl blázen, abych tu partu prásk. Dali mi víc než ředitelka. Tu mládež si budu naopak pěstovat, jako v peřince. A ráno se ozve zaťukání na dveře. Pan Fenek vchází, je totiž prvního, vytáhne notýcek a řekne. Moc toho tentokrát není, paní ředitelko. Akorát 9. pan Mravenečník nadával na klimatizaci. Paní Supová měla remci kvůli teplé vodě a to je tak všechno. To víte, červené, cukurková sezóna, můžu si jít pro svou buchtu. Jenže v tom se sem hrne parta jako velká voda a Standa povídá. Jdeme se vám omluvit, paní ředitelko. Včera jsme o vás moc ošklivě mluvili. Já jsem u vás řekl, že jste drzá, já zase, že jste úplně pitoma. Zkrátka mluvili jsme o vás příšerným způsobem. Byl u toho pan Fenek, všechno to slyšel, ale dali jsme mu dvě buchty cukrem bohatě sypané, aby na nás nic neprozradil. A Žovka povídá. Mládež, pan Fenek na vás opravdu nic neřekl. Je to čestný jedinec a opravdový charakter, který slouží poctivě tomu, kdo dá víc. A pan Fenek jde domů, stydí se, je červený jak rajské jablíčko, notýsek zahodí a v ředitelské kanceláři se už víckrát neukáže.

0: zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotači tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Umbaba, umbaba, umba, umbahu.
2: Jednou pozve Žovka slečnu pokladní k sobě, aby se koukli na přehled návštěvnosti. Uvaří si k tomu vonavou kávu, ale zrovna, když jí slečna nese ke stolečku, objeví se ve dveřích starý pan Vlk, největší dobrák z celé zoologické zahrady, který by kuřeti neublížil, očividně na tom velice špatně, ne-li hůř. Žovka se ptá, co se mu pro boha stalo, co se mu přihodilo, jenže pan Vlk místo odpovědi prosí o prádelní šňůru, aby se mohl v klidu oběsit, přestal ho totiž bavit svět a nechce se mu žít. Žovka tedy pošle slečnu pokladní pro prášek na uklidnění a pak řekne: konec legrace, chci vědět, co se vlastně stalo. Načež pan Vlk vypráví, že šel ráno jako obvykle pro noviny kolem lví klece, že lvíčata začala z nenadání příšerně ječet, řvát a prchat jako před nějakým strašidlem, že se ptal pana lva, co to má vlastně znamenat, a že mu pan lev řekl:
3: už se tu prosím nikdy neukazujte.
2: A starý vlk pláče:
4: to jsem dopad. Víďte, paní ředitelko.
2: Ale Žovka řekne: počkejte, pane vlk, počkejte. A zjistil jste si, o co vlastně jde? To bylo totiž tak, paní ředitelko. Vypraví ten starý dobrák: paní Plameňáková měla včera narozeniny, manželé lvovi ji šli přát. Děti jim slíbila ohlídat paní Tigrová a neměla nic lepšího na práci, než číst zrovna tu pohádku, jak můj dávný předek, který musel být tedy naprostý šílenec, no jinak to není možný, napřed snět jednu starou brýlatou paní, která mu tedy vůbec nic neudělala, a potom její milovanou vnučku jménem Karkulka. Ale ani ty dvě veliké porce mu nestačily, paní ředitelko. A tak zbod ještě nadlesního, no což si paní Tigrová nejspíš vymyslela. Lvíčata potom křičela ze spaní: chudák pan lev, no ten nezahmouřil oka. Paní zkusila dát dětem nějaký obklady, ale byl to ještě horší. No zkrátka, no zhrůzy, paní ředitelko, co vám mám povídat. A když jsem se ráno objevil já v živé podobě, začalo to všechno znova, možná ještě hůř. Zkrátka, dělám té rodině vážné starosti. Nejmladší prý ze mě dostalo cukaturu. Takže teď víte, proč chci tu prádelní šňůru. Takový život mě totiž netěší. Ale Žovka řekne: o té šňůře už ani slovo, to vám povídám. Slečna pokladní má pro vás prášek, teď se jděte domů hezky vyspat, však ono to nějak dopadne. A když se večer sejde Žovka s partou a řekne kamarádům, co se stalo, Bořivoj se začne smát.
5: To jsou mi teda pěkný lvy. Copak to jsou nějaký lvy? To jsou strašpitlové. Z těch rostou ty pravý králové zvířat, se mi zdá.
2: No právě, řekne Žovka, to je právě to, co mě trápí. Ta lvíčata by měla dostat pořádnou lekci, jenže jak na to? V tom ale Žovka řekne: správně. Panstvo, už to mám, dostanou lekci, jak se patří. A vede partu do skladiště prádla. A tak se před lví klecí objeví 6 záhadných strašidel, lvíčata vyskočí z postele a řvou jako pominutá. To nejmenší strachy, dokonce omdlí, je to hrůza. A tohle se prosím opakuje noc co noc. Paní Lvová každé ráno energicky žádá, aby se to strašení přísně vyšetřilo. Žovka jí každé ráno řekne, že se na tom pracuje, táhne se to už dobrých 14 dní, ale když něco trvá dlouho, kde kdo si na to zvykne. Lvíčata pláčou čím dál tím míň, nakonec už nepláčou vůbec a když se jedno strašidlo přiblíží moc blízko, dostane pohlavek jako hrom a uslyší hlásek, který říká: Moci s náma nehlej, my jsme lvi. A když se pak parta sejde v prázdné kleci po panu pásovci, řekne Žovka: Tak přátelé, to bychom snad měli. O budoucnost levíčat se nemusíme bát. A pak se prostěradla odnesou do prádelny a Žovka si pozve pana Vlka a poradí mu, aby si pro ty svý noviny chodil tak, jako si pro ně chodil dřív.

0: Vánoce se v zoologické zahradě poznají jako všude jinde. Žovka má víc práce než kdykoliv jindy, vymýšlí dárky pro zvířata, což není vůbec nic jednoduchého. Pan Veverka jí radí, jak umí nejlíp. Pan Medvěd by měl dostat láhev pravého medu od lesních včel. Pan Mravenečník aspoň kus mraveniště, což vůbec nebude jednoduché. A jak tak ten seznam dávají spolu dohromady, objeví se ve dveřích slečna pokladní se zprávou, že přijeli ti páni z televize, kteří se už ohlásili včera. Přijeli natočit aktuální reportáž o tom, jak zvířata v zoologické zahradě tráví své Vánoce, což bude mimochodem pro zahradu užitečná reklama. Žovka to vítá a požádá pana Veverku, aby byl televizním pracovníkům celý den k dispozici a ve všem jim vyhověl. Načež pokračuje v práci na tom dlouhatánském seznamu. Jenže pár hodin uteče jako voda. Lidé z televize skončili svou práci a jsou tu zas. Režisér je tedy naprosto spokojen. Práce šla jako po másle až na jednu maličkost. Až na jeden zádrhel v kleci lenochodu. A když se Žovka zeptá, co se stalo, řekne pan režisér.
1: Zbláznil se vám lenochod. Paní ředitelko, měla byste ho dát do cvukárny. No, to je všechno. Tak, nashledanou.
0: A tak sotva ti lidé z televize odjedou, žene se Žovka ke kleci lenochod.
1: Píká se to Jirky lenochoda,
0: říká pan Veverka.
1: To je ten malý kluk vpravo, no, tam nahoře.
0: A Žovka řekne, poslyš Jirko, co má tohle znamenat? Ty nevíš, že tohle lenochodí dělat nesmí? Podívej se na svoje rodiče. Podívej se na svého bratra Stanislava. Lenochod je nejpomalejší zvíře na světě. Co pak vůbec může skákat po větvích? Vzorný lenochod visí hlavou dolů a ani se nehne.
1: Říkáme mu to 100krát za den, paní ředitelko.
0: Stěžuje si tatínek.

0: stěnu,
1: řekne maminka. Jenže mě to nebaví, viset jako hruška na stromě, řekne Jirka. Mě baví tohle, koukněte se. Já chci být takový umělecký akrobat, jako jsou kočkodani. A já jim budu. On se vážně zbláznil, řekne Žovka, když se sejde večer se svou partou jako obvykle. V kleci ho přece nechat nemůžu, lidi by to vyloženě mátlo. Lenochod se musí chovat jako lenochod, to je marný. Veřejnost by si mohla právem stěžovat. Poslyšte, a co kdyby jsme mu kolektivně domluvili? Třeba by to pomohlo. A tak si naše parta Jirku skutečně pozve. Kolektivně mu domlouvá a domlouvá, jeden mluví líp než druhý, až se chudinka Jirka rozpláčí jako malé dítě, ale nakonec však řekne. Nezlobte se, vážení, já bych vás rád poslech, ale já nemůžu, koukněte se. Já chci být umělecký akrobat, jako jsou kočkodaní, a taky jim budu, to máte marný. Mám to prostě v krvi, jinak to nejde. Tohle mě baví, tohle chci dělat a basta fidli. A když to nemůžu dělat jako lenochod, tak tím lenochodem nechci být. Takže mousta, mousta. Tak tohle tedy nikdo nečekal. Tohle tady ještě nebylo. Lenochod, který pověsí svůj úděl na hřebík, to je teda gól. Ale když všeobecný zmatek opadne, povídá Karolina. Mně se na tom klukovi líbí, že je do té akrobacie takový zapálený. Je to vyložený talent. A talentu se má, pokud vím, spíš pomáhat. A Žovka uzná, že má Karolina pravdu, jde pro chudáka Jirku, který mrzne venku na dvoře, a zavede ho do pavilonu opic mezi kočkodany, kterým se teď Jirka docela podobá.

A pod stromeček dá Žovka Jirkovi jako dárek slavnostní potvrzení, že to tak už zůstane, protože Vánoce mají být svátky radosti, a to pro každého.

0: Ještě ten den k večeru uspořádal krátký průvod.
1: Napřed půjdu já, za mnou ty, mamo, nakonec strýček. Trumpetu máš, mami, a taky to lepidlo poneseš. Tady máš ty, strýčku, čineli, tak pěkně jeden dopředu, druhý na záda. Plakát máš,
0: na plakát ovšem Vasil nezapomněl. Nesl jej svinutý před sebou oběma rukama jako svátost. No ano, uhodli jste, to byl ten papír, co včera tak pracně pokaňkal.
1: Tak a já ponesu buben a paličky a taky ještě štětku.
0: Buben měl Míša zavěšený na krku, přikrýval mu celé jeho bříško. Štětka byla přivázána na dlouhatánském bydle, třikrát delším než Míša sám. A jak ji nesl přes rameno, narážel ji do větví stromů, div s ní v celé své slávě neupadl. Chvíle mi udeřil několikrát paličkami na buben a zaspíval.

0: pojďte všichni ven. Dost lidi neviděli, co chystáme na neděli. Hola, hola, hej, nikdo nezmeškej.
1: V okamžiku byl kolem průvodu velký houf vesnických kluků, děvčat i dospělých. Naši kumštýři však na nikoho ani okem nepohlédli a důstojně kráčeli rovnou k návsi. Když docházeli k obecní tabuli, zavolal Míša tiše na mámu a Vasila. Já sám. A namočil štětku do lepu. Přelepil Vasilovým plakátem celou tabuli se všemi jejími vyhláškami o dražbě a o svatbách a hned také hezky hlasitě vyvolával, co stálo na plakátě.
0: Jediné představění. Je to známý krotitel Vasil s jeho rezírovanými medvědami a šelmami s veškerou úctou. Vasil, ředitel cirkusu a zkoušený medvědář.
1: Tak zavelel.
0: Raz, dva
1: a uhodil na buben. Barbora zavřískala na trubku a Vasil do toho rámu se zčinil.

0: Buch, buch, buch. Ozývalo se v neděli po obědě z louky za ohradou posledního statku. Barbora s Vasilem zatloukli do země v kruhu kolíky, spojili je provazem a cirkusová aréna byla hotová. Vasil se majestátně postavil nahoře na schůdkách a zařval tak, že sebou nejblíže stojící škubli. Vylictění páni a dámovi, jako první číslo našeho senzačního programu předvede se vám nedorostlé mládě bengalského medvěda. Má na jeho věk strašlivou sílu a po celé Evropě i po širém okolí je mu proto nazýváno silný ctibor. Ten samotný silný ctibor vám představí jeho ukrutnou medvědí sílu přetahováním námořnického lodního kotevního lana. Vy samý, velectěný publikum, ho můžete vyzkoušet a táhnoutí na jednom konci třeba 17 siláků na jednou. Barbora zatím rozvinula od vozu provaz, na jeho prostředek navázala červenou stužku a pod ní na zemi vyryla čáru. Míša v zápasnickém postoji očekával soupeře. Začali se pomalu hlásit. Nejdřív výrostci, pak i muži dospělí, až jich bylo na druhém konci provazu celé klubko. Na Vasilovo znamení se vzepřeli nohama o zem a všichni táhli, až lano napětím drnčelo. Míša se však jen usmíval. Papírové, na vás mi stačí jedna ruka. A opravdu? Opravdu si druhou opřel furiansky v bok a přesto se stužka nad rýhou ani nepohnula. Celý ten roj mužů na Míšovu sílu nestačil. Najednou rup! Provaz prudce povolil a klubko na konci se svalilo na jednu hromadu. Když se obecenstvo vzpamatovalo z leknutí, spatřilo Míšu zasypaného hromadou prken z ohrady, mezi prkny pak trčel kolík s uvázaným koncem lana. Tak ne, Míša, ale ohrada držela provaz na Míšově konci a pak se i ona sama pod náporem tolika paží poroučela. Vasil rychle vyvolal druhé číslo tajúplné zmizení medvíděte před zraky celého vylectěného publika za rozprostřeným prostěradlem. Ale ani to se nepovedlo, když Vasil zvolal čárý márý fůk a spustil prostěradlo. Míša s naježenou srstí ustrašeně seděl před vraty a dírou ve vratech, kterou měl tajúplně zmizet, se na něho zle dobýval rozzuřený hlídací pes. Posměch a nadávky z publika nebezpečně zesílili a utišili se teprve, když Vasil rychle vyvolal třetí číslo, zlatý hřeb svého programu, právě andaluské bíčí zápasy. Zašel do vozu a za chvíli se vrátil, měl červený hadr přes ruku a v druhé třímal plechový meč. Odkud si zezadu se přihnal strašlivý tvor, který měl být patrně andaluským bíkem. Na hlavě měl sice rohy, ale spíš kozí než býčí. Mezi nimi se ježila černě nabarvená koudel, pod ní místo tlamy trčel jakýsi kornout pomalovaný divokýma očima. Tělo místo čabraku bylo pokryto pruhovanou cíchou a spod ní čouhalo čtvero jakýchsi baňatých škrpálů. Vasil se proti býkovi začal ohánět červeným hadrem a plechovým mečem, ale tak neopatrně, že mu hned po rozběhu schodil kornoutovou masku a pod ní se objevila vyjevená tvář Barbořina. Míša hned poznal, že je zl. Mažem. A pelášil pryč, co mu nohy stačily. A na jeho hřbetě se rozplesklo několik schnilých bramborů. Barboře naskočila na hlavě boule po úderu dojačkou a Vasilovi krásně červený plecháč nechal na čele krásně modrou modřinu. Letěl. Barbora a Vasil měli co dělat, aby ho nestratili z dohledu. Prchal stále jako štván, ačkoliv již bylo jisto, že vesničanům unikli. A teď už nehonilo pohněvané obecenstvo cirkusáky, ale Barbora s Vasilem honili Míšu, aby jim nezmizel docela. Běželi cestou necestou, až Míša zahlédl v dálce před sebou nějaké stavby a světla.
1: Kouzlem vrátit koutek náš zpátky za větří v mlází. Kouzlem spláchnout

0: jen k nám, jen k nám.
1: Babička dostává kuličku. Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi, jestli chlapec opravdu přijel. Najednou se usmála. Honzík byl na vozíku. Seděl vedle dědečka a něco volal. Punťa přitom štěkal na celou náves. Vozík přihrčel až k vrátkům. Jedete, jako by hořelo, zlobila se babička, ale její tvář se smála. Měla radost z Honzíka. Kluk vypadal pěkně. Vlasy mu na hlavě stály jako hřebíky a tváře jen hořely. Babičko, babi, křičel Honzík a chtěl dolů, ale dědeček ho zadržel a tak skočil na zem jenom Punťa. Babičiny slepice se ho lekly, rozlétly se na všechny strany a křičeli, jako když je na nože bere. Jdeš, Punťo, volala babička na rezatého psa, který začal běhat kolem jejich sukní. Tady máš Honzíka, řekl dědeček a podal chlapce babičce do náručí. Potom zamlaskal na koně, odjel ho nakrmit a uklidit vůz. Ty můj kloučku, říkala něžně babička a tiskla ho k sobě. Já mám taky kufřík, chlubil se Honzík a strkal ho babičce pod nos. Ty mi v něm jistě něco vezeš, smála se babička. A Honzík se lekl. Vždyť pro babičku nic nemá. Honem si vzpomínal, co je v kufříku. Svou košili dát babičce nemůže. Musí ji přece v Koníkovicích nosit. Do plátěnek by se babička nevešla. A kapesníky Honzík opatroval jako oko v hlavě. Hodně jich už postrácel a maminka ho často kvůli nim hubovala. Ale nakonec ho přece jen něco napadlo. Babi, pust mě, řekl rozhodně. Babička ho tedy postavila na zem a zvědavě se na chlapce dívala. Honzík sáhl do kapsy, nahmatal kuličku a vytáhl ji na světlo. Kulička se krásně leskla a svítila barvami na všechny strany. Tady máš kuličku, natáhl Honzík ruku. Ta je ale pěkná, divila se babička a kuličku si vzala. Můžeš si s ní hrát, radil jí Honzík. I ty můj kloučku, smála se babička, já si ji radši schovám. Babička dala skleněnou kuličku do kapsy u sukně a Honzík ji už neviděl. Bylo mu jí trochu líto, ale za chvilku na kuličku zapomněl. Pohladil velikého kocoura, který se mu třel kolem nohou. Byl to pěkný kousek, tenhle kocour, celý černý, jen oči měl žluté. Svítili jako dvě lampičky. Nyní si tiše broukal a ocas měl natažený jako lískový prut. Punťovi se nelíbilo, že Honzík hladí kocoura. Neměl to černé zvíře rád. Rozlobil se, až mu vstaly chlupy na hřbetě a na kocoura vybafl haf, haf. Kocour se lekl, zasyčel zlostí a jen se myhl po dvorku. Punťa sehnal za ním, ale kde pak kocour? Vyběhl prudce na hromadu dříví a na jejím vršku se usadil. Punťa jenom dole poblafával. Mrzelo ho, že nemůže za kocourem. Punťo, nech kocoura, pojď sem, volal Honzík na psa. Punťa přestal štěkat, zamával ohonem a hrnul se k Honzíkovi. Vběhl prudce mezi chlapce a babičku, div je oba neporazil. Jdeš, pse jeden, vykřikla babička a táhla Honzíka dovnitř. Chlapec uviděl babičinu kuchyňku. Všechno v ní zářilo čistotou. Velký stůl v rohu, prkená podlaha, modrá kachlová kamna i malé okno s květinami. Jak jsi jel ve vlaku? Vyptávala se babička. Jel jsem sám, zdvihl hlavu Honzík. A nebál ses? Starala se babička. Co bych se bál? Já už jsem větší. A Honzík hledal očima nějakou míru na svou velikost. Už jsem větší než váš stůl. A Honzík měl pravdu. Vždyť měl oči skoro nad deskou babiči na stolu. Na mou duši? Rosteš jako z vody, souhlasila babička vážně. Víš co? Když jsi tak velký, budeš spát sám. Tady, v přední světnici. Dědeček si tam chtěl přestěhovat postel, ale proč by se s ní dřel? Spát sám? V přední světnici? Honzík se zprvu zaradoval, ale pak se mu na tom něco nelíbilo. Doma měl v noci blízko maminku. Stačilo zavolat a maminka se ozvala. Ale tady nebude nikdo. Jen černá tma? Já tam budu spát, řekl Honzík kurážně, ale Punťa musí spát se mnou. Kde pak? Punťa ten venku hlídá. No tak kocour. Budu spát s kocourem. Kocour spí na půdě, na seně, řekla babička. A potom v noci bys kocoura ani neviděl, vždyť je černější než tma. To je pravda, zamyslel se Honzík. A babi, co chceš? Tak mi alespoň půjč barevnou kuličku. Ta svítí i v noci. Tady ji máš. A můžeš si ji nechat, řekla babička a podala kuličku Honzíkovi. Víš, já mám na starosti slepice a na hraní nemám čas. Třeba s ní ani neumíš cvrnkat, přidal se Honzík. Nejdřív byl nerad, že jí babičce bere, ale za chvilku se zasmál. Měl radost, že má svou krásnou, barevnou kuličku zase zpátky.
2: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
3: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
2: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
3: A teď se na našeho Cipíska podívám.
2: Cipísek leží v kolíbce zdlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
3: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
2: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
3: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
2: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
4: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
2: Rumcaj se rozběhl domů.
3: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl.
2: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
3: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
2: Nabíjel pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl odněkud z lesa Žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra
3: ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Runcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehlí prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Runcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé. A je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Runcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska.
5: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
3: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže. Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
5: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
3: Runcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
6: Medvědí buzení.

0: Jaro už si podávalo ručičku s létem a v lese to bylo jako posvícení. Maminky ukazovaly sluníčku svá letošní mláďátka malá. Na mezích, lukách a stráních kolem lesa sládly první mladé výhonky. Na pasekách v trávě se stavěly s přímahou holubinky a všude bylo plno švitoření a čerikání. A celý celičký lesík hůrka voněl smůlou a jehličím. Pod pískovcovou skálou, až úplně nahoře v lese, ťukal z rovínka malinký Bůby na kmínkové dveře kamenného opidlí medvěda Medarda. Slíbil mu totiž na podzim, že ho přijde určitě probudit, až sluníčko pohladí svět jarem a když se do třešní nevzbudí sám. Ťukal, ťukal. A Medard pořád nic.
1: Ten má ale medvěďácké spaní tuhé.
0: Postesknul si Bůby Ješkovi Cyrilovi, který mu v tom medvědím buzení pomáhal za dobré slovo.
2: Na to se musí od lesa, ty chytrej. Zkusíme to komínem.
0: Poučoval veledůležitě Cyril, který si na své moudrosti tuze zakládal. Jenomže u medvědího dýchacího komínka došla chytrost oběma a docela.
1: No jo, komínem. Ale tady se neprotáhne ani lasička Hortenzie a ta se jinak, jak známo, provlíkne i smrkovým součkem všude. Tady je každá rada příliš drahá.
2: Pak si vymysli něco ty. Já vymyslel aspoň komín. Ty zase vymyslí jak.
0: Urazil se Ježek Cyril do odprošování, protože k tomu neměl nikdy daleko.

0: strašně už jsou načesání. Vstávej přece už jednou.
1: Ale kde pak na Medarda s takovou novinou? Ve skále to jenom zapraskalo a zabručilo. To, jak se medvěd Medard přebalil na druhý bok a odfukoval dál o 106.
2: Po dobrém to nepůjde. Toho neznáš. Budeme ho tedy muset zbudit mokře. To chce jenom pár žejdličků blnek z potučku rokyťáku a bude vzhůru na to tata.
0: To se rozumí, jenomže žejdlíkama tady nic nesvedeme asi, zřejmě. To bychom museli hledat tak Medarda do rokyťáku na to šub hodit. A to, jak se mi zdá, nemůžeme asi taky.
2: Když nepůjde Medard k rokyťáku, musí rokyťák k Medardovi. To je přeci jasná věc. Vědecky přece.
0: To by mě tedy, Cyrile, to by mě moc zajímalo, jak to chceš zařídit a nastražit. Vždyť potůček nemá přece nožičky. Jak pak by sem rokyťák asi přišel, ha?
2: A kudy pak chodí potůčky, ty chytrej, aha? Vlnkový, žbunkavý a mokrý potůčky chodí s truškama. Pěkně, krásně a skopečka, abys věděl. A když uděláme strušku pěkně od pramínku nahoře ve skalách až k medvědímu komínu, poběhne rokyťák pěkně a nádherně za námi struškou a nateče Medardovi dobrlou na čenich. Aha.
0: Za to nás ale Medard vůbec nepochválí, ani trošičku, když mu namočíme kožich a ještě peřinu.
2: Pochválí, nepochválí, chtěl buzení, tak budíme.
1: Cyril trochu zapomněl, že budit měl vlastně jenom Bůby, kterému se ten mokrý nápad nelíbil ani trošinku vůbec.

0: mi jenom, prosím tě, ještě, jak se dělají stružky na potůček rokyťák?
1: A, no, to je vlastně věc nadmíru jednoduchá. To se poprosí kretek Čestmír, co má na dělání stružek tunýlku a kopání v zemi řemeslo. No a je to. Musíme se jenom porozhlednout, kde se dělají na loučce hliněné kopečky. Co umí právě jenom kretek Čestmír.
2: Jak se tak Cyril rozhlíží mezi stébly ostřice, stonky kopretin a mléčními trubičkami zlatavých pampelišek, najednou se s ním všecičko zatočilo. A už se polekaný Cyril kutálí kalupem dolů, zpátky mezi travičkové pohlazení správě udělané krtečí práce.
3: O, pardon, prosím o odpuštění, loskové. Nějak nesprávně jsem si vypočetl vynoření. Doufám, že se vám nic zlého nestalo a že se těšíte plnému zdraví. Ještě jednou se převelice omlouvám.
2: Bůbě se podíval na vršíček hliněné hromádky po hlase a on tam samá omluva, samá zdvořilost, krtek Čestmír.
1: Tak ti teda musím na opátku říct, Čestmíre, že si mě polekal náramně. Ještě jsem celý do kotrmelců. Nicméně ti musím říct, Čestmíre, že tě z rovinka hledáme tadyhle s Bubim.
3: Je mi ctí. Mé jméno jest Čestmír. Obracejte se s důvěrou.
2: Představil se dráčeti krtek, který byl v lese zdvořilost sama a maminky mu dávali své lesní a luční dětičky na vychování přes správné způsoby.
1: Potřebujeme, Čestmíre, nutně, abys nám vykopal stružku pro medvědí buzení na prodleně.
3: O, to bude maličkost zajisté. Jenom ještě, neračte se zlobit, ale jakou stružku vlastně ráčíte?
1: Stružku na potůček. Od pramínku k pokyně nad medvědí jeskynkou. To je přece každému hned jasné.
3: Ano, jistě, máte svoje plány. Promiňte mi mou zvědavost. Důležité je zřejmě rytí. Vy říkejte, já budu pracovat.
0: Od studánky, kde má potůček rokyťák svoje narození, k medvědímu bydlení tady pod tou loučkou.
2: A tak Cyril ukázal krtkovi co a jak, potom si Čestmír nasadil bílé pracovní rukavičky, které měl vždycky v zásobě čisté pro každou novou práci, a dal se s chutí do díla. A hned se za ním dělá stružka, jedna radost, rychleji než hadí cestování. Sotva skončil, uklonil se a zmizel pod zemí, protože děkování to Čestmír neměl rád. Vždycky se tuze styděl, když poslouchal vděčnost.
0: To mi teda řekni, Cyrile, komu je jinak ta krtečí práce stálá k potěšení a užitku?
1: Travičkovým a kytičkovým kořínkům přece. Čestmír jim tam přivádí svými chodbičkovými tunýlky pod zem čerstvé povětří pro dýchání. A taky sbírá larvy, co z kořínku berou sílu rostlinkám ukosováním.
2: To už ale dráče nese hrstičky hlíny z krtečí práce a staví do cesty vodnímu pramínku, co tam nahoře, kousek za svým narozením, nemá ještě pranic žádnou sílu. Pramínek se sice ještě chvilku domáhal šploucháním vyběhané cestičky, ale když mu to tedy nešlo rovně, zažbuňkal tence a rozběhl se novou stružkou od krtka Čestmíra přes louku až k převisu nad pískovcovou skálou, potom skočil dolů na hladké kameni a puklinkou v medvědím brlohu se ztratil v medvědí jeskyni zvonivě. Zatímco Bůby s Ježkem Cyrilem budili medvěda Medarda mokře, vázala veverka Tereska dole u potoka z bílých kytiček poslední jarní věnečkové potěšení krásné. Jak tak ovíjí ohebné stonečky jeden kolem druhého, uslyšela najednou žalostné žabí kvákání?
4: Mám já to řemeslo suché a zkažené. Ach jo, kam se jenom poděla voda, co tu není a co tu byla? A kde není voda, tam nemá žabák žádnou službu. To je mi teda nadělení.
2: Tereska se podívala k placatému kameni a on tam žabák kví docelý ustaraný a jeho jenom polovička.
5: Co se stalo s potůčkem, Kvído?
4: Voda se ztratila. Bez vody nemám štěstí na světě. Co budeme jenom dělat? Jejda, jejda.
2: A bylo to opravdu jarní neštěstí největší? Blatouchy a Petr Klíč nad tou smutnou novinou skláněli povadlé hlavičky. V malých chloužičkách, co zbyly stůní, se marně házely pstruzy a bihličky a všichni ve vodě i kolem ní měli poveselosti. Celý lesík Hůrka sem chodil pít na žízeň. A toho trápení, co by bylo pro všechny travičky i kytičky na potoce, i stařičkou vrbu, která tady byla od jakživa světa.
5: Třeba se nahoře na potoce usadilo velikánské strašidlo a všechnu vodu vypilo.
2: Pověděla svůj nápad stracha Kristýna, která se ze všeho nejvíc a hlavně bála právě strašidla.
5: Aby se tak něco stalo.

0: Musíme se tam honem podívat, než bude zle ještě víc.
1: A tak utíkali všichni. Před medvědí skálou uviděli dočista rozlobeného Medarda, jak vyplácí Bůbyho na pamětnou medvědí tlapou. Z medvědí jeskyně se valí voda jako při jarním tání a kožich měl Medard dočista promočený až na opravdovou kůži vlastní.
0: Co ti provedl, Medarde, že ho biješ medvědí tlapou?
2: Napouští mi jeskyni vodou, dareba, a ještě tomu říká medvědí buzení. Co pak takhle se budí medvědi po zimním spaní? Teď abych se sušil celý dokola.
1: Bručel Medard, ale dráče přece jenom pustil. To už ale voda z jeskyně vytékat přestávala, protože nahoře u pramínku udělal jezevec Adalbert pořádek s krtčí hrází a potůček Rokyťák zase bublal postaru, jak se má.
0: Co si zase tropil, Bůby?
3: Nejdřív chce buzení a potom nevstává. Tak jsme ho budili mokře, aby neprospal celé jaro.
0: Že on v tom má drápky i bodlinky ježek Cyril.
3: Ne, tak zase docela a úplně. Stružku udělal krtek Čestmír, ale nevěděl proč a nač. To jsme mu neřekli přece.
2: Kdo mi teď vysuší kožich? Kdo tady má ze všech největší škodu?
0: Spát můžeš venku na čerstvém povětří, Medarde. Podívej, jaké je letos krásné a vonavé jaro. A kožich ti vysuší jarní vánek a sluníčko z nebe. A jeskynku ti poklidím.
4: A my tomu vánku i sluníčku pomůžeme.
1: Zaspívali pěnkavky, konipáskové, konopky a číškové, stehlíci a čečetky, zvonkové a strnátkové. Zkrátka všechna ta veselá, uspívaná lesní chasa, která se sem slétla až zdaleka. A hned také všichni fofrují křidélky kolem medvědího kožichu, zimou pocuchaného a vodou namočeného, který byl proto za chvíli jako s kadeřnictvím.
5: Úprava je důležitá věc, nejvíc účest trpí dlouhým ležením. Nakonec ze mě bude krasavec, co když se vám letos zase ožením.

0: No, že mi to letos sluší přenáramně.
1: Pochválil si nakonec medvěd Medard, když si prohlédnul krásný, lesklý, jako vymydlený a vyfénovaný hnědý medvědí kožich, ze kterého mu ptáčkové svými malinkatými zobáčky vybrali také všechno jehličí a suchou trávu, co mu tam zbyla od zimního spaní pelíškového. To už si ale sluníčko prohlíželo svět červeně, ze své červánkové postýlky, sluneční a obláčkové, a byl čas na spaní. Spáčla také všechna lesní drobotina, jenom bůby se ve svém pelíšku ještě trošinku vrtěl a až do tmy přemýšlel o tom, že není buzení jako buzení a ze všech buzení to nejbuzovatější je to buzení medvědím.

0: Krtek. Venku není zrovna pěkné počasí. Sluníčko se rozhodlo vyvětrat šedé a bílé mráčky, které už má dlouho složené ve své nebeské skříni, a tak je rozvěsilo po celé obloze. To je, panečku, nějaká práce. Kdo by u toho stihl ještě svítit? Ne, ne, dneska se kamarádi na zahrádce moc neohřejí. A tak si našli jinou zábavu. Bedříšek od dědečka dostal úžasnou knihu o všelijakých záhadách, náhradech a zámcích. Píše se v ní o bílé paní a o záhadných katakombách, ve kterých dodnes přebývají zbloudilé duše udatných rytířů z dávných dob. Arnošt i Macík leží na posteli vedle Bedříška a napjatě poslouchají, jak čte. A ve zdech tohoto starobylého hradu byl ukrytý poklad. Hlídali ho dva rytíři, kteří udatně bojovali s každým, kdo se jen pokusil překročit vodní příkop. Jednoho dne je však přelstil statečný mládenec, který se do hradu vplížil tajnou podzemní chodbou. Zrovna když je to tak napínavé, slyší malí čtenáři dědečka, jak na ně volá, aby šli k obědu. Bedříšek poslušně zavře knížku a povídá: dočteme si to, až se najíme. Už mi stejně kručí v břiše. Arnošt má ještě u oběda vykulené oči a přemýšlí, jak celý příběh asi dopadne. Právě když Bedříšek sklízí ze stolu, sluníčko ukládá mráčky zpět, kam patří, a je zase krásně. Škoda sedět doma. Knížku si mohou číst i večer, a proto všichni tři běží do zahrádky, že si budou hrát. Co ale čert nechtěl. Zrovna když Bedříšek tak chytá Arnoštův míček, bác, a leží na zemi. O co jen mohl zakopnout? Arnošt se jde ujistit, že Bedříška nic nebolí. Olizuje ho a šťouchá do něho čumáčkem, aby vstával. Macíka mezi tím ale zaujalo něco na zemi. Co to je? Kam to vede? Zkouší strčit tlapku do záhadné chodbičky. Tajná chodba. Kam asi může vést? Přemýšlí Arnošt. Hrad ani zámek s ukrytým pokladem tu široko daleko žádný není, dodává Bedříšek. Ale jedna hodně stará chalupa by tu byla. Co my víme, jestli tam někdo něco neschoval? Tak já se podívám, kam vede. Ale musím ji trošku zvětšit, do tak úzké skulinky se nevejdu, hrabe Arnošt, co může, až hlína lítá vysoko do výšky. To se ale nelíbí dědečkovi, který tu spoušť pozoruje ode dveří. Necháš toho, Arnošte, ještě ty mi tady přidělávej práci, volá rozlobeně dědeček. Jakoby nestačilo, jak je zahrádka rozrytá. Bedříšek, Arnošt i Macík se po sobě udiveně dívají. Dědeček se umí taky zlobit. Co se stalo? Vždyť jenom chtěli najít cestičku k pokladu. To by přece bylo prima, objevit truhlu plnou zlaťáků nebo drahokamů. Když se ale podívají pozorněji, vidí, že takových tajných chodbiček je tu víc. Zahrádka je plná krtinců. Teď už se nikdo z kamarádů nediví, že se dědeček zlobí. On si vždycky dává záležet, aby byla jeho zahrádka pěkně upravená, a teď z ní má jedno velké oraniště. Co budeme dělat, dědečku? Ptá se Bedříšek.
1: Musíme toho krtka nějak vyhnat. Přeci nám nesmí takhle ničit zahrádku, přidává se Macík.
0: Dobrá. Když mám tolik pomocníků, pustíme se do práce hned. Aspoň budeme mít dřív zahrádku, jak má být. Pohladí si bradu dědeček a jde ke kůlničce. S mohutným rachotem vytáhne velkou lopatu, pak ještě jednu menší a nakonec dlouhou hadici. Tu máš, podává Bedříškovi menší lopatku. Musíme všechny krtince pěkně upěchovat. Jen jeden na konci zahrady necháme tak, jak je. A pak něco uvidíte. vysvětluje dědeček se šibalským úsměvem na tváři. Však my s tím Krtkem zatočíme. Dědeček i Bedříšek se pustí hned do práce. Arnošt s Macíkem však nechtějí zůstat pozadu a snaží se ze všech sil také přiložit tlapku k dílu.
2: Hotovo, všichni ke mně,
0: volá dědeček a do krtince před kůlničkou vsune hadici. Chvilku na to roztočí kohoutek u vodovodu. Arnošt s Macíkem ani nedýchají. Co bude teď? Voda jim hučí pod nohama.
1: Podívejte na konci zahrady,
0: vykřikne překvapeně Bedříšek. Krtek se stěhuje. A opravdu. Krtek celý mokrý, s uzlíčkem věcí a slunečními brýlemi na nose, se škrábe z jediného odkrytého krtince ven. Mává na dědečka bílým kapesníčkem na znamení, že se vzdává a odchází si hledat novou zahrádku, kde by se usadil.

0: jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly a ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračil jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje. Má rozpětí aspoň metr. Já jsem o něm náhodou čet v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo. Tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš pětku, to už je sedma. Já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavila je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě ještě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bysme rádi, jenomže se musíme učit o motýlech, vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila a mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval. A Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a takže chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla, když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si Běláska zelného a Žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku, a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala, prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady, teď budeme to dítě chytat, Bůh ví kde a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hráli děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou.
1: To je ale veliký motýl, je na pistáciovou, neřád.
0: Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí,
1: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla.
0: Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl indiánku. A jak tak četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal.
2: Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje.
0: Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala.
2: Tamhle je, jenže jak ho chytit, ale Mach řekl, jen klid, mám bezvadný nápad.
0: A Šebestová řekla, to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl, co si do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala.
3: No ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé.
0: A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl,
1: vždyť já ho viděl taky, je celý blázen do pistáciovy zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane.
0: A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl,
1: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dal synovi jedničku, protože toho víš z přírodopisu se mi zdá víc než vy.
0: A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha. Člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou. To je jasný. A pak zvedla ruku a řekla, tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl,
1: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, od kdy mají děti křídla.
0: A Mach řekl, a od kdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní. Klid, děti, klid! A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi.
3: Když můžete mít křídlo vy, Proč je nemohl mít Petříček Vitra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček?
0: A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek. A když se šlo v poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi: Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.
4: O pyšné noční košilce. Považte, děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hrál si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep. Byl to malý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout.
5: Je to ale nerozum a neopatrnost, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo i třeba i děti, když jsou bosy a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev. Pojď, pejsku, můj chudáčku, moje ni, ty můj pišulko a pišulá.

0: tě vezmu domů a zavážu ti tlapičku, aby tě ta bolístka tak nebolela.
1: Doma kočička pejskovi tlapičku profoukala a vymila a zavázala, aby ho ta bolístka tak nebolela.
2: Já se bojím, aby se mě z toho neudělal vřes,
1: povídal pejsek, když mu to kočička zavazovala.
0: Co, aby se ti z toho neudělalo?
2: No, vřes, aby se mě z toho neudělal. To se přece někdy z takových bolístek udělá velká bolenice, napuchne to, až je z toho velká boule, kolem je to červené a uvnitř bílé, a tomu se říká vřes. A ten pak moc bolí.
0: Aha, ty myslíš vřet?
2: Ale ne, vřes myslím. Přece vřet roste u lesa a dává se do vázy.
0: Ale kde pak, to si to pleteš. Přece vřes se dává do vázy a ne vřet. Kdo pak by si dával do vázy vřet? To se přece nedělá, to ne.
2: Ty si to pleteš. Z bolístky se někdy udělá vřes a u lesa roste vřet, tak je to.
0: Tak si tedy tomu říkej, jak chceš, ale já se ti musím smát. Až to povím dětem, tak se ti budou smát taky.
1: Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a čekal, že se mu na ní udělá ten vřes. Čekal dlouho. Vrtěl sebou všelijak, ale běhat nemohl, a tak mu byla dlouhá chvíle.
2: Co mám dělat? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
0: A co bych ti povídala?
2: Povídej mě nějakou pohádku.
0: A jakou?
2: Nějakou hezkou. No, povídej.
0: Chtěl bys o noční košilce?
2: Tak, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout.
0: Tak tedy o noční košilce. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic a s tebou já si nebudu hrát. To řekla a šla pyšně dál.
2: To nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou košilkou nechtěla hrát.
0: Baže nebyla. Však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedávala dobře pozor a hrála si v blátě a moc se umazala.
2: A to měla z toho, že byla pyšná. Tak a teď zas povídej dál.
0: No tak teda.
1: Povídala kočička dál.
0: Tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád ještě z toho smutná, jak si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí. Proč jsi tak smutná, košilko? Já jsem smutná, řekla chudá noční košilka, protože jsem potkala krásnou noční košilku. Ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky. A ta se mě tak tuze líbila a já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček. Jen se pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána už třeba nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti tu košilku krásně vyšili a udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád. A ještě ji pěkně vyžehlili a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní včera nechtěla hrát. A ta pyšná noční košilka byla dosti umazaná, to jsme už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si, kdyby si tak chtěla se mnou hrát.
2: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať si s ní hraje a není taky pyšná, když tamta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát.
0: To také, že nebyla pyšná ta chudá noční košilka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla té pyšné. Jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
2: Je, to je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou. A na co si všechno hráli?
0: No, na všecko si hráli. Hráli si s panenkami, i na prodávanou, na školu, i na honěnou, i na schovávanou. Dělali si věnečky a zahrádku, hráli si na vaření a na návštěvu a na všecko možné, až si dost vyhráli a pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Ona si řekla, že už nikdy pyšná nebude. A potom si ty dvě noční košilky spolu hrály každý den a nikdy se ani spolu nehádali, ani žádná z nich nechtěla jedna druhé poroučet.
2: Tak to bylo dobře. A mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.

0: Golfík jako strašák. Pan Honza měl známého lesníka Adama, který mu vždycky daroval krásný vánoční stromeček a v létě vozil do města borůvky a maliny. Pojedeme se příští týden na pana lesníka podívat a vezmeme Helenku a kluky sebou, řekl jednou Honza Golfíkovi, který z toho měl velkou radost, protože u pana Adama ještě nikdy nebyl. Celý týden pršelo a vypadalo to, že z výletu nic nebude. Ale v pátek odpoledne vysvítlo sluníčko a tak v sobotu Honza s Helenkou a třemi kluky z ulice vyjeli na velký výlet. Když odbočili z hlavní silnice na menší asfaltovou cestu lesem, všude bylo ještě plno kaluží a Golfík naříkal: "Ju, to mě to vždycky zastudí pod vletníkama a ještě budu špinavý." No, bylo to přeci jen trochu zhýčkané městské auto. Když ale dojeli k poslední odbočce, dál vedla už jen lesní cesta plná bláta. Ujeli asi kilometr, k myslivně už to bylo jen kousek, když Golfík zapadl do hlubokého bahna. A ať dělal pan Honza, co mohl, kola se bořila stále hlouběji. "Juj, juj, Honzo, vždyť já už se nemůžu vůbec hýbat v tom blátě a trochu mě bolí rychlostní skříň, jak pořád zkoušíš jet dopředu a dozadu." Honzovi nezbývalo nic jiného, než do bahna vystoupit sám a dojít pro pana Hajného, který přijel se svým starým traktorem a pomalu vytáhl Golfíka i s klukama a paní Helenkou z bláta a přitáhl je až k myslivně. "To nám ten výlet pěkně začal. Podívej se, jak vypadám, Honzo. To se mě budou bát i zajíci a srnky, jako nějakého strašáka."
1: "No, nevypadáš zrovna nejlíp, Golfíku," řekl pan Hajný. "Ale třeba se tě lekne i ta liška, co mě chodí do kurníku na slepice a nechce si dát říct."
0: A tak poprosil Hajný pana Honzu, aby postavil Golfíka přes noc za myslivnu ke kurníku v zahradě. Helenka, Honza a kluci si dali u pana Hajného prýma večeři a dlouho povídali o tom, co je nového v lese a co zase ve městě. A pan Hajný slíbil, že se druhý den po snídani půjde na velký výlet, spojený s pozorováním jelenů a srnek. Všichni krásně tvrdě spali, jenom chudák zablácený Golfík venku nebyl zrovna spokojený. Chyběla mu útulná garáž s televizí a to bláto ho všude ze spodu záblo. Najednou kouká, před ním stojí liška, která se trochu zarazila, protože takového zabláceného strašáka tady nečekala. A to ještě k tomu Golfík rozsvítil dálková světla a liška na chvíli vůbec nic neviděla. A pak Golfík zavrčel, skoro jako pes.
2: "No hele, liško, já nemám dneska zrovna dobrou náladu, tak vypadni, nebo ti šlápnu pneumatikou na ocas a pustím ti výfuk do nosu."
0: Liška viděla, že s tím novým strašákem není žádná legrace a tak radši zmizela v lese. Druhý den bylo jasno a cesty vyschly. Výlet se náramně vydařil. A pak už nezbylo, než se rozloučit. Pan Hajný jim dal na cestu ještě nějaké dobroty. Když se vrátili domů, pomohli kluci panu Honzovi Golfíka umýt a ten se pak krásně protáhl v garáži a řekl:
2: "Jo, panečku, to je jiná, než na trávníku před myslivnou."
0: Za pár dní přijel zase pan Hajný do města a přivezl Golfíkovi plnou mísu čerstvých malin se šláčkou. A víte proč? Protože tu lišku tak vystrašil, že už se u pana Hajného na zahradě nikdy neobjevila.

V jedné zemi bydlel na mořském břehu chudý rybář. Malá chaloupka, loďka, několik sítí, to bylo celé jeho jmění. Ale navzdory své chudobě žil se svou ženou spokojeně a svorně. Jejich jediné přání bylo, aby jim Bůh popřál aspoň jedno dítě. Ale to se jim zatím nesplnilo. Rybář měl povinnost zásobovat rybami královskou kuchyni. Jednou mu král poručil, aby co nejrychleji nalovil hodně velkých ryb, protože bude mít v zámku mnoho hostů. Jestli je přinese, čeká ho dobrý výdělek, jestli ne, tak přísný trest. Rybář věděl, že král vždycky dodrží své slovo, a proto vesele skočil do loďky a pustil se na moře.

0: Plul už několik hodin, ale všecko, co nalovil, bylo něco málo drobných rybek. Hodil je mrzutě zpátky do moře. Už se schylovalo k večeru a on neměl ani jedinou velkou rybu. A přece se jich okolo něj hemžila celá hejna. Jakmile vytáhl síť, byli ty tam a vyplavali vždycky na druhé straně loďky. Aj, vy jste snad očarované, vykřikl zoufale, když vytáhl znova prázdnou síť. Lovím už hezkých pár let, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Doufal jsem, že něco vydělám, ale jak vidím, spíš na mě čeká trest. Aj. Ale snadná pomoc, příteli, řekl někdo za ním a když se poděšeně ohlídl, viděl za sebou stát černého muže, jako by spadl z nebe. Mráz rybáři přeběhl po těle, když se na něj podíval. Proč pak se mě bojíš, řekl neznámý tajemně. Přišel jsem, abych ti pomohl, ale jen pod tou podmínkou, že i ty vyplníš mé přání. Když rybář viděl, že černý muž je v dobrém rozmaru, přislíbil, že udělá všecko, jenom když mu pomůže s rybami. Dobře, odpověděl černý. Budeš mít ty nejchutnější a největší ryby, co se ti jich do loďky jen vejde. Když mi dáš něco, o čem doma nevíš. To vám dám rád, řekl rybář bez dlouhého přemýšlení. Měl v chatce tak málo nářadí, že snadno věděl o všem. Platí. Já si tedy za 2x7 let proto přijdu. Na to vzal černý muž síť, spustil ji do moře a vytáhl ji plnou těch nejlepších ryb. Rybář se radoval, že tak lehko vyvázl z nesnází. Těšil se na dobrý výdělek a pospíchal k domovu. Když rybář přirazil ke břehu, žena už ho netrpělivě očekávala a pomáhala mu vyndavat ryby. Ach, muži, však jsem měla dost strachu. Jak pochodíš? Král už jsem 2x poslal sluhy. Kdy přijedeš? Bá, milá ženo, bá, bylo mi krušno. Ale myslím, že král bude spokojen. Doma se navečeřil a hned si šel lehnout, protože chtěl jít časně ráno ke dvoru s rybami. Pan král už se vskutku obával, že mu k hostině bude chybět nejlepší jídlo, a proto se potěšil, když se rybář přihnal s tak pěknými rybami a bohatě ho odměnil. Rybář chtěl udělat své ženě taky radost a proto jí koupil pěknou sukni. Žena potěšeně prohlížela sukni a řekla: Ach, muži, že jsi na mě pamatoval, musím tě taky něčím potěšit. Na to rybáři svěřila, že se jejich společné toužebné přání konečně splnilo. Ale rybář se nad tím nezaradoval, vzpomněl si na včerejší den a teprve teď poznal, co na něm černý muž vymámil. Aby ženu však nezarmoutil, nechtěl se o tom zmínit ani slovem. Přemohl se a smutek ukryl v srdci. Rychle uběhl určený čas a rybářka porodila syna. Protože ho rodiče rádi viděli, dali mu jméno Radovid. Klučík byl tak roztomilý, že se rozveselil i rybář a poněkud zapomněl na svůj smutek. Netrvalo dlouho a chlapec už chodil s otcem k moři a sbírával mušle, které ležely na břehu. Když byl větší, pomáhal plést sítě a lovil matce drobné ryby k večeři. Tak uběhlo 2x7 let a rybář to ani nespozoroval. V samé radosti nad čiperným synem pozapomněl na černého hosta. Jednou ráno volala rybářka syna k snídani.
1: Radovide, Radovide!
0: Ale nadarmo. Myslila, že se asi pustil na moře lovit ryby. Ptala se otce, ale ten o něm taky nevěděl. Vyběhla tedy ven, aby se po něm podívala, ale nikde nikdo. Tu si teprve otec vzpomněl na černého muže.
1: Ojajajajaj,
0: obviňoval sám sebe, že nedal na hocha lepší pozor a s bolestí vypravoval ženě tu smutnou příhodu. Ubozí rodiče naříkali, ale syna se už nedovolali. Místo něho jim položil černý muž do chaloupky pytel zlata. Nepohrdli zlatem, i když věděli, že je to špatná náhrada za jejich milované dítě. Daleko, daleko od rybářovy chaloupky byl pod zemí zlatý zámek a v tom bydlela zakletá princezna. Byla nadmíru krásná, ale černá jako uhel. Kdysi ji totiž spatřil mocný čaroděj a hned se do ní zamiloval. Princezna ho ale rázně odbila a za to ji v hněvu zaklel do černé podoby. A v té podobě, aby zůstala tak dlouho, dokud si ji nezamiluje mládenec, který by z lásky k ní opustil domov a podstoupil všelijaká nebezpečí. Co si však sama v podzemí měla počít? Kdo ji mohl odtud vysvobodit? Jednoho dne se nešťastná princezna opět procházela po zahradě a tuze plakala. Tu se před ní objeví trpaslík a ptá se, proč pláče. Princezna se podívala důvěřivě na přívětivého mužíčka a všecko mu o sobě vypověděla. Hehehe, jenom tak nenaříkej, řekl.
1: Jde jen o mládence, o toho se ti postarám sám.
2: Co však, jestli se mu nebudeš líbit? Jsi černá. Hm?
1: A on tu nebude chtít s tebou zůstat. No?
2: No? Ptal se pátravě.
1: Ach bože, pak mi už opravdu nebude pomoci.
0: Zana říkala.
2: A vezmeš si potom za muže mě?
1: Cože, tebe?
0: Princezna pohrdlivě pohlédla na divného mužíka.
2: Proč se na mě tak díváš? No? No?
0: Princezna se bála, aby si trpaslíka nerozněvala a tím neodstrčila jedinkou naději na své vysvobození a proto mu hned vlídně odpověděla.
1: Nehněvej se, ale jestli sem mládence opravdu přivedeš, tak slibuji, že když tu se mnou nebude chtít zůstat, tak si tě potom za muže vezmu,
0: řekla v zoufalství. Tím si ho však udobřila. Pak se trpaslík proměnil v černého muže, odebral se na svět a tam na moři vymámil z rybáře ten nepředložený slib. Proto musela princezna tak dlouho čekat. Pod zemí však ubíhají roky rychleji a ona zůstávala pořád stejně mladá a stejně krásná. Jednoho dne se trpaslík zase objevil a ne sám, přivedl spanilého mládence. Byl to Radovid. Lákal ho tak dlouho, až s ním hoch odešel dobrovolně. V podzemním kraji se mu moc líbilo. Bylo tu všecko tak jako na zemi, jenom moře mu chybělo. I sluníčko tam vycházelo, jenže když byla na zemi noc, byl tam den a naopak. Zámek byl z ryzího zlata, krásně vyzdobený. Kolem zámku byla zahrada a v ní se tiše kývaly vonné květiny, jaké Radovid nikdy nikde neviděl. Ptáci s pestrobarevným peřím poletovali po stromech. Kam se podíval, všude samá krása. Když si něco přál, hned se mu to splnilo. Nebyl tedy žádný div, že po domově nezatoužil. Často si ovšem vzpomněl na matku i na otce. Ale princezna, když to spozorovala, hned se přičinila, aby ho potěšila. Zpívala mu líbezné písně a vypravovala mu všelijaké příběhy. Ani matka se o něj nemohla lépe starat a víc ho milovat. Ale i Radovid princeznu miloval, i když byla černá. Tak mu v samých radovánkách ubíhaly roky, že ani nevěděl, kam se podělí. Jedno ale cítil jistě, že princeznu miluje pořád víc a víc a že bez ní nemůže žít. Jednou princezna spozorovala na mládencově tváři temné mráčky a ptala se ho, cože to znamená. Radovid řekl, ty víš, jak tě mám rád a proto mě jistě odpustíš mou prosbu. Rodiče mě milovali nade všecko, byl jsem jejich jediný syn. Nikdy jsem nepomyslil na to, jaká to pro ně musela být bolest, když jsem zmizel. Ale teď mě trápí, že jsem o ně tak málo dbal. Proto dovol, abych se k ním podíval. Potom se k tobě zase vrátím. Princezna to neslyšela ráda, ale nesměla jeho prosbu odmítnout. Souhlasím, pravila smutně. Musíš mi však slíbit něco, na čem bude záležet tvoje i moje štěstí. Radovid svolil. Na tomu princezna řekla, nesmíš se nikomu, ať je to kdokoliv, ani slovem zmínit, kde si celý ten čas pobýval. Nesmíš říci o mně ani slůvko, ale taky žádné jiné dívce slíbit svou lásku. Když to nedodržíš, budeš nešťastný a mě už nikdy neuvidíš, protože tím ztratím všechnu naději na vysvobození. Na to udeřila do stříbrného zvonu a před nimi se objevil trpaslík. Doprovoď Radovida tam, odkud si ho přivedl, nařídila princezna. Potom Radovida políbila, dala mu stříbrnou trubku a řekla, pamatuj si má slova, Radovide, až se ti bude stýskat, zatrub na tuhle trubku a trpaslík tě ke mně přivede. Pak nešťastná odešla do svých komnat. Cestou byl Radovid tak zamyšlený, že ani neviděl, kudy ho trpaslík vede. Než se probral z myšlenek, byli už u moře, kde kdysi býval jeho domov. A tam ho jeho průvodce opustil. Radovid vešel do chaloupky a když tam rodiče nenašel, ptal se po nich.
2: Milý mládenče, rybář je už kolik let odsud pryč, bydlí ve městě v krásném domě a má mnoho peněz, ale nikdo neví, jak k ním přišel. řekli mu v chaloupce. Radovid se tedy vydal k městu a tam mu ukázali skvostný dům, který patřil bývalému rybáři. Radovid vešel do otcova domu a prosil o nocleh. Starý rybář, teď bohatý pán, ho vlídně přijal a pozval ke stolu. Když vešel do síně, spatřil tam u stolu svou matku s dívkou, s kterou jednala jako s vlastní dcerou. Družně si povídali a jedli. Přivítal se s nimi a usedl k nim. To je vaše dcera? Ptal se Radovid matky a ukázal na děvče.
0: Ano, ale není vlastní. My jsme měli jen jediného syna. Toho jsme však ztratili, když mu bylo 14 let.
2: A jak se to stalo?
0: Ach, ani to nechtějte vědět, pane. To je tuze smutné.
2: A jestli pak byste ho poznali, kdyby k vám přišel?
0: Nevím, nevím. Musí být už hezky velký. Asi tak jako vy. Uhodla si to, matičko. Matičko, otče, já jsem váš syn.
2: Rodiče vykřikli a padli mu okolo krku. Schovanka to radostně hned roznesla po celém domě a tak v okamžiku, kde kdo byl, všichni chtěli vidět syna svých dobrých pánů. Radost nebrala konce. Když se všecko utišilo, ptali se rodiče syna, kde byl a co se s ním dělo. Ale Radovid měl dobře v paměti slova své milé. Nic rodičům nevyzradil a jen je prosil, aby se spokojili s tím, že se k ním vrátil. Dokud pokládala stará matka svého synka za ztraceného, byla klidnější. Sotva se ukázalo, že krásný mládenec je jejím synem, už se jí honilo hlavou, jak by ho nejlíp oženila. Nakonec se rozhodla, že mu dá za ženu Schovanku.
0: Byla si jista, že se mu zalíbí. Vždyť to bylo děvče jako jabloňový květ.
2: Radovid uznal její spanilost, ale proto nezapomněl na svou černou krasavici. Jednoho dne se starý rybář rozhodl oslavit návrat svého syna a proto sezval mnoho hostů k hlučným radovánkám. Každý s radostí přijal jeho pozvání. Hostů byl plný dům. Jedli, pili a tancovali celý boží den. Radovid byl veselý, k ženám se choval dvorně, ale nejvíc se však bavil s krásnou Schovankou. K večeru s ní vyšel do zahrady a tam, rozehřátý vínem, slíbil víc, než slíbit měl. Sotva však neuvážené slovo vypustil z úst, opustili ho smysly a on upadl na zem. Před ním stála černá princezna. V její tváři ležel hluboký smutek. Planoucí černé oči byly zakaleny slzami.
0: Ach, bože, bože, co si to udělal, Radovide?
2: Naříkala.
0: Teď už, co si to udělal, Radovide?
2: Naříkala.
0: Teď už ke mně nesmíš.

0: No.
1: Radovič se probudil a byl by to měl všecko za sen, kdyby vedle sebe neviděl železné boty a neměl na sobě otrhané šaty. Nedávno ctěný a vážený těšil se s rodiči a s krásným děvčetem a teď ležel daleko za městem a musel podstoupit pro těch několik slovíček tak přísný trest. Od té doby, co viděl ve snu milovanou princeznu, vzpomínal na všecky ty blažené chvíle, které s ní prožil, a pevně si umínil, že ji najde, i kdyby byla světa kraj. Ohlížel se i hned po stříbré trubce, ale marně. Zmizela. Sebral se tedy, obul si železné boty a pustil se do světa. Úbozí rodiče nevěděli, co se s Radovidem stalo. Schovanka však nezatajila, jak v zahradě od ní najednou zmizel. Všichni čekali, že se snad vrátí, ale nevrátil se druhý ani třetí den. Utrápený Radovid zatím chodil v železných botách od města k městu, od vesnice k vesnici, přes hory a doly, až přišel k Černému moři. Cestou se ptal převozníka, jestli neslyšel o zlatém zámku.
2: Nikdy, odpověděl převozník. Ale nedaleko je ostrov, kde žije obr a ten mnoho ví. Možná, že ten vám to poví.
1: Loďka přistála u ostrova a Radovid hledal obra, až ho opravdu našel. Ptá se ho tedy, jestli ví o zlatém zámku.
2: Hoho, nevím, človíčku, nevím, ale když půjdeš 7x7 dní a nocí, přijdeš k jedné hoře. Tam bydlí můj bratr a ten ti to snad poví. Tak hodně štěstí.
1: S nářkem v duši kráčel Radovid dál. Touha po černé princezně ho však poháněla a nedopřávala mu oddechu. Když šel 7x7 dní a nocí, přišel konečně k hoře, kde sídlil obr, mocný král země. Radovid ho našel a zeptal se ho pokorně, jestli on neví o zlatém zámku.
2: No, nevím,
1: odpověděl mu obr.
2: Ale nejlíp ti to snad poví můj bratr, který je králem ptactva a rozesílá své posly daleko široko. Možná, že některý z nich ti dá o tom zámku zprávu. Až půjdeš ještě 7x7 dní a nocí, přijdeš k Zelenému moři, za ním je veliký černý les a to je bratrovo království.
1: Radovid obrovi poděkoval a vydal se na cestu. Za 7x7 dní a nocí opravdu přišel k Zelenému moři, přes které se dal přeplavit. Potom spěchal k Černému lesu a vyhledal v něm obra, krále ptactva. Když ho našel, vyřídil mu pozdrav od jeho bratra a prosil, aby mu pověděl o zlatém zámku. Král hned svolal všecky své poddané operence a ptal se jich,
2: jestli někdo o takovém zámku neví.
1: Z hejna vylítla jedna vlaštovička, přiletěla ke králi a zašveholila.
3: Videvit, králi, já o něm vím. Videvit.
4: A kudy si tam letěla, vlaštovičko?
3: Videvit, v 7 řekách jsem se koupala. Videvit, v 7 lesích se houpala. Videvit. Za 7 hor jsem létala, vit, a potom jsem přiletěla ke zlatému zámku, kde přebývá černá, krásná, ale smutná princeznička. Vit.
1: Když to Radovid uslyšel, poděkoval králi i vlaštovičce a vydal se zase na cestu.
2: Co nesnází zkusil, to se nedá ani vypsat.

0: přece mu to všecko nebylo zatěžko. V železných botách se ubíral cestou, necestou dál. Když konečně všechno přetrpěl, uviděl jednoho dne v dálce zlatý zámek. Děkoval Bohu, že je konečně u cíle své trpké cesty. Unavený, zemdlelý hladem a žízní, ale šťastný, přišel až do zahrady, tam si sedl pod strom a usnul vyčerpáním. V tu dobu se po zahradě procházela černá princezna a s údivem se zastavila u stromu, kde Radovit spal. Radovit! Můj Radovit přišel! Jak se zaradovala, když ho poznala. Viděla na jeho tváři, že musel mnoho přetrpět. Nemohla se udržet a probudila ho. Radovide, drahý Radovide! Když Radovit spatřil u sebe svou milovanou princeznu, hned ji s pláčem prosil za odpuštění. Ráda mu odpustila. Na usmířenou se vroucně políbili. Ale sotva se jejich rty dotkly, začala černá tvář princezny bělet a v malém okamžiku stála před Radovidem ta nejkrásnější bílá paní s černýma očima. Ale on by ji stejně miloval, i kdyby zůstala černá. V tom se před nimi zablesklo, objevil se trpaslík, proměnil se v černého muže a hromovým hlasem zvolal.
1: Já jsem ten čarodějník, princezno, který tě zaklel. Byl bych tě rád dostal za manželku, ale Radovit splnil všechny podmínky a já už na tebe nemám žádné právo. Teď se tedy můžeš svobodně rozhodnout, jestli zůstaneš, anebo se vrátíš na zem.

Ale princezně se od té chvíle, co se jí vrátil Radovit, podzemí tak zalíbilo, že se rozhodla zůstat. I Radovidovi se svět tím prožitým utrpením zošklivil a oba, odloučeni od marnivého světa, žili svorně ve zlatém zámku a po světských radovánkách se jim až do smrti nezastesklo.

To vám jednou v zemi, kdo ví, kde vládnul takový král, kterému mohl jeden nalhávat celé sáhy modrého z nebe. Mohl prášit, až se v trůním sále pod tíhou těch lží prohýbaly dubové trámy. A král tomu všemu věřil a ve své víře byl tak pevný, že k pochybnosti ho nepohnulo vůbec nic. Královal už nějaký ten pátek a nejméně jednou za den se stalo, že některý z jeho dvořanů či ministrů podlehl malověrnosti a nad některou novou zprávou se pohoršil. To je lež, nebo to je prolhané, nebo tomu živáček neuvěří. Tu se král vždy rozlobil, neboť v jeho očích na světě žádné lži nebylo. Všechno se přece mohlo někde někdy stát. To není jen tak, někomu říct, ty velkohubý štveráku, ty lžeš. Ale přesto tahle věta krále na jazyku pálila, rád by předtím, než umře, alespoň jednou řekl a dal by za to i třeba nevím co. Tak vyslal do země heroldy a nechal rozhlásit, že kdo vymyslí takovou lež, že tomu neuvěří, ten dostane jeho jedinou dceru, krásnou princeznu za ženu. I nastalo v zemi velké pozdvižení. Zástupy urozených i neurozených lhářů a prášilů se pokoušeli svým bájivým uměním získat královskou dcerku, ale její otec byl ve své víře neoblomný a tak za svou opovážlivost všichni putovali na 7 let do temné věže. V jednom dalekém městě přebýval vandrovní tovaryš Kelián, který se měl za velkého šprýmaře a jednomu nejraději rozpouštěl špačky. Když uslyšel královského herolda vyvolávat, řekl si, že krásná princeznička je hezká odměna za pár šťavnatých lží a vydal se na cestu do královského města. Když přišel k zámecké bráně a strážným a sluhům oznámil, co chce, tak ho v dobrém nabádali, aby vzal nohy na ramena a upaloval, odkud přišel. Ale Kilián se nenechal zastrašit a trval na svém. Tak ho zavedli ke králi. Král seděl na svém zlatém trůně a vedle něj jeho půvabná dcera. Povoluji ti 3 lži, řekl mu. Ale pokud tě ani jednou neprohlásím za lháře, tu půvabnou cenu po mé levici prohraješ a po celých 7 let neuvidíš ani slunce, ani měsíc. Když král hovořil o té půvabné ceně po své levici, odvážil se Kilián pozvednout k princezně oči. A ty má nádhero, ona se na něj tak přátelsky a mile usmívala, že z něj spadla veškerá úzkost a již nepochyboval, že ji ještě dnes sevře ve svém náručí. Tak začneme. Zahájil král to podivné klání a ukázal rukou zdobenou zářivými prsteny na podlahu trůního sálu, která byla ze zlatých desek. Podívej, chlapče, tak drahocenou podlahu si jistě nikde neviděl, což? Ale proč pak ne, odvětil chasník. Kde? Zeptal se král. V mé rodné vsi, která leží za skleněným lesem vpravo pod měsícem a lží mi prvá se jmenuje. A u koho jsi takovou zlatou podlahu viděl? No, kde asi? Doma, u mého otce. Kdo je tvůj otec? No, kdo by? Přece obecní pasák sviní. A kolik sviní pásává? Asi 5 000. Jak dlouho je tvůj otec už vyhání na pastvu? No, už to bude pomalu 199 let. Když tvůj otec už tolik let pečuje o tolik sviní, jistě si hodně našetřil, takže si konec konců mohl nechat položit ve světnici podlahu za zlata. Tomu rád věřím, neboť býti pasákem sviní musí být dost výnosné. Král se škodolibě usmíval, protože ta první lež byla pro něj velmi nepatrná. Ale Kilián se tím nenechal vyvést z klidu. No, pokračujme, pokračoval král, ukázal rukou na okno a pravil. Jdi k oknu a podívej se dolů do mé zahrady. Viděl jsi někdy ve svém životě tak velkou řepu? Ho, je mináčku, namítnul Kilián statečně.
Ty vaše, to jsou jen uschlé sazenice proti těm, které jsem viděl, dneska je to právě 99 let, za mořem nikdež v zemi za rohem. Byly tak velké, že se pod jejich listy mohlo schovat při průtrži mračen 16 000 vojáků a ani kapka vody je nesmočila. No ano, když může mít pasák sviní ve světnici zlatou podlahu, tak to mohou v zemi za rohem, co leží za mořem nikdež, růst takové řepy. Co všechno je jen na tom světě možné? Král se smál ještě zlomyslněji než poprvé. Pak hned zvedl ruku a ukázal na okno na druhé straně sálu. Řekl, tedy do třetice. Jdi na druhou stranu a podívej se na jedli v mém parku. Viděl jsi, kdy při svém vandrování vyšší jedli? Veselý Kilián, ve kterém bylo ukryto mnoho lotrovin, si právě nyní vzpomněl na jednu lež, která byla tak ďábelsky vylhaná, že se určitě na celém světě nenajde člověk, který by jí věřil. A statečně začal s chvástavým vyprávěním. Ty svatá prostoto, táhle, to je jen košťátko proti těm jedlím, které jsem viděl v nebeských horách. Já sám jsem zkusil, jak vysoká je ta nejvyšší z nich. Nejdřív jsem si nakoupil 22 000 nárožníků a jeden po druhém jsem zatloukal do kmene, abych po nich mohl vylézt nahoru. Pomyslete, už jsem byl až v sedmém nebi a vrcholek ještě nebyl stále k vidění. No, když už jsem tam byl, tak jsem si řekl, že bych se tam mohl porozhlédnout. Našel jsem tam mnoho známých ze vsi Lžími prvá a taky ze země za rohem a vyprávěl jim, že dříve než uběhne jeden rok, povedu si jako svoji ženu domů krásnou královskou dceru ze země kdo ví kde. A oni mi všichni věřili a přáli mi hodně štěstí. Zvali mě na večeři, ale já jsem si řekl, že bych byl rád doma ještě před setněním a poroučel se. Ale nemohl jsem ani za nic nalézt tu jedli, po které jsem do sedmého nebe vylezl a už jsem myslel na to, že si v nebi najdu nějaké zastrčené místo, kde přespím. Když jsem se tam tak motal, narazil jsem najednou na sud od cibule. Koukl jsem dovnitř a viděl, že až po okraj plný pšeničních otrub. Vidá, to mi přišlo právě vhod. Z těch otrub jsem upletl provaz, tuctem zbylých hřebíků jsem ho dobře přibil k nebeskému oknu a sám jsem se po tom otrubovém provazu spustil dolů na svět. Když jsem byl ještě daleko od nejhořejších mraků, velký kus provazu mi chyběl. Co jsem si měl počít? No, neměl jsem jinou možnost, než abych kus provazu nahoře uříznul a dole ho navázal. Tak jsem se dostal konečně na pevnou zem tady přímo před vaším královským palácem. A ten provaz, tomu nebudete, pane králi, věřit, tak ten provaz byl celý porostlý knoflíky. Tu král se skočil z trůnu a jel se křičet. To je lež, stejně tak dlouhá jako ten provaz, kterým se zvilhal z nebe. Dobrá, dobrá, pane králi, odvětil zářící Kilián. Teď se máš zeď. A vzal krásnou princeznu za ruku a dal jí zásunní hubičku. Potom šťastný pár předstoupil před krále a ten jim požehnal, sundal z hlavy korunu a posadil ji na kadeře statečnému Kiliánovi.

0: kdepak. Afrika je Afrika. I sluníčko tu od samého rána pálí víc než v jižních Čechách v pravé poledne. Ale Bob si to pochvaloval. Zacvičil si a pak se dal do zpěvu. Okolo Třeboně pasou se tam koně, pasou se tam koně. To Bobka probudilo. Protřel si oči a rozhlédl se kolem dokola. Ach jo, teda Bobe, ty si zpíváš o Třeboni, ale kam se podíváš, všude samá Afrika. A támhle, ukázal z klobouku, který teď letěl nad zelenými pahorky, támhle, podívej, sedí nějaká černá kočka a určitě nám přeběhne přes cestu. A máme smůlu celý den. Klobouk se snesl trochu níž a ta kočka zamňoukala. Teda zamňoukala. Vlastně zařvala. Bobe, takhle kočky nemňoukaj. Takhle kočka přeci, a ta není černá. Vidíš tu zlatou hřívu a ty tesáky? Bobe, to je lev. Nestráš, prosil Bob. A podívej se tamhle. Podívej, za tou skálou, ten chlap s puškou. Vypadá podezřele. Co má asi za lubem? To nevím, ale před sebou má toho našeho lva. Člověče, Bobe, vždyť on ho chce zastřelit. A tak to ne. Tomu musíme překazit, řekli si králíci a začali z klobouku hrozit a křičet. Necháš ho? Lev je král zvířat. Máme tě na mušce, padouchu. A všelijak podobně. Jenže pytlák je neslyšel. Byl trochu nahluchlý a jak za chviličku uvidíme i natvrdlý. Nahluchlý proto, že pořád na něco střílí. No to víte, pytláci, no. Bum, prásk. Dach, dach, dach, dach, řah ho! A natvrdlý je proto, že propadnul hned v první třídě a například slovo žížala dodnes píše takhle. Žížala. Tvrdý pož. Ale teď v úkrytu čekal na lva a v duchu počítal. I když počítat vůbec neuměl, kolik dostane za jeho kůži. Jenže lev mu zmizel z dohledu. Lovec vstal, ušel pár kroků a v tom mu někdo zezadu zaklepal na rameno. Dobrý den, dobrý muži. Brej, šéfe, zabručel pytlák, otočil se a uá! Zařval a puška mu vypadla z ruky. Nedivte se. Proti němu stál ten lev, na kterého před chvílí mířil. A to není všechno. Ten lev teď naopak mířil na něho. Pěkně ruce vzhůru, pytlák poslechnul. A můžeš se naposled pomodlit, zabručel lev. Tohle všechno viděli a slyšeli i Bob s Bobkem, protože jejich klobouk plul nizoučko nad zemí a už se je chystal vyklopit. Bobe, ten lev mluví, není to divný? Není, řekl Bob. My přece taky mluvíme. Ale nikoho nestřílíme. A pak žuch! Králíci vpadli rovnou doprostřed té divné scény. Pytlák klečel před lvem a modlil se. Anděličku, můj strážníčku. Můj strážníčku, no, to sedí, rozkechtal se lev. Pak se skoprnělým králíkům představil. Jsem strážník Safari Jack, postrach pytláků, ale je mi v tom přestrojení strašný orko a tak si s dovolením odložím. To jste měli vidět. Najednou před Bobem a Bobkem stál místo lva domorodý strážník v uniformě a salutoval. Dobrý, co? Smál se. Můj nápad. Lví kuklu a kožich si beru, když jdu číhat na pytláky. Vždycky si počkám a vždycky se dočkám. No to je dobrý. A co teď čeká toho lotra? ukázal Bob na pytláka, který pořád dokola drmolil andělíčku, můj strážničku, protože to navíc dál neuměl. Běžná sazba, 10 let nucených prací, 10krát zamete Saharu. Páni, slyšíš to, Bobku? Obrátil se Bob na kamaráda, ale Bobek někam zmizel. Pak se ozvalo mrzuté mručení a po něm rozjásaný Bobkův hlas. Seržante, tady vám vedu kolegu. Tak je v přestrojení. Bobek tlačil před sebou lva. Lev byl rozespalý, možná ještě napůl v limbu a zjevně nechápal, o co tu běží. Za to seržant Jack to pochopil hned a běžel pryč, jako by za ním hořelo. Jaký kolega? Křičel. Tenhle je pravej! Jehe, tenhle je pravej! Jejda, pardon, to je omyl. Král zvířat ovšem na omluvy moc nedal. Vycenil tesáky, zařval a hnal se za Bobkem. Bobek kličkoval, schovával se ve vysoké trávě, Bob to dělal po něm, ale nevěděl, kam a za kým dřív skočit. A než se stačil rozmyslet, z nebe se snesl černý klobouk. A toho zmátlo ještě víc. Jen se posadil, nevěřícně kroutil hlavou a zůstalo mu to ještě chvíli potom, co Bob s Bobkem do klobouku naskočili a vznesli se k obloze. Jo, teda, tohle bylo zase ochlup, vydechl Bobek. Protože ty pořád přivoláváš nějaký maléry. Co je to, prosím tě, za nápad budit lva? Ale já jsem nevěděl, že je pravej a nemůžu za to, že chci být pořád někomu prospěšnej, fňukal Bobek. Bobku, Bobku, dobrodružství je pěkná věc, ale králíkovi je přece nejlíp v klobouku, v Třeboni. To ticho, ten klid. Bobek jen přikývnul a v klobouku a po celé zemi i obloze se rozhostilo krásné africké ticho. Ovšem ne na dlouho. Pomoc! Haló, haló! Pomoc! Ozvalo se z pouště najednou. Bobek vyskočil. Jenže v Africe pořád někdo řve. A nikdy nevíš, jestli je pravej, dodal Bob. Ale tihle dva dole asi praví budou. A byli. Představte si, byli to turisti. Byli to manželé Pumpernáglovi z Texasu. Přijeli sem, aby mohli doma vyprávět, že viděli pravé safari. Jenomže jejich džíp uvízl v písečných dunách Afriky, kde se nedovoláte ani velblouda, natož nějaké záchranné havarijní čety. A málo komu se poštěstí, jako právě teď těm americkým manželům, že čirou náhodou nad nimi letí klobouk se dvěma českými králíky. Bobe, porouchalo se jim auto. Skáču jim na pomoc, volal Bobek nadšeně. Hodíš mi padák? No co měl Bob dělat? Vyhodil z klobouku padák. Bobek se chytil šňůr a pomalu se snášel k zemi. Pan Pumpernágl jásal v autě zabořeném v písku. Sláva, koukej, mámo, už k nám letí africká rychlá rota. No, táto, no to. Já si připadám jako Alenka v říši divů, žasla paní Pumpernáglová, když kousek od ní přistál i Bob v klobouku. No táto, no to, to je snad létající koberec. Já si připadám jako v pohádce Tisíc a jedna noc, úžasla znovu paní Pumpernáglová. Klobouk, paní, žádný koberec, docela obyčejný kouzelnický klobouk, opravil jí Bob. Račte se připravit na malé překvapení kouzelníka Pokustóna. Pozor, stolečku prostři se a nos na stůl, co hrdlo ráčí. Střeboně až do Karáčí.
1: Kam?
0: Podivil se pan Pumprnágl. Ale nikam. To má Bob jenom kvůli rýmu. Prostě mu nevyšel, no. Vysvětlil Bobek a už vynášel z klobouku stoleček a židličky a lahvičku šampaňského a dvě skleničky, jen aby si ti chudáci turisti opravdu připadali jako v pohádce. Udělejte si pohodlí, jako doma, a my se pustíme do práce, oznámil Bob. A zvednul kapotu auta. Bobku, no, tohle bude ucpaná tryska. Tryska, tady je ucpaný všecko, řekl Bob, protože místo motoru viděl jen haldu písku. Bobe, na tohle musíme jít z gruntu. Přines z klobouku vysavač. A zatímco turisti hodovali, Bob s Bobkem trochu pracovali a trochu se hádali. Asi takhle. Bobku, zaber! Kolo spadlo, tak ho seber! Kde je hever? A do toho pan Pumprnágl volal. Hoši, hoši, vy jste klasa, já vás pozvu do Texasa. A úžasná paní Pumprnáglová v jednom kuse vzdychala. No táto, no to. Všechno to trvalo aspoň 2 nebo 4 hodiny a tak vám raději povím, jak to dopadlo. Dobře, haha, skvěle. Bob s Bobkem auto z písku vytáhli, vyluxovali motor, starter, převodovku, profoukli trysky a všechno ostatní, co takový džíp má, na to se zeptejte tatínka, a pak klikou nahodili motor. Auto si začalo vesele pobrukovat a hrabalo pneumatikami do písku jako kůň na startu velkého dostihu. No táto, no to, já si připadám, zvolala paní Pumprnáglová, ale pan Pumprnágl jí okřikl. Už si prosím tě nepřipadej a nasedej. Za chvíli bude tma a my jsme ještě neviděli ani jednoho lva. Tak si pěkně tu dovolenou užijte a my letíme domů, do Třeboně. Díky, rychlá roto, a šťastnou cestu, křikl pan Pumprnágl, než jeho džíp zmizel v oblaku písečného prachu. A to už se klobouk s našimi králíky vznesl do oblak. A kam zamířil, to je ve hvězdách. Zkuste se někdy večer podívat. Třeba ten létající klobouk s Bobem a Bobkem na obloze zahlédnete. No, třeba letí právě k vám. Večer tak kolem 8., 9., 10. Ale vy byste ho už neměli zahlédnout, protože tou dobou vy byste měli nádherně spít.

0: sklářský mistr Borůvka. Už od dávných časů leží na severu naší země nádherná, snad Bohem políbená horská krajina Krkonoše. Lidé věřili, že zde žijí obři, skřítkové a další nadpřirozené bytosti. A povětšinou se těmto tajemným horám vyhýbali. Za těchto starých časů se na kopcích krčilo pár chalup a budních hospodářství. Místní horáci zde vedli opravdu těžký život. U chalupy malé políčko, na kterém bylo víc kamení jak brambor, sem tam nějaká ta kravka, koza či ovce a někde dokonce i kůň. Jediného, čeho bylo tehda na horách skutečně dost, byl sníh. A tak v zimě všichni společně čelili jeho přívalům. Sníh jim často chalupu zasypal až po střechu. To pak v každé chalupě klapali tkalcovské stavy dlouho do noci, či se dralo peří, háčkovali krajky a třídili skleněné korálky, malovalo sklo, sloukalo máslo a vyráběli sýry a k tomu všemu se vyprávěli všelijaké poudačky. Za utkané plátno a háčkované krajky získali trochu těch peněz na obživu a další potřeby. Jináč moc práce v horách nebylo. Někteří sloužili u bohatých pánů, pár horáků chodilo do háje, což znamená, že dělali v lese. Jiní zase jíc pracovali na milířích a pár také ve skelných hutích a sklárnách. Stejně jako pan Borůvka. Borůvka byl sklářský mistr. A ne ledajaký, dokázal ze skla vytvořit ty nejrostodivnější figurky, co si jen dovedete představit. Ovečky, andílky, čerty, lyžníky a všelijaká lesní zvířata. Ale mezi jeho opravdovské majstrštyky patřila figurka pána a vládce zdejších hor Krkonoše. Sklářský mistr pracoval ve skelné huti již hezkou řádku let a jeho zručnost byla známá široko daleko a jeho dobrácká povaha také. Jednoho krásného červnového dne šel mistr Borůvka po prašné cestě podél říčky Jizerky od hutí směrem dolů ke kozím domkům. Kráčel pomalu, s hlavou skloněnou k zemi a vůbec to vypadalo, že je tak nějak celičkej smutnej. Zastavil před hostincem pana Holmana, chviličku váhal, ale nakonec přece jenom vstoupil. Pozdrav pán Bůh všem bez polek, povídá se smutkem v hlase, a pomalu se posadí stranou na lavici u okna. Na stůl před sebe postaví skleněnou figurku Krkonoše a položí hlavu do dlaní. Paní hostinská před něj zase jíc postavila sklenku jeho oblíbeného bylinného likéru a přidala navrch ještě úsměv. Děkuji, paní hostinská, ale dnes nebudu. Je mi nějak těžko u srdce. A abych řekl pravdu, tak nemám náladu. A vlastně ani chuť. Správce Erben mě totiž právě propustil z hutě. A se mnou ještě dalších 5 chlapů. Že prý se bude věnovat svojí huti na novém světě, která mu patří celá, a nemá ji pouze ve správě od vrchnosti. A vrchnost prý chce tu naši prodat. A nás, že prostě nepotřebuje, a šmitec. A to mi ještě ke všemu ani nezaplatil. Prej, ať si vezmu pár sklenic a figurek a prodám je na trhu ve Vrchlabí. jak jsem byl rozčilený, tak jsem mu řekl, že nic nechci. No a nakonec jsem si odnesl alespoň tady toho krakonoše, kterýho jsem právě včera dodělal. A víte co? Přece nepojedu kvůli jedné figurce do Vrchlabí. Dejte ji tamhle do police nad Šenkem. Třeba udělá radost vám i pocestným. Je krásná, pane Borůvka, ale to od vás nemohu přijmout. Co si nyní počnete bez práce a bez peněz, to přece nejde. Tak to opravdu nevím. Víte, nejsmutnější na tom všem je, že člověk nemá nikde žádné zastání. Nikde. Jakmile to Borůvka dořekl, začaly se vám dít prapodivné věci. Od vedlejšího stolu vstal krajánek v zeleném mantlu a praštil svojí obrovskou sukovicí o zem a najednou tam stál samotný krakonoš. Všichni v ten moment úplně skoprněli a krakonoš doticha povídá.
1: Tak to zase jít ne, Borůvko. Takovým člověčím lidičkám jako si ty, já pomůžu vždycinky rád. Vydej se na Braunův kopec, až tam, co je ta stará památná lípa. A podívej se ke kořenům. Zdá se mi, že jsem tam zahlédl něco, co by ti mohlo pomoci.
0: A než se všichni stačili vzpamatovat, tak byl krakonoš zase jít pryč a v sednici zvostalo jen trocha kouře a mlej. Borůvka se celičkej rozechvělej rozloučil a vydal se k památné lípě. Když dorazil k tomu nádhernému majestátnému stromu, našel u jeho kořenů starý kamenej hrnec plnej zlaťáků. Nevěřil vlastním očím a od samej radosti vykřikl do lesa. Děkuju na 100 000krát, krakonoši! A z lesa se zasejc jakoby ozvěnou ozvalo.
1: To, abys mohl koupit celou huť i se statkem. A nezapomeň na kamarády.
0: A tak se nakonec i stalo. Sklářský mistr Borůvka od vrchnosti koupil huť i se statkem. Kamarády vzal zpět do práce a společně opět zapálili huťské pece. A z vděčností a také jako poděkování začali ponejprv vyrábět skleněné figurky krakonoše, které byly tak krásné, že alespoň jednu chtěl mít doma úplně každej. A možná právě proto se huti panu Borůvkovi a všem sklářům začalo dařit dobře. Inu, ono, když je člověku opravdu ouvej, tak někdy přijde pomoc z té strany, odkud by to ani ve snu nečekal. Tak hlavně, nestrácejte naději, kdyby vás, nedej bože, něco nedobrého potkal.

O princezně ve věži. Žil byl jeden kupec a ten měl syna, který se pranic nehodil k obchodu. Celé dny by jen hrál na housle. A tak ho otec jednoho krásného dne poslal do světa. Když se tak ten nezbedný syn loudal ulicí, uviděl hošíka, který si hrál se dvěma dřívky, jako by fidlal na housle. To se mu zalíbilo a řekl: nechceš se učit hrát na housle? Ano, ano, řekl hoch, jen kdybych měl učitele. Tak pojď se mnou, řekl mladý kupec, budu tě učit. A taky to tak udělal. Vandrovali společně světem a na chleba si vydělávali muzikou. Jednoho dne potkali nějakého muže s medvědem a kupecký syn toho medvěda koupil a dal tomu chlapovi všechny jejich peníze. To se žákovi nelíbilo. Proč si to udělal? Z čeho teď budeme žít? Jen počkej, utěšoval ho kupec. Teď si budeme teprve žít. My budeme hrát na housle a medvěd k tomu tancovat. Peníze se jen pohrnou. Ale tomuhle medvědovi se do tance pranic nechtělo. Nakonec ho tedy zabili, stáhli z kůže, tu si nechali u koželuha upravit a pak si ji na sebe navléknul kupec. A lidi ho měli za opravdového medvěda. Chodili od města k městu, od vsi ke vsi, od dvora ke dvoru a všude hrál žák na housle a kupecký synek tancoval jako medvěd. A bylo vám to tancování, jaké svět neviděl. Lidé se zbíhali a vynadivit se nemohli. Když houslista zahrál falešný tón, tak ho medvěd praštil, z čehož byli ti lidé u vytržení. Neboť medvěda, který rozumí hudbě lépe než člověk, toho, aby na světě pohledal. Zpráva o tom podivuhodném medvědovi dorazila až ke králi. Nechal si je zavolat, aby mu také zahráli. Chlapec hrál na housle a medvěd k tomu tancoval tak zvesela, až se musel král nad tou rozpustilou medvědí náturou usmívat. Ten král měl krásnou dceru. Byla už navdávání, ale to bylo králi proti mysli. Chtěl se její krásou těšit sám a taky ukryl ve věži na jedné hoře, kam vyjma jeho a jednoho věrného sluhy žádná duše neznala cestu. Pak nechal po celé zemi rozhlásit, že ji dá jenom tomu, kdo ji najde, ale pokud se mu to nepodaří, ztratí svůj život. A bylo to. No, podivné jsou zvyky králů. Tento doufal, že všechny nápadníky odradí. Ale přesto se několik bláhových princů o ten kousek pokusilo. Ale místo s princeznou slavili veselku se zubatou. A to bylo králi jen vhod. Když byl teď v dobré náladě, pomyslel si: moje dcera má v té věži věru málo radosti. Co kdybych jí jednou zase dopřál? A poručil, aby věrný sluha doprovodil medvěda k princezně. Do věže vedly troje dveře. Klíč k těm prvním byl ukrytý pod kamenem. Sloužící ho vytáhnul a otevřel. Před druhými stál starý vousatý žid, kterého sluha zatahal za vousy a vypadl klíč. U třetích dveří držel stráž na pohled strašlivý lev. Ale když ho sluha pohladil po hřívě, opět vypadnul klíč a oni mohli dovnitř. Princezna tam seděla zabraná do hry na citeru a k tomu si zpívala. Když medvěd uslyšel hudbu, bylo mu hned do tance a princezna se tomu musela strašně smát. Ten medvěd jí moc pobavil, takže nechala prosit otce, aby u ní zůstal delší čas. Sotva byl věrný sluha pryč, tu se dal medvěd do řeči. Krásná princezno, nejsem medvěd, nýbrž člověk jako ty,
a mladý kupecký syn, pojď a rozvaž mi obličej a uvidíš. Princezně se zachvělo srdce radostí, neboť vyjma otce a starého sluhy dlouho žádného člověka neviděla. Rozvázala ho hned a uviděla krásného jinocha. A protože se jí líbil, rychle ho zase zavázala, dříve než přijde sluha. A hned mu řekla, jak by jí mohl od jejího strašlivého otce získat. Když přišel sluha zpět a přinesl souhlas, že tu může medvěd zůstat, princezna řekla, hned ho odveď pryč, už ho mám dost. A když byl medvěd zase venku, pospíchal do lesa, kde si sundal medvědí kůži. Oblékl si krásné šaty a šel dalšího rána do města, aby se ohlásil u krále, že chce hledat jeho dceru. Král se smál a řekl, pro mne za mne, když jsi blázen a chceš přijít o život. A jako hodina, do které měl princeznu najít, jinak ho to bude stát život, byla určena hodina polední. Kupec byl v dobré náladě, vzal si pušku a vydal se na lov, aby nějak zabil čas. V lese uviděl divokou svini, ale když sundal pušku, řekla, nech mě být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si tuto štětinu a když budeš v nouzi, tak ji promni a hned jsem u tebe. Tak vzal štětinu a šel dál. Tu uviděl orla, který zrovna požíral zajíce. Zacílil a měl se k výstřelu. Ale orel zvolal. Nechej mě být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si toto pírko. Když budeš v nouzi, tak ho promni a hned jsem u tebe. Tak si kupec vzal pírko a šel svojí cestou. Najednou uviděl kmotřičku smrt. Ležela v příkopě a spala. Ha, pomyslel si kupec, teď ti dám okusit mého olova, ty ničitelko lidského štěstí. Zacílil, chtěl vystřelit, ale smrt se v tom okamžiku probudila a spozorovala nebezpečí, které se nad ní vznášelo. Nestřílej, z boží vůle nestřílej. Víš, jaké by to bylo neštěstí na zemi, kdyby mne nebylo? Podívej, já se ti odměním. Vezmi si tuto kostičku a když budeš v nouzi, tak ji promni a já budu hned u tebe. Tak vzal kost a šel. Když viděl, že mu z určeného času zůstávalo jen půl hodiny, tak pospíchal vzhůru k věži. U prvních dveří vyzvednul klíč spod kamene a otevřel. U druhých zatahal žida za vousy a otevřel. Pak pohladil hřívu lva, vzal třetí klíč a otevřel třetí dveře. Tam našel svoji princeznu, která ho již čekala. Vzal ji hned za ruku, zavedl ji k otci a řekl. Moji část jsem vykonal. Teď je řada na vás, pane králi, abyste splnil slib. Ale stařec nechtěl svoji dceru ztratit a tak kupci rozhněvaně řekl. Ještě ne, ještě není tvoje. Nejprve musíš během jediné noci sníst celou komnatu plesnivého chleba. Kupecký synek si dlouho nevěděl rady, ale pak si vzpomněl na svini, vzal štětinu a zamnul ji. Tu se objevilo početné stádo sviní a než by jeden zamrkal, chleba byl pryč a podlaha dočista vylízaná. Král se druhého dne velmi podivil, že se to mladému kupci podařilo, ale řekl mu ještě vstekleji. Ještě ji nedostaneš. Nejdříve musíš během jediné noci vyzbírat komnatu plnou hrachu. Nesmí zůstat ani hrášek. Kupec si vzpomněl na orla, vytáhnul pírko, promnul ho a ihned tu bylo početné orlí hejno a než by jeden okem mrknul, neležel na podlaze ani hrášek. Když to následujícího rána starý král viděl, popadl ho vstek a zvolal. Ne, nikdy ti ji nedám, nikdy, nikdy.
Tu vytáhnul kupecký synek kostičku, promnul ji a ihned se objevila kmotřička smrt. Krále popadla a než by jednomu ukápla slza, byla s ním pryč. Princezna se vrhla kupci kolem krku a byla svatba. Kupecký syn se stal králem a chtěl ze svého žáka udělat ministra, ale tomu se to nelíbilo. Tak mu dal alespoň hodně peněz a on se vydal dál do světa, kde se jednoho dne stal velmi bohatým mužem.

0: už můžu?
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenomže kalhotky si nestejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka a ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
2: Máte i poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: Tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bylíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka na dobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je, na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradí.

0: a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky.
1: Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
2: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň,
1: vzdychal Len.
0: Dones vodu, Krtku, a zalej mě.
1: Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
2: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
1: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve Len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
3: Kvák, kvák, volala na něj z potoka žába. Kam se ženeš?
2: Jdu namočit Len. Za lnu bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
3: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máčet Len. Dobře vím, jak se to dělá.
1: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůňky a svalili na ně kámen, aby Len zůstal pod vodou. Když se Len hodně namočil, vynesl jej Krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
2: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
1: A Krtek si lehl pod Len, Len se sušil a Krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla Krtkovi na čumáček a štípla ho.
2: Alej!
1: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
2: Už jsem Len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k Čápovi. Aby mi Len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
1: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
2: Kmotříčku Čápe, kmotříčku Čápe.
3: Klapy klap,
1: zaklape Čáp zobákem. Proč mě voláš, Krtku? Co pak chceš?
2: Kmotře Čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
3: Klapy klap, a nač pak ten Len?
2: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
3: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
2: Děkuju, kmotříčku Čápe.
3: I není zač. Klapy klap, není zač, není zač.
1: A teď rychle k Ježkovi, říká si Krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
2: Ježku, probud se.
1: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
4: Co se děje?
2: Ježku, Ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
4: Na jaké kalhotky?
2: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
4: Tak pojď, ale pospěš si, nebo ti zase usnu.
1: Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli Len

0: vyčesal, ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
1: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se nuntě.
0: A nač pak ti budou krtku?
1: Snítí se utká plátno a splátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti, slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenko navíjet.
1: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
1: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomocte mi a nítě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidli-fidli a na basu brum-brum-brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je krtku máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: tam se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušely mu náramně. S kapsami.

0: Jo. Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kde sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.
3: Příběh šestý. Jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty. Tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal z bod sníh. A Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi: Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si! A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá: Venku je samec. Radovan se posadil na postýlce a řekl: Toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalíkroval králíkárnu? Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nechty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj, nářadí, řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla: Umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácel jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalenému proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis. Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to: Milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonož a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka: Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima a co hlavně má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. Pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmočenichem nasál cizí pachy, až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně Kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš? Divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenujou se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku Profesionál. Ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali: opakovat, opakovat! Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl: špatný let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimůřil oči a povídá: kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolený let není u mě žádný let. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal: posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka. Lže, krade a má trojku schování. O takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bod dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadly nedělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu ji porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna a přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla, tak a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle?
4: Ta bude někde pod sněhem, taková klička zapadne, jen to fikne,
3: řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne.
4: Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec.
3: Kateřinku ta slova rozplakala. Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla. Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v turánu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč.
4: Tady ho máme, volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U.
3: Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne.
4: Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada. Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo. Pojď si pro ně, odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu.
3: Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl.
4: Naštěstí mám nůž, řekl.
3: Měl jsi, řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu. Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku. Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí proutkaři, kteří hledají podzemní vodu. Ale Kateřinčina klička odnikud nevyskočila, protože když je něco hluboko v závěji, je na to i silný magnet slabý. Ale najednou, čistě náhodou, ho chlapeček namířil tam, kde se o stěnu kůlny opíraly hrábě. Ty železné hrábě se položily na zem a rozjeli se k němu, zanechávajíc se za sebou ve sněhu 20 čárek.
4: Táhni, řekli hrábě. Až ji najdeme, tak cinkneme. A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě.
3: Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení. Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladlá. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas.
4: To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli, aby se odtrhl. A taky proto, že výrostek by mohl dostat zápal těla, což by si nikdo na svědomí nevzal. A tak si děti nakonec přece jen zabruslili. Radovan bruslil ještě večer v postýlce. Už měl zavřené oči a pořád krásně bruslil. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Přes potok, ve kterém bouřila a řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka, kláda. Napolo strouknivělá, kluská a široká tak sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, jeden z vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. A museli na sebe pěkně hulákat, aby si rozuměli. Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě, povídá vlasatý. Holohlavý na to, vy překážíte mě, abych mohl přejít na druhou stranu potoka. Překážíte mi. Vlasatý, který vypadal velmi mladě, se zasmál. No tak couvněte, já přejdu a pak můžete jít vy po svým. Proč necouváte vy, odpověděl holohlavý. Postarší muž, střízlivě oblečený, něco tak mezi turistou a funkcionářem. Mě lidi víc potřebují než vás, spěchám, hele, hele, hele. To by se teprve vidělo, vašnosto. Po mně je poptávka, sire, jsem na roztrhání. A kdo jste vůbec? Až po vás. Ale honem nebo do vás šťouknu a vezme si vás voda. A mě říkají rozum. Jak vám? Mě říkají štěstí. A tak pan Rozum a pánisko Štěstí stáli uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně Rozum ustoupil, vycouval a stál teďka se Štěstím na jednom břehu. No, a je to, povídá vlasatý. A příště se nevytahujte, že vás lidi baštějí víc než mě. O baštění nic nevím, mladíku, ale každý vám potvrdí, že bez Rozumu se žít nedá, lida zle. Bez Štěstí jste chtěl říci, bez Rozumu jsem pravil. Bez Štěstí, bez Rozumu, bez Štěstí, bez Rozumu. A byli by se hádali až do noci, kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, bos, zablácený. Jak ta prasata. A co by jsme se hádali, mudrci, vysmívá se vlasatý. Jestli vás lidem opravdu je zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco tady s tím klukem. No co je mu platnej Rozum, když pase prasata? Dobrá, povídá plešatý. Stoupím mu do hlavy a budete koukat, zírat, opravil ho vlasatý. A až budete v koncích, budete mě ještě prosit. Ahoj! A tak se stalo, že Rozum vstoupil pasákovi do hlavy a Štěstí šel dál svou cestou. No, mladík dohnal stádo domů do ohrady a šel se umýt. Myl se a přemýšlel. Tak si vypral špinavý oblek, usušil nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval, nejdříve letmo a pak bedlivě. Vrtěl hlavu a něco mumlal. A po jídle se dal slyšet, co je to dnes s tebou? Jako kdyby se schystal na svatbu. A protože táto, skoncoval jsem s prasaty, povídá synek. Já se chci učit zahradníkem, tohle nikam nevede. Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení mu bylo proti srsti. Dal se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil. Ale kluk ne a ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozšířil a křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před jistým, ať si teda jde kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, protože včerejší průtrž pocuchala záhony, no a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mladík dával rady mistru zahradnickému. Toho mistr využil tak, že mu dal výuční list, povýšil ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát své paměti. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. Ani mistr zahradník nebyl výjimka. Uštípali ho vosy zrovna, když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně patří. Ty vosy by ho nebyly uštípaly, kdyby se nebyly rojily lačné po mase kolem uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné uťaté hlavy, už vyschlé, nad bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který 3 dny klečel před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna neřekla ani ň. Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic. O hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě podle výrazu tváře. Lidé si utnutý hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru krásnou zasu k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, do které upadla v dětství po spalničkách, ten, že se stane jejím manželem a králem země. Kdo však do 3 dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák prasat, nyní hlavní mistr zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu neboštíkovi závidělo. A málem by si byli přáli býti na jeho místě. No král byl unešen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že on král by mu je velice rád splnil. Dovolte mi, veličenstvo, abych se směl pokusit o vyléčení vaší dcery, krásné princezny Zasu. A když neuspěješ, přijdu o mistra zahradníka. A ty o hlavu. Nepadá v úvahu, vaše veličenstvo. No, tak se pokus, ale varoval jsem tě. Mladík, než se vydal za princeznou, se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby kapánek zvýšil krevní tlak. No, a když to učinil, přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která nechřadne a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž, třeba řekni něco, no, řekni, proč neřekneš? No, pověz, proč neřekneš? Proč nemluvíš? Řekni, řekni A, řekni B, řekni C, řekni, no řekni, řekni. Člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. Nesmím na ní mluvit, řekl si a vyšel za princeznou. Našli v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murána poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: dobrý den, zrcadlo, přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou stejnou cestu. Jednou jsme se utábořili v lese, tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou panu. Krejčí té paně ušil nádherné šaty. Já jsem jí potom naučil mluvit. A pak jsme se o tu panu hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že je moje, protože se mi naučil mluvit. Zrcadlo, pověz mi, kdo má pravdu? Ty máš pravdu, pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u okna. Mladý muž se tvářil, jako že to neví, a pravil, děkuji ti, zrcadlo. Když se ho král potom ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má ještě na to 2 dny a že zítra přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově Kamarile. Kamarila to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všecko tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii. Ta je rozsáhlejší než Kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože nevyplelitelná. Hlava Kamarily byl králův ministr vnitra a po něm náčelník byřiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle 2 vykukové se dohodli, že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak 2. dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té paně, kterou řezbás vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. A nebyl ani v polovině, když se princezna ozvala: no už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit. Odložila vyšívání, obrátila se k mladíkovi a povídá: přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou. A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna zasu tak dlouho nemá. No s kým jsem si měla povídat, prosím tě? Ať řekneš, co řekneš, nic se nezmění. Tatínek. Zlatý člověk jinak, ale jako král je kořen. Ministr vnitra. Zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby zalknutým hlasem pronesla: pojď vedle. A já ti to tam všecko osvětlím. Ministr vnitra, který se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel. Jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do vedlejšího pokoje, patrně ložnice, a zavřeli dveře. A zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl ministr vnitra a byl zvyklý podezírat a pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. No, dlouho mu bylo sedět u klíčové dírky. Už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první, růžová ve tváři, s účesem drobet pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali se. A dívali se. A díval se i ministr vnitra klíčovou dírkou. A všiml si, že to oko, které před chvíli utíkalo na levém lítku princezny, teďka utíká na pravém. Proč si ta holka převlíkla punčochy? Lámal si hlavu. Jako každý ministr vnitra myslel než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej, co dělej. Tak viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili dlouze a dlouho, a pak slyšel princeznu: zítra přijdeš dřív, ano? A tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu vysvětli, ať nestrácíme času. Já mu to řeknu po lžičkách, povídá mladík, aby ho to neskláčilo, už mu není 20. A ať už ke mně nikoho neposílá, dokud nebudeme svoji, stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytali za slovíčko, smála se princezna. No a pak ještě chvilku se objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. Mimochodem, volá za ním princezna, jak se jmenuješ? Luděk. Král Luděk. To zní jako z opery. Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku. Ahoj, zasu. Ministr vnitra jen tak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů samozřejmě, to by se ani nehodilo. Jenom se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se hned teď chtěl za ní rozběhnout. To nemůžete, to ne, to ne, zarazil ho Ludvík. Princezna s nikým nepromluví, jen se mnou. Až teprve budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým.
1: Jak to, až budete svoji?
0: No, po naší svatbě, až budu králem. Král se napřímil, zbrunátněl, žíla na čele mu naběhla, jako když i trnici nadíváš. Nahrbil se, sakra, sakra, pomyslel si Ludvík. Neměl se mu to dávat, přece jenom po menších lžičkách.
1: Co to blábolíš, ty umazaný zahradníku?
0: Král ve vsteku upustil od mluvy spisovné.
1: Ty otlemenej hajzlíku, ty kádre nuzácká ušpiněná, ty a moje jediná zasu, ty a král, zavřít tě dám, hlavu ti utnu, soudit tě budu. Ne, nebudu, nebudu, ty ses odsoudil sám, spíklenče, velezrače, ty agente, vnitro, vnitro, byzicové, žandarmové, orgánové, sem, sem.
0: Kde se vzal, tu se vzal ministr vnitra a křičel, břichomluvec je to, břichomluvec, princezna je němá jako masarát a on za ní břichem hovoří, mám důkazy, tak moment, moment, veličenstvo, a vy kušte, pane ministře. Vydá Ludvík poměrně klidným hlasem. Kdo naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to veřejně nebo ne?
1: To sem nepatří, křičel král.
0: Slíbil nebo neslíbil?
1: Slíbil, ale
0: slíbil. Tak slib musíte dodržet.
1: Král se zalknul. Zavrávor, zavrávor a lapal po dechu.
0: Ministr vnitra toho vyušil a zahovořil, máme tě. Kdybys měl tisíckrát pravdu, jakože nemáš, kdybys byl princeznu mluvit naučil, jakože jsi nenaučil, kdybys nárok měl na cokoliv, jakože nemáš na nic, teď jsi se dopustil zločinu porušení disciplíny. Řekl jsi svému vládci, že musí. Kdo se tohle opováží hrdlem, propadá. Kdo neplní daný slib, maří naději v člověku. Kdo naděje maří, maří život. Slib se plnit musí. A najednou bylo všude pno orgánů a jali Ludvíka a odvlékli do vězení. Co s ním všecko v noci prováděli, je těžko povídat. Ví se pouze, že kránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo, že přikývl na všechno, co chtěli, a že podepsal, co mu pod ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď už ho vezou na popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzít na vědomí dlouhou řadu odhalených spiknutí, které vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel uvodali, koho jim určil. Sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas.
1: Až sem jste ho dovedl, pane rozum, gratuluju. Ale co teď?
0: Ludvík se ohledl směrem, odkud hlas promlouval a spatřil mladíka s dlouhými vlasy v tenkých nohavicích a v kožené bundě. Všichni jej vidí, stojí tamhle na větvi v koruně lípy a směje se. Pan Rozum, který, jak víme, vstoupil Ludvíkovi, když ještě byl Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a poznává ho. Jednou z vlastností pana Rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou pýchou. Dav kouká jak blázen. Ten vlasatý býtník najednou z větve zmizel, ve vteřince byl pryč. To už stoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana Rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední chvíli.
1: To už Luďka přivedli ke špalku, dva pacholci ho teďka nutí na kolena a kladou mu hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekiru s šrokánskou čepelí, plivl do dlaní a rozmáhl se strašlivou silou, ale to už štěstí měl čas zahlédnout a hrc! Topůrko ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak rotovala a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout a můžeme říct si téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho dvě půlky. Muští zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím Kat nestratil rozvahu, vytrhl náčelníkovi Byřicu veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach! Jílec meče ten rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny potentátů a jejich paníček. Potentáti v nebezpečí, to je záruka paniky. A paniku má štěstí rád, v panice je po něm poptávka největší. Potentáti s paničkami se rozbíhají, jednoho z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kuň se vzpíná a puzen bolestí doslova katapultuje. Katapultuje na Lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá se špalkem, s Katem i s pacholky. I s Luďkem Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil vlastně odnikud. Popad Luďka Ludvíka za ruku a hups, oba dva na popravčí káru. Práskli do koní a začala honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami, jí v patách houf orgánu na koních a jak je ta kára rozesklá, tu z ní spadne prkno, klenice, žebřina, přesto padá kůň i s orgánem. Zacvávají uličku, další se hrnou a než se to rozmotá a vynadává, Luděk a štěstí jsou bůh ví kde. Už jedou jenom na kozlíku, který se sotva drží na přední ose káry. Všecko ostatní se rozpadlo. Pánisko štěstí se postaral, aby se to vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk a rovnou do meska, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka schodil a kdyby byl štěstí, nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí se skočil z kozlíku, popad velebníčka a hups, zpátky na zbytek káry. Haha, ten se může hodit. A uhánějí dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěná. Čas se jí vlekl minuta po minutě a Ludvík nikde. Nejdříve jí popadla zlost, to ženské dělají rády, když se měli něco pozdí. Pak na ní přišla starost, to je normální postup ženského údělu. A dala se do pláče, z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu ji zastihl pan Rozum, který když byl předal Ludvíka, totiž Luďka, totiž Ludvíka, do rukou vlasatého pániska štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože rozumně předpokládal, že tam ho bude nejvíce zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. Brekem nic nepořídím, to dá Rozum. Něco se musí dělat. A vydala se za králem bez meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jim sem a točil jim tam. To dělal vždycky, když maje špatné svědomí. Myslil na emigraci. Tak, tatínku, ven s tím! Král to všecko vyklopil. Jak mu řekli, že Ludvík je břichomluvec, jak mu ukázali podepsaná přiznání, zájem království, vyšší spravedlnosti, zkrátka kecmec slívanec, domyslela si Zasu. Ale rozumně neřekla nic zbytečného, než to, co bylo třeba. Abdikace, tady na pergamenu podepsaná teď, povýšení do stavu urozeného pro Ludvíka, aby sňatek byl podle ústavy, předání plných mocí Ludvíkovi a v případě, že by se mu něco mělo přihodit, jí samotné, tedy tady rovnou na tenhle pergamen, tady tohle, tadyhle tu pečeť, na tenhle ten zase tohle. A kdyby si snad měl mít námitky, tak promluvím z balkonu já. Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši a ode mě uslyší, že mě vyléčil Ludvík a že ty si nesplnil daný slib. No a co potom budeš dělat? Nebudu vás už zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk, totiž Ludvík, Ludvík do paláce. Jak se velebníček hodil pro svatební obřad, to vás přece už muselo napadnout, když mu štěstí pomáhal na kozlík, že to je kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku jest na bílé dní. A že to trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o 100 let déle, než trvá kácení. No a co ještě zbývá pro poučení? Snad si připomenout, že rozum a štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazovatele směru, přehledné křižovatky a přehledná rozcestí. Štěstí se rádo fláká, cestou necestou. Když je unavené, usedne na cokoliv, třeba na kravinec. Za to nerozum a neštěstí, to jsou nerozluční kumpáni.

0: Venku ohavně pršelo a tak Maxi pes Fík seděl ve své chalupě a četl si pohádkovou knížku. Přišla za ním Ája a přinesla mu věnec vůřtů, protože měl zrovna narozeniny.
1: Je, co to čteš, Fíku?
0: Byla zvědavá.
2: No, pohádky, řekl Fík.
1: A je tam nějaká pěkná?
2: Jak by ne? Nejvíce mi líbí tahle o hloupém Honzovi. Jak šel do světa na zkušenou. A jo, mohl bych jít taky do světa.
1: Vždyť ty nejsi Honza.
2: A nejsem hloupý, zapomněla si říct.
0: Dotčeně se ozval Fík.
2: No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
1: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
2: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
1: Ale jo, maminka zrovna pekla.
2: No a
0: ošíval se chvíli Fík,
2: ale ještě bych něco potřeboval.
1: A co pak?
2: Už umíš všechna písmenka, Ajo?
1: Samozřejmě a krasopisně.
2: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
0: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
2: prosil bych putínku mlíka.
0: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
2: Pánové, řekl, slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo, potvrdili nářečníci.
2: No a nevzal by mě třeba do služby?
0: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá:
3: no, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
2: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
0: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo,
0: uznale řekli námořníci. Můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl:
3: ano, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
0: Maxi pes se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá,
0: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
0: No, ale dlouho, Fík toho plavčíka.
3: Dobrá,
0: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
0: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu

Jokola hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají: no, náš kapitán je sice pes, ale kam se hrabe na našeho korvidelníka? To je holenku, maxi pes. A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není maxi pes, protože kdo ví, fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem. V zámečku je dětský domov. Žijí v něm děvčata a kluci od 6 do 15 let, všeobecně zvaní Větrováci. K domovu patří veliká stará zahrada se vstupním schodištěm vroubeným zábradlím z kamene. Zahrada pořád ještě připomíná park. Ze tří strany obklopuje bytelný prkený plot a zepředu honosná tepaná mříž. Část parku později vykáceli, založili sad a zeleninové záhony. Ale i tak přerůstá k radosti dětí zahradníkovi přes hlavu. Nejzarostlejší a nejpustší místo zahrady zabrali Indiáni. Postavili ohniště a vymohli si, že smějí z večera pálit klacky a zhrabané listí. Předním mužem kmene byl bez pochyby náčelník Kančí Zub, jinak prostě Přemek Hrůza. Indiánské jméno získal podle klu opravdového kňoura střeleného hajným sedloněm. Sedloň mladší, Přemkův spolužák, Zub ukradl a vyměnil s Přemkem za sérii kreseb ze života učitelského sboru. U ohně kluci sedávali takřka nehybně. Opravdoví Indiáni sebou pořád nemelou, nemají to v povaze a taky by neslyšeli, kde se co šustne. Jen lehký větřík občas pohnul některým brkem v čelence či schodil lístek na pomalovanou tvář. Hoši se snažili hovořit čistě indiánskými výrazy, jako třeba: ten prašivý skunk Viták mi včera napověděl špatně básničku, velká noho. To ti vyved na schvál, veverčáku. Měl byste zbabilé bílé tváři napráskat. Už se stalo, bratře, velká noho. Vyčíhal jsem si ho na prérii za jejich vigmamem. Chytil jsem ho do lasa. V hodu lasem. Jsou báječný. Čistě indiánské výrazy měly úžasnou výhodu. Brzy se vyčerpali a kolem ohně panovaly dlouhé chvíle mlčení. Náčelník si

0: Jindřicha velmi považoval a podporoval je úslovím.
1: Co pak jsme babi? Za muže mluví čin.
0: O činy větrovských indiánů nebyla nouze. Páchali polní pych, drbali lusky i švestky a lezli i do zahrad. Byli se s místními kluky, takže maminky často lamentovali, že Větrov byl hroznovu čert blužen.

0: Přemek byl na Větrově dobrých 5 let. V dětských domovech žil téměř všechna léta, která obsáhl pamětí. Jen dávno věku jeho dětství patřila úplně obyčejná vzpomínka. Měl postýlku v otlučené kuchyni. Ráno se probudil a okno zamrzlo krásnou zahradou. Stromy, tráva, květiny a všechno v ní bylo ledové a bílé. Do dětského domova za ním několikrát přijela maminka. Jemným hlasem mu vyprávěla, jak mu brzy ustele v kuchyňce. Jenže se odstěhovala někam daleko a tak mohla jen psát. Byl přesvědčen, že bydlí vysoko v horách, asi proto, že poslední pohlednici dostal z hor. Jistě tam nejezdily vlaky a cesty nestály za nic. Pomalu roztála maminčina podoba, víra, že se vrátí do otlučené kuchyně, kde pak vůbec je, v kterém domě a v kterém městě. Mezi indiány měl náčelník neomezenou vážnost. Byl statečný a silný. Pamatujte si, vštěpoval svým věrným. Větrovák za větrováka, indián za indiána. Náčelník Přemek měl řadu napodobitelů z řad místních kluků, kteří toužili mít vlastní tlupu, brka a totem, ale všichni dopadli špatně. Především kluky z dědiny nespojovalo tak pevné přátelství jako větrovské. A kromě toho neměli porozumění rodiče. Jestli si ještě někdy vymaluješ papulu, jako ten ušatý grázl z Větrova, vymaluju tě já na opačném konci. Láteřili, neboť toužili aspoň po vnějškovém rozlišení vlastních dětí od větrovských indiánů. A páni kluci z dětiny zklamaně vzhlíželi k temné siluetě starých stromů Větrova, nad něž večer co večer stoupal vábivý kouř. Náčelníkovým chráněncem se stal žák 3. třídy Fanda Blesík, zatím jen příležitostně zvaný Bystrá liška. Fanda pořád něco podnikal, mlčení mu dělalo potíže, nikoho nenechal na pokoji a do všeho se pletl. Svému náčelníkovi byl za patronství nesmírně vděčný a udělal by pro něj všechno na světě. A asi jenom jeho poslouchal na slovo. Z Přemkovy blízkosti se nedal zapudit ani u poradního ohně, k němuž měli přístup jen nejstarší muži kmene. Tak dlouho pištěl, vnucoval se a pomáhal, až náčelník schovývavě přimouřil oči, ostatní přestali Fandu odstrkovat a trpěli ho ve své přítomnosti. Tímhle soustavně štval šedého grizzlyho. Vedle náčelníka by měl správně sedávat jenom grizzly, druhý nejdůležitější muž kmene. Ale jen ať se Fanda těší. Za rok Přemek odchází do učení, grizzly převezme kmen a pak Bystré lišce ukáže, kde je jeho místo. Náčelníkovi neujde u posvátného ohně ani myš, natož smutek v očích jeho nejmilejšího kamaráda. Promluvil. Tož rudí bratři, zaspíváme si. A vyzval fanouše, Bystrá liško, jakou? Fanda náruživě rád zpíval, ale i Přemek si oblíbil táhle moravské písně. Jeho nejmilejší byla Vínečko bílé si od mé milé. Tu tvoju, pravil malý věrně. Dole v dědině zaslechl procítěné hulákání od Větrova děda Šíma. Jako obvykle pohlédl k vinorodému kopci Hadáku, kde pěstoval čabaňskou perlu, a zavrčel.
1: Já vám dám vínečko bílé, raraši.
0: Trochu nesourodý zpěv klukovský hrdel dráždil sluch malé cikánky Simony. Přišívala s tetou Pávkovou ve vychovatelně knoflíky. Víju jako kojoti, teto, řekla žárlivě a nespokojeně se mračila. Měli být spát. Její 11leté romantické srdce hnětlo, že kluci mezi sebe nepustili děvčata. Snažila se aspoň některá sjednotit pod dívčí tomahavk, ale nepovedlo se. Za týden se Anka s Olinou poprali kvůli stlaní postelí a prohlásili, že spolu v žádném kmeni nebudou. Simona jim nabančila oběma a byl konec. Holky se odsepaly celkem rychle, jen Simoně zůstal tajný indiánský žal. Fanda pečlivě vyjedl plátky síra ze svačiny připravené do školy a zamyslel se nad jablkem. Přeleštil je o kalhoty a strčil do hbitého sviště. Měním, chceš? Ukázal bradou na jeho svačinu. Dej mi sír. Kluk váhal. Fanda se zatvářil velmi přísně a hbitý svišť povolil. Za zády se jim objevila vychovatelka Hejduková a tvářila se všetečně. Já si ukládám školní potřeby, teto. Předešel honem zbytečným otázkám fanouš a vzorně zastrkoval svačinu do aktovky. Jak se kluci blížili ke škole, stalo se něco nečekaného. Z postraní uličky vymašíroval přenádherně vybarvený kohout. Taková péra nevlastnil ani náčelník. Fanoušovi se rozšířily oči. V tu ráno se rozhodl, že pyšný pták se s ním rozdělí o parádu. Zapomněl na kluky, na každodenní vychovatelčino přikázání určené zvláště jemu, že z domova se chodí rovnou do školy a ze školy zpátky a vydal se za kohoutem. Přemek se po něm ohlédl, ale nevěděl, proč by vyrušoval. Nakonec je jeho kamarád, ne chůva. Kohout? Aniž se v jeho slepičí mozku vynořilo podezření, stál na prahu drsného okamžiku svého života. Uličník se tvářil laskavě a radostně jako mazaná liška natahoval k němu ruku a občas zaševelil na pipipi. Druhá ruka přitom polehoučku vytahovala z kapsy prak, jemně sebrala kamínek a prásk. Kohout vyděšeně zagdákal a vzlétl do cizí zahrady. Některá jeho utěšená péra zůstala na pěšině. Fanda spokojeně roztáhl pusu od ucha k uchu a vrhl se k ním.
1: Já ti dám, potvoro!
0: Ozvalo se ze zahrady. Fanouš se bezděčně skrčil.
1: Šímova!
0: A hlas už spokojeněji dodal.
1: Oblichaná!
0: Fanda nelenil. Popadl do hrsti zbytek per, hala balaj nacpal do kapsy a letěl zpět ke škole jak o život. Stranou Hroznova stála ještě jedna vila plná dětí, kojenecký ústav a domov pro děti do 3 let. Primářem ústavu byl doktor Václavík. Fanda tu měl malou kamarádku, kudrnatou Evičku. Pokaždé, když se objevil na plotě, s křikem se rozeběhla za ním, třeba zrovna měla na písku rozpečeny ty nejkrásnější bábovičky. Po vyučování za ní Fanda zajde. Musí se pochlubit svým úlovkem. Přemka a ostatní kluky hodlal překvapit až hotovou čelenkou, kterou si v tajnosti vyrobí. Malá dozajista úžasne už teď. Evička dělala v poslední době primáři starosti. Jakmile viděla, že se ošetřovatelka věnuje některému o něco déle, tahla je za vlasy a odháněla je. Při vizitě si ji primář hleděl déle než obvykle. Hned se mu taky vtiskla do náruče a po očku číhala, zda ji někdo z ostatních nechce vypodit. Primář s vrchní sestrou Kubešovou se vrátili do kanceláře. Václavík si roztržitě míchal kávu. Myslel na děvčátko. Sestra Kubešová rozstřídila hraničku došlé korespondence a počala pročítat jednotlivé listy. Nějací Podešvovi by chtěli chlapečka, zvedla dopis psaný rukou. Rád bych dal do rodiny Evičku, řekl primář. Jak dlouho její matka nepsala? Naposled o Vánocích, odmlčeli se. Zatím nemohli nic dělat. Jenom kdyby matka o Evičku neprojevila zájem celý rok, nejezdila za ní a nepsala, mohl ústav předložit věc soudu, který by případně rozhodl, že na holčičku ztratila právo. Sestra založila spisy zpět.

0: sotva skončilo vyučování, vyrazil Fanda ze šatny první. Meluzínková ho už nestačila chytit a nechat po škole. Uháněl ke kojeneckému ústavu. Starší děcka si tou dobou hrávala na zahradě. Evi, zavolal skrze plot. Položila kyblíček a rozeběhla se k němu. Fanušku, Fanušku, skočil do zahrady. Jestli pak víš, na co máme vrátka, zeptala se ošetřovatelka. Omluvně se zašklebil, na výklady teď neměl čas. Vylovil z brašny péra a hrst jich přiložil ke spánku. Zatřepetal hlavu, až rozevlál zahnuté špičky a aby to vypadalo slavnostněji, vytáhl obočí. Evička se zasmála a natáhla k ním ruku. To je krása, tutlala veselý ošetřovatelka, s houfem ostatních přišla blíž. Ukaž se. Fanda povstal, maličko se napřímil a s vážným pohledem jim poskytl podívanou na svá brka. Odkud máš tak pěkné peří? Podivovala se. Odvětil vyhýbavě, leželo na cestičce. A opatrně je uložil do tašky. Dej mi, žadonila Evička a snažila se mu do ní vloupat. Nemůžu, mám je na indiánskou čelenku, ale tobě udělám čelenku taky. Ještě hezčí než sobě, až nazbírám peříčka nebo ještě něco trefím. Teta Pávková s Ankou skládali v žehlírně prádlo a přišívali utrhané knoflíky na košelích nejmenších dětí. Simona si žehlila blůzku do kina. Najednou se zamrzela. Teto, zase nehřeje. Vychovatelka sundala brýle, olízla prst a rychle zkusila plotínku. Slina ani nezasyčila. Vypni, řekla, a skoč s ní k našemu tátovi. Simona se kroutila. Jestli by nemohl někdo jiný, má přece vycházku. Teta si povšimla Přemka, čutal pod oknem Mičudu. Zamávala mu žehličkou. Odnes ji tátovi, ať se na ní mrkne. Má službu. A to si Přemek rovnou povyskočil. Pan Pávek byl totiž podplukovníkem a sloužil u pohraniční stráže. A tam za ním kluci chodili strašně rádi. Jednotka měla nádherné večáky a psi byli velkou Přemkovou láskou. Služba u závody jen mrkla na žehličku, krátce zatelefonovala a pustila chlapce dál. Podplukovník Pávek mu vyšel naproti. No su blázen, vrtěl nad žehličkou hlavou. Vždyť se mi zrichtoval, no je to týden, počkáš si? Přemek horlivě přisvědčil a zaprosil. Pane Pávek, můžu jít ke psům? Podplukovník ho předal desátníku Krištofu Klímovi, který krmil psy a zašel do služebny. Přemek se rázem ocitl u klecí. Velčáci, kteří už vrčeli a štěkali, když přišel k závoře, teď spustili naplno. Krištof je okřikl. Který je váš? Zeptal se Přemek. Chodil za desátníkem od klece ke kleci. Psovod kývl na temně vybarveného velčáka s bohatou huňatou náprsenkou. Dane! Pes zpozorněl. Když poznal, že jeho pán nic nežádá, přitulil se k ruce, která se k němu protáhla mříží a zavrtěl ocasem. Kdo ho dostane, až odejdete? Nikdo. Jak nikdo? Nepochopil Přemek. Berete si ho domů? Psovod odpověděl, že to by moc rád. Ale žil ve městě, zahradu neměli a v bytě nebylo hnutí. A co s ním teda bude? Nedal pokoj Přemek. Jak mu to vysvětlit? Krištof se rozhodl pro slova méně srozumitelná. Má doslouženo, dovršil aktivní věk. Ale kluk stále čekal a voják, kterého trápil Danův osud, se skoro rozlobil. Utratí ho, sakra! Co pak tomu nerozumíš? Přemek dlouze zavrtěl hlavou. Tohle netušil. Na práh služebny vyšel podplukovník Pávek. Spokojně zvedl žehličku a zavolal. Nic jí není. A děvčatům řekně, netáhají za šnůru. Poklepal na choulostivý ohyb u zástrčky. Přemek se zamlkle rozloučil s psovodem a vzal si žehličku. Co je s tebou? Všiml si Pávek. Jsi jak zvadlé kvítí. Přemek zahučel. Nic. Ještě se ohlédl po klecích. Zdálo se mu, že Dan se na něj dívá. Toho dne už do Přemka nic nebylo. Večer, když v ložnici zhasli, jen vášnivý čtenář napínavých příběhů Šedý grizzly si pod dekou svítil baterkou, ležel Přemek s otevřenýma očima a myslel na Dana.
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním. To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese. Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc. Za velikým bukem číhali tři vlci únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali. Chytrý beránku! Jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři, únosci. Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů? Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel. Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli. Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy. Dej se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí. Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první. No, ale mě se ani trochu nechce, na to první vlk. A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk. Půjdeme pro dukáty všichni tři. Tak jo, souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
2: Jsem z dukáty, vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, Pytel se roztrhl a vysypaly se z něj bukvice. Kde jsou naše dukáty?
3: Dukáty nejsou,
2: zabrečeli.
3: Někdo nás ošidil.
2: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
3: Kde je ovečka?
2: Zavili vlci.
3: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
1: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se beránkovi podařilo vlky přelstít.
2: Měsíček
3: to byl, já ho na cimpr-campr rozkousám. Já ho na kusy roztrhám, já ho na hadry rozkubám.
1: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a beránek řekl ovečce.
4: Příště se mi netoulej, nebudu.
1: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

Hle, tam leží lidské doupě. A není zle pořízeno. Má několik děr větších i menších na různé strany, že by ho křeček lépe nevystavěl. Doupě je obydleno odedávna, neboť cesta k němu je důkladně vyšlapána. Za to nikde nevidět zbytků peří ani kožek a proto bystrouška nemůže uhodnout, čím se asi člověk živí. Podle povšechného výrazu prvého člověka, kterého kdy viděla a jenž ji nyní nese, řekla by, že člověk živí se travou a jetelem jako krávy, kozy a jelení. Když však uviděla člověkovi zuby, dovtípila se okamžitě, že je masožravec. Člověk prozradil jí dokonce své choutky ze vrubně, vytáhl z kapsy vak, patrně zbytek střeva nebo žaludku neznámého zvířete, nasadil si záhadný sosák a takto jím prodloužil ústa, jel se požívat i čehosi hrozně smrdutého a vyplivoval z toho modrý smrad, z kterého se dělala kolečka a obláčky kol jeho nosu. Umínila si, že později záhadu prostuduje. Prozatím se ohlédla, najde-li někde u lidského doupěte přece nějaké odpadky potravin. Nebylo jich nikde. Místo nich spatřila velké pohodlné lože, vysoko navrstvené, jež jako ostrov vyvstávalo z jezera. U jezera kupilo se několik lidských doupátek, ale lidé v nich nebydlili, nýbrž jen zvířata. Některých mladá lištička neznala. V jedné díře zahlédla tvora skoro tak holého jako člověk s velkýma ušima, kterými stínil si oči. Tvor ten ležel a líně odfukoval. Lištička uhodla, že se předspal. Nejspíše ho tolik pohostili ve velkém lidském doupěti i usoudila bystrouška, že zvíře, jež stále říkalo uj, uj, uj, uj, je asi přítelem člověka, ba snad příbuzným. Očekávalo ji překvapení téměř při každém kroku. Po ušlapané široké cestě hnal se jim vstříc malý člověk. Bystrouška uhodla v okamžení, že je to lidské mládě. Fuj a je! Kterak bylo ošklivé, pouze na hlavě mělo hrstku srsti a nejspíš počalo teprve obrůstat, ale slepé již nebylo. Vrchní kůži mělo ošklivě pomačkanou a na několika místech potrhanou a po srsti ani stopy. Nejstrašlivější byly jeho nohy. Ani jediného pořádného drápu nemělo na zadních. Na předních byly sice nějaké, ne zcela vyvinuté, a proto asi nosilo lidské mládě přední tlapky pořád vzhůru. S lidským mládětem přiběhlo jiné malé zvíře a bystrouška v první chvílce nevěděla, je-li to také člověčátko. Chodilo pěkně po čtyřech nohách, leč velice nízkých a křivých, jazyk mělo slušný, až mu s tlamy vyčuhoval, i uši mělo onačejší, než to, které chodilo jen po zadních nohách. Když došla tato dvě zvířátka až k revírníkovi, stropila hrozný rámus, a i to čtyřnohé postavilo se pouze na zadní a jalo se bystroušku nelidsky a nestydatě očenichávat. Bystrouška octla se v choulostivých rozpacích, svěsila prut, jež to nebylo nutno projevovat i zvláštní potěšení při setkání s tvory tak nevítanými a dotěrnými. Revírník smál se na celé kolo a přistrkoval bystroušku čtyřnohému protivovi k studenému nosu. To čučíš lapáku, co? Chechtal se, až se v bystroušce dech zatajil. Čtvernožec lapák představoval se zatím lišce skoro liščím způsobem. Očenichával ji kavalírsky a zdvořile všude, kde se sluší a patří. A bystrouška si v duchu řekla, je vidět, že je to vzdělaný pán, že má školy a že není sprostý jako ledazjaký člověk. Musím se s ním seznámit. Revírník Bartoš další zdvořilosti lapákovi překazil. Vstoupil s ní do lidského doupěte a bystrouška se zhrozila. Zde spatřila, že se prve nemýlila a že člověk je v skutku dravec, hyeny hroznější. Po stěnách visely hustě jelení a srnčí hlavy, úplně ohlodané, že by na nich ani poskvrnky mastné neulízl. Otřásla se hrůzou, jež to si představovala, že snad i jí lidské šelmy takto sežerou.
A hrůza její stupňovala se ještě, když se probořila zčista jasna z neznámých důvodů stěna do vedlejší skrýše doupěty a v nich objevila se stará člověčice. Bystrouška rozeznala ji naráz od člověka. Nebylo třeba zkoumati to ani čichem, protože člověčice měla naprosto odlišný vzhled. Byla v těle o polovinu širší než člověk, nohy měla daleko kratší a sotva je bylo vidět. Když si bojácná lištička okoukla s běžně postrašeným zrakem její postavu, pomyslela si, no mladých asi mnoho neměla, nevyšly by se pod ní víc než dvě. Pijo ale člověčátka víc než huse. Že před ní stojí člověčice, potvrdila Bystroušce též jiná okolnost. Jakmile zhlédla revírníka, dala se do vytrvalého štěkotu a člověk jí nepostačil ani odpovídat. Zrovna tak to dělávala doma matka Líška, když otec Lišák přicházíval až pozdě k večeru domů s potrhnou kůží, naženou srstí, zpíval, výskal, vedl nesmyslné řeči a nechtěl říct, odkud přichází. Starý člověk počínal si rovněž podobně jako otec Lišák, jen škonejšíval ženu tím, že jí donesl nějaký vzácný úlovek, slípku, kačenu, koroptev nebo mladého zajíce. Revírník se rozkročil a chlubně ukázal člověčici jí, Bystroušku, která se v tu chvíli bojácně chvěla po celém těle. Člověčice hleděla sice na něho chvilku ještě nedůvěřivě, pak přestávala tolik mluvit a prostě řekla, nanosíš mě z té blechy. Trochu pobroukala, ale pak šla a donesla věc, které lištička jakživa dosud neviděla. Byla to jamka, jako by ji z pařezu uřízl nebo ze země vyloupl a v ní bylo nalito po okraj mléka. Bystrouška se nedala dlouho pobízet, poněvadž měla hlad. Lapák dychtivě oblížel mísu a byl by ochotně Bystroušce s mlékem pomohl, avšak lidé na něho přísně křičeli. Lidské mládě přiklonilo se nad Bystroušku a s hubou do kořán sledovalo každý její pohyb. Tak dostala se Bystrouška do jezerské myslivny. Zpočátku se jí stýskalo. Zde nebylo se s kým mazlit, koho popotahovat za kožich. Bylo to jako v sirotčinci. Naštěstí lapák se s ní spřátelil a rytířsky vyprovázíval ji po všech zákoutích lidského doupěte. A bylo jich tu také, že si toho nemohl dovolit ani nejbohatší strýc lichčí rodiny. Nejlépe zalíbila se Bystroušce skrýš pod skříní. Když se nasítila, zalezla si tam, vystrčila koketně hlavu a naslouchala ochotně rozprávkám lapákovým, který se uvelebil zatím pohodlně na podlaze. Vykládal vtipné anekdoty, vyprávěl často se dušuje, že nikdy nebyl zamilován, neví prý vůbec, co je to láska, odal prý se úplně umění, večer zpívá smutné písně, které si sám složil. Sytými barvami líčil jí dále svůj osamělý život, líčil jí trýzeň svého srdce, již na něho doléhala v únoru a v březnu v měsících lásky, blouznil o hnědých očích a ebenově černém šňupáčku. Velebil nádherně dlouhé slechy sahající až na zem, rozhovořil se o nádheře ocasu, který v závratném smíchu v blažených okamžicích zapomíná se vrtět, a tiskne se k milované hrudi, vnímají horoucí tlukot drahého srdce. Bystrouška dívala se na něj časem velice dojatě, časem velice lhostejně, jak ji kdy napadlo. Tu tvářila se pobouřenou studem, jindy mhouřila oči cudností a pod srstí se zardívala. Lapák neustával, až ji vyvábil z jejího útulku. A když jim bylo nejsmutněji, vynalezli nějaký žert a šprým, kterým smutek zahnali. Často oddali se povznášející zábavě. Lapák opravdu nebyl silák, ale za to uměl se lichotivě dotírat. Sevřeli v náruči a slastně pištěl, když ho zalechtala čumáčkem pod krkem. Dal se dokonce povalit a chňapal ji po ohánce a zahnul ji sty vroucích sladkých kousanců. Bylo patrno, že je celkem neskažené štěně jako venkovský gymnazista. Bystrouška Arci neměla rovněž valných zkušeností v milování, avšak ledacos už přece vyslechla od špačků hnízdících nad rodným jejich doupětem.
Špačkově tam žili v manželství velice nespořádaném, zvlášť v té době, kdy nebyl ještě vydán nový zákon o rozluce a rozvodu. A co chvíli docházelo u nich k hádkám i ku pračkám. Vyčítávali si navzájem hrozné věci, nemravné a neslušné. Vyrozuměla z jejich křiku, že starý Špaček je nestoudný záletník, že provádí všelijaké nepřístojnosti v koruně starobylého buku, kam slétávala se nejpestřejší cházka ptačí a opíjela se nezřízeným požíváním bukvic. Stávalo se, že na rozdováděnou společnost nejedenkrát doletěl datel a zle ji spořádal. No a mladí Špačci nebyli ostatně lepší starých. Jeden měl hříšný poměr s toulavou kukačkou a naučil se od ní zanášet do cizího hnízda. Jiný byl nucen platit ukřičené ztrace po kopečku lískových oříšků měsíčně a dcera Špačková, nepohledná, ušubraná, měla známost s mladým havranem, který byl ještě na vojně, toulávala se s ponocným síčkem a častokrát přiletěla jí naklovat přísná tetka sova. Bystrouška byla pamětlivá těchto zkušeností a běda Lapákovi, kdyby byl chtěl překročit meze slušnosti. Strpěla, když se pokoušel o zcela mravné laškování, avšak vzala ho i hned ostrými zuby zahrdlo, kdykoliv se k ní neomaleně jí přivinul. A jestliže ani to nepomohlo, okamžitě se válel v prachu. Nestida psí, bral si to však občas za záminku a opovažoval se ku přílišným důvěrnostem. Jednou se opovážil polapiti celou tlamou za proutek a tu stropila mu takovou melu, že se z té duše zastyděl. Zalezl za hanbem na smetisko a Bystrouška, vidouc jeho kajícnost a přesvědčena o opravdovosti jeho lítosti, přiběhla za ním, aby ho přesvědčila o dobrotě svého srdce, přivinula se do jeho obětí a v nevinném přitulení si s ním zdřímla, zachovávající jinak panenskou nedůtklivost. Netrvalo dlouho, aby Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto neskušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout k důdkám a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější, jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. Jestliže zapomněli dát jí včas snídaní nebo jí dali jakési brindy, kterou bylo maličko cítit mlékem a mnoho spáleništěm, neváhala ani okamžik a postarala se v bytě o něco onačejšího na zub. Než se ostřílela, přihodila se jí Arcine jedna nehoda. Tu vylila talíř polévky a znamenitě si pochutnala. Jindy zas vyskočila na lavici u kamen v kuchyni a pustila se odvážně do neznámého lidského jídla. Bylo řídké a chutnalo na kysle. Bystrouška neměla ovšem potuchy, že je to těsto na lívance. Když se však do toho jednou dala, nehodlala povolit a hubujíc na lidskou neumělost kuchařskou, žrala vytrvale, až jí z toho bylo zle. Jindy zase bývaly dny, kdy byla s životem v myslivně načisto spokojena. Paní Revělníková vytáhla z trouby kachnu do zlata upečenou. Vonilo to po celém stavení a Lapák si brousil zuby na kosti. Bystrouška měla také laskominy, ale ani jí nenapadlo čekat až do poledne, kdy se lidé krmívali. Umínila si, že si ke kačeně jenom přičichne. Navíc si netroufala, protože se bála, aby jí nevyprášeli kožich. Přičichla? A vůně byla tak svůdná, tak líbězná, že otrčila všechny vousy. Nechte ho, zafňukal pod lavicí Lapák. Nebuj se, jenom kousek paprčky, zašeptala obezřele Bystrouška. Ne, něco takového neměla dosud v hubě. Hlava se jí zatočila, a tož ukousala paprčku a za chvílečku přitáhla celou kačenu pod pecínku. Lapák hlupák díval se na ní, po vousech mu teklo, ale bál se třeba jen přičichnout. Nebuj se, strašpitle, domlouvala mu. Ukousni si taky sóstečko, však jim necháme kosti. Tenkrát z toho byl takový řádný výprask, že si podruhé Bystrouška také raději utřela pouze vousy a všecko, co z trouby vycházelo, nechávala na pokoji. Ale mlsnota ji nepřecházela, jela se proto mudrovat, jak si dopřát pochoutky, aniž by vzbudila pozornost a hněv lidí.
Po dvoře běhá tolik slípek, kuřátek, všady to pípalo a tíkalo, že paní Revírníková jistě je nemohla spočítat. A když paní Revírníková povídala kdysi služce, že musí pozabíjet zbytečné kohouty, k ničemu ta havěť bez tak není, nerozpakovala se jí bystrouška pomoci. Kohoutek ugdákanec daleko nevyletěl a neuběhl. Bystrouška zaťala mu do krčku tak obratně zuby, až hlavička odletěla a zakrátko byla z něho hromádka peří za plotem. Bystrouška byla docela spokojena a s lítostí vzpomínala na starého tátu Lišáka, co se chudák časem nazháněla na stará, než přinesl starou kavku pro celou svou rodinu. Pouze jedno trápení, za to citelné, měla Bystrouška při tom pěkném živobytí v Myslivně. Bylo to lidské mládě, Pepík, vnuk starého revírníka. Kluk byl jako ostříž a nemohl jí uklovnout, aspoň drbl. Nedal jí chvilku pokoje, burcoval jí z nejkrásnějšího spánku a ke všemu dovedl si občas jiného malého člověka, aby mu pomohl Bystroušku soužit. Koukej, Franto, že nevíš, co máme. Podívej si, máme Lišku to. Chlubil se svému příteli, chytl Bystroušku za krk a zvedl ji, byť se mračila, aby si jí kluk mohl dobře prohlédnout. Co mám z tyho? Osekl Franta, šak je krotká, nekoše. Že? Vsaď se, posmíval se Pepík. Liška nedbala těchto urážlivých slov a slíbila si, že je pomstí, až přijde čas. Smyslili si kluci nakonec hru, která Bystroušku uváděla v bezmezný vztek. Pepík ji držel a Franta jí přistrkoval až k nosu prut. Oba kluci se přitom nehorázně smáli. Pepík chtěl to také zkusit, ale byl důkladnější. Strčil jí prut až do nosu a měl úkrutnou radost, že Bystrouška kýchla. Tak ji škádili nyní oba. Copak jsou já nějaké pes jak lapák? To ještě ne, zahubovala Liška. Slyšíš ju, jak vrčí, zajásal Pepík a Frantík šupí zas prutem po nose. Nechejte ho, zavrčela Bystrouška, pohládnu tě. Nyní zase Pepík se přikradl a čipí. Klučisko ušmorané, přestaň, vyjekla Bystrouška Lišči řečí. Ještě jen hni. A kde pak, aby kluci přestali? Počkej, včili ju polechtáme oběma šťagélkama za jednou. Ponoukal Pepík Frantu. Už je dožraná, dej pozor, chce kousat. Frantík napomenutí uposlechl a stoupl si o půl šosu za Pepíka. A včilka na ňu, kázal Pepík. Bystrouška se jen naježila. Umínila si, že ani nepípne, pouze vycenila zuby a tlamu výhružně rozevřela. Pepík, který byl dědečkův a babičin mazel, a tutiž pořádný nevázanec, ušklíbl se zlomyslně a udeřil ji prutem po uchu. Tož ty tak! Uderil jsi a včil poteče tvoja krív. Vyletěla jako šipka a neuvažujíc, co počíná, už držela Pepíka za nohu. Chtěla ho původně jenom postrašit, aby dal pokoj, avšak ve zlosti se zapomněla a stiskla zuby vydatně. Pepíkovi se až gatě otřásli lekem, zakřikl a spustil. Ona mě uryzla, létko, dědečku, kde jste? Babičko, pojďte sem, ona mě sežere, Franto, pomoz, au, bu. A Franta stál jako sloup pobouchanec, jak mu později Pepík vytkl, a vyčkával daleko trpělivěji, než Pepík a Liška povolí. Bystrouška si uvědomila, že se unáhlila a že bude zle, nechala kluku a rozběhla se hledat bezpečné skrýše. Pepíkův křik a brek ji štval dál a dál a čím více se vzdalovala, tím rychleji běžela. Franta se zatím zpamatoval. Nevřízky, domlouval Pepíkovi. Ještě přijdou vaši a nabijotí. Víš, jací jsou dědoušek zlí? A jak nám kázali, aby jsme nedráždili ani lapáka, třeba si sedí jako knedla. Mě vyženo a ty dostaneš nalískaný. Pepík uznal, že Franta mluví rozumně, zatěl zuby a trpěl jako mučedník boží. Kamarád přiklekl, ohledal znalecky ránu a povídal, no, díru máš v noze pěknou, ale to se zahojí. A gati neroztrhla, pojď, radši té potvoře vypráskáme kožuch. Bystrouška byla už u vrátek, ale zaslechla přece výzvu Frantíkovu. Nechť se jí dařilo v Myslivně dobře, nerozpakovala se.
Výprask je šeredná věc a les hluboký, klidný, zvonil zpěvem ptáků, šuměli rozvážně bory a jedle a Bystrouška zateskněla po lesní tiši, po domově, po svobodě, nedbala mis a hrnců a hnala se úprkem do boří. Ohlédla se a litovala, že Pepíka nekousla pořádněji, neboť kluci blížili se k ní každým okamžikem. Postřehli její úmysl a nechtěli jí jen tak zhola pustit. Chytnite ju, chytnite ju, řvali oba o přítrž. Kdo by chytal lišku utíkající do lesa? Kohout ne a slípky teprve ne. Vlaštovky se chechtali těmto závodům. Chrobák vylezl na hromádku, ve které nalezl slušné živobytí a div se za břicho nepopadal. Ospalá sůva ve veršku modřínu hubovala, že ji ani ve dne nenechají spát. A veverka si povídala, že liška není stvoření docela ošklivý a že taky umí slušně s ocasem zacházet chceli. Veškeré ženské pokolení na světě od hodiny stvoření svého je zvědavé. Jen z toho důvodu vypustil patriarcha Noé z archy holubici, aby obhlédla zatopenou zemi. Kdyby byl poslal holuba, byl by se ohlížel po nějakém dobrodružství a byl by se vrátil stejně hloupý a nevědomý, jak byl vyletěl. Tož vrozená zvědavost to byla, jež zavinila nové otroctví Bystrouščino. Napadlo jí mrknout okem po pronásledovatelích a možná, že tak učinila trošku i ze zlomyslnosti. Ohlédla se a darmo cvrček v mezi volal varovně zdrhy, zdrhy, zdrhy. Neštěstí bylo tu. Rump! A už ležela hore břichem a všecky čtyři od sebe. Hodně se lekla, jak se převalila, ještě více se zastyděla. Dívčí stydlivost zabránila jí vstát a pelášit dál. Vždyť k lesu bylo jen několik kroků. Ne, ne, ne, Bystrouška se pečlivě zahalila proutkem, aby tak někdo uviděl, co by neměl. Pepík s Frantikem zajásali, poskočili a už jí měli. Bystrouška stále ještě v záchvatu cudnosti, zapomněla proto ostatní, kde má zuby. Kluci ji lapli za kožich a s uprchlicí hnali se vítězně zpátky do myslivny. Paní Revírníková objevila se na zápraži, vidouc kluky i lišku uválenou a zvlášť Pepíka s porvaným lýtkem, dohněvala se a zavolala na manžela, jenž prohlížel pozorně pasti na škodnou. Ty, tato, tu lišku ti vyhodím. Smrdí a zavazí všady a děcka porád za něho spózio. A co škody je nadělá, tošu uvážu, řekl rázně revírník a hned učinil, jak byl pravil.

0: To všecko se stalo před jarem. Když už jaro odkvítalo, vzpomněl si starosta Humpál, že se vypraví do lesa spočítat nové letošní zajíce. Vzal notes a tušku, na nohy si dal natáhnout zvlášť pevné lovecké boty a jde. Všude má úctu pro svoje starostenské nohy. Ve městě se mu klaní měšťani, venku v poli se mu kameny sami odvalují z cesty, ze křů vykukují mladí zajíci a poslušně hlásí svá matriková čísla. Prvňák, druhák, třeťák. Starosta si to zapisuje do notesu. Došel tak až k lesu Řáholci a vstoupil do něho. Stromy se před ním uklánějí a hříbky smekají kloboučky. Když se starosta Humpál unavil pochůzkou po lese, sečetl zajíce v notesu a složil zmožené údy pod smrček. Začal klímat a blaze se přitom usmíval na špičky svých věhlasných nohou. Libě odcházel do sna, když v tom mu do levého ucha zarumplovalo. A teď se uvidí. Humpál se vylomil ze spaní, dívá se, co by to mohlo být. Nikde nic. Ani travička se nepohne. A v tom zas do pravého ucha. Teď se uvidí, Humpále. Ve chvílce to volalo zpředu i ze zadu. Ze smrčí. I z paseky. Teď se spolu srovnáme, starosto. Humpál točí hlavou, jako by jí měl na obrtlíku a nikde nikdo. No, tak ho dřímota nakonec přece jen přemohla. V mlází se rozhrnuly větvičky a vedle Humpála stojí Švec Rumcajs. Kde pak Švec? Bradu má obrostlou hustými vousy. Ve vousech mu hnízdí roj lesních včel, na hlavě klobouk z bukové kůry, kazajku má Rumcajs splátovanou z kousíčků červené kordofánské kůže, kalhoty jsou z habrového líka a za opaskem pistol jako kornout, ale botičky má pěkné, vyblízkané jedna radost. Rumcajs udělal krok a zastavil se u věhlasných nohou spícího starosty Humpála. Tiše si je prohlídl a jemňoučkým ševcovským a rychlým loupežnickým chmatem stáhl Humpálovi boty. A zase se tiše zadíval na Humpálovi velebné nohy, obuté už jen do štrávkových fuseklí. Pak štípl Humpála do palce. Starosta se protrhl ze sna rovnou do leknutí. Šmariánko, loupežník! Z vašeho dopuštění, pane starosto, povídá Rumcajs a mírně ukázal z lesa ven. Tudyhle se chodí do Jičína, pane starosto. Pak se hnula větvička a Rumcajs jako by tam nikdy nestál.
1: Ha, to byl ale divnej sen, bručí starosta Humpál. Zvedl se z trávy a chce si omést kolena.
2: Nevěří svým očím. Z dola na něho koukají dvě hromanánské nohy jen ve štrávkových fuseklích.
1: O, taky dobře, broukl vztekle Humpál do křoví. Já dojdu i tak, ale ty si to, Rumcaj, si odneseš.
0: Paprlapá. Ušklíbl se v křoví loupežník Rumcajs. Humpál udělal krok k Jičínu a sykl. Udělal druhý a zaklel. Protože velebné starostenské nohy nebyly zvyklé chodit jen ve fuseklích. Starosta klopítá okořený a kameny jako by se mu sami hrnuli do cesty. Zkrátka, starostenské nohy, obuté jen do fuseklí, už neměly tu vážnost,
2: Ani ten kámen k ním neměl úctu. Starosta pajdá a pajdá, teď už jičínskými ulicemi, lidi jsou z toho jako vyjevení. Starosta si to nese jen ve fuseklích.
1: Starosta si to nese jenom ve fuseklích. Jenže mělo být ještě hůř. Jak si Humpál zhmoždil neobuté nohy tou cestou necestou, vykvetl mu na pálci ukrutné kuří oko. Čím byl starosta smutnější, tím veseleji mrkalo kuří oko navdané paní, co se vykláněli z oken. A to už byl úplný koneček starostova konce. Když procházel věžovou branou na náměstí, už ho tam čekali konšelé a nejstarší z nich povídá: Humpále, následkem ztráty velebnosti nohou už nejsi v Jičíně starostou. A když se to doneslo Rumcajsovi do lesa, řekl: Vydá. Ono se nakonec ukázalo.

0: Při jedné procházce mezi stromy v hlubokém lese obdivovali listí dva čipmankové jménem Chip a Dale. Dale nasáhl okolní vzduch svým docela velkým červeným nosem a přitom doufal, že narazí na nějakou lahodnou vůni, která se bude linout odněkud z nedaleka. A jak se tak díval nahoru do listí, řekl:
1: Teda, ty listy, to jsou fakt takový legrační tvorové. Nejdřív se jim přestane chtít zelenát a tak zhnědnou. Pak už se jim nechce viset na stromě, tak se skočí. Co pak se nemůžou pro jednou rozhodnout?
0: Chip se na Dale netrpělivě podíval a odpověděl:
1: Nebudeme marnit čas zjišťováním, na co myslí listy. Jdeme najít něco k snědku.
0: V tu chvíli si Dale všiml něčeho na zemi a jeho očka se rozzářila. Byl to velký vlašský ořech.
1: Božíčku!
0: Vykřikl.
1: Když už jsme u oběda, tak tady je ten můj.
0: A utíkal jej zvednout ze země.
1: Když už jsme u oběda, tak tady je ten můj.
0: A utíkal jej zvednout ze země.

0: ho našel jako první.
1: Jenže se mýlil. Nedaleko byl totiž další ořech a byl velice blízko. Spadl se stromu a uhodil jej přímo do hlavy. Čip se musel smát. Takhle je to vždycky. Pokaždé, když se Dale začne chvástat, nějaká nešťastná náhoda mu to překazí. Jenže světe, div se. Když si tak Dale třel čelo, vůbec se necítil nešťastný. Místo toho ukázal na ořech, který ho praštil a vykřikl.
0: Hele, Čipe, rozlouskl se. Už se nebudu muset nalát s louskáním. To mám ale kliku.
1: Pak dal Dale půlku ořechu Čipovi a jednu část z kořápky si posadil na hlavu.
0: Teď jsem chráněný před padajícími ořechy.
1: Smál se.
0: Chytré, že?
1: A Čip nevěděl, co na to říct. Jenže Dale neměl takovou kliku, jak si myslel. Během procházky totiž čipmankové narazili na tchoře.
0: Oj, utíkej, Čipe!
1: Věkl Dale.
0: To je jeden z těch, co tak strašně smrdí!
1: Čip a Dale se otočili a utíkali, co jim nohy stačily. Rozhodně se nechtěli nechat postříkat tím strašným a hrozitánsky páchnoucím tchořím sprejem. Čip a Dale věděli, že tchoři svůj zápach používají na ochranu před nepřáteli. A že by si ani jeden z nich ani náhodou nedal k obědu tchoře. Ať už by trpěli hladem sebe víc. Jenže na tomto malém tchoři bylo něco divného. Něco jiného. Ten malý tvor byl především celý uplakaný. A za druhé, ten smutný chudáček vůbec nepáchl. Chip a Dale vyšli z úkrytu a přiblížili se k tchoříkovi. Dale si k němu znovu přičichl, usmál se a řekl.
0: Hele, zmuž se, vůbec nesmrdíš.
2: Ale to je právě můj problém,
1: odpověděl mu smutně malý tchoř. Tchoř pověděl Čipovi a Dalovi, že se jmenuje Silvestr, a protože je jediným tchořem na světě, co nepáchne, všichni ostatní na něj dorážejí a dělají si z něj legraci. Pak se Silvestr otočil a smutně odešel. Čipovi a Dalovi bylo malého tchoře moc líto. A jak tak šli, Čip nahlas přemýšlel.
0: Kéž by tak existoval způsob, jak bychom mohli Silvestra rozveselit. Bude to asi prýma chlapík.
1: Zrovna v tu chvíli dorazili malí čipmankové k tábořišti. Chip a Dale zůstali stát jako opaření. Nevěřili vlastním očím. Rodina táborníků, která tábořiště zrovna využívala, se balila a připravovala k odjezdu. A tábořiště bylo pokryté jejich odpadky. To byl ale nepořádek. Všude ležely poházené lahve a plechovky a obaly od jídla.
0: Božíčku,
1: vykřikl Dale.
0: Vsadím se, že tu nechali i nějaké jídlo.
1: Dale měl pořád hlad, a tak pádil k odpadkům a vrhnul se přímo do nich. Chip se také ozval.
0: Měl by se stydět, Dale, jen se podívej na ten nepořádek. A ty nemyslíš na nic jiného, než na svůj žaludek.
1: Dale se ale začal hrabat v odpadcích ještě hlouběji a odpověděl.
0: Ale Čipe, můžou tu být hamburgery a hranolky a kousky pici.
1: V odpadcích ale nebyly ani

0: Ani hamburgery, ani hranolky, ani pizza. Místo toho našel nešťastník Dale pytlík, ve kterém byl schovaný velký, přezrálý kus syrečku. A jak všichni víme, syrečky jsou ten nejsmrdutější sýr na celém světě.
1: Fuj!
0: Volal Dale.
1: Rychle, Chipe, odnes to pryč.
0: Chip si ucpal nos, aby ten zápach necítil a rychle pomohl Daleovi pytlík zavřít a hodit i s páchnoucím sýrem do odpadkového koše. Pak se spolu s Dalem vrhli do úklidu nepořádku, který táborníci za sebou zanechali. A když tak uklízeli, Chip se najednou usmál a zvolal.
1: Počkat, Dale! Myslím, že vím, jak můžeme pomoci tomu nešťastnému tchoříkovi Silvestrovi.
0: Dale netušil, o čem Chip mluví, ale běžel za Chipem, který se hnal lesem a hledal malého tchoře. Nakonec Chip Silvestra uviděl a zavolal na něj.
1: Počkej, stůj, Silvestře! Víme, jak vyřešíme tvůj problém!
0: Pak začal Chip vysvětlovat.
1: Našli jsme sýr, Silvestře! Je to ten nejsmrdutější sýr na celém světě! Když se jim pořádně namažeš, všichni ostatní tchoři ti budou ten nový pach závidět a budou se s tebou chtít kamarádit.
0: Ale Silvestr se na Chipa jen smutně podíval a řekl.
2: Děkuji, že se mi snažíte pomoci, ale to bych podváděl. A kromě toho chci, aby mě ostatní tchoři měli rádi takového, jaký jsem, a ne proto, jak hodně páchnu.
1: Chudák Silvestr,
0: řekl Dale po cestě domů.
1: Jo,
0: souhlasil Chip.
1: Ale musí se mu nechat, že chce být čestný. Kéž bychom tak mohli pro něj ještě něco udělat.
0: V tu chvíli, zrovna když procházeli kolem velkého kamene, se ocitli tváří v tvář velkému medvědovi. Hladovému medvědovi grizzlymu. Medvěd si je zlým úšklepkem prohlédl a řekl.
3: Ha, mám šťastný den. Nemusím se trápit hledáním králíků. Místo toho si můžu dát k obědu tyhle dvě tučné veverky.
1: To si nás budeš muset nejdřív chytit.
0: Vykřikl Chip, otočili se s Dalem na podpadku a pelášili od medvěda, co jim jejich malé a krátké chipmunkovské nožky stačily. Jenže medvěd měl obrovský hlad a rozhodl se, že je musí chytit. Chudáci Chip a Dale. Medvědovi nemohli uniknout. Jediným místem, kde se mohli schovat, byl dutý kmen. Malý tchoř byl zrovna nedaleko. Chvilku měl pocit, jako by slyšel bručení grizzlyho a zoufalé volání o pomoc. A poznal hlasy Chipa a Dalea. A tak se běžel podívat, jak by svým novým přátelům mohl pomoci. Brzy na to uviděl Silvestr velkého, zlostného medvěda grizzlyho, jak rve starý kmen ze země a hladově se snaží dostat ven dva malé čipanky. A taky slyšel, jak se zevnitř ozývá jejich zoufalé volání o pomoc.
2: Hej, ty jeden tyrane, nech to!
0: Vykřikl nazlobeně Silvestr.
2: Jestli mé přátele nenecháš na pokoji, tak na tebe vystříknu trochu té své tchoří voňavky.
0: Samozřejmě, že statečný Silvestr jenom blafoval. On přece vůbec nezapáchal. Velký medvěd grizzly se nejdříve vylekal. Jinže pak, když kolem začichal a jeho nos mu prozradil, že Silvestr vůbec nepáchne, zabručel.
3: Ztrať se ty, podfukáři. Nevidíš, že mám práci?
0: Pak se medvěd znovu pustil do vytrhávání starého kmene a Silvestr se smutně otočil, odběhl a usilovně přemýšlel, jak by svým malým kamarádům pomohl. Po dlouhém, předlouhém přemýšlení si Silvestr vzpomněl, jak mu Čip řekl o starém páchnoucím síru. A tak se malý, dobrosrdečný tchoř rozběhl směrem k tábořišti, aby jej zkusil najít. Naštěstí ten strašný sýr ještě nikdo nesnědl. A tak je jeho vlastní nos dovedl až přímo k němu.
2: Jamina,
0: usmál se.
2: Tohle páchne skoro stejně jako celá moje rodina.
0: Silvestr si s radostí rozmazal sýr po celém těle. Silvestr utíkal zpět k medvědovi, jak nejrychleji to šlo. Jak běžel, proběhl kolem několika zvířat. Všichni zalapali podechu a omdleli, protože je strašlivý zápach toho sýra dočista omráčil.

0: O chvilku později našel Silvestr medvěda.
1: Cože? Ty jsi tu zas?
0: Zabručel medvěd grizzly.
1: Možná si místo toho dám k obědu tebe.
0: Jenže jakmile se k medvědovi dostal závan pachu těch strašných syrečků, stuhnul na místě a zalapal po dechu. Když medvědova tvář začala zelenat, začal prosit.
1: Ne, fuj, běž ode mě pryč. Jsi ten nejsmrdutější tchoř pod sluncem.
0: A pak se medvěd otočil a utekl pryč. Nikdo ho už nikdy více neviděl. Ba co víc, na to představení se přišla podívat většina tchořů z lesa, protože je zburcoval hluk a hrozitánský zápach. Všichni viděli, jak si statečný Silvestr poradil. Ze Silvestra se stal hrdina a všichni tchoři mu provolávali slávu a nosili jej na ramenou. Silvestr věděl, že jakmile zápach syrečků vyprchá, už nebude tím nejsmrdutějším tchořem v lese. Naštěstí však všichni jeho přátelé budou vědět, že je nejstatečnější. Zvláště Chip a Dale.

0: Samočinný počítač Mňopito. Přírodopisné úvahy učitele Pěničky měly vždycky vysokou úroveň a těšily se neobyčejné pozornosti žactva.
1: Kdykoliv pedagog zaníceně vykládal o životě žížal, salamandrů nebo klokanů, přestal vyrušovat i žák Byčiště, a to je co říci.
0: Tentokrát však nechal Pěnička živočišnou říši stranou. Hovořil o budoucnosti lidstva, věku kybernetiky a samočinných počítačů. Ačkoliv to nebyl jeho obor, vzbudil v celé třídě neobyčejný zájem o tyto složité záležitosti.
1: Už aby to tady bylo, pravil netrpělivě Byčiště. Takovému žákovi budoucnosti postačí hodit sešit do samočinného počítače a ten mu vypracuje domácí úkol. Žák budoucnosti bude zatím moci hrát na louce fotbal.
2: No, a ten fotbal bude soudcovat kybernetický soudce, těšil se žák Volejníček. A tomu bude možno vynadat, co srdce ráčí. Řekneš mu třeba, že je idiot a on ani nemrkne, natož aby ti vlepil pár pohlavků.
0: Vidíte to moc růžově, ušklíbla se Jindra Benecká. Třeba nějaký samočinný počítač zjistí, že hloupá zábava se pro člověka budoucnosti nehodí. Všechna hřiště budou úředně zrušena a místo toho se tam budou pěstovat řetkvičky.
1: Kopyto a Mňouk prozatím do debaty nezasahovali.
0: Samočinné počítače nebyl jejich obor a tak se raději drželi stranou.
1: Určitě by ani nemukli, kdyby se zase neozval zlomyslný žák Byčiště.
3: Hehe, geniové, Kopyto a Mňouk mlčí jako zařezaní. Nejspíš to bude tím, že nerozeznají samočinný počítač od flašinetu. Jo, vážení detektivové, vy se v budoucnosti neuplatníte. Lupiče vypátrají kybernetické stroje a vy budete na bydlení. Skončíte jako hlídači v nějakém muzeu a tam budete lkát nad zašlou slávou.
4: Hele, o naši budoucnost se nestarej, Byčiště, odsekl Kopyto. A raději si sestroj ten samočinný počítač, který ti vypracuje úkoly.
3: Já nejsem genius a přiznám se, že neumím vypočítat trojčlenku. Víš se o mně, že se zlomky nehnu. Nade mnou lomí učitelský sbor rukama. Jestli se od někoho čeká, že zvládne divy moderní techniky, tak to jste vy. Jenomže na to vy jste i se svým talentem takhle mrňavý.
0: Celá třída se rozchechtala a tehdy Mňouk pronesl onu neuváženou osudnou větu. Tak jestli tě to zajímá, Byčiště, my už náhodou na samočinném počítači pracujeme. Hned by si dal za ní sám pár pohlavků, ale už se nedalo nic dělat. Věta byla venku a všichni okamžitě zaznamenali.
3: Ale, a kdy nám ten zázrak ukážete? Zítra nebo pozítří.
2: Samočinný počítač není vrbová píšťalka nebo prák. Ten neuděláš ze dne na den, až přijde čas.
3: Tak tohle tedy známe. Budete nás lakovat tak dlouho, dokud se na to nezapomene. Ale my nejsme včerejší. Dokud tu věc nepředvedete veřejně a před věrohodnými svědky, nevěříme vám ani slovo.
0: Mňouk zrudl, chtěl se vytáčet,
1: ale kopy toho zarazil. Řekl bych, že samočinný počítač můžeme předvést od neděle za týden. Ovšem pouze žákům naší třídy, bez přístupu široké veřejnosti.
3: No ne, vy si nějak troufáte, ten počítač bude asi pěkný vehikl.
0: Tímto pro třídu prozatím skončilo, ale pro žáky Kopyta a Mňouka teprve začalo. Sotva osaměli, začali si vyčítat.
3: Proč jsi říkal Mňouku, že pracujeme na počítači?
2: No a proč jsi slíbil jeho předvádění za tak krátkou dobu? Do příští neděle nesestrojíme ani počítadlo.
3: Co jsme slíbili, to taky splníme. Toho bohdá nebude, aby žáci Kopyto a Mňouk z boje utíkali, zatímco by se nějaký Byčiště chechtal, až by slzel. Počítač bude a basta.
2: A s takovou prací nemáme ovšem dost zkušeností. A s tou mou trojkou z rýsování?
3: Teď nemysli na rýsování, ale na to, jak se počítač bude jmenovat. Jméno je nejdůležitější. Jak budeme mít jméno, tak už nás něco napadne.
2: No, a co kdyby se to jmenovalo samočinný počítač Komňouk?
3: No, to by nebylo spravedlivé. Ty bys měl v názvu celé jméno a já jen první slabiku. Bude to společné dílo a název to musí plně vystihovat.
1: Co bys říkal, kdybychom tomu dali jméno samočinný počítač Mňopito?
0: To by šlo. Teď už jde jen o to, aby to samočinně počítalo.
1: Do zítřka budeme dumat, jak se taková věc dá udělat, a potom se do toho dáme.
0: Říká se, že ráno bývá moudřejší večera. A tak to bylo i v tomto případě. Druhý den se sešli ve značně lepší náladě.
1: Nejsme docenti ani inženýři, Mňouku. A tudíž ten počítač musí být jen takové divadýlko. Jde jenom o to, jak převést celou třídu i s byčištěm.
0: Stane to nebude, protože si to každý bude chtít vyzkoušet. Ale v televizi jsem jednou viděl příběh o stroji, který hrál šachy a každého porážel. Ale ve skutečnosti pod spoustou plechů, šroubků a koleček seděl skutečný šachista.
1: Přesně tak si to představuju. Z nás to ovšem nemůže být nikdo. Musíme se s někým spojit. S někým, komu můžeme plně důvěřovat a kdo umí dobře počítat.
0: Byl bych pro Jindru Beneckou, je spolehlivá a určitě pro tohle bude mít pochopení.
1: Jak se ukázalo, měl naprostou pravdu. Když sdělili Jindře, že bude sedět v počítači a počítat příklady vhozené do počítače, byla přímo nadšena.
0: Je, tomu říkám nápad. Už se těším, jak celé třídě parádně vytřeme zrák. Se mnou, kluci, můžete v každém případě počítat.
1: Jenomže od nápadu k jeho uskutečnění bývá vždycky ještě pořádný kus práce.
0: O tom se Kopito a Mňouk přesvědčili, když na půdě u Mňouků začali na pozoruhodném přístroji kutat.
1: Poměrně nejjednodušší byla spodní část, ve které měla sedět Jindra.
0: To spravil bývalý lodní kufr pro větší efekt obarvený na červeno.
1: Vrchní část musela být ovšem velice složitá a tajuplná, aby nikdo z žáků nepojal podezření.
0: Kopito přinesl starý šicí stroj, rozhašené rádio a spoustu drátů.
1: Mňouk se vytasil s 20 kovovými knoflíky, rozbitými pendlovkami, stojanem na deštníky, 3 teploměry a hvězdářským dalekohledem.
0: Jindra dodala 2 budíky, kolovrátek, 9 kramlí a mlýnek na mák.
1: Když se uváží, že i na půdě se povalovala spousta neužitečných krámů, bylo materiálu víc než dost.
0: Teď už šlo jenom o to smontovat z něj monstrum, které by se alespoň vzhledem podobalo robotu nebo nějakému fantastickému stroji.
1: Zpočátku s tím byly značné problémy.
0: To, co žáci zhotovili, se podobalo spíše po uliční barikádě nebo železné neděli na sídlišti. Po několika dnech vznikl tvar, který vypadal docela věrohodně.
1: Řekl bych, že roboti v televizi nejsou o nic hezčí. Docela to jde.
0: Mňouk i Jindra byli téhož názoru.
1: Nyní bylo ještě třeba počítací stroj Mňopito vyzkoušet.
0: Jindra, opatřena baterkou a plnícím perem, vlezla do kufru, který měl ve víku otvor.
1: Na víko postavil Kopito s Mňoukem vrchní složitou část počítače.
0: Kopito napsal na kousek papíru 5×7 rovná se a vhodil jej do stroje.
1: Na zmáčknutí knoflíku to začalo všelijak klapat a hlomozit.
0: Papírek propadl dolů k Jindře, která blesku rychle připsala 35 a vyhodila výsledek z kufru.
1: Znamenitě! Funguje to tak, že by zbudil pozornost i na brněnském veletrhu.
0: Ha! Kam se na nás hrabou Japonci? A to pracujeme ve značně primitivních podmínkách.
1: Méně nadšená Jindra se soukala z kufru.
0: Kluci, je tam strašný dusno. Nesmíte tu zkoušku moc natahovat.
1: Kopito s Mňoukem to slíbili.
0: A hned příští den ve třídě oznámili, že počítací stroj Mňopito je hotov.
1: V neděli odpoledne se všichni na vlastní oči přesvědčíte, jak se uplatníme v budoucnosti. Vsadím se, že si náš přítel Byčiště bude muset držet oči, aby mu náhodou nevylezli z důlků.
0: Byčiště se kysele usmíval, nicméně pravil.
1: Ještě není všem dnům konec. Bůh ví, jestli to Mňopito nevybouchne jako atomová puma. Kopito s Mňoukem se sebevědomně usmívali, neboť si byli jisti 100% úspěchem.
0: Nicméně v neděli odpoledne čekalo velice nepříjemné překvapení.
1: Na půdu se krátce před produkcí přiřítila Jindra, ale nikoli v teplácích, nýbrž v nadýchaných růžových šatičkách.
0: Kluci, já nemůžu. Tetička ve veltrusích má narozeniny a táta rozhodl, že jí pojedeme gratulovat. Už vycouval z garáže.
1: Jindro, to nám nemůžeš udělat.
4: Naše pověst je ve tvých rukou.
2: No a co mohu dělat? Ale tak vlez do kufru a uspíšíme produkci. Svolám obecenstvo a za chvíli bude po všem. Potom můžeš odjet třeba do Lomnice nad Popelkou. Ty šílíš? V nových šatech mám lez do špinavého kufru?
4: Ten kufr je čistý a budeš tam jenom chvilku. Mně se zdá, že obecenstvo je už před domem.
0: Jindra učinila nešťastný obličej, ale nakonec se dala přemluvit. Odevzdaně vlezla do kufru a rozsvítila si tam baterku.
4: Výborně. A teď mohou zájemci o náš pozoruhodný přístroj přijít nahoru.
0: Mňouk se nadmul jako vynálezce atomové ponorky a šel vpustit nedočkavé spolužáky.
4: Vrhnulo se jich na půdu nejméně 20 a nechyběl mezi nimi samozřejmě ani Bičiště.
0: Kopito s Mňoukem je přivítali tak sebevědomně, že nikdo nemohl počítat s neúspěchem. Všichni dychtivě hleděli na připravený zázrak výpočetní techniky.
4: A Bičiště nervózně pokašlával.
2: Vážení přátelé, jako první v tomto státě uvidíte v chodu náš nový vynález. Počítací stroj Mňopito. Jeho obsluha je jednoduchá, výsledky zaručené. Stačí napsat na lístek papíru početní příklad a vhodit jej tady do toho otvoru. A během několika vteřin nám stroj dodá správný výsledek.
4: Ale tak si píš, jo, tak si píš. Kolik je 2 biliony 19 miliard 66 milionů 330 tisíc 989 osmin na 27. To celé děleno 17 devatenáctinami, jo? Skočil mu do řeči Bičiště. Začneme něčím jednodušším, řekl Kopito. Ne, že by tento příklad náš počítač nezvládl, ale chtěl bych, aby si všichni přítomní mohli zkontrolovat správnost výsledku.
0: S tím spolužáci souhlasili.
4: A dokonce ani Bičiště neměl námitek.
0: Žák Kulejda napsal na papírek 26x9 rovná se a vhodil jej do horního otvoru počítače.
4: Ve stroji to zachrčelo a ve chvíli vypadl přesný výsledek. 234.
0: Všichni vydechli úžasem.
4: No tohle, vsadím se, že vám s tímhle někdo pomáhal. Hučel Bičiště. Na takové směšné nařčení nehodláme odpovídat, ušklíbil se Kopito. Kdo napíše další příklad?
0: Ale v té chvíli se přihodila strašná věc. Kde se vzala, tu se vzala, objevila se na scéně myš.
4: Obyčejný hraboš polní, ale pořádně vyplašený nečekaným shromážděním.
0: Prchal v panické hrůze před přešlapujícím davem a hledal bezpečný úkryt.
4: Než mu v tom mohl kdokoliv zabránit, zmizel ve spodní části počítače, to jest v kufru.
0: Jindra Benecka byla báječná holka, ale myší se strašně bála.
4: Ve chvíli, kdy dostala společnost, se přestala ovládat.
0: Rozječela se jako siréna za oceánského parníku a počala se vší silou dobývat z vězení.
4: Počítací stroj Mňopito se rozkymácel a posléze se začal bortit.
0: Návštěvníci v úleku ustupovali a bylo by nakonec všechno dobře dopadlo.
4: Kdyby Bičiště nezavětřil zradu. Počkejte, oni v tom mají někoho schovaného. Já jsem říkal, že je to podvod.
0: Sotva dořekl tuto větu, rozsypal se počítač docela a ven se hrnula pištící Jindra v růžových šatičkách. Ústretý zazněl bouřlivý smích, ale ona jej vůbec nevnímala. Její jedinou snahou bylo uprchnout před obávaným hlodavcem.
4: Vyskočila z kufru, odstrčela nahromaděné harampádí, ale v rozhodujícím okamžiku zakopla o něčí nohu.
0: Vletěla hlavou do staré rozvrzané skříně, která se nárazem rozkymácela a z výše počala na růžové šatičky kanout hnědavá tekutina.
4: V 5litrové plechovce měl pan Mňouk vyjetý olej a ten nyní zdobil Jindru tak, že na ní byl příšerný pohled. Vypadala jako po autohavárii.
0: Okamžitě přešla z bojácného píštění do žalostného nářku, neboť jí bylo jasné, že znehodnocení nedělního oděvu nezůstane bez odezvy.
1: Pan Benecký už také dceru netrpělivě scháněl.
2: No, takhle to dopadá, když se někdo bojí docela obyčejné myši.
3: Takhle to dopadá, když nemehlékovi chtějí se strojit samočinný počítač.
0: Brečící Jindra se k tomu nevyjádřila a vypotácela se z půdy na dvorek, kde ji vyhlížel netrpělivý otec.
1: Nejprve mu dalo dost práce poznat v špinavé a potrhané dívce svou stepilou dceru.
0: Když dospěl k názoru, že nejde o zlý sen, ale o třesnou skutečnost, řekl si, že rákoska je v této chvíli přesně ten předmět, který naléhavě potřebuje.
1: O několik minut později si povzdech Žák Kopito.
3: Chudák holka. Ta by dneska na ty rány potřebovala opravdický samočinný počítač.

0: Ticho, houby. Zachumlejte se každá do svého podhoubí a spěte.
1: Mně už se spát nechce, teto bedlo.
0: Zavři oči, hříbku, a nech si něco pěkného zdát.
1: Už je mi v podhoubí moc teplo a těsno. Nejlepší vystrčit hlavu.
0: Opovaž se.
1: Proč ne?
0: Protože ještě nepřišel náš čas.
1: A proč?
0: Pořád proč a proč? Spí, ať nevzbudíš i ostatní.
1: Když já měl takový živý sen. Hráli jsme v tom snu na pikolu a všichni jsme se vám této bedlo schovali do jehličí. Co kdybychom zkusili doopravdy si zahrát?
0: Nikdo se z podhoubí nehne ani na krok.
1: A proč?
0: Už mě z toho hloupého vyptávání brní celá hlava. Protože nahoře na zemi ještě ani sníh neodplaval a za každým stromem číhají jarní mrazíky.
1: Ej, to jste se určitě spletla, této bedlo. Jistě už přišlo opravdické jaro a možná i léto a my všecko zaspali. Já lezu nahoru. Kdo leze se mnou? Muchomůrko, Ryšovko, Klousko.
0: Ani krok.
1: Teto, jen špičku klobouku povystrčíme, jen na chvilku se poohlídneme, co se u nás v lese vlastně děje.
0: Varuju vás. Jsem bedla jedlá a jsem znalá věcí.
1: Jakých zase věcí?
0: Velice závažných věcí i jejich následků. Když houba předčasně vystrčí klobouk, klobouk zmrzne, upadne, hlava nastydne a hnedka je tu rýma a kašel a bolení v krku a do nohy se dá revma.
1: Revma?
0: Jistě, že revma. A jak dostane houba revma do nohy, skácí se, zeslábne a je s ní konec. Co pamatuju, jen jednou jedna bláznivá houba utekla takhle z jara z podhoubí a málem to zaplatila životem.
1: Která houba?
0: Když mě slíbíte, že se nebudete pořád hemžit a utíkat ze svých zimních postýlek, povím vám o ní.
1: Pohádku.
0: Pohádku, nepohádku. Jak si to kdo přebere?
1: Platíte to bedlo, už posloucháme.

0: Byla jednou jedna houbička a ta houbička měla náramně rychlé spaní. Sotva vykouklo první březnové sluníčko, zdál se jí živý sen.
1: Zrovna jako mě? Taky o pikole?
0: A kde pak o pikole? Tahle houba měla sny z úplně jiného ranečku. Vrtěla sebou, převalovala se ve svém podhoubí mezi kořínky trnkového keře a občas i zacukala nožkou ze spaní.
2: A úklo, a záklo, krok, sun, krok.
0: A jako by doopravdy tančila, šťouchla nožkou do kořínku trnkového keře. Trnkový keř se ošil a jeho kořínek sebou nespokojeně zavrtěl jako psí ocásek.
3: Jau, co mě lechtáš?
2: Ach, promiň, zdálo se mi, že tančím baletní solo.
3: Co se zdá, jesen, spí a dej s baletem pokoj.
0: Všetečné houbičce to ale nedalo. Tiše, aby nikoho nevzbudila, se začala vytahovat vzhůru. Nožkou odvalila oblázek, který jí stál v cestě, odhrnula loňské listí a do jarního sluníčka vykoukl první houbový klobouček. Trnkový keř se nestačil divit.
3: No ne, co mi to vyrostlo mezi kořínky?
2: Houba.
3: Houba touhle dobou. Nevěš mi bulíky na nos, vždyť je teprve před jaří.
2: Jsem houba závojenka pod trnka. Jsem velice vzácná houba. Ne jako ty obyčejné, co koukají celé léto za každým pařezem.
3: Žádná rozumná houba by si takhle z jara nedovolila vystrčit ze země ani nos. Natož hlavu. Alou zpátky do podhoubí.
2: To nejde. Jak jednou vykouknu, zpátky už nemůžu.
3: Pro Petra, co si počneš?
2: Co bych si počala? Budu tvořit.
3: Jak tvořit?
2: Umělecky.
3: Cože, že...
2: Nekoukej tak hloupě. Jsem houba umělkyně. A to umělkyně studovaná.
3: A mohla bys mi prozradit, jaké umění jsi studovala?
2: Vysokou školu taneční. Takzvanou akademii.
3: No ne, to jsem ještě neslyšel.
2: Vidím, že nemáš pojem o uměleckém světě. My závojenky pod trnky jsme všecky umělkyně. Od časného jara tančíme pod trnkovými keři jako víly. A dokonce i na špičkách. I hned předvedu.
0: Závojenka si přehodila přes klobouček závojíček lehký jako dech, obula si růžové baletní botičky zvané piškóty a provedla pár figur na rozcvičení.
2: A relevé, demi-plié a developé.
0: K tomu si zanotovala tenoučkým hláskem do skoku uměleckou baletní

0: trnkový keř, místo aby se divil a tleskal a volal bravo a opakovat, náramně se polekal.
1: Od večera do rána. Ty ses snad houbo zbláznila?
2: No dovol. Od večera do rána máme my, závojenky, nacvičený obzvlášť hodnotný program. Zařadili jsme do něj všechny figury, které jsme se na akademii naučili.
1: Ha, však tě ty figury přejdou, jen co zapadne sluníčko.
2: Tak vyjde měsíček. Pro měsíční svit jsem na akademii nastudovala zvlášť obtížnou úplňkovou piruetu.
1: Houbo, hloupá, neskušená, sotva sluníčko zapadne, je konec s tancováním. Za lesem je připravený jarní mrazík.
2: Mrazík? Nechci. Spálil by mi taneční piškoty.
1: Mrazík se neptá, co chceš a co ne. S prvním soumrakem je tu.
0: Trnkový keř měl pravdu. Večerní mrazík obchází v březnu lesy, louky i pastviny. Má kouzelnickou hůlku jako čaroděj. Mávne hůlkou poprvé a větívky stromů a keřů se zabělí jinovatkou. Mávne podruhé a studánky i potoční tůňky se zalesknou zrcátky ledové tříště. A jak se tak sluníčko pomalu začalo sklánět za hřebínkem lesa, malou všetečnou závojenku řeči o umění a akademii rychle přešly.
2: Sluníčko, počkej, je bez zima.
1: Co jsem říkal, už je to tu.
2: Pro pána, myslím, že by začíná červedat tos?
1: Zachumlej se aspoň do těch svých tanečních závojů, houbo jedna bláznivá.
2: Jsou průhledné jako dech, neochrání mě. Ach, doška mě sebe, klobouček studí jako led.
1: Tak tancuj. Předveď tu svou piruetu, když jsi umělkyně z akademie, aspoň ti to bude k užitku.
2: Nejde to. Noha mě neposlouchá. Taneční piškot je zbrzlý na kost. Ach, já houba nešťastná.
0: Teď byla panečku každá rada drahá. I trnkovému keři bylo nad tou chlubivou umělkyní závojenkou skoro do pláče.
1: Co teď? Ty, mrazíku, nechtěl bys jít s tou svou kouzelnickou hůlkou o jeden les a dvě louky dál?
0: Ale mrazík jakoby neslyšel. Už byl blízko, blizoučko. Každá větívka trnkového keře se zachvěla pod jeho ledovým dechem.
1: Ach, toto zebe, toto štípe.
0: Trnkový keř drkotal větívkami, až se z nich začaly sypat k zemi bílé lístečky trnkových květů.
2: A ještě ke všemu sněží. Sníh a mráz, to nepřežiju. Umřu. Já nešťastná.
0: Ale uprostřed pláče a bědování přišlo závojence najednou divné, že ten bílý snížek vůbec, ale ani trochu nestudí.
2: Naopak, ono to hřeje. Hotový zázrak.
1: Jaký zázrak? to lístky z mých květů tě zasypaly.
2: Opravdu, všechny ti opadaly, chudínko. Co si teď počneš s nahatými větvemi?
1: Z toho já si nic nedělám. Za nějaký čas mi místo kvítku uzrají na větvích trnky. Hlavně, že ty jsi zachráněna.
2: Jenom tvou zásluhou. Děkuju ti.
1: Co noha? Ještě studí?
2: Mám ji jako v bílé bačkorce. A jen co vykoukne ranní sluníčko, zatancuju ti ten nejkrásnější tanec, co jsem se na akademii naučila. Nejčistší umění. A jenom pro tebe. Těšíš se?
0: To víte, že se trnkový keř těšil. Ani dospat nemohl. Sotva se březnový mrazík schoval do raních červánků. Vymotala se závojenka pod trnka z bílých duchníček trnkových kvítků, uchopila zase své závojíčky a dala se do baletění.

A jak se tak uklání a vykrucuje, najednou se spod trnky mezi jarní travičkou začaly k její písničce přidávat hlásky. První a druhý, a než závojenka dotančila, byl okraj lesa plný kloboučků s rozevlátými závojíčky. To ostatní závojenky pod trnky konečně vykoukly do jarního povětří, aby předvedly vše.

0: Trnkou.
1: A tak trnkový keř zachránil všetečnou závojenku před zimou a mrazem, aby mohla tančit pro radost sobě i všem okolo.
2: Je, to byla hezká pohádka.
1: Hlavně, abyste si z ní vzali poučení.
2: Poučení?
1: Jistě, že poučení, hříbku. Poučení, že nic se nemá uspěchat. A že každá houba má svůj čas.
2: Možná, že zatím, co jste nám vyprávěla, teto bedlo, náš čas už přišel. Jistě už přišlo léto. Nevykouknem?
1: Vykouknem. Alou, houby, všechny nahoru.
2: Hurá, hurá. A zahrajem si?
1: Na co?
2: No přece na pikolu.
1: Tak rychle schovat. Stejně vás najdu v mechu i v jehličí. Jsem bedla jedlá a mám přehled.

O princezně Jasněnce a ševci, který létal. Byli jednou dva mladí tovaryši, Ondra a Jíra, jeden kovář, druhý švec. A ti spolu, vcelku bezstarostně a vesele, vandrovali světem. Kde se zastavili, tam se něčemu přiučili. Ondra v kovařině, Jíra v ševcovině. A tak třetím rokem vandrování byli v řemesle tak dobří, že mohli leckterého zkušeného mistra, který od mládí seděl jen na jednom místě a už se nesnažil osvojit si všelijaké řemeslné novoty, strčit do kapsy. To víte, byli mladí, sebevědomí a tak se někdy i furiansky naparovali. Trochu žertem a trochu vážně se vytahovali jeden na druhého. Jíra byl víc myslitel, takový ten švec-dumavec, a Ondra spíš spoléhal na svou sílu, inu kovář. A tak jednou k večeru, zrovna se začala na nebi klubat první hvězda, se začali pošťuchovat a hádat, kdože je větší mistr. Bylo léto, leželi na louce pod lesem, vandrovní batohy pod hlavou, nic jim nechybělo. To se to pak krásně mluví a vytahuje. Jen kdybych tu měl pořádnou kovadlinu a kujné železo, utrousil koutkem úst Ondra. Já bych ti ukázal, jaký může být kovář umělec. To není jako dělat nějaké křampy na jednu sezónu. Cože? Opáčil Jíra. Ty kovářský umouněnče, ty budeš mistrovat ševce. Jen kdybych tu měl hebkou a pevnou kůži kozinku, tak by ti perlík údivem ani na kovadlinu nedopadl, až bys popatřil, co švec umí udělat. Ještě chvíli se tak popichovali, ale když šera přibylo a na nebi se ukázala třetí hvězda, kde se vzal, tu se vzal, pán v kloboučku a s motýlkem u krku stál před nimi. A že tedy, když jsou oba takoví umělci, aby šli s ním, že kujného železa bude dost a pěkné kozinky také. Tovaryši byli trochu udiveni tím panáčkem i jeho nabídkou, ale zase ne tolik, aby se hned kurážně nezvedli a nešli s ním do jeho domu. A tam bylo nejen všechno, co potřebovali, ale každý dostal i svou komůrku na spaní. Ondra se hned brzy po ránu vrhl ke kovadlině, až to zvonilo po celém domě i okolí. Jíra byl taky vzhůru, ale vstal až později. Chodil po dílně, posedával, dumal, zase chodil. Trvalo to dva dny a zdálo se, že neví, do čeho se pustit. Třetí den přišel pán a ptal se jich, jak jsou daleko se svým dílem. Ondra hned prohlásil, že bude zítra na večer hotov. Když ty, ozval se Jíra, tak já taky. Na druhý den Ondra předvedl pánovi opravdový div. Železnou slepici, která každou hodinu snesla železné vejce a každou čtvrt hodinu zagdákala jako živá. Pán byl viditelně překvapený a uznale pokyvoval hlavou. Takového mistra kovářského ještě neviděl. A co ty? Obrátil se na Jíru. Kde ty máš svou práci? Jíra odešel do své dílny, kde měl z kozinky ušitá křídla. Připěl si je a vyšel na dvorek. A než byste řekli švec, začal křídly mávat a vznášet se nad dvorečkem. Pána to přímo ohromilo. Úžasné, úžasné, pojď už dolů, ševče, chci to taky zkusit. Ale Jíra se v tu chvíli rozhodl,
že poletí výš a dál, že když se mu křídla tak povedla, zkusí štěstí pro změnu jinde. Když pán pochopil, o co jde, běžel do domu pro ručnici a střílel po Jírovi jako zběsilý. Ale ten už byl vysoko, příliš vysoko pro celé to pánovo střílení. A letěl, až byl moc unavený. Od neustálého mávání ho bolely ruce. Ale to už začalo svítat a Jíra pod sebou uviděl věže velkého města. Snesl se na louku, na dohled od městských hradeb. Křídla složil a dal do batohu. Pak zamířil k městské bráně. Měl štěstí. Brzy narazil na ševcovského mistra, který měl dílnu pod kulatou vysokou zámeckou věží. Nabídl se mu za pomocníka. Mistrovi se vandrovní tovaryš opravdu hodil. Už zítra měl odevzdat hromadu škorní a střevíců, které dostal k opravě ze zámku, a bál se, že s tím nebude hotov. Když Jíra usedl k druhému verpánku a dal se do díla, mistr hned viděl, jak mu jde práce od ruky. Ty jsi přišel, chlapče, jako na zavolanou, řekl radostně. Jako by mi tě poslali z nebe. Ty bys ani pro princeznu nebyl špatná partie. Jíra se nejdřív zarazil, cože to mistr povídá o nebi, a zeptal se. A to snad vaše princezna by stála o ševce? Mistr odložil dílo a začal mu vyprávět o princezně Jasněnce. Je tak krásná a přitom musí celé dny a noci trávit na téhle vysoké věži, která nám zrovna stíní okno do světnice. A to jen proto, že při narození jí zlá čarodějnice přiřkla za manžela ševce. Od té doby ji král hlídá na každém kroku. A když začala dospívat a růst do krásy, tak ji zavřel do věže a nechal hlídat strážemi. Jíra údivem pomalu zapomněl dýchat. Jednak slýchal doma, že čarodějnická sudba se vždycky splní, jednak nemohl uvěřit, že krásné děvče, které je souzeno ševci, je jen pár metrů od něho na vysoké věži. Když nastal večer a mistr se odebral na kutě, Jíra rozvázal batoh, připěl si křídla a půdním vikýřem vyletěl vzhůru k věži. Jak letěl kolem věžního okýnka, opravdu uviděl dívku tak krásnou, až se mu málem udělaly mžitky před očima. Dvakrát obletěl věž a pak vletěl okýnkem dovnitř. Jeje, podivila se princezna. Ty jsi přiletěl jako nějaký anděl. Ale vůbec se nebála, jako by tušila, že se začíná naplňovat její sudba. Vždyť Jíra, i když se po práci vydrhl u studny, byl cítit ševcovinou na 10 kroků. Oči mu při pohledu na jasněnčiny zlaté vlasy zářily jako modré hvězdy. Nebylo třeba slov. Jíra se jenom z lehínka dotýkal těch zlatých vlasů až do svítání. A příští noc znovu. Ale to už ho zahlédli stráže. Rozčilený král jen tak v noční košili vpadl do věžního pokojíčku a Jíra sotva stačil skočit k otevřenému okýnku. Jasněnka se ho ducha přítomně chytila kolem krku a už spolu vylétli do tmavé noci. Král z toho div neumřel. Tak se lekl, že ho museli polévat studenou vodou, aby přišel k sobě. Ale to už se Jíra s Jasněnkou snesli na louku u cizího města a princezna za dukát, který měla na zlatém řetízku kolem krku,
obstarala Jírovi ševcovskou dílnu a všechno, co je k řemeslu třeba. Brzy se v dílně netrhly dveře, neboť zvěst o Jírově zručnosti letěla krajem. A tak byli oba šťastní, že snad šťastnější ani být nemohli. Ale šťastným vždycky někdo závidí. Oba zapomněli na zlou čarodějnici, která princezně sudičkovsky přiřkla u kolébky za manžela ševce. Chystala smutek pro krále, připravila však štěstí jasněnce a s tím se nemohla smířit. Čarodějnice se proměnila v jestřába a rozletěla se k městu, kde jasněnka s Jírou žili. A než byste řekli švec, proměnila krásnou ševcovou v ptáčka sedmihláska. Toho chytila do drápů a po princezně jasněnce zůstal v dílně jen jeden červený střevíček. A než se jasněnka nadála, ocitla se, už zase jako princezna, na čarodějném zámku v černém lese. Štěstí těch dvou vzalo věru rychlý konec. Jírovi se bez jasněnky nechtělo ani žít. Našel červený střevíček, ale tím se nechtělo ani žít. Našel červený střevíček, ale tím stopa končila. Nikdo nic neviděl.

se v drápech malého zpěváčka. Jíra hned věděl, která bije. Teď čarodějnici ukáže, že švec není žádný prťavec. Rychle si připjal křídla a letěl k půlnoci, kde tušil čarodějný zámek. Brzo byl u cíle. Sedl si do výklenku věžního okna a zhlížel dolů na nádvoří. Slyšel jasněnčiny vzliky a pláč. Upustil střevíček a čekal. Jasněnka jej rychle zvedla a ukryla v sukni. Přitom vzdychla tak blaženě, že to Jíra zaslechl až nahoře. To bylo shledání, to bylo objímání. Ale ještě nebylo vyhráno. Jíra se znovu vznesl, tentokrát s jasněnkou v náručí, a letěl rychleji než divoké husy. Paže mu začaly umdlévat, ale to už byly šťastně za hranicí čarodějné říše. Snesli se na vonavou louku plnou kvítí. Jíra si ani křídla nesložil a usnul jasněnce v náručí. Spal a jasněnce za chvíli také spadla víčka. Koutkem oka ještě zahlédla za lesem kostelní věž v městečku, kde Jíra ševcoval. A my uděláme nejlépe, když je necháme odpočívat. Vždyť si to po všech těch stranách

0: V malé chaloupce u lesa žila stará koza. A tam měla 4 nezbedná kůzlátka. Koza chodila do háje na pastvu a vždy dětičkám něco dobrého přinesla. Kůzlátka nechávala doma, nebrala je sebou, neboť měla strach, aby se někam nezaběhla. Kůzlátka byla velmi, velmi neposlušná. Vždy, když odcházela, jim říkala: dětičky, buďte tady hodné, neperte se a pěkně si hrajte. Jdu na trávu, brzy se vrátím a něco dobrého vám přinesu. Jednou se vypravila na delší cestu a než odešla, zavolala si kůzlátka a povídá jim: dnes musím odejít a přijdu pozdě večer. Buďte tady hodné a pěkně si hrajte. V okolí se potuluje chytrá liška a proto vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.
1: Kůzlátka slíbila,
0: koza zavřela vrátka na petlici a odešla.
1: Kůzlátka si hrála, honila se, postrkovala a v tom slyší, jak někdo zvenku volá:
0: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, nesu vám křehkou zelenou travičku.
1: Kůzlátka pozorně poslouchala a potom odpověděla: neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má jiný hlásek.
0: Liška odešla, ale nedala se odbít. Za chvilku se vrátila a volala jiným hláskem: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, přinesla jsem vám něco dobrého.
1: Kůzlátka zase chvíli poslouchala a pak volala: neotevřeme, to není hlas naší maminky.
0: Liška odešla, ale slibovala si, že kůzlátka přeci jenom obelstí. Koza se večer vrátila a za dveřmi volala: kůzlátka, má děťátka,

0: Otevřte vrátka. Maminka přišla a mlíčko vám přinesla.
1: Kůzlátka maminku poznala a pustila ji do světničky. Hned jí vyprávěla, že za dveřmi byla liška, která chtěla, aby ji otevřeli.
0: Dobře jste udělali, že jste neotevřeli. Byla by vás zlá liška odnesla. Liška však byla chytrá. Poslouchala, jaký má koza hlásek a zapamatovala si to.

0: Jednou zase maminka koza odešla, nechala kůzlátka doma a znovu jim nakazovala nikomu neotvírat.
1: Liška čekala a jak stará koza odešla, ihned zavolala za dveřmi maminčiným hláskem.
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka. Donesla jsem vám křehoučkou travičku.
0: Kůzlátka poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas maminky poznat. Jedno řeklo, je to hlas naší maminky.
1: Druhé, není.
0: Třetí řeklo, otevřeme.
1: A čtvrté, neotevřeme.
0: A jak se hádala, co by měla udělat, začala se postrkovat, až vrazila do vrátek, ta se sama otevřela, Liška rychle vběhla do světnice a kůzlátka odnesla.
3: Když se večer koza vrátila domů, našla dveře do chaloupky otevřené a světnici prázdnou. I hned poznala, že její dětičky odnesla chytrá zlá Liška. A moc plakala.
0: Tak skončila neposlušná kůzlátka.
2: Ba ne. Dopadlo to přece jen jinak. Koza věděla, kde má Liška v zemi doupě. A tak běžela a běžela, když tu najednou uslyšela, jak v jedné díře pod silným kořenem pláčou její kůzlátka.
0: Ach, maminko, maminko, proč jenom jsme tě neposlechli?
2: Zadupala kopítky, až se země kolem třásla. Všecko to tu rozdupu. A tebe, Liško, udupu, jestli mi hned nevrátíš moje kůzlátka.
0: Co Lišce zbývalo?
2: Od té doby se už nestalo, aby se koza musela zlobit, že kůzlátka neposlouchají.

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi, ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky, na mytí už míní. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce.
1: No prosím, už zas dotírá,
0: reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu.
1: Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co?
0: Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a
2: jáš,
0: až se otřásl.
1: Jaká je?
0: Zajímala se pacička.
1: Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí.
2: A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude.
1: Ale to přece nejde. Co by řekla teta? Hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal jak.
0: To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utírá. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byl jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi.
1: Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele,
0: tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou.
1: A já, ouška,
0: pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem.
1: Podívejme. A co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela.
0: Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit.
1: Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla. Jejda, to je nemilé,
0: naříkala pacička. Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí.
3: Jak prodáš?
1: To jde?
3: Samozřejmě.
1: Čí je krk?
3: Můj.
1: A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat?
3: No můžu.
1: Takže jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek.
3: Já bych moc chtěla,
0: hlásila se pacička.
1: Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo.
2: Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši. Teď. Nejlacinější na světě. Vykřičník. A nebo radši dva.
1: To je dobré,
2: liboval si Camfourek.
1: A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus?
2: Měl už to promyšlené Macourek.
1: A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté?
2: Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam.
1: To se asi musí slevit, že?
3: To si nikdo nevšimne, prosím tě,
2: usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul.
3: Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má.
2: No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být.
3: Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát.
1: Ale to ne. Já mám přece jedny uši, jako vy,
2: bránila se Pacička.
3: Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, tedy vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát tři uši, safra, jak to počítám?
2: Zamotal se do toho Macourek.
1: Velice špatně,
2: mínila Pacička.
3: No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá.
1: Jejda, a ráda.
2: Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček. Měla to Pacička co bydu. A skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat.
1: Tak se mi zdá, že to moc neprodáme.
2: Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně, najednou kupec byl. A jaký?
4: Vidím, že něco prodáváte. Zajímal se strýc Mour.
3: Můžu si to prohlédnout?
1: Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned,
2: pospíšil si Macourek.
4: No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne drahé.
2: Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul.
4: Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko.
3: Tak pá, strejdo, my už musíme jít,
4: loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté.
2: Počkat, zarazil je strýc Mour.
4: Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
3: Ale vezmem ti je na zmrzlinku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
4: prášil mazaně Macourek, jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
3: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
2: Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek.
4: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
2: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
3: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
4: vymýšlel si pohotově Macourek.
2: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal,
4: liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
3: Ne, ne, my budeme mít čas vždycky,
4: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
0: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: Štaflík a špagetka se zařizují.
1: To máme pěkný domek, řekli si psíci, když ráno prohlíželi své dílo.
2: Pozmeme kamarády z lesa a pochlubíme se.
0: Zvířátka byla zvědavá na nové psí obydlí a tak přišla všechna. Veverky, zajíci, myšky, dokonce i starý bručoun, jezevec, který jinak nikam nechodil.
1: Je, máte to tady moc pěkné, chválili všichni opřekot.
0: Divili se, že v domku není žádný nábytek, ale raději nic neříkali. Seděli na zemi a všechno je tlačilo. Až jezevec řekl to, co si všichni mysleli.
3: Jsem už celý otlačený. Kde máte nějaké židle a kanape? Kde by si mohl na chvilku zřímnout?
0: Brblal starý bručoun a hladil si otlačená záda.
3: Příště, až nás pozvete, tak si vezmeme židle sebou.
1: Jezevec má pravdu, špagetko. Nemáme stůl, židle, postele ani skříně. Jak jsme na to mohli zapomenout?
3: Neříkej, štaflíku, všechno nakoupíme v bazaru,
0: utěšoval kamaráda špagetka.
1: Ale jak to všechno odvezem?
0: Strachoval se štaflík. Jako vždycky, když si psíci nevěděli rady, pomohla jim vrána. Ať ti nevděčníci vidí, jak se o ně stará.
1: Mám pro vás auto, stojí u lesa. Můžete jet pro nábytek,
0: oznámila jim. Auto opravdu u lesa stálo, ale byl to nepojízdný vrak, kterého se tam nějaký kluk, chytrák, zbavil. Kromě toho v autě bydlely dvě myšky, které se nechtěly svého obydlí jen tak vzdát.
1: Raději to vyřešíme po dobrém. Myšky se hned perou,
0: doporučoval štaflík.
2: My vám auto zase hned vrátíme. Když nám ho půjčíte, tak vám ho opravíme a budete moct cestovat,
0: sliboval špagetka. Myšky už dávno sněly o tom, jak pojedou k moři, a tak souhlasili. Štaflík se špagetkou obcházeli vrak a přemýšleli, jak auto opravit.
2: Já se v autech vyznám.
0: Holedbal se špagetka.
2: Doma jsme přece taky měli škodovku a vždycky, když ji tatínek spravoval, tak jsem mu držel nářadí.
1: Já se taky vyznám.
0: Nechtěl štaflík zůstat pozadu.
1: Pomáhal jsem Petrovi. Ten měl pořád spoustu rozbitých autíček.
0: Ale ve skutečnosti neuměli nic. Jen se vytahovali. Auto sice rozebrali, ale už ho nedali dohromady. Když se vrána na psíky přiletěla podívat, uviděla jen hromadu součástek vedle kostry auta a bezradné psy celé umazané od oleje.
1: Vy jste mi ale opraváři! Zase vám musím pomoct z brindy,
0: chechtala se. Měla kamaráda, stoletého moudrého papouška, který bydlel v opravně aut. Sedával opraváři na rameni a všechno okoukal. Už toho věděl víc než jeho pán. Když chtěl někdo poradit se zvlášť obtížnou opravou, šel raději za papouškem.
1: Musíte za papouškem! Nejraději má semínka slunečnic,
0: poradila psům vrána.
1: Dejte mu jich raději celý pytel.
0: Takovému daru papoušek neodolal. Pejskové ho dovedli ke svému autu a ukázali mu tu spoušť.
1: To je pro mě legrace. To opravíme raz, dva.
0: Papoušek poskakoval štaflíkovi a špagetkovi po hlavách a radil jim.
1: Dej tam ten šroubek, naseď tam to kolečko. Promaš hřídel.
0: A psíci se snažili, co mohli. Najednou auto zaprskalo, zabručelo a rozjelo se. Jen tak do něj stačili naskočit a už si to drandili k bazaru. Ani nestačili papouškovi poděkovat.
4: Vente si, pánové, sedací soupravu a pokojovou stěnu. To je teď moderní,
0: radil psům prodavač. Štaflík a špagetka si ale vybrali postýlky, jako měli Pavlínka a Péťa, a stůl a židle, jako měli doma maminka a tatínek. K tomu si špagetka poručil hodiny s kukačkou a štaflík věšák se stojanem na deštníky. Úplně zapomněli na kamna a tak se museli vrátit.
1: Když Štaflík a Špagetka dovezli náklad k domku, zjistili, že s nábytkem neprojdou dveřmi. Hned si ale věděli rady. Vybourali dveře a nábytek byl uvnitř jedním rázem. Ale co to? Na vysoké židle psi museli šplhat, nad stolem koukali Štaflíkovi jenom uši a Špagetka nebyl vidět vůbec. Když to spatřila vrána, dostala záchvat krákoravého smíchu.
5: Tulpasové, máte přece nábytek pro lidi. Musíte ho upravit na psí rozměry.
1: Když se vrána dost nasmála, poradila nešťastným psům.
5: Poproste jezevce, je to kutil a rád doma truhlaří.
1: Jezevec vzkázal, že by rád přišel, ale od návštěvy u nich ho bolí záda a nemůže se narovnat. Přesto se nakonec přišoural. Brašnu s nářadím měl na ohnutých zádech.
3: Křeček mi sliboval, že mě napraví, ale je to čím dál tím horší,
1: stěžoval si jezevec. Pak vytáhl metr, přeměřil nábytek, Štaflíka i Špagetku a pokyvoval šedivou hlavou.
3: Jeden jste delší pajda, druhý krátký čahoun. Co s vámi? Jak mám nábytek opravit, aby vám byl na míru?
1: Řezal a pyžlal. Dřevěné nohy nábytku byly kratší a kratší, ale stále nebyly stejně vysoké. Jezevec si zoufal a psi se radovali.
5: To je prýma. Židle jsou jako houpací a stůl a postele jako skluzavky.
1: Štaflík a Špagetka se houpali na nerovně uřezaných židlích a po šikmém stole si posílali talíře.
3: Kde máte hodiny?
1: Rozhlížel se po psím obydlí jezevec.
3: Slíbil jsem paní jezevcové, že budu do oběda doma. Jestli je už pozdě, bude doma mařec.
1: A raději pelášil domů. Záda ho najednou docela přestala bolet. Psi našli v bedně hodiny a pověsili je na zeď. Marně však čekali, až zakuká kukačka. Cestou ji totiž někde ztratili.
2: Co s hodinami bez kukačky?
1: Ptal se Špagetka.
5: Řekneme vráně. Nastěhuje se do hodin a bude nám kukat.
1: Těšil se Štaflík.
5: No dovolte,
1: urazila se vrána.
5: Nejsem žádná hloupá kukačka.
1: Odletěla a hodiny zůstaly bez kukačky. Pejskům to ale nevadilo. Houpali se a klouzali až do večera.

0: Poslyšte příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly tři zlaté jabloně. Příběh o mladém a krásném králi a třech zahradníkových dcerách.
1: Krásný večer. Zahrada je plná vůní a všude líbezné ticho. Nevyměnil bych tuhle procházku za nic na světě. Co to? Kde se vzalo v mé zahradě takové rozpustilé veselí? Ten smích se ozývá od zahradníkova domku. Musím se podívat blíž. Třeba se také zasměji.
2: Když už jsme v takovém bláznivém hovoru, tak si pověsme, co by si která z nás přála? Ženicha? A jakého ženicha by si přála, Markétko? Jsi nejstarší, můžeš si vybrat ze všech ženichů, co jich po světě chodí.
3: Nechtěla bych nikoho jiného, než našeho zámeckého kuchaře. Jím ráda dobrá jídla a u něj bych jistě měla každý den něco z králova stolu.
2: Jak jsi chytrá, Markétko?
4: A já bych si přála, aby si mě vzal králův cukrář, protože bych mohla mlsat od rána do večera.
2: Ještě, že nikdo neslyší vaše mlsné jazyčky.
4: A koho by sis vyvolila za muže ty, Johanko?
3: Ale nezapomeň, že jsi nejmladší. Kuchaře ani cukráře ti nedáme.
2: Vždyť já je ani nechci. Já bych si přála...
4: Snad ne vrchního komořího.
3: Nebo samotného správce zámku.
2: Já bych chtěla za muže samotného krále. Měla bych u něj pěkné šaty, dobrá jídla i sladké cukrovinky.
3: Jsi z nás nejchytřejší, ale také nejhloupější. To spíš my dostaneme za manžela cukráře a kuchaře, než by tebe přišel požádat o ruku sám král.

0: Tak jen přistupte blíž, děvčata. Jak to, že mi nikdo neřekl, že v mé zahradě rozkvétají 3 tak krásné růže? No jen se neostýchejte a pojďte blíž, ať si mohu ty poklady svého sadu lépe prohlédnout.
1: Urozený králi, jediné květy, které jsou hodny toho, aby váš zrak na nich spočinul, jsou ty, jež tady v kytici posílá náš otec.
0: Líbí se mi tvá skromnost, dívko. Jak se jmenuješ?
1: Johanka, králi.
0: A která z vás je Markétka?
2: Já, urozený pane.
0: Tak to ty jsi včera večer přála za muže zámeckého kuchaře? No jen neklop oči. Vím, že to bylo tvoje nejtajnější přání a já je náhodou zaslechl.
2: Jasnosti.
0: Ale co na tom, přála jsi z kuchaře, máš ho mít. Kuchaři, ta dívka, co stojí před tebou, bude tvou nevěstou.
2: Ach, odpusťte milosti, byla to jenom bláznivá řeč.
0: Co pak ty nechceš svého ženicha?
2: Inu, když to musí být, proč bych nechtěla?
0: Tak jednu jsem odbil. A teď, která z vás dvou chtěla být cukrářkou?
2: Já, milostivý králi.
0: Chceš-li se přejíst dobrot, máš je mít. Cukráři, osud ti přivádí dívku, která si nepřála za muže nikoho jiného než tebe. Plním její přání, jste ženich s nevěstou.
2: Děkuji, králi.
0: A ty, Johanko, ses chtěla provdat za samotného krále. Tak se na mne podívej, budu-li se ti líbit.
2: Netrestejte mě za to, nejmilostivější králi.
0: Vstaň, Johanko. A podívej se mi do očí.
2: Byla to jen slova do větru. Kdož by se nadal, že posloucháte?
0: Jsem rád, že jsem poslouchal. Neboť jsem po půl světě hledal nevěstu a netušil, že bych ji mohl najít tak blízko. Nože, milá Johanko, chceš být mou královnou?
2: Toť se ví, že souhlasila.
3: Takové štěstí. Kdo by se byl nadál, že se všechny 3 tak dobře provdáte?
2: Jenomže já mám jen kuchaře a já jenom cukráře. A ta prosto říká, Johana je paní královou, taková nestoudnost. Naši mužové jí budou vyvářet dobroty a ona celý den bude krále doprovázet na hostiny a smát se na něj.
3: Ale děvčata, co pak se to sluší sestře takhle závidět? Johanka se jistě nezmění a i vám se bude na zámku dobře dařit.
4: Je nádherný. Očka mu svítí jako 2 modré chrpy v otcově zahradě.
2: Král bude jistě šťastný, až svého chlapečka uvidí.
1: Já jsem šťastná, že jsem mohla dát svému pánu syna. Těší mě, že jste vy 2 milé sestřičky byli první, kdo králova synáčka viděli. Vždyť jste se o mě tolik starali.
4: Jsi jistě unavená, Johanko.
2: Tak hezky zavři oči a hned, jak se probudíš, zavoláme krále, abys viděla štěstí i v jeho tváři.
1: Tolik vám děkuji, milé sestřičky.
2: Usnula. Tak a teď rychle, přines Markéto ten vysmolený koš. Tady je.
4: Dítě do něho uložíme a hodíme do řeky.
2: Až se její jasnost probudí a král si přijde prohlédnout svého synáčka, najde v kolébce jen malé zrzavé štěně.
4: Tak pospíšme.
5: Jasnosti. Přináším zprávu o podivném úlovku, kterým řeka obdarovala rybáře.
6: Snad neulovili zlatou štiku, kvůli které jsem už tolik dnů u břehu řeky strávil?
5: Knížecí jasnosti rybáři vytáhli z vody koš a v něm právě narozené dítě.
6: Toť věru, podivný úlovek.
5: Děťátko je živo a zdrávo, spokojeně spí. Vlny řeky ho ukolébaly.
6: Chci to dítě vidět. Přineste ho sem do mé komnaty.
5: Jak poroučíš, pane?
6: Dítě v koši na řece. Kolikrát po ní připluli poslové mladého krále, aby mi zvěstovali zprávy dobré i zlé. Naposled přinesli poselství o králově svatbě. Snad je i tohle nemluvně nějakým poselstvím.
5: Tady v tom koši leží nemluvně, které vydala řeka.
6: Jak je krásné a jak spokojeně oddychuje. Snad mi ho seslala náhoda. Snad má být jarem mého života. Ponechám si ho. Bude mým synem a bude se jmenovat Jaromír.
5: Jaromír.
2: Jak může vaše královská výsost něco takového strpět?
4: 3 roky uplynuly, 3 děti se naší sestře narodily a všechny ztratily lidskou podobu.
2: Celý dvůr je vzhůru nohama, lidé se bouří.
4: Prý jak dlouho vaše jasnost nechá hanobit pověst našeho království.
0: Kdybyste věděli, jak mě rmoutí vaše slova.
4: I my pláčeme, vstávají lehaje. Ale nemůžeme strpět, aby bylo královo jméno hanobeno po celé zemi.
0: Ale co mám dělat? Co mám jen dělat?
4: To musíte jasnosti rozhodnout sám. Ale ať bude váš soud nad naší milovanou sestrou jakýkoliv, přijmeme ho. Bude to jistě trest spravedlivý.
0: Dobrá, dobrá. Rozmyslím si, co dělat. Ale teď mě prosím, nechte o samotě. Musím všechno znovu zvážit.
2: Zvažte, králi, ale neotálejte se svým rozhodnutím. Sic nás všechny stihne hrozný trest.
4: Ubohá sestřičko.
2: Milovaná Johanko.
1: Ach, Markétko, Teresko, kdybyste jen znali můj žal.
4: Víme, že tvůj zármutek je velký, ale už brzy mu bude konec.
1: 3krát jsem chtěla krále obdarovat krásným a zdravým dítětem a 3krát mě zlé síly připravili o to nejdražší.
2: Teď už je po všem.
1: Po všem?
4: Králi došla trpělivost.
1: Co tím chcete říci, sestřičky?
2: Jen to, co chce král. Snažili jsme se obměkčit jeho srdce, ale vše marno.
1: O čem to mluvíte? Nerozumím vám.
2: Milá sestro, kočár je připraven. Král nám přikázal, abychom tě doprovodili.
1: Ale kam, sestřičky?
4: Odjedeš z paláce do Černého lesa. Tam už je připraven nový domov.
1: Nový domov?
2: Žalář.
5: Třikrát ti kníže řeka darovala dítě.
6: Jsem rád, že mám Jaromíra, Jaroslava i Růženku.
5: Ale neměli bychom, můj pane, pomýšlet na vrácení úlovků z královské řeky? Teď přece víme, kdo je otcem i matkou těchto dětí.
6: Ne, ještě ne. Je to jistě spiknutí proti králi. A kdybychom mu teď děti vrátili, pokoušeli by se je nepřátelé tak dlouho zprovodit ze světa, až by se jim to nakonec povedlo. Necháme je zde. Z chlapců vychovám řádné muže a děvče se v mém paláci také nebude mít špatně. Až dospějí, rozhodneme, co dál.

0: Jak se daří otci, Rádče?
1: Zle. Moc zle. Lékař už ani na chvíli neopouští jeho lůžko.
0: Jsou to už 3 neděle, co ulehl.
1: Netruchlete, milý princi. Váš otec se jistě pozdraví.
0: Jen kdyby to byla pravda. Jaroslav a Růženka pro slzy už ani nevidí. A se mnou to není o mnoho lepší. Lékař nás volá. Růženko, co je ti? No tak nepláč.
2: Co s námi bude? Co jen s námi bude? Jestli náš předobrý tatíček zemře?
0: Však se neboj. Uvidíš, že se uzdraví. Zase bude v sadě ovoce sklízet.
1: Ach, předobrý princi, jaké to neštěstí.
0: Mluv, co je s otcem?
2: Přitížilo se mu?
1: Není už na světě lékaře, který by mu mohl pomoci.
2: Co teď s námi bude?
0: Víš, co otec říkával? Mějte se rádi, pomáhejte jeden druhému a nikdy nepadnete. Vzpomínáš?
2: Nesmíme svému otci udělat hanbu.
0: Kamkoliv se do světa vypravíme, vždycky půjdeme společně. Ani na chvíli nikdo z nás nezůstane sám.

0: starou žebračku, obdarujte starou žebračku.
1: Co tu tropíš za rámus, babko?
0: Urození, pane, obdarujte starou žebračku.
1: Zde máš pár grošů a jdi zase svou cestou.
0: Tisíceré díky, urození panáčku.
1: Jsem jen rádcem pánu tohoto knížectví.
0: Vím, vím, panáčku. A do zámku teď nesmíš nikoho pustit. Jaromír s Jaroslavem ti tak přikázali.
1: Jak to víš?
0: A teď nejsou doma. Zahledla jsem jejich koně. Jen se branou měli.
1: Vezmi si svou almužnu a zkus štěstí o dům dál.
0: Och, urozený panáčku, ty by tak byl kousek starého šatu.
1: Víš, že nesmím nikoho pustit do paláce.
2: Leda, že bych si to já sama přála.
1: Ale milá kněžno, vaši bratři...
2: Se jistě nebudou zlobit, když téhle stařeně dám nějakou obnošenou suknici.
1: Jak si přejete urozenosti?
2: Pojďte dá, stařenko, pohovte si a najeste se. Jste jistě unavena a hladová. Vyhledám zatím pro vás nějaký šat.
0: Ach, milostivá kněžno, jste tak předobrá. Bůh vám to stokrát vynahrať.
2: Proč bychom se nerozdělili s tím, kdo naši pomoc potřebuje? Jen se podívejte, jak se stromy v naší zahradě pod tíhou ovoce prohýbají. Jak všechno kvete a voní. Až je milo se podívat.
0: Ba právě. A ještě pěknější by vaše zahrada byla, kdyby v ní tři věci nechyběly.
2: Jaké tři věci, babičko? Povězte mi o nich.
0: O, ty nejsou k dostání. Je to mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně.
2: Ale takové věci snad ani na světě nejsou, stařenko.
0: Jsou, ale žádný je nemůže dostat. Jsou na vrchu lidskému tvoru nepřístupném. Ale kdybyste je přece jen získala, byla by vaše zahrada 10x krásnější a zdaleka široka by se na ní lidé chodili dívat.
2: Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně. Škoda, že jsou tak nedostupné. Kdybych ty tři věci dostala, zbláznila bych se radostí.
3: Ale odejdeme-li do světa, kdo bude sestru chránit?
4: Na to jsme nepomysleli, milí bratře.
3: Snad bude nejlépe, zůstaneš-li ty, Jaromíre, doma u sestry a já se sám vydám na cestu.
4: Ba ne, já jsem nejstarší, je řada na mě. Ty zůstaneš u sestry.
2: Ale bratři, to jsem nechtěla. Proč se máme loučit? Slíbili jsme si přeci, že jeden druhého nikdy neopustíme.
4: Kdepak, sestřičko, já půjdu, splním tak otcovo přání, a snad donesu i to, po čem toužíš ty, růženko.
2: Jaromíre, prosím tě.
4: Nermuď se, já se vrátím. Mám jen jednu prosbu. Dokud nesesednu z koně před branami našeho zámku, opatruj tento růženec. Když půjdou zrna perlí od sebe, budu zdrav. Když zůstanou při sobě, jsem mrtev.

0: 20. den a Jaromír se stále nevrací. Ještě, že jsi tu zůstal se mnou, ty Jaroslave.
1: Neboj se, já Jaromíra najdu a přinesu sebou všechno, co jsi spřála.
0: Nechci už ani živou vodu, ani zlaté jabloně. Chci jen, aby se Jaromír živ a zdrav vrátil.
1: Do smrti bych si vyčítal, že jsem seděl doma, když se on se zlým osudem potýkal. Vezmi si tenhle nůž a krájej s ním každý den chleba. Dokud zůstane čistý, budu zdrav. Až zrezavý, bude se mnou zlé.

0: třetí den bloudím černým lesem. Nohy únavou necítím a ne se odtud dostat. Jakoby tenhle háj byl začarovaný.
1: Není začarovaný, jen musíš najít správnou cestu.
0: To jsem se lekla, babičko.
1: Ty už mě nepoznáváš, Růženko.
0: Oh. Nejste vy ta žebračka, která u nás na zámku prosila o kousek starého šatstva?
1: Nezapomněla si, Růženko, a to je dobře. A také vím, co tu děláš.
0: Vy víte, že se mý dva bratři
1: vypravili do světa hledat ty tři věci, o kterých jsem ti pověděla. A dosud se nevrátili.
0: A víte také, že perly růžence nejdou od sebe a nůž, který mi daroval Jaroslav, zrezivěl?
1: Vím, vím. Oba tví bratři se dostali až sem. Ale oba se nezachovali tak, jak jsem jim poradila. Proto také nenašli ani ptáka, ani vodu, ani jabloň.
0: Ale jsou živi a zdraví, vidíte, babičko.
1: Jaromír i Jaroslav skameněli.
0: To jsem nechtěla.
1: A stane se to i tobě. Neuposlechneš-li mé rady?
0: Poslechnu, babičko. Jen mi rychle řekni, jak jim mohu pomoci.
1: Budeš-li statečná, můžeš bratry vysvobodit. Zde máš zlatou kouli. Hoď ji před sebe, ať tam, kam se bude kutálet. Až dojdeš k vysokému vrchu, koule zmizí. Ty ale vystup až nahoru a neotáčej se na žádnou stranu, ať se děje, co děje. Ohlédneš-li se, skameníš a skutálíš se dolů ke svým bratřím, kteří teď leží na úpatí kopce.
0: Chci být poslušná tvé rady, babičko. Ať se děje, co děje, vysvobodím své bratry.

0: Jsem už nejméně 20. den na cestě a po bratrech nikde ani stopy. Co to? Kuličko! Koule! Zlatá koule! Kde jsi? Zmizela. Vrch! Vždyť je tu vrch. To je jistě ten, o němž mi babička vyprávěla. A u jeho paty leží dva balvany. Ne, nesmím plakat. Musím dál.
1: Nechoď dál!
0: Ne, nesmím se dívat kolem sebe. Nesmím se ohlédnout.
1: Nechoď dál, nebo tě roztrhám.
0: Nebojím se. Musím dojít až k vrcholu.
1: Já tě roztrhám! Roztrhám!
0: Ještě pár kroků a jsem nahoře. Nebojím se. Nesmím se bát. Jaká je tu krásná zahrada. A tady pramen. Jabloně.
2: Když jsi mne našla, vezmi si mne.
0: Čí je to hlas? Nikoho nevidím.
2: Naber si z pramene živé vody, utrhni tři větve zlatých jabloní a pospěš odtud.
0: Kdo jsi?
2: Nevidíš zlatou klec a v ní ptáka? To já na tebe volám, já, mluvící pták.
0: Ale jak vzkřísím své bratry? Poraď mi, prosím.
2: Vezmi vše, co jsem říkal, a nezapomeň na mne a na zlatou klec. Až přijdeš pod vrch, postříkej skamenělé bratry živou vodou a oni zase ožijí.
0: Díky, díky.

0: Zlaté jabloňky, co jsem se jen pro vás natrápila. A jak jsem teď šťastná. Naše zahrada je ještě krásnější, než byla. A moji bratři jsou zase se mnou. Znovu jezdí na lov. A můj drahý ptáček vesele zpívá ve zlaté kleci.
1: Růženko, růženko.
0: Bratři, podívejte ta krása. Zlaté jabluňky za necelé 3 dny vyrostly a chystají se nás obdarovat plody.
1: Růženko, kdybys věděla, jakou zprávu ti neseme. Potkali jsme v lese na lovu krále.
0: Krále?
1: Ano, toho o němž se říká, že se už dobrých 20 let na nikoho neusmál. Ba ani se s nikým nedal do řeči.
0: A byste s králem mluvili?
1: Nejen mluvili, ale dokonce jsme ho pozvali na náš zámek a král pozvání přijal.
0: Bratři, já mám takovou radost. Pojďte, musíme uchystat pro krále pořádnou hostinu. Co mu jen připravit?
2: Já ti poradím, růženko.
0: Ty, můj milý zpěváčku.
2: Až krále přivítáš, pozvi ho do zahrady. Ale dříve zavěs mou klec na větev zlaté jabloně. Zaspívám králi tak krásnou písničku, že se radostí div nepomine.
0: Dobrá. Radil jsi mi vždycky dobře. Poslechnu tě i teď. Milostivý pane, nechtěl byste se ještě před obědem projít po naší zahradě?
3: Rád, milá hostitelko, rád.
0: Máme v zahradě tak vzácné věci, že snad v celé zemi nenajdete podobné. Tu jsou růže, které ještě náš milý tatínek sázel. A tady 3 zlaté jabloně.
3: Jaká krása.
0: Každá z nich je obalena zlatými jablky, jaké byste, pane, kraj světa hledal a nenašel.
3: A kdo ty skvostné stromy do země vsadil?
2: Tvé děti je sázeli, podvedený králi.
3: Čí je to hlas?
2: Můj králi. Jsem mluvící pták a vím i to, co ty ses nikdy nedozvěděl.
0: Ty bezbožný lháři, co to říkáš? Teď nám král leknutím zemře.
3: Mé děti?
2: Tvé děti, které ti Johanka porodila a její zlé sestry ti místo nich štěňata podstrčili a nemluvňata po vodě pustili.
0: Ach, ty zlý! Král umírá!
2: Jen ho pokrop živou vodou, královská dcero. On je váš otec. Kníže vás jen na vodě našel a vychoval.
0: Tatínku.
3: Ach, dítě, děti moje.
0: Ale kde je naše matka?
2: V temném lese, v žaláři, do kterého jí závistivé sestry uvrhly. Mezi kamennými zdmi zemřela dříve, než jste se vy do světa vypravili.
3: Johanko.
0: Ach, nemějte žádnou starost, otče. Sedněte rychle na koně a jeďme k žaláři. Já matku vzkřísím.
3: A já potrestám proradné sestry vaší matky. Jakože jsem král a váš otec, to vám slibuji.
4: Poslyšte konec příběhu, který se udál v zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly 3 zlaté jabloně. Živá voda vysvobodila mrtvou Johanku z temného žaláře lesů a mluvící pták ve zlaté kleci zpíval příhodech a radovánkách, kterým nebylo po šťastném shledání na královském dvoře konce. Růženka chovala zlatou klec s moudrým ptákem jako drahý poklad. Jenže ten ani v paláci, ani v sadě pod zlatými jabloněmi už nikdy více slova nepromluvil.
5: Jak dědeček měnil, až vyměnil.

Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel mimo stařík, sedláček, sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužiti, pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava. Vzal zlato sedlák a šel domů a naproti němu koňař celé stádo koní žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města, od bohatého kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. Dej mi to zlato a vyber si nejlepšího koně. Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastucha voli žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města od kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. Vyměň mi koně za vola, kterého chceš. Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařeček a naproti němu ovčák žene ovčí stádo. Vítej, stařečku, odkud tě Bůh vede? Od bohatého kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem ho za vola. Vyměň mi vola za berana, kterého chceš. Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastýř žene vepře. Vítej, staříku, kde jsi byl? V městě u bohatého kupce. Co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře. Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech. Vítej, staříku, odkud jdeš? Od kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. A beran kde? Vyměnil jsem za vepře. Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš. Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a jehlu ztratil. Vyběhla stařenka naproti starouškovi. Ach, můj holoubku, já bych se tu bez tebe byla utrápila. Nu, vypravuj, byl jsi u kupce? Byl. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Proměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Proměnil jsem za vola. A kde vůl? Proměnil jsem za to. Proměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Proměnil jsem za vola. A kde vůl? Proměnil jsem za berana. A beran kde?

A pohádkám je děti konec. Že byste ještě poslouchali dál, tak si poslechněte tuto pohádku bez konce, kterou také vždycky vypravovala dětem babička Bužiny Němcové, když žadonili o další pohádku. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunečko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat. Už ty ovečky přešly? I co vás napadá? To bude hezky dlouho trvat, než přejdou. Ještě pořád nepřešly? Než přejdou, to už bude ráno. A pasáček je už ani domů nepožene, ale bude je na novo pást. A další pohádka bude taky až zítra.

0: Hluboký les a temná tůň, chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, lačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zebe, kudy k domovu jít. Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka, nebohá robátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém, práce máme dost. Necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku, sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsáp je. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužičku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: Snad kdyby...
3: Tak, a ještě jednu.
2: Tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Co pak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni, i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No tak ženo.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
2: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
6: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné, děti, a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: A tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál. A jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.

0: zírá ze všech koutů.
1: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
0: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
1: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
0: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
1: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
0: Zase není do čeho hryznout. Ze spíže se odstěhovali i myši. V almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
1: Ach, nevím, ženo, nevím.
0: Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa.
1: Ženo.
0: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
1: Znovu chceš pokoušet osud.
0: To je naše jediná záchrana.
1: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
0: Prosím. A proč?
1: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
0: Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
1: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copakže postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý tak.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Odpoledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluvňátka, hladový krkneviňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pečínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a úžasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku, Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chrupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček, vítr, vítr, větříček.
3: Kousy kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřát, Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Janíček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním Laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých, buclatých dětí. Nefňukej, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi cvalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka tři neděle? A kde nic tu nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. O mě se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček. Pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali vy, holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč! Nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Viď, Mindičko.
2: Mňau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Mňau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené, hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chleb sázet.
0: Ježibaba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze? Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Tak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečínka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece. Objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky. Jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice. Určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote, vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: Ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko. Nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vyletla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu. Alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď. Pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: Pánečku, to je obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu, pomoz nám prosím tě přes vodu.
3: Znám vaši příhodu, vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: já už to tu poznávám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je vjezdnila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu.

nová radnice byla opravdu stavba, jaké nebylo na celém světě rovno, a ve městě se už chystali, aby ji se slávou mohli otevřít. Sousedé, vzpomněl si konečně starosta v městské radě a přiložil dojetím ruku k srdci, jak by bylo hezké, kdyby tak náš kníže pán se k otevření radnice sám milostivě dostavit ráčil. No, to by bylo opravdu pěkné. Pozveme ho, ovšem nesmějí ho zvát nějací holobrátci. Nejraději vousati, ti vypadají nejvážněji. V skutku vybrali 12 nejvousatějších občanů, napekli jim na cestu buchet a složili překrásné pozvání. Tak sousedé, loučil se s nimi starosta, buďte s Bohem. Jak se do města jede, to víte. Pamatujte, že jste kocourkovští a neudělejte nám nikde po cestě hambu. I hned za městem zastavil poselstvo jeho velitel Ventruba. Počkat, sousedé, počkat. Kdo má pozvání? Soused Držmíšek vytáhl kus papíru s pozváním z kapsy. Tak se podívejte, co udělám, řekl velitel Ventruba. Pozvání bylo krasopisně napsáno na jedné straně. Ventruba papír obrátil a celé pozvání na druhou stranu papíru ještě jednou opsal. To je, sousedé, řekl slavnostně, pro případ, že bychom pozvání ztratili. Nyní to budeme mít aspoň napsáno dvakrát. Důstojně odevzdal papír zase Držmíškovi a dali se na cestu. Šli junáci vousatí celý den, ba ani v poledne si neodpočinuli, ale z knížecího města doposud nezahlédli ani věžičku. Zastavili se tedy na noc v hospodě. S potěšením usedli ke stolu, rozbalili buchty a když viděli, že se podává dobré víno, dali se i do vína. Měli už dost, ale v tom zahlédli u vedlejšího stolu jakéhosi hubeňoura. Přátelsky ho vzali mezi sebe, hostili ho jídlem a pitím a ze samé radosti mu nakonec i mezi sebou ustlali na noc. Sotva si kocourkovští lehli, usnuli všichni, jako když je do vody hodí. Jen hubeňour nemohl usnout. Po vypitém víně se mu chtělo provést nějaký žert a protože byl holič, vytáhl břitvu a všechny kocourkovské ve spánku jednoho po druhém oholil a potichoučku se vytratil. Když se kocourkovští druhého dne probudili, nastalo mezi nimi boží dopuštění. Rozhlédli se a viděli kolem sebe cizí tváře, samé oholené lidi. Kdo to tu je? Naše poselstvo přece bylo vousaté, vydechl každý a s hrůzou si pomyslil, moji kamarádi už asi odešli a já jsem tu zůstal sám. Pak se přimití podívali na sebe do zrcadla a tu každý s úžasem ještě větším uviděl i v zrcadle oholenou tvář. Pro pána krále, tak ani já už tady nejsem, zabědoval každý z kocourkovských pro sebe. Kam se tedy celá výprava podělá? Jestliže jsem i já s nimi odešel před svítáním, tak jistě někde v lesích zabloudili. Kocourkovští se nepoznali a proto se ani k sobě nehlásili. Jeden po druhém odešli z hospody a každý se odebral jinou cestou naspět do Kocourkova. Na mou věru, kdyby je doma nebyli poznali jejich manželky, nikdo by se ani nedověděl, že se poselstvo vrátilo domů. Nemyslete si, že pan starosta huboval. Naopak. Já to věděl, pobroukával si spokojen. V poselstvu chyběla aspoň jedna chytrá hlava. A tou chytrou hlavou ovšem myslil sebe. Sousedy? Zakašlal a prohodil jakoby mimochodem. Nejlépe bude, když pana knížete půjde pozvat celá kocourkovská městská rada. Všichni byli hned přitom. Starosta tedy shromáždil kolem sebe moudré otce města a dali se na cestu ke knížeti pánu.
Šli a šli, ani v poledne si neodpočinuli, jen na noc se zastavili v hospodě. Pěkně se tam vyspali a ráno vyrazili svěží na další cestu. Brzy byli ubran knížecího zámku, když tu se zarazil bezubý radní Myši Šlápek. Vždyť my jsme si, starosto, vůbec nevzali žádné pozvání. No ne, vždyť my vůbec ani nevíme, jak pana knížete pozdravíme. Starosta sáhl polekaně na náprstní kapsu a pozvání tam u všech kozlů opravdu nebylo. Ale hned se uklidnil. Žádné strachy, sousedé, dávejte jen dobrý pozor na to, co já budu dělat a uvidíte, jak to půjde. Nejprve já pozdravím. Buďte zdrav, nejmilostivější pane kníže. Jak uslyšíte, že už jsem pozdravil, pokloní se první polovička z vás a řekne i s vaší manželkou. No a potom se ještě ukloní ti ostatní a dodají i s vašimi dětičkami. Uvidíte, že to ostatní potom už půjde samo sebou. Kocourkovští si odechli a opravdu se uklidnili, ale když vstoupili do zámku, přece jenom se jim roztřásla kolena. Hned u dveří se jich ujali vyšnoření lokajové, vedli je mnoha chodbami, až se zastavili před přijímací síní. Zde vás očekává, kníže pán, řekli sluhové a otevřeli zlatem zdobené dveře. Jak bouřlivá bystřina se vrnuli kocourkovští dovnitř. Čím to budou mít dřív odbyto, tím bude lépe. Jenže se přitom stala mrzutá příhoda. První radní přišlápl starostovi rozvázanou tkaničku od boty a starosta se natáhl jak široký, tak dlouhý přímo před knížete pána a ostatní jako valná hromada na něj. Aby vás čert vzal, zahoukl starosta. Jak kocourkovští uslyšeli, že už starosta pronesl první větu, honem se zvedli, první polovice se poklonila a zahlaholila. I s vaší manželkou. A druhá k tomu podle úmluvy uctivě dodala i s vašimi dětičkami. Kníže pán byl jejich pozdraví poněkud překvapen, ale zachoval se po knížecku. Ráčil všechny kocourkovské milostivě vyhoditi dáti. A vzkázal jim, že k otevření radnice nepřijede. Řekněte mi, kde je psáno, že při otevření radnice musí být kníže pán přítomen. Nechceli přijít, dobrá, ať si zůstane doma. Kocourkovští otevřou radnici i bez něho. A městská rada dala vyvěsit radostnou vyhlášku. Nová kocourkovská radnice bude otevřena již tuto neděli dopoledne. Kdyby dopoledne pršelo, překládá se otevření na odpoledne. Kdyby však pršelo odpoledne, bude se radnice otvírat raději dopoledne. Kocourkov v den slavnosti rozkvetl jako krásný květinový záhon. Od rána už hrála ve městě kocourkovská kapela a zároveň se poprvé otevřela překrásná vrata nové budovy a slavnostní průvod vešel do radnice.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu. Nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
2: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
0: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
3: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
0: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
3: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
0: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
3: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
0: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako Ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc, ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
4: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
0: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
3: Při 74. závodu zajíc do cíle
0: už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
3: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese v stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě

0: zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Mňam, mňam, mňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu plížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano?
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.
1: Zakoktal. Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřila.

0: živě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha: počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma. A kde vlastně bydlíš?
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel.
2: V mechovém pařezu. V suterénu.
1: Je, tak já vím, kde to je.
0: Zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trfil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavuňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. Tu se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul, ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavuňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
3: Jak loupežník Černovous zůstal loupežníkem. Loupežník Černovous se povaloval na okraji paseky pod huňatou smrkovou větví a chrápal jako jezvec. Myši mu ohryzávali klobouk, přidrzlí ježci po něm špacírovali a dupali mu na břichu, nad lesem vřískala sojka a nedaleko troubil jelen jako k poslednímu soudu. Ale nezdálo se, že by to Černovousův spánek nějak moc rušilo. A když mu přímo pod hlavou z mechu vyrazil hřib a začal mu hlavu nadzvedávat, loupežník se probudil. Však už taky bylo na čase. Setmělo se a to je pro loupežničinu akorát ta nejlepší doba. Černovous zívil a v tu ránu kýchl tak silně, že se na pasece ohnula osaměle stojící borovice. A ve stejném okamžiku se ozval praskot lámaných větví, vřískot a sakrování. To nemůžete dát pozor, kam kýcháte, když kýcháte, ječel nějaký ženský hlas. Z křoví se hrabala rozedraná, oškubaná babice, v každé ruce půlku zlomeného koštěte. Loupežník Černovou stuhnul, neboť mu došlo, že svým neopatrným kýchnutím právě sestřelil čarodějnici. Samozřejmě, že vám uhradím veškeré výdaje spojené s opravou vašeho létajícího aparátu, milostivá. Vzletně se omlouval a ukazoval na ten zlomený smeták. Ježibaba chvíli ještě něco vykvakovala, ale když loupežník rychle rozemnul list babího hněvu proti nervozitě a dal jí přičichnout, pomalu se uklidňovala. Nesmíte se mi divit, že jsem tak věla, zahuhlala smířlivě. Vždyť my dva se přece známe. Ale to víte, lítám tady docela poklidně kolem borovice a najednou, bádzo, ležím na hubě a smeták na dva kusy. Já vím, huhlal Černovous, já nerád, vždyť já to neudělal schválně. Řekl ještě několik šmajchlovacích zdvořilostí a potom uchlácholená čarodějnice na jedné půlce toho zlomeného pomedla klikatě odlétla. Toto dneska ale pěkně začíná, zavrčel loupežník rozmrzele. Narazil si na hlavu svůj odmýší okousaný klobouk, naládoval pistole a jazykem přelízl ostří nože. A šel loupežníkovat. Ale ještě neušel ani pár kroků, když zakopl o kořen, nohy mu ujeli na zvlhlé mihličí, nebo co to tam leželo, a Černovou s sebou praštil jak dlouhý, tak široký rovnou do mraveniště. Rozespalí lesní mravenci na něj vztekle vyběhli, naskákali mu za košily, do kalhot, vlezli mu do bot a všude, kam se dalo, a nevynechali ani tu nejskrytější škvíru. Nekousat, nekousat, volal žandonivým hlasem loupežník Černovous. Vždyť to jsem přece já, váš přítel a pomocník. Co pak mě nepoznáváte, kamarádi moji malí, milí, šestinozí, mravenečci zlatí, rostomilí. Ale mravenci buď byli už moc rozespalí, nebo je Černovous opravdu hrozně namíchl, nic na to zoufalé volání nedbali a zakousli se. Jau, zarval loupežník. Vyskočil, až se kloboukem dotknul těch nejvyšších špiček borovic a když znovu dopadl na zem, pádil jako pominutý pryč. A ti narezlí mravenci se tím během ještě nějak víc rozzuřovali a hryzali jako zběsilí. A loupežník Černovou sprchal lesem, řoval, vyl, hýkal a spod kramfleků jeho vysokých loupežnických bod vylétávaly kameny, vyrvané kusy mechu a parzy. Najednou se před ním les rozestoupil a Černovou zahlédl nějaké jezírko. Měsíc postřibřoval jeho vlnky a odrážel se v hladině jako stříbrná lucerna. Svatý kapucíne, patrone všech loupežníků, stůj při mě, zvolal s komírajícím hlasem. Nabral dech, zavřel oči a zacpal si nos a skočil do vody. Dráhnou chvíli zůstal pod hladinou a když se vynořil, mravenci jako by nebyli. Zmizeli a on se doplácal ke břehu, naložil se tam do vyhřátého bahna a pomalu se vzpamatovával. A jak se tak tam v tom bahenním závalu převaloval a medil si, najednou ucítil, že ta voda je nějak nezvykle teplá. Přímo pod ním vyvěral nějaký horký léčivý pramen. Loupežník Černovou zachrochtal blahem a vychutnával tu příjemnost. Když tu náhle zaslechl, jak někde přes vodu klapla vrátka. A skutečně. Na druhé straně jezírka stála chalupa a od ní teď zbíhala dolů k vodě nějaká dívka. Odložila šaty a vnořila se do vln. Obeplula ostrůvek leknínů a její dlouhé zlatoplavé vlasy se za ní táhly vodou jako svatební závoj. Vystoupila na břeh, usedla do trávy a začala si rozčesávat vlasy. A jak na ní dopadal měsíční svit, ty zlatoplavé vlasy se rozzářily a při tom pohledu se loupežník Černovou tak rozpálil, až se kolem něj začalo vařit bahno. A v tu chvíli se Černovou zamiloval. Když ráno vyšlo slunce a zvedl se mlhavý opar nad jezerem, osušil se, přeleštil si holínky o plavuň a vydal se na druhou stranu do té chalupy požádat o ruku zlatoplavé dívky. Zaklepal, vylezl hajný na zápraží, ano, to byla hajna, a povídá, tebe už jsem několikrát zalít v lese, co chceš? Černovou s rozpačitě přešlápl a potom řekl, chtěl bych tvou dceru. A co pak máš za řemeslo? Chtěl vědět hajný. Já jsem, prosím, loupežník, řekl popravdě Černovous. A tak to ne, to tedy ne. Loupežníkovi, že dceru nedá, zašprajcoval se hajný. Holka sice pokukovala, kukadla jí rejdila na všechny strany a jiskřila, ale hajnej si postavil hlavu. Napřed řemeslo a potom svatba. No tak dobře, povídá loupežník Černovous. Mohl si vzít holku násilím, ale nechtěl se s tatíkem rozejít ve zlém. Vrátil se k tomu jezeru a přemýšlel, jak to udělat. Řemeslo se mu učit nechtělo, ale tak to nějak zaonačit, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A jak tak kouká na tu vodu, v tom ho to napadlo. Ten horký, léčivý pramen, ano, hned tam na břehu jezera stloukl boudu, vyvěsil ceduly, zázračný pramen mladosti odpomůže od bolesti. A jak se začali trousit lidi, přivěsil ještě jednu ceduli, po naší vodě vlasy pěkně vypadají. Což se velice brzy potvrdilo, neboť v širokém okolí měli ti, co tu vodu použili, hlavu jako kolena. Když to tatík Hajný viděl, jenom spokojeně pomrukoval a slovo dalo slovo, nakonec tu svatbu povolil. A loupežník Černovou se snažil. Máčel lidi do bahna, masíroval rukou i vlídným slovem, natíral čertovým kořenem, babím hněvem léčil nervozitu, ocasníkem vřesou jim neplodnost a upejpavost čerstvě nakoseným laskavcem. A tak se z obávaného loupežníka stal takový nějaký bylinkář, nebo jak se tomu dneska říká, léčitel. To se ví, že se ty zázraky hned rozkřikly. Lidé se hrnuli, u jezera byla tlačenice a Černovou se svou zlatoplavou paní Černovousovou nestačili masírovat a prodávat. Jednou takhle v neděli odpoledne v tom největším návalu se tatík Hajný, celý naměko, jak ten obchod bují, protlačil k Černovousovi. Tak co, zeťáku, řekl dojatě, že jsem měl pravdu. Řemeslo je ten základ. Řemeslo má zlaté dno. Černovou se uchechtl, kouknul napřed do davu a potom na Hajnýho. Nechci vám brát iluze, tatíku, zašeptal, ale na mým loupežnickém řemesle se nic nezměnilo. Já jsem loupežník pořád, akorát to pořadí, že je trochu jinačejší.
4: Jaký pořadí? Věkl Hajný nechápavě.
3: A Černovous se zachechtal jako tisíc čertů, blejsknul očima a povídá. No, dříve jsem lidi napřed masíroval a házel do bahna a teprve potom mi dali peníze. Ale teď je to obráceně. Napřed peníze a do bahna už skáčou dobrovolně sami.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla,
0: divil se v duchu orel. Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička. Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestačili divit.

0: Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

0: Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.
1: Už ať jsme radši doma.
0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl Krtka a letěli.
2: Vyprávění 20. O tom, jak se dědeček Kozelka znovu zlobí a jak pilot Hejduk krásně létá na letadle Sokol. Děti z pekel k letišti chodit nepřestali. Vojta i Aneška, Pepíček Slámů i pes Kociánek. Vždyť pilot Hejduk teď létal od rána do večera. Nacvičoval na nedělní představení. Chtěl na něm lidem ukázat, co všechno s letadly dovede. Děti se usadili na louce a zdvihli hlavy. Ve vzduchu vrčelo letadlo. Byl to Čáp. Pilot Hejduk ho tam proháněl. Letadlo klesalo, znovu se šplhalo do výšky, točilo se po jednom křídle, i na záda se chtělo převrátit. Jedině Kociánka nic v povětří nezajímalo. Slídil po dírách a frkal do nich. Krásně nakroucený ocas se mu chvěl jako peří na klobouce. Přiběhl dědeček Kozelka a spustil na děti. Nechci vás tu ani vidět. Ztratíte se mi v hangáru nebo uletíte v káděti a já z toho mám zlé. Mažte domů. Vousy měl dědeček naježené, špičkou hole ukazoval k peklu. My domů nepůjdeme, řekl Vojta a klidně seděl dál v trávě. Díváme se na pana Hejduka, pohodila hlavou Aneška. To se přece smí. Ani nejsme na letišti, řekl důstojně Pepíček Slámů. Sedíme na naší louce.
3: Z louky vás nevyháním, uznával zlostně dědeček. Ale na letiště nesmíte šlápnout. Radši vás tady budu hlídat, abyste se náhodou zase nestratili nebo s něčím neuletěli.
2: Dědeček se opravdu posadil na kámen a děti hlídal. Neměl s nimi velkou práci, jen Kociánek hranice letiště neuznával. Zaběhl na přistávací plochu a dědeček ho musel honit. Ještě, aby vlezl do káněte a něco v něm polámal. A kdo ví, jestli by tenhle pekelský pes třeba taky neuletěl. Dědeček Kozelka už nikomu z pekel nevěřil. Pilot Hejduk zatím s Čápem přistál na letišti. Hned zase nastoupil do připraveného Sokola. Spustil motor, nejprve se rozjel a pak se zdvihl do vzduchu. Nahoře se podvozek Sokola zaklopil a znovu začala vysoko v povětří vzdušná hra. Pilot Hejduk se propadal dolů, pak opět vylétal do výšky, zatáčel a měl přitom jedno křídlo nahoře a druhé dole, dokonce se převrátil na znak a letěl hlavou dolů. Vojta napětím sotva dýchal a Pepíček raději zavřel oči. Měl strach, aby se pilot nespletl. Třeba si myslí, že je někde na nebi a pod ním je zatím letiště. Aneška se dívala na Sokola s očima vytřeštěnýma a Kociánek se taky rozčílil. Myhla se před ním lasička a utekla do díry. Kociánek si usmyslel, že ji musí dostat, i kdyby si měl drápy ubrousit. A tak hrabal, až za ním země lítala jako vodotrysk. Ale s pilotem Hejdukem se zatím dělo něco podivného. Zdálo se, že chce přistát, ale nepřistál. Jen se měl při zemi a hned se zdvihl do výše, ani podvozek nevyklopil. A za chvíli se to opakovalo. Jako když chce letadlo přistát, ale místo toho se jenom kmitne nad letištěm jako blesk a znovu zamíří do vzduchu. Ani teď se podvozek neukázal.
3: Aby se mu tak něco polámalo, lekl se dědeček a starostlivě se díval za letadlem. nemůže vyklopit podvozek, vykřikl Vojta. Obočí se mu zdvihlo nahoru, vlasy na hlavě zježily. Věděl, že bez podvozku nemůže pilot Hejduk přistát. Ježíš Maria, pokřižoval se dědeček, vždyť nemá padák. Já mu pořád říkám, Toníčku, bez padáku se nahoru nesmí, ale kde pak? Dědeček Kozelka i děti z pekel se začali o pilota Hejduka bát.

0: Vínek hanácký král. Na mých lánech tu zraje ječmeň, řepné lisce zelená, fósatý žito praská pod žhavým slunkem. Úrodná zem je moja Haná. Tady i kdyby z chudé oves zasel, vzende nejkrásnější pšenica. Od obzoru k obzoru se táhnou úrodný pole, zem voní chlebem a mírem a pokojem. Lid je tu dobré, pracovité a poctivé. Pravda. Než se Hanák rozkývě, to věru trochu trvá, ale když se pak do něčeho dá, nepřestane, dokud dílo nevykoná. Jsem ječmínek, hanácký král. Tu, blízko Chropině, jsem se v ječmeným polu narodil. Tady je moja zem. Romža mě zpívá do spánku. Od Olomouca k Prostějovu, jako bych kráčel po vlnách obilí. A okolo cest zrajou střešně, horká krev v nich tepe a na jazyku ta sladkost. Tady už od nepaměti vládnu, nikým neviděný jdu mezi lánama a kolem stavení, a kde je třeba pomůžu. Však běda nandulí někde lenocha, tyho si potem podám a zle mu líno hlavu učešu.
1: Florianku, Florišku, vstávej. Slez té pece, pěkně tě prosím, Florianku. Pan táta už jde? Navařila jsem ti šišek s trnkovou omáčkou. Slez dolů. Dala jsem ti je do komory. No tak, Florišku. Pan táta se velice zlobí.
2: Co pak si už člověk ani pospat nemůže?
1: Tak už pojď, pojď. Šišky jsou čerstvě vařené a trnková omáčka je samá chuť.
2: No, vždyť už jdu. To je porád.
1: Za horama svítá, bude brzo deň, deň, deň, bude brzo deň. V komoře je hrnec a šišky jsou v něm, a šišky jsou v něm.
3: Yeah. Floriš se jen převaluje, šišky z hrnca vetahuje, šišky poté sem, šišky poté sem, a ty ho v tom ještě podporuješ, lenocha lenivého.
1: Vždyť je ještě malý.
3: Malý, habán, že by mohl skály lámat. A když leze do světnice, aby se sklonil, a ona si řekne malý.
1: No, tak jsem to nemyslela. No, vyrostl nám synek, vyrostl, ale je ještě mladý, žádnou sílu nemá, ruce má ještě takové...
3: Nic s tím mě o rukách nevyprávěj. Pěst má, že by mohl holo ruko řebíky zatloukat. No, kde vůbec je? Že se zas někde krmí šiškama?
1: A to bys mu snad ani najíst nedal? Kde má potom brát sílu, když mu ani kousek té šišky nedopřeješ?
3: Kdo nepracuje, ať nejí. A o to, co já mu dopřeju, o to neměj strach. Bude se mu to velice zajídat, jen co si tady zgatí řemeň, odepnu to, potom pozná, co je v pekle tanec.
0: Tož, copak, pan táto? Nějak z prudka jste z chalope veletěl.
3: Ale ani se neptejte, jak mě ten náš Floriš zdvihl žluč.
0: A copak, copak? Tohlás je po nocách nebo peníze rozházuje?
3: Ten leda by je za pec házel. Celé den se jen v peřinách povaluje. Z chalupy nohu nevytáhne, dokud na něj nepřijdu z úlko. Jenom trápení mám s tím klukem, jenom trápení.
0: Tak proč ho nepošlete do světa? Tam by se dělat naučil. A možná, že by si pak i máminých bochyt víc vážil.
3: Já toho do světa. Ráno by ho poslal a v poledne by seděl v kuchyni u plné mísy. Na toho by nestačil ani sám ječmínek.
0: Myslíte, pan táto? No jen to zkuste. Třeba se tam s ječmínkem někde setká. Jen se neboj, tatíku. Naučíme Floriánka pořádnému dílu. A
3: mámo, chystá raneček, Floriš půjde z domu.
1: Ale co tě to napadlo? Kam by šel? Vždyť je ještě malý.
3: Roma by do toho. Už mám toho povídání o malém Floriškovi dost. Kde je?
1: No, on...
3: Kde je? Tak bude to?
1: Vedle, v komoře. Vidíš, dal si říct, jak si před chvílí volal, hned vstal z pece.
3: Baže vstal, protože cítil, jak v komoře voní trnková omáčka. Florišu, Florišu, ke mně!
4: Nemůžu, mám tu šišky.
3: Povídám ke mně, nebo bude mít řemeň hody?
2: Ani se člověk v klidu nenají.
5: Co pak je, pan táto?
3: Musím s tebou mluvit.
2: A nemohlo to počkat, až pojím. Omáčka mě zatím vychladne.
1: Floriánku.
3: Nic, nic, nic, žádný Floriánku. Na bečení není čas, to si nech, až budu o masopustu pochovávat basu. Florišu, chystej se. Půjdeš do světa.
2: Já? Kam bych chodil? Mně se tady líbí.
3: Já? Tož to ti věřím. Ale mně se nelíbí, že se tu jen povaluješ a nic kalýho neděláš.
2: Mamo?
1: A kam se poděje, náš syneček ubohé? Kam? Svět je zlý. Ještě mi tam někde hlady zajde.
3: I nezajde, až mu žaludek bude vyhrávat ouvej, však on už se postará, aby mu ručičky něco sehnaly. Jak jsem řekl. Mamo, ty schystej raneček. Ty si Florišu pořádně na černí holinky, ať neděláš Hanákům ve světě ostudu. A ráno půjdeš. Florišu, šťastnou cestu. Chyť se brzy nějaké pořádné práce. On abys ve světě lenošil. To by si tě král ječmínek pěkně podal.
2: Co máte pořád s tím ječmínkem? Už jste ho někdy viděl, že mě s ním pořád strašíte?
3: Bach, chlapče, neviděl. On prý pilným a poctivým pomáhá, ale nikdy se jim neukáže. Ale když ho nějaký lenoch nebo nepoctivec dozlobí, to prý se zjeví jako hanácký král. A pak prý se roztřesou kolena kdejakýmu silákovi.
1: Víš, Floriánku, ječmínka dozlobit nesmíš. To by s tebou bylo zlé. Od té doby, co se musel před chropiňským Zemanem schovat, uteklo už moc vody v Moravě, ale on nikdy nezapomněl na to, že lenivost a panská zahálka zahubili celý Chropiňský hrad. A nikdá neodpustí těm, kdo se chtějí mít dobře z cizích mozolů. No, ti Florišku, když to jinak být nemůže.
3: A pamatuj, abys nám ve světě nedělalo studu.

0: Jo, ono se pěkně řekne, jdi do světa. Ale kam? Nikdy jsem nebyl dál, jak u vrb pod Hráskou. A teď? Napravo širý svět, nalevo taky, rovina, že konca nedohlídneš, ale co? Zajdu si k rybníčku, pojím pár buchet, odpočinu si a pak uvidíme. Žaby kvákají, bude asi pršet.
1: Pozdrav tě, mládenče, kde se tu bereš?
0: Fuj, to jsem se lekl. A kde ty se tady bereš? Ani jsem tě neslyšel přijít.
1: No to víš, my krajánci jsme zvyklí chodit hezky potichu. A co pak, že tu ležíš, jako bys chcel vyležet nebe?
0: Jo, nebe. Do světa musím. Pan táta přikázal, že musím poznat, jak voní práca. Ale mně se stejně zdá, že ze všeho nejlíp voní o tuhle máminy buchty. Nechceš? Vem si, ať víš, že hanáci nesou lakomí.
1: Poctivý by byl, lakomý taky není, snad to s ním ještě nebude tak zlý. Pančku, to je buchta, jako cihla. A ta chuť. Takový buchty umí paní máma ve Ptenským léně. A když dělá v dolky, co jako kola od vozu.
0: Jotuž, to by bylo něco pro mě. A kde je ten mlén?
1: No tož, když půjdeš jako na Prostějov, dáš se potom k Plumlovu a potom ještě kousek, no a budeš ve Ptení a tam už mlén snadno nandeš. Mlínský kolo klape tak, že už je z dálky slyšet. A nebo můžeš taky jinou cestu.
0: Počkej. Která je kratší? Ta přes Prostějov nebo ta druhá?
1: No, řekl bych, že to vyndem ptáš.
0: Proč? Abych zbytečně nohy netrmácel a boty nedřel.
1: Jen počkej, Lenochu, však se ještě natrmácíš dost a dost. No, abych šel, když tě na spadnutí, tak děkuju za buchtu.
0: A já za dobrou radu. A když je paní máma ve mléně peče ty vdolky? Jo, tož sákryš. Kdybych nevěděl, že nespím, řekl bych, že se mě to všecko jenom zdálo. Kam se ten krajánek tak najednou poděl? A Božka je tady. Honem buchty s ním, aby mě nerozmokli.
1: Žeňte ho, mraky! Blesky zahrějte mu na cestu a ty krupobytí naklepí mu trošku tvrdou hanáckou palicu. Do mléna!
0: Aby do toho, tomu říkám cesta. Takové svět, to snad ani není možná, že až tak daleko bydlí o lidi. Před Plumlovem kopec jako hrom?
1: Ty mu říkáš kopec, vršíček jako krtčí hromádka.
0: A tady čím dál hůř? Hned do kopca, hned zase z kopca a mlén nikde.
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: Počkej, Floriane, zdá se ti to? Nebo je to mlínský kolo?
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: A co to kola? Mlén nemůže být daleko.

0: Říkám ti naposledy, že si hrdíška vezmeš. A dost.
1: Proč si zrovna já mám vzít pohavu, kterému kape voda ze šosu?
0: Právě proto, Mariano bláznivá. Víš ti, co to je mít ve mléně netěho, kdo je ve spolku s Hastrmanem?
1: A proto si mám já zaživa usoužit.
2: A to je mě set sakramenská historie.
0: Nemudruj, nemudruj, já chysté se na svatbu. Nebo mám vytáhnout řemeň?
1: Ne.
2: Podívejme se. Už zase řemeň. Vypadá to, jako by byl kožený pásek nejlepší medicína na všecko. A jak ta děvčica prosí, až to srdce trhá.
1: Na kolenách vás prosí.
2: Nepros, Mariánko, nepros. A vy, mlinářů, jestli budete Mariánku trápit s tím pasgřivcem vodnickým, uvidíte, co jste ještě neviděl.
0: No, to jsou teda zvědavé, co uvidím. Přijde si takové nějaké a bude tu ve mléně poročet.
2: Mlinářu, naposled, jestli hned nenecháte Mariánku na pokoju, zastavím vám mlínský kolo.
0: Já. Ha. Tož teda, jo. Ha. Takovou klubnou hubu jsem ještě neviděl. Mlínský kolo zastavit. Víš ty, kolik lidí mi na to muselo vést? Jen táhni dál po potoku a nestane se, pod tím ti nic není.
2: Mariánko, chceš Ferdíška?
1: Nechcu.
2: Pan táto, naposledy.
0: Mariano, jdi se strojit, budu námluvit.
2: Tak dobrá. Já to kolo zastavím, pan táto. Ale vy budete pěkně prosit, abych je zase pustil.
0: Co blázníš, senko? No co pak se to dělá? Zastavovat mlýnský kolo? Vevnitř čekajou mlečí, stárek má na svý páno na stoliči a teď, no jednou.
2: Už jsem řekl, pan táto, dokud od vás neuslyším, že Mariánku do té potvory vodnické nutit nebudete, kolo se ani nepohne.
0: Teď mě zničíš celou živnost. Co pak si myslíš, že budou mlečí čekat, až se tobě uráči pustit kolo?
2: Mlinářu, vy to nějak divně pletete. To kolo se roztočí hned v ten okamžik, co se vám uráčí říct rozumný slovo. No tak co? Bude to?
0: No tak... No dobrá, a ty pust to kolo.
2: Jo, až naprší a porostou vařičky. Tady na vlastní oči chci vidět, jak to Mariánce řeknete.
0: Čarka, bych s tebou popolu mlátil. Mariánko, Mariánko, pojď sem. No pojď a neboj se.
1: Tam tato, já...
2: No ne, to tak je děvče jako malovaný. Tváře krev a mlíko. A ty vlasy. Jako když do lánu ječmeňa sluníčko svítí.
3: To by byla nevěsta Florišu.
2: To by byla nevěsta Florišu.
0: Tož, Mariánko, když tolik nechceš, to si toho Ferdíška brát nemusíš. A ty pust kolo!
2: Dobrá, mlinářu, to jste řekl moc pěkně. Ale my hanáci jsme lidi opatrní. Řekněte k tomu ještě, a já už tě k němu nikdy nutit nebudu.
0: A já už tě k němu nikdy nutit nebudu, no.
2: Tak, to je jináčí muzika. Toč se, kolečko, toč, mlečí čekajo. A vy se, mlináři, nezlobte. To já bych přes srdce nepřenes, aby si taková hezká děvčica musela vzít vodníka.
0: No, řeknu ti teda... Už jsem viděl ve světě ledacos, ale takovýho siláka ještě nikdy. Jak pak ti říkajo?
2: Maminka mě říkala Florián. Ale jináč mě všichni říkajo Floriš. Floriš Pernica.
3: To je mládenec, Mariánko. Jako pana.
1: To je mládenec, panečku. Jako pana.
0: A kde se starý veptení vzal? Florišu.
2: No, tatík přikázal... že musím do světa hledat si prácu.
0: No a co takhle, kdyby jsi zůstal u nás? Práce, aby se pro tebe našla.
2: Počkejte, pan táto, počkejte. Je to ten mlén, kde paní máma peče v dolky jako kola od vozu?
1: No.
4: A Bůh ty jako cíl, jo? Já tož, matka už tě znají ve světě. Zrovna dneska zadělávala.
3: Tak co, Florišu, nechcel bys tady zůstat?
2: No,
3: Florišu, je tu Mariánka.
2: Jatoš, já bych aj zůstal, ale budu mít vždycky dost...
4: Práce? No, to víš, že budeš. No,
2: ale já myslel dost dolků a buchet a tak.
4: Jomáč, ty budeš mít všelijaký trnkovo, cibulovo, česnekovo a koprovku a šišky vaří naša matka veliký jak hlava. No tak co, plácnem si?
2: Tož já.
3: Jen počkej, Florišu, snadno bys přišel k plné míse. Ne, podívejme se. Na Mariánce může oči nechat. No, konečně, proč ne? Je to děvče jako obrázek. Pec majou ve mléně jako stodolů a o dobrou míru na míse je tu taky postaráno. Jen se nepleť, chasníčku, ještě jsou tu já, král ječmínek. Večír, až přijde Ferdíšek na námluví, uvidíme, jestli ti srdce nespadne.

0: Marianko! Marianko! Mleči už odjeli, večer na krku, zami zápraží!
1: Maminko, prosím vás.
0: A co pak?
1: Když on, Ferdíšek...
0: Vidíš, zapomněla jsem. Ale co? Ferdíšek, ne Ferdíšek, uklidit se musí.
2: Mlynářko, neříkejte to jméno přede mnou, nebo vsteky na místě puknu.
3: No, co vyvádíš, jako by tě střečil honil.
2: Když si jenom představím, že by s tím Mariánka musela promluvit, že by mu snad musela ruku podat.
3: Na to je jednoduchá rada, udělej to za ňu. Ha? Floríšu, je to práce.
2: No ale to přece...
0: To přece není práce pro pacholka.
3: Pec tu majo jako stodolu. Nechej Mariánku, Mariánko, adi na kutě.
1: Já mám takové strach.
2: Tak víš co, Mariánko? Já tam ven půjdu s tebou. A pěkně si na toho namlouvača počkám. Uvidíme, jak bude zpívat, až ho polechtám líkovým provazem.
3: Vida, Floriánka, doma už zašeralizl na pec a tady bude ještě za tmy venku bloumat, přes plot vyhlížet, stráž držet.

0: srdce mě tluče až v krku Florišku.
1: Neboj se, Mariánko.
2: Na takovýho vtáka ještě vždycky stačím.
0: A co, když ti něco udělá?
2: Já to určitě. Blecha pokopala koně.
0: Jen se nesměj. Je to přece jenom...
2: Ty se o mě bojíš, Mariánko.
0: To se ví. Zastal ses mě a...
2: Sedni si tady ke mně na lávku. Je to takové krásné večer. Hvězdičky svítí, jo.
0: Ale teď ty se vůbec na hvězdičky nedíváš.
2: Však je vidím. Ve tvých očích.
3: Florišu, pec už na tebe čeká. A na stole zůstala ještě půlka v dolku. Florišku.
0: Florišku. Když ty se tak pěkně díváš, nedívej se tak.
2: Kdybych já byl tvým pantáto, nikdy by mě ani nenapadlo nutit ti Hastrmana za ženicha.
3: A kdybys ty sám byl ženichem?
4: Mariánko.
2: Co to bylo?
0: Už je tady, já se bojím.
2: Počkej, Ferdíšku.
4: Mariánko.
2: Pst, pst, pst. Počkej, děvčico. Neozývej se. Půjč mi ten svůj šátek. Tak. A schovej se tady za staré mlýnské kameny.
0: Já mám strach.
2: Nic se neboj. Ten ti ublížit nesmí.
0: Ale já se bojím víc o tebe, Florianku, můj milé.
4: Mariánko.
5: Už jdu. Kde pak si, Ferdíšku? Je to má, já tě nevidím.
4: Kde pak bych byl? Jako vždycky, u branky do sadu.
2: Tak si jen počkej, až odmotám líčené pro vás.
5: Tady jsou, Ferdíšku.
4: Yeah. A co pak, že jsi vzala dneska šátek?
5: Padá rosa. Měla bych vlasy jako Hastrman. Nezlob se, Ferdíšku.
4: Mariánko, dneska si o tebe pantátovi řeknu. Hned jak paní máma síňku pokropí, pojdu dovnitř.
2: Já už tě vidím, to lalajzníku jeden.
4: Mariánko, ty mlčíš, rosničko moje. Vlastně ode dneška budeme ženich a nevěsta. Mariánko, dej mi hubičku.
5: Ale Ferdíšku, to přece nejde jen tak najednou.
4: Tak mi aspoň ruku podej.
5: Ale jenom přes branku.
2: Aha. Studíš jako žaba.
4: Mariánko, Mariánko, ty máš najednou nějak veliké ruce.
2: Já ti dám ruce. Je. Tady tě líkovým provazem přivážu a tak dlouho do tebe budu řezat, dokud neslíbíš, že necháš Mariánku na pokoji.
4: Au, to bolí, nech to.
2: Nekňuč a slibuj.
4: Mariánka je moje.
2: Oho, určitě, tady mě jede po nose trágáč. Povídám ti po dobrým, slibuj.
4: A mlinář řekl.
2: Mlinář řekl svoje a já ti povídám taky svoje. A už mě dlouho nezlob. Víš mi, hanáci jsme klidní. Na mě by mohl klady štípat. Ale když se dožeru, bude tě to mrzet.
4: Když ale.
2: Žádné když ale. Tak co, bude to?
4: A ne, já Mariánku chci.
2: No tak dobře. Mariánko. Přines nůžky, ustříhnem panáčkovi šosy, co mu z nich voda kape. A já mu zatím vymaluju na záda líčákem tuze pěkné obrázky.
4: Ne, já nechci.
2: A najedno, nechce. A že Mariánka nechce tebe, to je ti jedno, co?
4: Co?
2: No tak co, budeš slibovat nebo ne?
4: Budu.
2: Tak říkej, Mariánku už nechcu.
4: Mariánku už nechcu.
2: Už se nikdy u mléna neukážu?
4: Už se nikdy u mléna neukážu.
2: A nebudu škodit ani mlénu, ani nikomu z lidí.
4: U mléna neukážu.
2: A nebudu škodit ani mlénu, ani nikomu z lidí.
4: A ne, to ne.
2: No tak bude

0: nějak vstekne. Mariánko.
1: Je mě dobře.
0: A mě taky, Mariánko.
1: Jenomže, když jsi mě vyjenal ženicha, budeš se muset postarat o jiného. Bez ženicha zůstat nemůžu.
0: Já to šali, když já o žádným nevím.
1: A to já zase ano. Jmenuje se Florián.
0: Mariánko.
1: Florián Pernica. A je to ten nejsilnější a nejmilejší chlapec z celé Hané.
2: A panečku, podívejme se na lenocha. Na hubičky mu líno není, jen počkej, Florišu, ještě není tvoja.
3: Jsem hanácký král ječmínek. Dobrým pomáhám, na lenochy mám nabroušený a na tohle zvlášť. Teď si tam leží za pecou, usmívá se jako měsíček a sní o své Mariánce. No, jen si to všecko maluj pěkně na růžovo. Ráno už se postarám, aby ti hřebínek sklapl. Takhle by ses zase za pecou usadil, jen si jako medvěd převaloval a Mariánka by ti za chvilku musela nosit šišky s trnkovou omáčkou až na pec. Ja. Dobrý srdce máš, statečný seš taky, však mi tě i dělat naučíme.
4: Tak préste si dali včera s Mariánkou slovo.
0: Dali, pan táto.
4: No, což padlo to. Mládenec si jako dub. Síly máš za dva. Dám ti, Mariánku, dám. Ale musíš mě dokázat, že umíš taky za prácu chytit, nejenom za mlýnský kolo.
2: Pošli Floriša s potahem do lesa.
4: Pojedeš s potahem do lesa. Já mám ve stáji dva páry vraných koní. Málo kdo s nima umí jezdit.
0: A co snídaně, hospodářů?
4: Ale není čas vysedávat v kuchyni. Paní máma ti dá na cestu pár vdolků.
0: Pár vdolků? To mě nevystačí ani na cestu po vsi.
5: Ale co? Však ona mě Mariánka ještě nějaké přidá. V poledne budu doma a pak se pořádně najím.
1: Floriánku, dě na sebe pozor. Ty koně nikdo nezapřahá, jsou divocí jako draci a kopo.
0: Jen se neboj, Mariánko.
5: Já už si je skrotím.
3: Jede Floriš, jede jako pán. Ani prostějovský radní nemá takový koně. Hranic jako uhel jen letí. Floriš si sedí na kozlíku jako hanácký pámíček a jen opratima pohazuje. A je, a hot, za chvilku je v lese. A to ještě při té jízdě stačil sníst dva vdolky. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tak jsem se na tebe díval, panáčku, jak s tím vozem jedeš. To by ani panské kočí z Kroměříža nedokázal.
0: Ale jdite, stařečku, teď to nic není. Tak, koníčci, tady vás pustím na mítinku a než dreva na vůz narovnám, pěkně se paste.
3: To se nebojíš nechat koně enem tak?
0: Proč bych se měl bát?
3: Co kdyby ti je ječmínek sebral?
0: Proč by mě je bral? Však já už si dám pozor.
3: I panáčku, dneska praží už od rána. Člověk si chvilku odpočine, zdřímne a hned jsou koně pryč.
0: Co bych odpočíval? Práce je tu tak na půl chlapa. Naložím a pojedu. Mariánka na mě čeká.
3: No tak
2: Hodně štěstí.

0: český chasníkové. Slíby se slibujo. Uvidíme, jestli se Lenoch polepšil.
1: Stařečku, co kdybyste mě ty koně... Je tož to tak je věc. Teď tady byl a už je fuč. No, co si budu hlavu trápit. Třeba zalezl do křoví. Ale ono to sluníčko opravdu připaluje. Vlastně bych si mohl na chviličku zdřímnout. Vůz naložím v mžiku. Na chvilku se natáhnu.

0: Neříkal jsem to. Lenoch lenochem zostane. To bylo řečí a už tu drva řeže. Já ti dám Mariánku. To by se to hledělo do pěkných očí. To by se to hladili zlatý vlasy. Není místa pro lenochy na naši hané.
1: Nechte toho křiku, pan táto. Však už vstávám.
2: Pro pána. Koně jsou pryč. A slunko stojí vysoko? Jistě už bude brzo poledne. No, kdyby měřili čas podle mýho hladu, tak už je aspoň zétra. Zatrápené, Floriane. Sliboval jsi. A teď jsou koně v pekle.
0: Copak? Mládenečko, vypadáš, jako by ti někdo vypil rybník.
2: To jste zase vy, stařečku. Neviděl jste moje koně.
0: No, však si je sám pustil na mítinku, aby se popásli.
2: No, ba pustil. A pak jsem si na chvilku unavený nohy natáhl.
0: Unavený nohy. Ty jsi ještě na prácu ani nesáhl.
2: Ječmínek. Král ječmínek.
0: Hledej si koně. Bez nich se do mlýna vrátit nemůžeš.
2: Ale kde je mám hledat?
0: Jdi tam, kam táhnou oblaka.
2: K horám táhnou. Až kam si k drahanům. Taková dálka. Teď tam už je někde konec světa.
0: Jeden ženich s mokrým šosem, druhé lenoch lenivá.
3: Tož to bys mě dožral, ječmínku. To mě neříkej. Já ty koně nandu. Já je do mléna dovedu. A Mariánka bude má, i kdyby čert nakozerajtoval.

0: jsou hory. Proti ním je kopec za našeho dědinou jako nic. Do takového srázu bych nevylezl, ani kdybych byl najezený. A mě včel hraje žaludek, ovej a běda dohromady.
1: Aspoň kdyby člověk potkal živáčka.
0: A podívejme se. Sotva jsem to dořekl, babka na cestě.
2: Kam pak, mladinčer, kam pak?
0: Hledám dva páry vraníků, zaběhli se mě. Už skoro hladem padám a ne je najít. Nedala byste mě, babičko, aspoň skývku chleba.
2: I co pak o to, třeba celý pecen, ale taky bych něco od tebe potřebovala. Mám v chalupě dva páry koní, jsou bujný a divocí, hospodáře už nemám. A co já, stará ženská, s nima? Kdyby se zapřáhl a zoral mě ten úhor pod lesem, dala bych ti jídla, co hrdlo ráčí.
0: No, moc času nemám, musím koně hledat, ale abyste neřekla.
2: No, je to nedaleko, najíš se, odpočíneš.
0: Na odpočívání teď nemám čas, musím najít vraníky a hyje za Mariánkou.
3: Však máš svý koně nedaleko, jen aby tě zasí lenost nepřemohla. No, uvidíme.
2: Cakvíš, chleba do tebe padá jako do studně. Jsi zvědavá, jak ti půjde práce od ruky. Ve Hanáci jste zvyklí na pěknou černou zem, tady budeš orat na půl kamení. A na koně dej pozor, kdyby jsi jim povolil polámoti pluch a po stranke zpřetrhajo.
0: Nebojte se, babičko, síly mám zase dost. Bude to jako když máslo krájí.
3: Opravdu, čtyři vraníky zapřáhl jedna dvě, půl úhoru taky zoral ve chvilce. Jenže...
0: Horkotu mají zrovna takový jako nahané, ale pěknou mes, na které by si člověk mohl odpočinout. Já tož tady je mezička, jako dělaná pro chvilku klidu. Mateří doška tu voní, čmelák vzučí. Ne, Floriane, ne, spát nesmíš, to by to zase dopadlo.
4: Je, a tady leze zlatohlávek, les šumí.
3: Usnul, lenoch, prácu nedodělal a spí. Hyje, koníč si, hyje!
0: Co je? Co se děje? Snad jsem neusnul.
4: Na moutě! Pluh polámané, postranky zpřetrhaný a koně pryč, kde já je jenom nandu.
0: To mě určitě udělal ječmínek. Byl jsi to ty, ječmínku?
5: Já!
0: A kde mám teď koně hledat?
5: Jenom skloň tu svou pyšnou hanáckou palico a pořádně se rozhlídni. Nandeš jejich stopy na louce mezi řepou, až tam, kde si daleko zmizeli v ječmenu.
0: Zmizeli. A já bych taky nejradši ze světa zmizel. Dobře mě pan táta říkal, že lenoch je na tém světě jen pro ostudu. Kdyby mě Lenora netrápila, mohl jsem být dávno u své Mariánky. Nic, Florišu, nic. Nebreč tu jako baba. Seber se a jdi za vraníkama. A jestli je nenandeš, tak snad radši pod zem zalez.
3: Ještě jednou tě vyskouším, Floriane, a pořádně ti líno kůžu proženu. To by tak hrálo, aby se takový chasník dělat nenaočil. Hej, mraky! Co jsem hnal k horám, vraťte se a hezko muziko, Floriša, vyprovoďte.
0: Pěkná čina. Valí se to ze všech stran a nikde ani stromečka, ani chaloupky. Já tož sákryž pro oči nevidím, nebo co tamhle je chalupa jako hrom. Hospodář stojí na zápraží.
5: Nádenče, pospěš.
0: Dobrý odpoledne, pan táto. Nemohl bych se u vás schovat? Déšť je na spadnutí a odhor to pěkně burácí.
5: Mášte tak starosti, chlapče, mě tady zmokne všechna óroda a on že pre nechte mě schovat. Kde byste chtěl pomoct?
0: No, co by ne, pomůžu.
5: Mám dva páry vraníků, koně jako vymalovaný, ale nikdo s nima nemůže jezdit, každý se jich bojí. Kdyby se zapřáhl, na pole zajel a obily na fůr naložil, dobře bych se ti odměnil.
0: A že mluvíte, hospodářu, jenom mě dáte něco k jídlu. Od rána jsem sousta nesnědl.
5: Krópy visí ho zrovna ve vzduchu. Božka už ohnivým bičem pošlehává a tebes měl čas na jídlo. Až svezeš obilí, dostaneš jídla, co jen budeš chtět.
0: Hm, tož dobrá, hospodářu. Já jdu zapřahat.
3: Trošku je mě tě líto, Floriánku. Už ti pyšný hřebínek pěkně sklapl. Ale nedá se nic dělat. Na tom širým světě není nic zadarmo. A ta tvoja pěkná Mariánka by si tě ani vážit nemohla, kdyby z tebe nebyl pořádný, pracovitý chlap.
5: Hej, hromy, spuste svoje ratatata! Floriš jede s první fůrou!
0: Tak, hospodářů, fůra už je pod střechou, ani kapka na snopy nespadla.
5: Dobrá, chasníko, včil přivez droho, snáď to pobereš na jednoho.
0: Ale... když já mám hlad, nemohl bych aspoň krajíček...
5: Ani pomyšlení. Pšenice je suchá jako trot, chceš, aby promokla a zkazila se?
0: No, teď už jedu. Hije, koníš si, hije.
3: Vidíš, vidíš, Floriánku, dobře ti tatík říkal, až ti bude hrát žaludek. Ove, to se ruky rádi chopí o práce, ale ještě není všemu konec, hej, větře.
5: Podsuché Florišovi trošku fůru, ať si to pyšný hanačisko nedrží jenom klobouk na hlavě. Už jede z druhou fůru.
0: Takže jsem naloženou fůru nezvrátil. Ten vítr vyvádí jako zběsilec.
5: Naložil jsi všecko.
0: Kde pak, hospodářu, ještě jedna fůra toho určitě zůstala na polu.
5: No tak už toho neche. První kapky už spadly na zápraží.
0: Já teď toho nechám. Takovou krásnou pšenicu nechám od krup vymlátit? Jen zatím složte, co jsem přivezl, já přepřáhnu a zajedu pro zbytek.
5: No jak chceš, Florišu, ale promokneš.
0: Však nejsu z cukru, nerozmoknu. Je!
5: Až pojedeš zpátky, sedni na podsedního.
3: Sedni na podsedního.
0: Honem ještě poslední snop. Tak a je to. Pole je pohrabaný. Co to říkal hospodář? Sedni na podsedního. Proč pak asi?
3: Aby tě domů zanesl ke tvé Mariánce.
0: Král ječmín.
3: Tak co, Floriáne, už se ručičky naučili dělat? Pole máš poklízený jako sváteční světnicu.
2: A ty brázdy na úhoru ti šly taky docela pěkně.
0: No ne... to zbyl ty, králi ječmínku, co mě přikázal snopy svážet?
5: Já.
0: A úhor zorat?
2: To jsem ti taky přikázal já.
0: Ale to zbyl pak i stařičkem v lese. A krajánkem.
5: Byl, Florišu, byl. A to všecko jenom proto, aby tě tvé lenosti odnaučil.
0: No to se ti povedlo, králi ječmínku. Když si vzpomenu, co všecko jsem pro svou lenost vytrpěl. A když si vzpomenu, jak se asi trápí veptení Mariánka.
3: Tak nemeškej, sedej na podsedního a jeď za ňo.
0: Děkuju za všecko. Ječmínku.
5: Jeďte, vraníci, jako vítr. Drž se, Floriánku! Mariánka už na tebe čeká!
3: Jsem hanácký král. Krásná a úrodná je moja Haná. A dobří lidi tu žijou. A zem je tu dobrá. U nás, když chudé oves zaseješ, vzende ti pšenica jako les hustá.
6: To se ví, někdy se i nahane, nějaké lenoch nande, ale tomu já už pěkně hlavu napravím. Ha, ha, ha.

0: Vřetánko, člunek a jehla. Bylo jednou jedno děvčátko a tomu umřel otec i matka, když bylo ještě maličké. Nemělo nikoho než starou kmotru. Ta bydlela v chaloupce na konci vesnice. Předla, tkala, šila a tak si vydělávala na živobytí. Stařenka si vzala opuštěné děcko k sobě, přidržovala je k práci a vychovávala ke všemu dobrému. Když bylo dívčině 15 let, kmotra se těžce roznemohla a cítila, že už nevstane. Zavolala si kmotřenku k posteli a řekla: milá dceruško, má hodina se blíží, zůstaneš tu sama. Ale odkazuju ti chaloupku a tak budeš mít svou střechu nad hlavou. A k tomu vřetánko, tkalcovský člunek a jehlu. Těmi si vždycky vyděláš na živobytí. Položila jí ruce na hlavu, požehnala jí a dodala: jen zůstaň vždycky hodná, nezapomínej na Pána Boha a dobře se ti povede. To byla její poslední slova. Do rána zemřela. Třetího dne ji pochovali a dívčina se smutně vrátila ze hřbitova domů. Žila teď v chaloupce samotinká, jako kdysi její kmotra, a byla stejně pilná. Předla, tkala, šila, aby si vydělala na živobytí, a práce se jí dařila. V té době jezdil po zemi syn tamnějšího krále a hledal si nevěstu. Chudou si vybrat nesměl a bohatou nechtěl. A tak si řekl: mou ženou bude ta, která je zároveň nejchudší i nejbohatší. Když přijel do vsi, kde žila ta osiřelá dívčina, vyptával se, jako všude, která z dívek je tam nejbohatší a která nejchudší. O nejbohatší mu pověděli nejdřív. A nejchudší je prý ta dívčina, co bydlí v chaloupce až na samém konci vesnice. Ta bohatá seděla v plné parádě na zápraží, a když se králevic blížil, vstala, vyšla mu naproti a poklonila se. Mladík na ní pohlédl, neřekl ani slovo a jel dál. Chudá nestála u dveří, ale seděla ve světničce u kolovrátku a pilně předla. Vzhlédla od práce a když viděla, že se na ní králevic dívá, zrudla až po kořinky vlasů, sklopila oči a předla dál. Potom vstala, otevřela okno a dívala se za jezdcem, dokud jí nezmizel z očí. Když si znovu sedla k práci a kolovrátek jí pod rukama začal spokojeně vrčet, vzpomněla si na popěvek, který si někdy při práci broukala k motřička, a dala se do zpěvu.
1: Předu, předu, tenkou nit, už by tu měl ženich být. Běž, vřetánko, hupy, hupy, přiveď mi ho do chalupy. Přiveď mi ho do chalupy.
0: A co se nestalo? Vřetánko jí mžikem vyskočilo z ruky a hup ze dveří. Dívka vstala a udiveně hleděla, jak vřetánko vesele uhání do polí, točí se a táhne za sebou lesklou zlatou nit. Vřetánko bylo pryč a tak děvče vzalo tkalcovský člunek, sedlo ke stavu a dalo se do tkaní. Vřetánko zatím uhánělo dál a dál a pořád odvíjelo nit. Když byla u konce, dohonil králevice. Mladá tkadlena za stavem si začala prospěvovat.
1: Běhej, člunku, osnovou, jako rybka za vodou, hebký koberec mitkej, ženicha jim uvítej.
0: A člunek jí vyskočil z ruky a hup ze dveří. A hned na zápraží začal tkát překrásný koberec, že takový ještě svět neviděl. Po stranách na něm kvetly růže a lilie a uprostřed na zlaté půdě vyrážely zelené šlahouny, mezi nimi skákali zajíci a králíci, nad nimi vystrkovali hlavy jeleni a srnky, nahoře ve větvích seděli pestrobarevní ptáci docela jako živí, div, že nespívali. Člunek poskakoval sem a tam a na koberci, jako by to všechno rostlo samo od sebe. Protože člunek utekl, usadila se dívčina k šití. Vzala do ruky jehlu a začala zpívat.

A jehla jí vyskočila z prstů a začala poletovat po světnici jako blesk. Zastala práce za celý houf neviditelných duchů. Stůl a lavice se potáhly zeleným suknem, židle aksamitem a podél oken splývaly hedvábné záclony. Sotva jehla dokončila poslední steh, už bylo oknem vidět bílá péra na klobouku mladého královice, kterého sem přivedlo vřetánko po zlaté niti. Dojel, seskočil z koně a po koberci vešel do chalupy. A když vstoupil do světnice, stála tam dívčina ve svých chudobných šatech a rděla se jako růžička na šípkovém keři. Ty jsi ta nejchudší a zároveň nejbohatší, promluvil k ní. Pojď se mnou, ty jsi moje vyvolená nevěsta. Dívka mlčela, ale podala mu ruku. Králevic dal spanilé tkadlence hubičku, vysadil ji na koně a odvezl si ji do královského zámku. Brzy byla svatba a mladí manželé spolu žili šťastně a spokojeně. Vřetánko, člunek a jehlu vděčně uložili do královské pokladnice a chovali ten odkaz dobré kmotřičky v převeliké úctě a vážnosti.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buky. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš jako když pilou řeže. Tu spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde. Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
1: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co bydu?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
1: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
1: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
6: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
6: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
6: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
6: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě čerte zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. přišel tatíž zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
7: Stát, kam pak?
8: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
7: No jen ukaž kapsy.
8: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
8: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
7: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
9: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: A přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princeznu.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrať se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zající s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady?
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti se zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš. Tedy.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákává.
0: A ty, princezno a málko?
2: 25 rakosků.
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnes Lucifer. Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
0: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
3: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
0: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždyť tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Mockrát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by s tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Mockrát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi sto chasníků?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vida, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za grož si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna sedmimílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý své.
1: Ne, ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutinku.
0: Vidíš? Šmik, fik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zohyzdit?
2: Musela jsem dát co pádek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla?

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět, až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne. Ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se, noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest. Au.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povýšli nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pár.
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Javálko, není, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a

0: odnesl si na královských zádech...
1: Dost, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
0: Děkuju pěkně, pane králi.
2: Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
1: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro, opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A červná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

0: ve stráně na Petříně u dolejší brány zařinčel sadový hlídač velikánským zvoncem. Z laviček vstalo několik posledních návštěvníků a sešlo dolů do města. Potom zarachotil kdesi klíč a zaskřípěl zavíraný zámek železných vrat. A pak už bylo ticho. Ticho a tma. Ale přece jen tu v sadě ještě někdo jistě byl. Na paloučku pod cestou bylo koho si slyšet, jak pobíhá a skáče kolem. Ať to byl, kdo to byl, zřejmě ho nijak neděsila samota a noční temnota. Nevázaně poskakoval a pobrukoval si veselou písničku. Vítr rozehnal mraky a na oblohu vyplul veliký měsíc. A tu, jak při měsíčku přeběhl ten nebojácný chlapík přes palouk, bylo vidět, že je to medvídek. No ano, medvídek Míša Kulička. A nebyl sám. Na palouku ležel ještě jiný medvěd, velikánský, dlouhatánský, huňatý. Ale ten velký medvěd si nespíval. Jen ležel s hlavou na přední levé tlapě. Malý medvídek si přisedl do trávy před velkého medvěda a zakňoural.
1: Mami, já mám hlad.
0: Tak tedy ten velký medvěd byla vlastně medvědice, medvídkova maminka Barbora. Na medvídkovu prosbu neodpověděla. Jen něco pro sebe zabručela. Přeložila hlavu z levé tlapy na pravou a ležela tiše dál. Ale odpověděl kdosi třetí, člověk, který seděl nad paloukem na lavičce. Podivný člověk, s červenými vlasy, bez čepice a bez klobouku, v kvítkované kazajce a v širokých kalhotách, dole podvázaných, jaké u nás nikdo nenosí. Ten po medvídkovi jako ozvěnou zavrčel. Já mám hlad, já mám hlad. Ty, Míšo, nic jiného neumíš, než trápit s hladem. Maminka má taky hlad, já mám taky hlad a přece nikoho nevytrapujeme.
1: No ano, stričku Vasile, ale vy jste velcí a já jsem malý.
0: No, najednou jsi malý. Na uličnictví se vždycky velký dost. Na všecko máš svou vlastní hlavu. Poraď si teď taky sám. Medvídek na to neřekl nic. Zatočil se na patě a vyběhl na cestičku. Přiskočil k nádobě na odpadky, jediným hrábnutím vyhodil její obsah a při měsíčku v něm hledal, není-li tam něco dobrého k snědku. Nebylo tu nic, do čeho by se dalo zakousnout. Pak ve strouze, nedaleko dětského hřiště, zakopl o zakutálený míč. Sebral jej a vyhodil.
1: Haj, hop!
0: Vyhodil míč podruhé, ještě výš.
1: Haj, bum, přes náš dům.
0: A vyhodil po třetí.
1: Haj, sa hopla.
2: Aby tě husa kopla.
0: Ozvalo se mu z listí živého plotu, kam mu míč tentokrát zapadl. Míša chvíli udiveně civěl na křoví, pak se odvážil blíže, ale honem uskočil, jak mu z plotu přímo proti nosu vyletěl jakýsi střapatý divousek. Míšovi se podle prvního dojmu zdálo, že to rozcuchané klubíčko je na všech stranách poseto ostrými kolovci a drápky. Byl to jen vrabec, avšak rozlobený jako dva krocani.
2: Čím, čím, čím? Čím si mě to praštil, čím? Štilíp, štilíp, hned bych ti ji přilíp.
0: Skoro současně se ve vzduchu objevili holub a netopír. Holub přistál klouzavým letem a přisedl nedaleko vrabce. Netopír se zachytil drápky na větvičku a zavěsil se hlavou dolů. A hned za ním těžkým, neohrabaným letem přiletěl ještě jakýsi jiný pták. Veliký, pestrých barev. Pokročil na volný trávník do měsíčního světla. Objevilo se, že je to papoušek. A medvědice se strýčkem Vasilem vzkřikli jedním dechem. Je, maestro Sarasány. Papoušek hleděl z medvědice na strýčka a ze strýčka na Míšu.
1: Barbaro, Vasil, Míšo, kde se tu berete?
3: Hledáme živobytí.
0: Medvědice musela křičet papouškovi přímo do ucha, aby ji polohluchý staroušek slyšel.
3: Ale kde vy se tu, maestro, tak najednou berete? Což pak tady v Praze žijí papoušci jen tak v sadech?
1: E když, já tu žiju v zoologické zahradě. Předvádím se tam dětem, aby na vlastní oči viděli, jak vypadá pravý brazilský papoušek. A taky cvičím medvědy a opice. A za to mě tam lidé živí. V noci nemohu chrápat, tak se z dlouhé chvíle proháním po Praze.
3: A proč už nejste v cirkuse? Cirkus vás už omrzel.
1: Co tě napadá? Ale můj 77. cirkus.
0: A papoušek se div nerozplakal.
1: Byl asi už můj poslední cirkus. Když vy jste z něho odešli, neměli jsme nikde štěstí. Nakonec ředitel cirkus rozpustil a zvířata rozprodal. Mne prodal jsem do zoologické zahrady. Ale počkej, co jsi to vyprávěla? Že hledáte živobytí? No to jste měli říci už dávno. To je nápad. Prosím, račte.
3: A kam?
1: Nic se nestarejte a kráčejte.
0: A papoušek vykročil pravou nohou napřed. Medvědi a strýček za ním. Malý průvod brzy zmizel ve stínu petřínských hradeb.
4: Jednou takhle na večer se Rákosníček procházel po hrázi a bylo mu zrovna svátečně. Tráva vydechovala svěží vůni, ve větvích keřů se natřásaly zelené lístečky a Rákosníček si pochvaloval tu nádhernou pohodu. Dlouho mu ale nevydržela. Rákosí u severního břehu začalo totiž najednou padat do vody a mizelo zrovna před očima. Tohle nemohl Rákosníček nechat jen tak, a proto skočil do rybníku, aby téhle záhadě přišel na kloub. Sotva si pod hladinou protřel oči, viděl, že se v rybníku přemnožili vodní šneci. A to byla zlá věc. Oni jsou to totiž pěkní bumbrdlíčkové, kteří spolikají všechno, co jim přijde do cesty, od puškvorcových kořínků až po rákosí. Už to vypadalo, že bude rybník za chvíli celý vyjedený, když se do toho vložil Rákosníček. Neviděl jinou pomoc, než vyhlásit šnekům velkou podvodní vojnu a tak si to všechno vzal na povel. Nejdřív bylo zapotřebí ten regiment chroustalů vůbec zastavit a proto Rákosníček zatroubil alarm. Na tohle znamení připlavali na pomoc pichlaví okouni, zubatá štika i vousatí kapři. Když byli všichni pohromadě, začal vojevůdce Rákosníček rozkazovat.
1: Tak tedy, jako první, povídal, nastoupí okouni, co tady zatím jenom okouní. Rstáhnou se pěkně do řady a naježí do pichlava. Přes takové přehrazení se přece žádný z vodních šneků nedostane. Takže nad nimi slavně zvítězíme.
4: Jenomže tak jednoduché to zase nebylo. I když byl teď nahoře zátaras jako z ostnatého drátu, dole pod okouními bříšky zůstalo na proklouznutí místa víc než dost. A šnečí tažení pokračovalo.
1: No tak, tak to se ovšem takhle nenechá.
4: Rozlobil se Skřítek a protože nestratil hlavu ani kuráž, rozkazoval dál.
1: Na moje přání je tady Prštiku přikázání. Pusť se do těch bumbrlíků a prožen je po rybníku, ať se vidí, kdo je tady pán a kdo kmán.
4: I když ale Štika dělala, co mohla, nebylo z toho prohánění nic. Šneci totiž vystrčili tykadla jako nějaké antény a když jim je voda při štičím nájezdu rozkmitala, stačili na tohle znamení zalézt do ulity a tam to všechno přečkat jako v nedobytné pevnosti. Když toho Štika celá schvácená nechala, dali se ti žrouti znovu na pochod a to už bylo skoro o strach.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. Toho Boh dá nebude, aby Rákosníček z boje utíkal.
4: Dupnul si Skřítek a do třetice poručil kaprům, aby v bahnitém dně udělali pořádně hlubokou brázdu, která by jim bránila v další cestě. Kapříci tlouštíci dělali, co mohli. Jeden z nich vyryl dokonce takový příkop, že ho z něj ostatní museli tahat ven, ale šneci nebyli k zastavení. Bylo jich tolik, že polovička z nich stačila ty kapří zákopy vyplnit a ti ostatní se valili jako příval dál. Jiný by to už byl dávno vzdal, ale to neznáte Rákosníčka. Povídal si, že když prohrává síla, musí vyhrát chytrost. A protože byl hlava otevřená, za chvíli věděl, jak si s tou bandou žroutů poradí.
1: He, proč bych jim vlastně v cestě za jídlem bránil? Pochechtával se. Já jim naopak připravím větší sousto, než můžou spolknout.
4: A hned se do toho pustil. Spod kamene vytáhnul jednu vodní řasu a položil ji tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se měla k světu. Nejdřív jí bylo jen pár vlásků, ale za okamžik už pořádný chumel a rostla dál jako z vody. Za chvíli z ní byl veliký zelený koláč a náramné pochutnání pro vodní šneky. Pustili se do něj ze všech stran, chroustali, polikali, až se skoro zalikali, ale nedali si pokoj a jedli dále jako o závod. Protože nedovedli přestat, byly jim za chvíli ulity malé, takže z nich vypadly a leželi vedle sebe jako bezmocné kuličky. No a teď stačilo, už je jenom odkutálet ke stavidlu a voda je odnesla z rybníku pryč. Tak takhle slavně skončila Rákosníčkova vojna se šneky bumbrdlíčky a ještě dlouho si o Skřítkovi vyprávěli jako o velikém vojevůdci.

jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí. Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko a já vůbec nic. Copak je to krindy-pindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice o tebe moc hezký, ale když ti pad orel, tak ti pad orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňourek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňourek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly. Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasně jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenomže zároveň pojedeš se mnou do Slámový Lhoty, od čeho máme sluchátko. A Mach se začíná pomalu usmívat, usmívá se čím dál víc, až má nakonec pusu od ucha k uchu a potom křičí. Teda Šebestová, to snad není možný, tohle je faktický nápad za milion. Načež vyskočí metr vysoko, huláka jako cvok a směje se tak hlasitě, až Jonatán vyleze z vody a starostlivě kouká, jestli se Mach náhodou nezbláznil.
A zítra ráno u snídaně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat s Šebestovou a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machů. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, načež začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bysme měli. Teď dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, i na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babičce se snaž tu a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou tu staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu buchví kde a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje. Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi. A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousi Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká, tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko. A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
2: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořálka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
2: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
3: Ach, ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravda, že?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš,
3: když ti pomohu z nouze?
2: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
3: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřáhali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
3: Co si přeješ?
4: Chceš zase pomoct?
0: Ptal se Formana posměšně.
2: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
3: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
2: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
3: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
3: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
5: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
2: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
5: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
2: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
5: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
5: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
2: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
5: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěje.
5: Nejzácnější je ale májová,
0: pravila.
5: Zítra jí skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
5: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: Pověděla hrkodějovi, aby šel do hor, tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A
3: také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe oděn. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
6: Ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
3: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
2: ano, je tomu ještě tak.
6: Ech, tož zase nic,
3: zařval železný muž rozlobeně.
6: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
3: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
2: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
3: Kdy?
2: Povím ti, ale vrátíš mi děcko?
3: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv. Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil.
0: Jaký div. Neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory, inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. U sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly a s korýtkem korál na klíně navlékali korále. Půjdeme do chalupy navlékačů korál. Od časů, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
1: Milí zlatí, tady se pohádky nevypravovaly podarebně, ale proto, aby všichni vydrželi při práci. Navlíkala i malá chasa, jak přišli haverlanti ze školy, dostal každej korejtko s korálem a jehlu s nítěj a navlíkalo se na vejdělek, aby to dalo chleba. Komu už oči nesloužili, vypravoval těm druhým k práci pohádku jednu takovou, vám teď povím. Tak si kdysi vybral jeden ze světských mocipánů v Krakonošově rejonu šikounej kopec a tam si zbudoval hrad. Hrad to byl festuňk fortelnej, lesy okolo plný zvěře, a tak si tam kníže pán lovil a hodoval na zvěřině a co vydřel na podaným lidu, skládal v komoře do truhlic. Jenomže na světě je už taková spravedlnost, že se připozdívá pánu jako k mánu, a tak i tak motra zubatá zaklepala na hradní bránu. Nastala starost, komu pak odkázat všechno to zboží. Kníže pán syna neměl, jen dcíru, princeznu, a tak hledali ženicha, aby jí byl hoden. Kníže pán dal rozeslat po okolních hradech a zámcích její podobiznu a moc lidá věnem ve zlatě. Ale paní máma kněžna z toho měla jiný rozum. Prej, ženiši nám vyjedí Špajsku i komoru a z turnaju nás bude brnět hlava. I rozhodl se kníže pán, že se poradí s čarodějníkem a dají rozhlásit, že je princezna začarovaná a ten jí dostane, kdo si ji vysvobodí. Ale paní mámě kněžně se to zas nezdálo moudrý. Prej, budeš sypat dukáty čarodějníkům za poradu. Na vymýšlení vysvobozovacích prací stačí moje hlava. Jinou, když to vysvobozování zavánělo robotou, to už se panstva a rytířstva tolik nehernulo. Když už málem hrozilo, že zůstane princezna na vocet, šel pod hradem vandrouní tovariš. Prej zkusil ve světě všelijaký řemeslo a tak se dal naverbovat na tu vysvobozovací práci. V pinglu mám nářadí pilu, sekiru, kladívko a pod čepicej k tomu vtipný semínko, řekl ten tovariš v rozedraném kabátě. Princezna vohernula nosejček nad takovým nápadníkem, ale knížecí máti byla moudrá ženská, prej, kdypak se trefí dostat pod střechu zadarmo řemeslníka. A tak mu uložili jako první práci pospravit na hradě střechu. Milej tovariš se otočil na kramfliku a pryč. Hej, kam pak, zvolal kníže pán. Kladívko mám, pilku taky, povídá tovariš, ale musím si skočit dolů do vsi pro šindelářského kozla. To je taková stolička na štípání šindelů. Nadělám šindelu a pokroju vám střechu. Nebude to hotový, než kohout za kokerha, ale vydrží to v každý nekleči. A pak řezal, ťukal, přibíjel a když bylo dílo hotovo, si jížděli dolů deště po střeše jako po klouzačce. Kněžna byla spokojená, jak si Lacino pořídili střechu, a kníže pán povídá, teď si vymysli, milej ženichu, další práci sám. A to takovou, aby to dalo živobytí v teple a pod střechou, až spustí krakonož sypanici a sněhy zavějou cesty. A parádní práci vymysli, aby to bylo i pro fajnový zámecký ruce. Taky znám, zubil se ten tovaryš světa znalej. Princezně by šmakovalo nejspíš navlíkat korále. Chudej se tím obživí a princezna by navlíkala pro parádu.
2: Navlíkat kuličku po kuličce, kyselila se princezna. Vždyť vysedím v lavici důlek a nechám na tom oči.
1: Bo špekuluju, aby se fajnové ručičky neunavily, slíbil tovaryš a špekuloval a špekuloval, až vymyslel korálkářský buben.
2: Jak si na to přišel, divil se kníže pán.
1: A tovaryš ten svůj mustrštyk vyložil takhle. Sebereme od hradního bubeníka buben. Aby to sedělo jako na hřídeli a mohlo se to otáčet, vzal jsem od hradního kapelmajstra taktovku a na tu tyčku nasadil buben. Dole se přidělá šlapka pro nohu. Šlapka zašlápne, buben se roztočí. Do bubnu se nasypou korále, jak mlíko do odstředívky. A může se navlíkat na kolikero jehel najednou.
3: Kníže pán i kněžna nápadníka chválili. Radili princezně jen ber, holka, ber.
1: Jenže princezna, v herbávích chovaná, je stvoření vertošivý, jak koza pasená na sladký měteli. Roztrhla šňůru korál a fikla to oknem ven. Svarba bude, až se sbíráš korálky v trávě, houkla na tovaryše.
3: Ech ty, Matěj, brýchnul na něj zhora krakonož. Kdybys na místo skákání okolo rozcáplý princezny popad na ní pometlo, bude z vertochů vysvobozená ancvaj. A kdybys na místo střechy pro kníže pána postavil střechu sám sobě, můžeš pověsit boty z toulavýho telete na hřebík a usadit se. Nějaký anče nebo barče už k sobě najdeš.
1: To první se Matějovi nezdálo. Fláknout pometlem po atlasový sukni by se neodvážil. Ale postavit sám sobě střechu nad hlavou, to není rada k zahození, pomyslel si vandrovník. Jen těch korál mu bylo líto nechat je brabencům v trávě.
3: Nějak to uděláme, když seš tak šetrnej, povídá krakonož.
1: Vzal troubel svý fajfky, hvíznul do ní, jak do píštaly, a korále sami přiskákali na stébla trávy a na všelijaký to křáčí, co tam rostlo.
3: Naděju ty kuličky sladkou šťávou pro tvoje potomstvo, slíbil ten největší pán nad horama.
1: A od těch časů se na horách navlékají korále na vejdělek, když jsou cesty zaváté. A v létě, když vypustí krakonož nad hory sluníčko na nejdelším špagátě, sbírá celá chasa jahody a borůvky jako sladké kuličky po stéblech na pasece a v háji. Dobrou noc.
4: Jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali kněžnu. Jednou v noci jičínský knížepán mlaskl ze spaní, až kněžně zalehlo. Protřásla si ucho malíčkem a povídá po francouzsku.
5: Tu te fraye, jaký pak vám to, mon cher, přišel sen?
4: Knížepán se chvíli rozhlížel z polštářů a vzdychl si.
5: Oh la la, je viděl štiku. A ta štika byla pečená na rozmarínu a já ji jedl o to času. Dál kníže pán nemohl, protože se mu jazyk zalil slinami. Až teprve kránu řekl, že jestli tu štiku na rozmarínu nenajde na míse, bude z toho mít nemoc. Kněžna zaklinkala na stříbrný zvonek, přiběhl lokaj Fricek a kněžna mu naporoučela. Ať se porybný v tu chvíli vypraví na štiku. Ja? No ale ta štika musí obnášet od konce do konce mísy. Když to Fricek vyřídil porybnému Šklípkovi, škrtl Šklíbek nechtem o nehet. No jo, ale kde takovou kapitálskou štiku vzít? V knížecím rybníku není a do rybníčka v lese Žáholci se pro ní neodvážím, protože tam i každá plotička má hned dvojí, tedy tuplovanou ochranu od vodníka Volšovečka a navíc odrumcaj se. Na ta slova si Fricek proti Šklípkovi vyjel jako na horké šíně. No, jestli máš takovéhle strachy, tak to se ti tedy u kníže pána postarám, abys už nebyl panským porybným. Šklíbek si vzdychl, až zaválo rákosím, no a že se tedy pro štiku vypraví. Hodil si přes rameno sedmiloketní čeřen a bez sedmé chuti se loudal k lesu Žáholci. Jenže tou dobou seděl Cipísek na vršku krajního dubu a osahával žaludy, jestli už dobře uzráli pro nabití pistole. Jak uviděl Šklípka, sjel z dubu dolů do houštiny a přidal se porybnému na paty. Šklíbek vystoupil na hrázku a začal se rozhlížet, kde uhodí kapitálská štika, aby jí podložil čeřen. Ale to už se dal do díla taky Cipísek. Oběhl a na druhém konci uhodil do rybníčka dubovou větví, až se zvedly vlny. Šklíbek s čeřenem rovnou tam, jenže sotva tam doběhl, uhodilo to zas na opačném konci. Porybný sem a zase tam a sem a tam, až už ho nohy nenesly. Potom se mu Cipísek ukázal a povídá: jestli se kníže pánovi chce dubové štiky, takže mu ji posílám. A hodil porybnému ke špičkám ten dubový skolek. Porybný se vrátil bez ryby, lokaj Fricek se vstekal, div nevyletěl z kalohot, a kníže pán pořád víc stonal po štice na rozmarínu. Kněžna dala druhý rozkaz, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, aby obstoupili lesní rybníky.

podruhé sáhnout čeřenem po kapitálské štice, zahrál vodník Volšoveček dvěma prsty tajné znamení. V tu chvíli kolem něho začalo vodou sekat jako šavlí. Volšoveček rychle ještě jedno znamení pospátku, sekání se zastavilo a bylo slyšet kaprálské meldování. A Cubefel, bitevní stika, Hrnádle se melduje v plném mustruňku. Rud, povídá mírně Volšoveček, aby si Hrnádle pohovila. A hned zase habacht, aby dávala moc dobře pozor, co bude dál. Když takhle Volšoveček bitevní štiku Hrnádli zmistroval, sahl do kapsičky pro prchací rybičku. To je rybička, co jí nic nedohoní. Tu rybičku Volšoveček vypustil Hrnádli rovnou u zobce. Hurá! Křikla Hrnádle a rovnou po prchací rybičce. Jenže ta klik a smyk a schovala se do kapřičky. A ještě jednou. A Hrnádle hurará! A ještě do třetice a Hrnádle hurarará! Jenže prchací rybička jí vždycky znova uklouzla do kapřičky. Bitevní štika Hrnádle z toho byla tak navstekaná, až se jí vlažily ploutve. A v tom padl do rybníčka žalud. Cipísek ho hodil z hora z dubu na znamení, že porybný šklíbek podloží čeřen. Jenže čeřen se ještě ani neusadil a Hrnádle rovnou po něm. Probrala ho oko po oku, zobcem načínala a ocasem dorážela, až byl ten čeřen na špagátky. Porybný šklíbek se vrátil bez ryby podruhé, lokaj Frice k tomu se meldovat kníže pánovi a kníže pán už zrovna zmetal po kapitálské štice na rozmarinu. A v tom si kněžna dupla, až jí uletěl zlatý kramflíček. Když to nešlo tak, ani jinak, já pořídím to sama. Dala na jičínský zámek zavolat 7 předlen hedvábí a ty museli upříst 7pramenou šňůrku. Na konci té šňůrky musel brusič Frýzek vybrousit hák ostrý jako jedovatice. Na hák kněžna pověsila zlatého kapříka od klenotníka a hodináře Semeráda. No, a když to měla všechno pořádně spasované, oblíkla si kněžna loveckou krinolínku a dala se dovézt k lesnímu rybníčku. Tam zas hajní, šarfoví psi a tak všecko, aby Cipísek kněžně nepokazil lov. Ale Cipísek se na to jen tiše díval z dubu a vodník Volšoveček z dola ode dna. Kněžna si stoupla na pařízek nad hlubinu a pyšně povídá. Ne, to bych se na to já podívala. Roztočila si zlatého kapříka na udici jedovatici kolem uší a křikla elá a letělo to do vody. Zlatý kapřík se tak blízkal, že štika Hrnádle rovnou po něm. Volšoveček povídá. Teď je na každém konci ta pravá. Jak Hrnádle uvázla na jedovatici, na konci 7 hedvábných pramínků křikla na kněžnu. Pust! Kněžna na to. Paplapá! Hrnádle znova. Pust! Kněžna zas. Paplapá! A koutkem úst vzkazovala pohajných do zámku, aby kníže pán dal uchystat misu. Od konce do konce. No a rozmarín. Jenže v tom bitevní štika Hrnádle povídá. No, tak si nepouštěj. A opřela se ocasem o vodu jako o trámy. Kněžnu to.

0: porazilo z pařísku a vozilo jí to po rybníce jako kačenu. Strachy volala volárum a honem vzkazovala po hajných kníže pánovi, jestli se mu chce ryby, aby si poslal na ring pro štokfiš. Potom harnádle vyplivla udici jedovatici, kněžnu naložili do kočáru a vezli ji do Jičína. Z kočáru ze všech stran kapalo. Cipísek slezl z dubu, volšoveček se pokojně potopil až k čepu, štika harnádle se ještě chvíli šavlovala po rybníce. Kněžna byla omoklá od krinolínky až po kudrnky a kníže pán dostal po štokfiši cloumání.
1: Nejstarší české pohádky, část pátá. O věcech mezi nebem a zemí. O kličnici Blaženě. V jednom klášteře žila velice krásná řeholní sestra jménem Blažena, která obzvláště uctívala panu Marii. Pro tu její krásu se do ní zamiloval jeden žák, ale i ona k němu zahořela tak, že položila klíče od kláštera, jehož byla vrátnou, na oltář před obraz Panny Marie a řekla: tak se mi srdce roznítilo láskou, že nemohu zůstat v klášteře. A odešla pryč s tím žákem. Ale nehodný žák ji připravil o panenství a po nemnoha dnech ji opustil. V bídě zůstavená Blažena nevěděla, čím by se živila, a protože se styděla vrátit se do kláštera, stala se nevěstkou. A v tom hříchu žila po celých 15 let. Potom jí ale omrzel život, který vedla, i přišla v světských šatech k brance toho kláštera, v němž kdysi přebývala, a zeptala se fortnýřky: znalas sestru Blaženu, která tu bývala klíčnicí? Vrátná odpověděla: jak bych ji neznala? Vždyť tu žije svatě, poctivě a zachovale ve svém panenství. Těm slovům se Blažena velice podivila, ale nemohla pochopit, co mají znamenat, i chtěla odejít. Ale v tom si povšimla, že má vrátná její tvář. A hned potom se jí místo ní zjevila sama Matka Boží ve své vlastní podobě a řekla: to jsem já tu 15 let sloužila za tebe. Vrať se zase na své místo a čiň pokání za své hříchy, protože nikdo neví, co jsi učinila. I vešla sestra Blažena bez meškání do kláštera a děkovala Bohu a Panně Marii. A žila napotom dobře až do smrti v ustavičné službě pánu. Tajné úradky Boží. Žil kdysi svatý poustevník a ten jednoho dne seděl ve své poustevně i uviděl, jak poblíž usnul pastýř u svého stáda. Zatímco pastýř spal, přikradl se zloděj a odvedl mu všechny ovce. Potom přišel pán, jemuž ty ovce patřily, aby se podíval, jak prospívají, ale když je nenašel, obvinil pastýře, že je ukradl, a na místě ho zabil. Když to poustevník uviděl, řekl si: co stojí psáno o Bohu, že je soudce spravedlivý, mocný a schovývavý. Ale spravedlivý přece není ten, kdo dopustí, aby byl zabit nevinný, a viník, aby unikl trestu. Nač bych se tedy dále kál ve své poustce? A hned se rozhodl, že se vydá do nejbližšího města, aby v něm nadále přebýval. Myslel si totiž: svou duši přece mohu zachránit stejně jako obyvatelé toho města. Ale Bůh ho nechtěl zatratit i poslal k němu anděla v lidské podobě, aby ho doprovázel. Anděl ho pozdravil a řekl, jsem tvůj anděl, poslaný ti z nebe, abych tě provázel světem. Půjdeme spolu. Poustevník na to, dobrá, nemám nic proti tomu. A šli, až přišli na večer k jednomu rytíři, kterého poprosili pro lásku Boží o pohostinství. Rytíř je mile přijal a posadil vedle sebe do čela stolu. Měl pak ten rytíř jediného synka ve stáří 3 let a nadmíru ho miloval. Jeho největší radostí a potěšením bylo, když se na něj díval. Po skončené večeři byla ustlána lůžka, jedno pro anděla, druhé pro poustevníka. O půlnoci anděl vstal, pospíšil do ložnice, kde odpočíval ten chlapec a zeškrtil ho. Když to poustevník uviděl, řekl si, to není anděl, spíš ďábel v lidské podobě a ďábelský je čin, jehož se tu právě dopustil. Domácí pán nám dal pro lásku Boží všecko, co jsme potřebovali a on mu za to zabil nevinného synka. Ale nic z toho se neodvážil říci nahlas. Příštího dne se anděl a poustevník vydali na další cestu a přišli k jinému rytíři. Také jeho požádali o pohostinství a on je uctivě přivítal a bohatě vyčastoval. Ten rytíř měl zlatý pohár, jehož si velice cenil a píval z něho po každém jídle. Po večeři se příchozí uložili na připravená lůžka, ale o půlnoci anděl zase vstal, ukradl ten pohár a ukryl ho ve svém vaku. Když to poustevník uviděl, nad pomyšlení se podivil a pomyslel si, bože, bože, mám to ale čistého společníka. Ten hodný člověk nám snesl, co mohl a on mu za to ukradl jeho pohár. Ale zase se andělovi neodvážil nic říci. Ráno potom vstali a pokračovali v cestě, až přišli k mostu, který vedl přes hlubokou vodu. Na tom mostě se potkali s nějakým chuďasem. Anděl mu řekl, buď tak dobrý a pověs nám, jak se dostaneme do toho a toho města. Chuďas se obrátil, aby jim ukázal, kudy mají jít a stál přitom zády k andělovi. I popadl ho anděl v tu chvíli za ramena a smíkl jim do vody, kde se ten nebožák utopil. Když to poustevník uviděl, požehnal se znamením kříže a řekl si, jistě je to ďábel. Ten chuďas nám ukázal cestu do města a on ho za to zabil. Ale ani tentokrát se neodvážil promluvit. Potom přešli most a na večer přišli k jednomu boháči. Poprosili ho pro lásku Boží o pohostinství, ale on je zkrátka odbil. Anděl se však nedal. Hledáme jenom přístřeší před dravou zvěří. Na to boháč, tamhle pod tou střechou líhají moje prasata, tam si pro mě za mě můžete odpočinout. I uložili se v tom vepřinci a v noci strádali zimou a nepohodlím. Když potom ráno vstali, vyhledali boháče a anděl mu řekl, příteli, prokázal s nám dobrodění, vezmi za to tuhle drahocenou číši a vyňal pohár, který potají uzmul rytíři a dal mu ho. Když to poustevník uviděl, řekl si, už je to tak, je to ďábel a já už s ním déle nechci být. Rytíř, kterému patřil ten pohár, nás ochotně pohostil a on mu ho za to ukradl. Ale ten tady nám sotva dovolil, abychom přespali s prasaty a přece dostal číši. I neudržel se a řekl, Pánu Bohu poručeno, už se nevydržím dívat na to, co tropíš. Anděl odpověděl, napřed mě vyslechni, všechno ti vysvětlím. Když si uviděl ze své poustevny, jak byl zabit pastýř, z pohoršení nad tím si ji opustil. Ten pastýř spáchal hřích, nekál se z něho, ale aspoň se nad ním rmoutil. Proto na něho seslal Bůh za pokání smrt a jeho duše kraluje v nebi. Potom jsme přišli do domu prvního rytíře, který nás vlídně pohostil. já mu o půlnoci zabil synka. Věz, můj milý, že ten rytíř býval nadmíru dobročinný a kdykoliv se mu sešly nějaké peníze, vždycky je rozdal pro lásku boží. Ale když se mu narodil syn, tak si ho zamiloval, že přestal udílet almužny a konat dobré skutky a jenom schraboval, aby chlapci po své smrti zůstavil co největší bohatství. Uvážil jsem to, hocha zabil a jeho duši poslal do nebe. A ejhle, jeho otec je už zase tak štědrý, jak býval. Pak jsem srazil z mostu toho chuďasa, aby zvěděl. Měl právě tehdy duši bez jakékoliv poskvrny. Ale kdyby byl šel dál, byl by zabil člověka ve stavu smrtelného hříchu. Tím by byl přivodil jeho věčné zatracení a sám by se byl ocitl v nebezpečí života. I zabil jsem ho radši, jeho duši odevzdal Bohu a spolu zachránil život tomu hříšníku, aby se mohl kát. Pak jsem ukradl pohár druhému rytíři. Věz, že býval střízlivý a dobrý, než si ho dal zhotovit. Ale co ho měl, denodenně se opíjel. Když jsem to viděl, číši se mu vzal a on už je zase tak střízlivý, jako býval. Pohár jsem potom daroval boháči, že nám dovolil přenocovat u prasat. I to má svůj důvod. Bůh je totiž tak spravedlivý, že nenechává žádné dobro bez odměny a žádné zlo bez trestu. Proto jsem mu dal číši za pohostinství, ale jeho duše přijde po smrti do pekla. Když to poustevník vyslechl, padl andělovi k nohám a prosil o smilování. I řekl mu anděl, smilování se ti dostane, ale vrať se do své poustevny a napříště se nevměšuj do božích úradků. Na to poustevník vzdal Bohu díky a pospíšil do své poustevny, kde zbytek života prožil svatě a spravedlivě a nakonec odevzdal duši Bohu.

proč golfík uměl a už neumí zpívat. Zrovna byl takový mlhavý a upršený den, když děti přišli k panu Honzovi s nápadem, jestli bys měli zkusit golfíka naučit zpívat. Poslíš, golfíku, chceš to zkusit? Juj, velice rád, vyhrkl nadšeně golfík. Ale nevím, jestli to budu umět. A tak mu děti zaspívali několik oblíbených písniček a on to pak zkoušel zpívat s nimi. Na začátku to znělo trochu falešně, až to tahalo za uši. Ale najednou se rozespíval, že by ho skoro nikdo nerozeznal od talentovaného kluka. Pan Honza se smál a vzal děti na projížďku. Všichni lidé na ulicích, co se mračili v tom deštivém počasí, se najednou začali usmívat. Když viděli auto, jak rozstřikuje kaluže a spod kapoty se, přeci jen trochu kovovým hlasem, ozývá hezká písnička. Děti v autě samozřejmě zpívali také spolu. A tak to deštivé odpoledne uběhlo jedna radost. A všichni se shodli, že naučí golfíka ještě víc písniček. Jirka měl hned nápad, že by ho přihlásil do soutěže nových pěveckých talentů. V kategorii zpívajících aut bych jistě nebyl poslední, smál se golfík. A od toho deštivého dne si často sám v garáži prospěvoval. Čas ubíhal, děti v ulici už byly všechny ve vyšší třídě a všichni si na toho výjimečného golfíka tak zvykli, že jim některé jeho výjimečnosti a legrácky už ani nepřišly jako něco neobvyklého. Jenom když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normálním autem a autem pana Honzy. Ale jednou, když přijel pan Honza z dlouhé cesty domů, povídá mu golfík. Honzo, mě ti nějak bolí v motoru a ani zpívat nemůžu, jako bych tam měl něco prasklého. Pan Honza se podíval na tachometr a najednou si uvědomil, že už s tím golfem najel skoro 400 tisíc kilometrů a že by asi potřeboval pořádnou velkou kontrolu. Páni opraváři už pana Honzu znali a slíbili mu, že věnují golfu zvláštní péči a protože chtěli udělat panu Honzovi radost, vyměnili mu celý motor za nový. Když si pak Honza pro golfa přišel, v první chvíli se zaradoval, že má úplně nový motor, ale pak se zarazil. Budete jistě spokojený, pane Honzo, říkal mu vedoucí opravny. Auto jede jako nové, musíte jen ze začátku ten motor trochu šetřit. Když vyjel pan Honza z opravny, opravdu cítil, že auto jede jako po másle. Tak co, jak se ti jede s novým motorem? Zeptal se golfíka, ale tentokrát nedostal žádnou odpověď. V té chvíli Honza trochu zbledl a uvědomil si, že má sice nový motor, ale už ne auto, které mluví a umí různé věci. A opravdu, ať se pan Honza snažil jakkoliv, nic. Děti z ulice golfíka moc prosili, aby něco řekl, nebo si s nimi zaspíval. Bylo ticho. S novým motorem ztratil golf řeč. A protože ten starý motor rozebrali v opravně na součástky, nedověděl se už nikdo tajemství, proč tenhle golf vlastně mluvil a uměl některé skoro lidské věci. Nejsmutnější byly děti z ulice, ale i panu Honzovi občas chyběl ten kovově znějící hlas a jeho někdy trochu drzé poznámky. A tak ani já vám, děti, nemůžu říct, proč ten Honzův golf mluvil, měl rád dorty a uměl se sám řídit po ulicích. Ale kdybyste někdy potkali golf, co mluví, nesmíte se divit. Vy i já víme, že alespoň jeden existoval. A kdo ví, je možné, že někde po světě jezdí ještě nějaký takový. Ale jeho hlas a trochu lidské vlastnosti zatím nikdo neobjevil.

0: byl jeden sedlák, jmenoval se Kubík, a ten měl ženu, jmenovala se Kačenka. Jednou ráno Kubík povídá:
1: já teď jdu na pole, Kačenko. Až se vrátím, budu mít hlad a žízeň, tak hleď, abych měl na stole nějakou pečení a k ní pořádný čbán studeného piva.
2: Jenom si jdi, Kubíčku, jen jdi a nestarej se, já už ti padnu do noty, však uvidíš.
0: A když byl pomalu čas k obědu, vzala z komína klobásu, dala ji na pánev, přidala máslo a postavila na oheň. Klobása se začala opékat a škvařit. Kačenka nad ní stála, přidržovala pánev zadržadlo a hlavou se jí honily všelijaké myšlenky. V tom jí napadlo, že než se klobása opeče, mohla by zatím ve sklepě natočit pivo. A tak držadlo pánve podepřela, vzala konvici, sešla do sklepa a točila pivo. Pivo teklo do konvice, Kačenka se dívala, jak ho přibývá, a tu si vzpomněla, že neuvázala psa a že by mohl tu klobásu z pánve vzít.
2: To by tak scházelo.
0: Lekla se Kačenka a honem vyběhla po schodech ze sklepa, jenže pes už měl klobásu v hubě a táhl jí po zemi ven ze stavení. Kačenka nelenila, rozběhla se za ním a hnala ho hezky kus do polí. Ale pes byl rychlejší než ona a klobásu taky nepustil ze zubu. Nechal ji pěkně poskakovat přes hroudy.
2: Co tam, to tam, o tom hlavu nelám,
0: řekla si nakonec Kačenka, obrátila se a protože byla tak uhoněná, vyšlapovala si hezky po baloučku, aby trochu vychladla. Ve sklepě zatím pivo teklo ze sudu plným proudem, protože Kačenka nezavřela kohoutek. A když byla konvice plná a jinam téci nemohlo, vytékalo ze sklepa a nepřestalo, dokud celý sud nebyl prázdný. Kačenka uviděla to nadělení už ze schodu.
2: To je rána. Co si jen počnu, aby to Kubík nespozoroval?
0: Chvilenku se rozmýšlela a konečně jí napadlo, že od loňského posvícení mají na půdě ještě pytel pěkné pšeničné mouky, tenže by mohla přinést a vysypat mouku do piva.
2: Baže,
0: řekla si,
2: co v dobrých časech ušetříš, v nouzi jak bys našel.
0: Šla na půdu, snesla pytel do sklepa a hodila ho rovnou na konvici s pivem, ta se převrhla a tak se i Kubíková mírka piva utopila ve sklepě.
2: To je docela v pořádku,
0: povídala si Kačenka.
2: Když už, tak už. A než mít málo, to radši nic.
0: A rozházela mouku po celém sklepě. Když byla hotová, měla z vykonané práce velikou radost.
2: Tak, teď je to tu čistěnké a pěkné. Radost podívat.
0: V poledne přišel Kubík domů.
1: No tak, ženo, co pak si mi přichystala?
2: Ach, Kubíčku, chtěla jsem ti udělat opékanou klobásu, ale jak jsem k ní točila pivo ve sklepě, pes mi ji z pánve odnesl. A jak jsem potom honila psa, všechno pivo mi vyteklo. A když jsem chtěla pivo vysušit pšeničnou moukou, ke všemu jsem ještě převrhla natočenou konvici. Ale buď bez starosti, ve sklepě je zas úplně sucho.
1: Kačenko, Kačenko, tohle si neměla dělat. Psa necháš odnést klobásu, pivo ti ze sudu vyteče a ke všemu ještě rozsypeš naši bílou mouku.
2: Inu, Kubíčku, to jsem nevěděla. Měl jsi mi to říct předtím.
0: Budu si muset dávat lepší pozor, pomyslel si Kubíček. Měl nastřádanou pěknou hromádku tolarů, zrovna si je vyměnil za zlaťáky a tak své Kačence s opatrností řekl.
1: Vidíš, tohle jsou žluté grešličky. Dám je pěkně do hrnku a zakopu v chlévě u krávy pod žlab. Ale to ti povídám. Ať mi na ně ani nesáhneš, nebo bude zlé.
2: To víš, že ne, Kubíčku. Když nechceš, ani se na ně nepodívám.
0: Jenže sotva Kubík z domova paty vytáhl, přišli do vsi kramáři. Měli na prodej hliněné mísy a hrnce a poptávali se u mladé hospodyně, jestli nepotřebuje něco koupit.
2: Kde pak, lidičky? To nejde, nemám peníze. Ale kdyby vám stačily žluté grešličky, tak si přece něco koupím.
0: Žluté grešličky? Proč pak ne? Jen nám je ukažte.
2: No tak jděte do chléva a kopejte pod žlabem. Tam už ty žluťáčky najdete. Já na ně nesmím ani sáhnout.
0: Oba taškáři šli do chléva, kopali pod žlabem a našli samé zlaťáky. Nacpali si je do kapes a honem práskli do bot na své hrnce a mísy. Už se ani neohlédli. Všechno to nechali v zimce. Kačenka si povídala, že to nové nádobí musí taky nějak upotřebit, ale v kuchyni už ho měla bez toho plné police a tak u každého hrnku vyrazila dno a všechny je nastrkala pro ozdobu na tyčky v plotě kolem stavení. Když se Kubík vrátil a viděl ty nové okrasy, zeptal se.
1: Kačenko, co pak si to udělala?
2: Tohle jsem všecko koupila, Kubíčku, za ty žluté grešličky, co byly pod žlabem. Ale sama jsem na ně ani nesáhla. Kramáři sami si je museli vykopat.
1: Ženská nešťastná, co si to zas provedla? Nebyly to žádné žluté grešličky, ale ryzí zlato. A byly to všechny naše peníze. To jsi mi neměla dělat.
2: Inu, Kubíčku, to jsem nevěděla. Měl jsi mi to říct předtím.
0: Kačenka chvilku stála a přemýšlela a potom řekla.
2: Poslechni, Kubíčku, vždyť mi to zlato zase dostaneme. Jen poběž se mnou za těmi zloději.
1: Tak pojď, zkusíme to. Ale vem sebou taky máslo a tvarůžky, ať máme po cestě co jíst.
2: Dobře, Kubíčku. Vezmu.
0: A tak se vypravili. Ale protože Kubík uměl líp natahovat nohy, zůstávala Kačenka pozadu.
2: To je taky k něčemu dobré. Až se obrátíme, aspoň budu zase o kus napřed.
0: Potom vedla cesta do kopce a po obou stranách měla hluboko vyježděné koleje.

0: podívejme, jak oni tu chudinku zemi potrhali, rozedřeli a otlačili. Tohle se jí jak živo nezahojí.
1: A z útrpnosti vzala máslo a potírala jim koleje vpravo i vlevo, aby cestičku u škola vozů tolik netlačila. A jak se při svém skutku milosrdenství schýbla, vypadl jí z mošinky jeden tvarůžek a skutálel se z kopce.
0: Když už jsem ten kopec jednou vyšlapala, nepůjdu přece znova dolů. To by se mi tak chtělo. Ať tam doběhne jiný tvarůžek a přivede ho nazpátek.
1: A vzala druhý tvarůžek a skulila ho dolů. Jenže tvarůžky se nevracely a tak za nimi poslala ještě třetí.
0: Možná čekají, až ještě nějaký přiběhne. Asi nerady chodí sami.
1: Když se ani ty tři neukázali, povídala si.
0: Teď už opravdu nevím, co v tom vězí. Ale možná, že si ten třetí spletl cestu a zabloudil. Pošlu aspoň ještě čtvrtý, ať je zavolá.
1: Jenže čtvrtý dvarůžek se nezachoval o nic líp než třetí. To už se Kačenka dopálila a hodila dolů ještě pátý a šestý, víc už jich neměla. Chvíli tak stála a čekala, jestli přijdou, ale když pořád nešli a nešli, řekla.
0: Vás by si člověk mohl poslat pro smrt. Vy byste se hezky dlouho nevrátili. Myslíte, že na vás budu ještě čekat? Ani mě nenapadne. Půjdu dál. Vy můžete doběhnout za mnou. Však vy máte mladší nohy než já.
1: A Kačenka šla dál, až dohonila Kubíka. Ten se zastavil a čekal na ní, protože už chtěl jíst.
2: No tak, ukaž, co jsi vzala s sebou.
1: Podala mu suchý chléb.
2: Kde máš máslo a tvarůžky?
0: Ach, Kubíčku, máslem jsem namazala koleje na cestě. Ale tvarůžky tu budou každou chvíli. On mi jeden utekl a tak jsem ostatní poslala za ním, aby ho zavolali.
2: Ach, to jsi neměla dělat, Kačenko. Vymazat máslo na cestu a tvarůžky skutálet z kopce dolů.
0: Inu, Kubíčku, měl jsi mi to říct předtím.
1: Jakáž pomoc. Jedli spolu suchý chléb a Kubík se najednou zeptal.
2: Poslechni, Kačenko, jestli pak si dobře zavřela, když si odcházela ze stavení?
0: To ne, Kubíčku, měl jsi mi to říct.
2: Tak běž zas domů a opatři stavení, než půjdeme dál. A vezmi taky něco jiného k jídlu, já tu na tebe počkám.
1: Kačenka šla zpátky a cestou k domovu si říkala.
0: Kubíček chce k jídlu něco jiného. Máslo a tvarůžky mu asi nejedou. Tak já vezmu uzlík křížal a na zapití džbán octa.
1: Doma potom zavřela horní půlku dveří na závoru, ale dolní půlku vysadila, vzala ji na ramena a cestou si libovala.
0: Když mám dveře s sebou, to bude dům jistě nejlíp opatřený a Kubíček mě pochválí.
1: Těžko to všechno nesla. Musela jít pomalu, ale utěšovala se.
0: Aspoň si Kubíček déle odpočiné. Na, Kubíčku, tady máš dveře. Teď si můžeš stavení opatrovat sám.
2: Rány boží. Mám já to ale chytrou ženu. Dolejšek dveří vysadí, aby tam kde co mohlo zaběhnout, a hořejšek zavře na závoru. Teď už je pozdě jít znova domů, ale když už si ty dveře přinesla, poneseš si je dál.
0: Co pak dveře? Ty já ponesu, Kubíčku. Ale křížaly a ten džbán s octem jsou mi už těžké. Pověsím je na ty dveře, ať to nesou oni.
1: Potom šli do lesa a hledali ty darebáky, ale nemohli je najít. Nakonec už se setmělo a tak vylezli na strom, že tam přenocují. Ale sotva byli nahoře, přišli ti chlapíci, kteří odnášejí, co s nimi nechce jít samo, a dovedou věci najít dřív, než je někdo ztratí. Vybrali si místo zrovna pod tím stromem, na kterém seděl Kubík s Kačenkou. Rozdělali si oheň a chtěli se dělit o kořist. Kubík potichu slezl na opačné straně ze stromu, nazbíral si kamení, vylezl zase nahoru a chtěl zloděje kamením pobít. Ale nemohli se strefit. Kameny padaly vedle a zloději volali. Brzo se bude rozednívat, vítr střásá šišky ze stromu. Kačenka pořád ještě měla dveře na rameni a protože jí tolik tlačili, myslela si, že to dělají ty křížaly a povídá.
0: Kubíčku, já ty křížaly musím vysypat.
2: To ne, Kačenko, teď ne, mohli by nás prozradit.
0: Ale já musím, Kubíčku, oni mě tak hrozně tlačí.
2: Ke všem kozlům, tak je vysyp.
1: Rozvázala uzlík, křížaly se sypaly mezi větvemi dolů a chlapi u ohně povídali. Blíží se ráno, ptáci už trousí. Ale milou Kačenku ty dveře pořád stejně tlačily.
0: Ach, Kubíčku, já ten ocet musím vylít.
2: Ne, Kačenko, to nesmíš. Mohlo by nás to prozradit.
0: Ale když já musím, Kubíčku, on mě tak hrozně moc tíží.
2: Ke všem kozlům tak ho vylej.
1: Naklonila džbán a ocet vylila, takže ty chlapy zlodějské postříkala. Povídali si, už padá rosa. Kačenku konečně napadlo.
0: Vždyť mě to pořád ještě tíží, že oni to budou ty dveře. Kubíčku, já ty dveře musím schodit.
2: Nesmíš, Kačenko. Teď ne. Mohli by nás prozradit.
0: Ale když já musím, Kubíčku, oni mne hrozně moc tlačí.
2: Povídám, že nesmíš, Kačenko. Jen je pevně drž.
0: Ach, Kubíčku, já je přece pustím.
2: Ke všem čertům? Tak je tedy pusť.
1: A dveře s náramným rachotem padaly z větve na větev a ti dole se dali do křiku. Čert na nás jde ze stromu! Nechali všeho, vzali nohy na ramena a už se neukázali.

sotva začalo svítat, Kubík a Kačenka slezli ze stromu, našli u ohniště všechno své zlato a odnesli si je domů.

0: Jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá,
2: tamhle jedno leží.
0: Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku.
1: Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla.
1: Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt.
0: Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá.
1: Teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
3: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá.
1: Stávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným, sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spod ní zelené lístky, a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se.
2: Pro pána, ty nejsi fiala.
4: Kde pak?
0: Řekla kytka.
4: Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
4: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku.
4: To jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní.
1: Kytka mi vzala čepičku, křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a vochomůrka padá z divizny jako z věže.
4: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
4: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
4: To ale bylo co?
3: Král měl tři syny. A zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bullbagger speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bullbagger speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluňk. Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes Rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a převrodil. Zkrátil ho jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci, ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi, panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu! Vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej chuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil, a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250, pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, 4válec 400. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhaly kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel. Jak vlastně vypadal můj tatínek? A jak vypadají lidi? Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus.

bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec. Žil kdysi kdes chlap. Dá se říct...

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho, je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc. Pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má

0: Míle a Fajfku bav bav usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
1: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
2: Já rostu jen tak, bez vody.
3: To zas bude, pak vy dva.
2: Dědo, co si vymyslíš?
1: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
2: Na co?
1: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
2: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
1: Ach tak. No, tady mě, Holenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
2: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
1: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
2: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
1: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
3: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
1: No sláva, už jsem doma, Jakube.
2: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
1: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o slůněti?
2: Vyprávěj.
1: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
2: Jako co?
1: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
2: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech a pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
1: No, to kdybych teď věděl, kde jsme to jen byli?
2: Přece tady, dědo. Tady, kde jsme?
1: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
2: Jakou? Kde?
1: S tebou je ale povýražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
2: Ne.
1: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
2: Já nikam neskáču. Proč říkáš, že skáču? Žež, dědo. A lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
3: Ale Jakoubku. Dědeček nelhal, to se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
1: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
2: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
1: aha.
2: Utrhl si kokosový ořech.
1: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
2: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
1: Heba, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechu.